připadá furt stejně chudá, co? A naši soudruzi děkovali jim, jak nás hezky soudružsky přijali. Hlavně ten jejich syrský god. A pak pokračovali, že máme hodně společného. A to se zase ohradil šéf kapely. Já nevidím nic, co máme společného. Možná oči, ruce. A pak nám řekli oba řečníci dobrou chuť. Ovšem, než jsme se pustili do jídla, zas dva doktoři rozhodovali, co smíme jíst a co ne. Takže, soudruzi, co smíte a nesmíte jíst? Smíte tyhle kuřata, tohle maso taky, to je vařený, to může, a tuhle vařenou rybu taky. Ale pozor, jablka a vše, co je umyté vodou, nesmíte, jo? Je to jasný. A znovu připomínám, když pijete z PET lahve vodu balenou, nedotýkejte se ani hrdla, lijte si to rovnou do krku. A já procedil mezi zuby. Mně to nepůjde, už toho tu mám po krk. A tak jsme se dali do žranice. A pak následovalo dalších několik jídelních chodů. A u těch chodů doprovodu, u toho jídla malovaného, povídám. To je zajímavý, já jím vše, co doktoři říkají a nejím, co nám zakážou. A sračku mám jak lion. Já taky. Já taky, já taky. Postupně se přidávali všichni. Měli stejný průjem i stejné barvy. Doktoři se dušovali a vymlouvali. To není možné, opravdu. Neděláme chyby. Od toho jsme tu. To někde tajně něco konzumujete. A teď to svádíte na nás. A vyndali prášky, povídám. To jsou ty drahý švýcarský, ty nejlepší. Ty, který se nedají sehnat, pokračoval šéf kapely. Tak ty jsou taky na hovno, nezabíraj. Už jsem sežral tři a seru furt zelenou vodu. A pak o tom šla diskuze, kdeže děláme chybu. Chtěli jsme na to přijít my, a ne ty študovaný doktoři. A jasně, že nakonec přišli. Přišel na to Milan, šéf kapely. Hele, dívejte, co dělám, jo? Nejdřív si naleju whisky, to vidí všichni, ne? Tady do skleničky, že? A začal házet led do whisky. A děláme to všichni a děláte to vy taky. A doktoři tupě koukali. A co je led? A teď to těm doktorům docházelo. No jo, na to jsme úplně zapomněli. Led je voda, co? Ale v jiném seskupenství, co? Aha, soudruzi, co? A soudruh přiznal. To nenapadlo ani mě. A ten druhý to zachraňoval. Tak od zítřka si už led do whisky nedávejte. Je to jasný? Zítra už letíme domů, povídám. Na tom socialismu je jedna výhoda, povídám. Že si všichni tykáme, co? Mohu ti říci, ty liš si prdel. Proč ty liš si? Zeptal se naivně doktor. No říkám, soudruzi si tykaj, ne? Tak ty liš si prdel. Kdybychom si vykali, řeknu, vy liš si prdel. Ten soudruh doktor se taky pousmál, co mu taky po takovém trapasu zbýval. Po jídle začal prý zábavný volný program, ale mně to bylo taky dost volný. Ty jejich přiblblí tanečky mě pěkně provokovaly. Ty nadnesené, namyšlené siřanky se chovaly, jako by snad tancovali první ligu. A ty siřanky jsem si představoval, jak sirky na škrtátku, ale vyškrtané a pěkně vyhaslé. Tak jsem zdravě vyprovokován, se mezi ně vrhnul, jako zapalovač, aby tu bombu problému odpálil. Tancoval jsem jako závod, napodoboval jsem je, co viděl jsem, to parodoval, zesměšňoval. Jak jinak než k nelibosti ostatních soudrů. Našim umělcům se to ale moc líbilo. Byla legrace. Bavilo to i šejky. A bylo vidět, jak se ta bílá plenta pootevřela a já viděl na ty bílé šejky. A najednou jakoby vystoupili z té naftové ulity kartelů a barelů a mě to dělalo dobře, že se smějí. A mně bylo jedno, že to je smích škodolibý. Prostě to byl pro mě velký úspěch. Přitancoval jsem až k našemu stolu a okomentoval to. Počumíte, co? Smějou si naši papaláši? A hlavně, já rozesmál, i ty šejky. Myslím, že toto se povedlo málo komu. A pak pro mě ty magnáti nechali poslat. A já v té euforii dotancoval k nim, šel jsem tam jak zhypnotizovaný. A nevadilo mě, že za mnou Josef volá. Upíre, ne, nedělej to, nedělej to! Ale já nevnímal, do čeho jdu. Neboj, alespoň na tu chvíli si budu žít lepší život než vy.
Budu naftový klaun. Budu teď vysvobozený z okovů socialismu. Sedl jsem si k ním ke stolu. Trochu se ošívali. To se asi nedělá takhle blízko k ním sednout. Ale já byl nekompromisně drzej a začala hra s ohněm, která mě rajcovala a neuvěřitelně bavila. Navíc, když neuměli jinou řeč než tu svoji arabskou a já ne než tu svoji posunčinu, pantomimickou a šmrnclou tou mou situační komikou, což ale vyžadovalo velký pozorovací talent a každou vteřinou rychlé a jasné rozhodování. Nejdřív mě ten nejvyšší vyzval, ať si k němu přisednu blíž. Už to jsem cítil jako velké uznání. Nikdo předtím tak blízko u něj neseděl. Pak naznačil, že se mu líbím. Ukázal na svoje oko, na mě a pak tanečně zatočil rukou, jako by mě zahrál a ukázal na ty tanečníky a tanečnice a palec dal dolů a já se mu poklonil, jako bych mu vyznal dík. I to se mu líbilo. Přede mě začal strkat všechny dobroty, co tam měli, nabízel i kafe. Já jsem pantomimicky v rychlém sledu imaginárně každou tu dobrotu ochutnal jako, ale vlastně nic v ústech neměl. Každý ten pokrm jsem popsal, jak mě chutnal a ohodnotil vysokou kvalitu. A bylo vidět, že se mě tím překvapil, což opět velmi ocenili. Ocenili takovým imaginárním potleskem. A pak mě začali ti tlustí, pozlacení Syřané naznačovat, abych si cokoliv přál, že to není problém, že mi to splní. Předhodili přede mne jídelní lístek, pak nápojový. A já je opět překvapil, chtěl jsem jenom pistáciové oříšky. Ale ty největší a sklenku whisky. A pak jsem tam na zdi viděl fotku super Mercedesa. Před ním jsem udělal pukrle, ukázal na něj a naznačil, že ho chci. A všichni se tak zvláštně po sobě podívali. A pak pokývli hlavou, že jo. To mě na okamžik překvapilo. A zas mě šejk vyzval, ať si k němu přisednu ještě blíž. Na stole ležely sirky, krabičku noblesně s těmi zlatými prsteny vzal a jednu sirku vyndal. Poodhrnul záclonu a bylo vidět venku zaparkovaného nejluxusnějšího bílého Mercedesa. Ukázal na něj, ukázal na mě, ukázal na sirku a mně bylo jasné, že říká, když poznáš, ve které ruce mám sirku, dostaneš toho meďáka, co stojí před restaurací. To jsem pochopil, ale nechápal jsem, proč tu sirku dává do dlaně tak, abych to viděl. Obě pěsti zatnul, i tu prázdnou, ruce natáhnul a mě vyzval, ať označím, ve které ruce má sirku. Tak jsem raději ukázal na pěst, kde sirka evidentně nebyla. Velmi překvapeně uznal mé rozhodnutí. Naznačoval, že by se prý nerad loučil se svým miláčkem. Ti pupkáči se usmívali a považovali si mě a hned, abych si zase něco objednal. Pomalu se mi to přestávalo líbit a rozesmátý Syřan mě vyzval, ať to kafe s logrem dopiju. Věděl jsem, že tohle musím udělat. Hra to byla vysoká. Když jsem dopil, vzal talíř a pistáciové oříšky vysypal volně na stůl. Vzal ten můj hrníček a na ten talíř vylil zbytek kafe s logrem. Vzal si tu sirku, co mě měla vyhrát jeho meďáka a namáčel sirku v logru a tím logrem mě maloval. Malovat uměl a já mu seděl modelem. Nehybně. Když domaloval, dílo podepsal a věnoval mi ho. Já mu poděkoval jako šašek královi, spukrlé a tisíc dalších poklon. Šejk noblesně vyndal pergamenový papír, zlatem orámovaný, ten podepsal zlatým perem a podal mi ho. A já se cítil jako přijatý do klaunského harému. Ovšem já v tu chvíli vůbec netušil, co se dělo v táboře socialismu. Prý to bylo hrozivé. Syrští soudruzi běsnili a báli se o můj život. Naši papaláši zuřili i náš stůl byl v pohotovosti. Vše se začalo dít na moji záchranu.
A ten bezvadný kámo Josef přišel jak na zavalenou za mnou do jejich teritoria. Naštěstí všichni ty šejkové si něco spolu povídali. Upíre, všichni jsou v pohotovosti kvůli tobě. A strašně se zlobějí, co jsi provedl. Já vím, začíná to být docela vohubu, ale co navrhuješ? Upíre, jsou to arabští naftoví magnáti a ti nesouhlasí se socialismem a bojují proti vládě, která chce ze Sýrie udělat socialistický stát. A ten stát chce zrušit náboženství a mnohoženství. Ti magnáti si mávnou a mají, co chtějí. Jsou strašně nebezpeční. A když se jim pak někdo znelíbí, tak ho prostě nechají zmizet. Teď se jim líbíš. Teď chtějí tebe. Píre, proč jsem tady? Teď přišel k našemu stolu vrchní, který to tu vše vypozoroval. A řekl nám, co se tady děje. Musíš zmizet. A v tu chvíli mě začalo být divně. Hroutil jsem se z toho, ale snažil se, aby to na mě nebylo vidět. Prosím tě, řekni jim něco a jdeme. Oni po mně zase něco chtějí. Cítím tu strašlivou moc peněz. Omluv mě, že se musím u našeho stolu rozloučit a že třeba ještě přijdu. Tak Josef šel a přeložil jim to. Pokyvovali zvláštně hlavou. Ten můj nejvyšší šejk se vrátil, sednul si, vzal mě za ruku a doslova mě strhnul k sobě do klína. Naznačil, ať Josef překládá. Co prý ještě chceš? Pokrčil jsem rameny, že nevím. A pak mě napadl bláznivý nápad. Chci ten tvůj růženec jantarovej. Píre, to jim překládat nemůžu. Ale jak je vidět, oni to podle tvých gest pochopili. No a co chci je trochu vyprovokovat? Že nejsem tak dobrý, jak si myslí. To jsi neměl. To je jejich náboženská modla. Podívej. Každý z nich v ruce kuličku po kuličce přemílá. V tom mají všechno. Do toho vkládají myšlenky, celou svoji pravdu. S tím rozjímají. Toho se nesmí nikdo dotknout. Oni tě přinejmenším uříznou hlavu. Nastalo ticho. A tak jsem přihodil ještě grimasu a on najednou ten šejk z ničeho nic. Okay. Sáhl do kapci a vyndal druhý růženec a podal mi tu bižu. Jdi a za půl hodiny v mém Mercedesu. Rychle, máme pro tebe skrýš, kde tě nenajdou. Josef, opravdu ten růženec, to je imitace jantaru, dokonce. Myslím si, že to vyrábí bižutérie Jablonec nad Nisou a do arabských států to dováží. A teď já to zase dovezu ze Sýrie do Československa. Upíre, soustřeď se, je to průšvih. Oni tě chtějí, ale jenom jako živou hračku na hraní. A až je přestaneš bavit. A ukázal gesto, že mě podříznou. To fakt, jo? A teprve teď mi to začalo docházet a já měl konečně strach o sebe. Schovali mě. A já skorem celou noc nespal. A když Josef ráno pro mě přišel, povídá. Upíre, oni to nevzdali. Pořád na tebe čekají. Ty jejich gorily stojí u těch meďáků a kouří. A kdo vychází z budovy ven, tak se ho ptají, jestli tě neviděl. Moc se po tobě schání. Je to opravdu velký průšvih. Co budu dělat? No, syrská strana vymyslela, že tě zabalí do jejich kostýmů a naloží tě v balíku do nákladňáku. Dovezou na letiště a přidáš se k nám. To jsem vám ale pěkně zavařil, co? To jo, a jestli to přežiješ, zase se bude tahle příhoda hezky vyprávět. Vše je zajímavý, že naši papaláši překvapivě nejsou ani na tebe naštvaní. Dělal jsem hrdinu, ale bál jsem se, až jsem se málem potento. Vlastně doslova, průjem jsem měl, tak bylo vlastně proč. Naštěstí vše dobře dopadlo podle plánu a já jim ujel. A to jsem si ještě odvezl talíř s mojí podobiznou z logru a obrovskou pergamenovou navštívenku, vykládanou zlatem a podepsanou zlatým perem. Ještě to mám schované.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tohle je pořád na Férovku, já jsem Petr Holec a se mnou ve studiu je jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: No, přišel jsem s velkou chutí, protože jsem se dozvěděl, a to mě teda naplnilo dmou a pýchou, že slavíme rok.
1: Rok jsme podcastři.
2: Což je neuvěřitelné, to už je téměř zavedená značka, to už se dostáváme do úrovně Tatry téměř, a dalších takových Míši a podobných zajetých značek.
1: Já jsem chtěl přinést šampaňský, nebo šetříme tak Prosecco spíš.
2: No, to bych možná přišel radši na to Prosecco.
1: Jo, ale no, radši se budem věnovat hlavnímu tématu dneska než Prosecco, a sice konsolidační balíček, daňový balíček,
2: no, tak Fialův ruksak. Tak to než tyhle ty ruksaky na nás vytáhnete.
1: Jak se tomu říká?
2: Tak vám dám ještě jeden tip.
1: Konečně dostal do sněmovny, no.
2: Když se bavíme o tom, co bylo ideální, jak zapít a oslavit Férovku rok 1, tak tím zdravím mimochodem naše velké početné posluchačstvo v Novém Údolí na Šumavě, kam jsem teďka vyrazil vyčistit si hlavu, protože nemá každý bazén, tak já jsem vytáhl kolo, jel jsem pomalu k pramenům Vltavy a tam mimochodem mají výbornou osmičku, kterou touhle formou doporučuji, a hlavně zdravím posluchače, vydržte nám, je to paráda, úžasní lidé, musím říct, že jsem zase mě nabili tématy, a mimochodem o tohle téma si v úzovkách chtělo by se říct, kdyby nečepovali, tak by si určitě napsali, takže no.
1: Osmičku, to dáme k osmímu výročí, nebo k osmým narozeninám. Dneska bychom potřebovali jedničku, kdyby nám uvedli. Ale vládní balíček je ve sněmovně, konečně. Bude se samozřejmě hrát o dojem z balíčku, bude to velká politická bitva, víme, že možná dojde na nějaké obstrukce a tak dál. To je ale jenom forma, ale spíš jde o ten obsah, co ten balíček obsahuje. Kdo za něj vlastně politicky zaplatí případně a jaké to bude mít důsledky. Já musím říct, jako kdyby něco přeznamenalo to vlastně, co ten balíček je zač. Dneska, když to přišlo do sněmovny na tu mimořádnou schůzi, tak ve sněmovně měla tiskovku nejdřív vládní pětikoalice a po ní následovali opoziční ANO a SPD. A za vládní koalici tam byl jako nejvyšší hlavou ministr financí Zbyněk Stanjura. Já musím říct, ten vypadal, jako když je mu šoufl z vlastního díla.
2: On
1: byl nějak nadovolený, jestli nechyt nějaký tik nebo něco, ale opravdu působil špatně. Teď to myslím bez ironie. Jako kdyby se od toho snad chtěl nejradši distancovat, nebo jak je poslední dobou zvykem, radši by asi šel na Shakespeara. A tohle to samozřejmě jako přeznamenalo to, co vlastně do té sněmovny jde. Zatímco, když po vládní pětikoalici dělala tiskovku ANO, nejsilnější sněmovní strana, tak musím říct, jak Alena Schillerová, tak Karel Havlíček, ti v sobě měli ohromnou energii a odhodlání prostě ten balíček rozcupovat. Byli perfektně připravení oba, ale musím říct, hlavně Alena Schillerová je vidět, že to skutečně četla nejen jednou, ale i zkrát. Ona dokáže už z paměti citovat některé pasáže, ale to je to vlastně ten dojem, je vidět, že se tomu věnuje. A že má zkušenost i samozřejmě z ministerstva financí, kde působila velmi dlouho.
2: A že se bude hrát o kompetence.
1: A hlavně, když jsem poslouchal tyhle dva z hnutí ANO, a ještě jsem pak za vládní koalici poslouchal lidoveckého poslance, který řekl, že nejdůležitější z celého balíčku je, že uhájili to, aby nějak neohrozil pracující rodiče. Tak tady jde do sněmovny balík, který o němž Petr Fiala, premiér, prohlásil, že kdyby už nic jiného jeho vláda neudělala, tak už udělala dost. A vládní poslanec vlastně ho charakterizuje tímhle, hlavně, že nedopadne na pracující rodiče.
2: Tak, jak kdyby tam nebylo DPH.
1: Jak kdyby tam nebyly zvýšené daně nebo nový daně a tak dál.
2: Školkovné a další věci.
1: Ale to přesně vystihlo, si myslím, tu podstatu, že ten balík vlastně sotva drží pohromadě, že ho dávalo dohromady horko, těžko a hodně slabou jehlo nití pět stran vládních. Že každý přišel s něčím, aby vlastně minimalizoval politické škody pro svoji stranu. A nakonec požadavek byl, až když se to potrhne a sečte, aby tam prostě bylo něco mínus. Opozice má pravdu, že ten balík je mnohem víc daňový, zvyšuje, je to nejvyšší vlastně zvýšení daní za poslední dobu, než aby škrtal a šetřil. K tomu se koalice vládní zatím moc neodhodlala. Tak je tam 50 miliard, které chce škrtnout na dotacích, ale nikdo zatím neví na jakých.
2: Kde, jakou formou.
1: A podobně. A o zvýšení daní nebo zavedení nových daní se vlastně radši nemluví. To se uhrává někam do autu. Takže tohle to vlastně pro mě ten lidovecký poslanec vystihl přesně to, jak to vzniklo, co to je. A jakoby se od toho vlastně i ty jednotlivý vládní strany lehce distancovaly od toho, co se jim nehodí. A já už jsem si všimnul, že i Zbyněk Stanjura a dokonce i premiér Fiala jako to prezentují jako je nás pět, tak nečekejte, že bychom přišli s něčím lepším. Ale pro boha, tohle je stejný alibismus, jaký používá prezident Pavel, protože nikdo nenutil ODS ani žádnou jinou vládní stranu, aby sestavili vládu. Prostě ji chtěli sestavit proti Andreji Babišovi, čili antibabišovskou vládu, kde nebude nějak figurovat hnutí ANO, tak si ji sestavili, musí k tomu jich být pět a takhle to a výsledkem je pětikoaliční balíček.
2: Ne, on to je v podstatě takový jako hodně nepodařený švédský stůl, jo? Že se sezbíralo co každému jako, co ho štvalo nejméně, co byl ochoten obětovat a co by úplně nerozčílilo, doběla jejich takové ty pevné vodické skupiny. Odprezentovali to úplně šíleným způsobem, pak vlastně několikrát proběhly ideové veletoče, které pak zase nenaplnili. Teď říkají, že se ty změny budou dít v poslanecké sněmovně, proto si myslím, že Zbyněk Stanjura je teďka takový jako bledý a mátožný, protože teď přijde něco, co mu je hodně nepříjemné, a to je, že najednou bude muset odpovídat poslaneckým klubům a bude v kontaktu s řadovými poslanci, kteří někde žijí, někde mají své rodiny, někam se chtějí vrátit i po tomhle zasedání poslanecké sněmovny. Vědí, že příští rok budou volby, které pro ně budou naprosto kruciální, a to nebudou zdaleka ty evropské, ale budou to ty krajské, kde samozřejmě se hraje o jejich místní buňky, o jejich spolupracovníky, o jejich kolegů na krajích a v obcích. Čili v podstatě tam už budou padat určité nepříjemné otázky. Myslím si, že samozřejmě tam bude obrovský tlak typu, tak chcete tady v přímém přenosu, aby se nám tady otřásala vláda, chcete dehonestovat vládní převahu. Čili ten nátlak bude vzájemný. Ale Zbyněk Stanjura prostě není připravený na to si to obhájit, není připravený a stále si nenašel jakoby ten leitmotiv, proč to vlastně celé dělá, jak se to má projevit, protože mu to prostě nesedí v číslech, nesedí mu to v těch očekáváních, hlavně to nesedí s tím, co by vlastně ve výsledku ty emoce sklidnilo, no, a jak by to ta společnost násobně ve větším klidu přijala.
1: Jak by řekli fotbalisti, je jenom nic takového se nestalo a ta částka taky nesedí.
2: Přesně, ale otesánek státu vlastně zatím zaříznut nebyl ani do pěšinky a nevypadá to. Už jsme jenom slyšeli, co se všechno omezit nedá, kde ty úředníky brát nemůžeme, kde je vlastně potřebujeme. A vlastně žádné gesto. Já jsem si třeba myslel, že vláda bude v tomhle mnohem prozíravější, a když už teda tak jakoby riskovala tu důvěryhodnost, to, že předstoupila s nějakými plány, které potom začaly rozstřelovat ministři a vlastní úředníci, což bylo teda taky fenomenální a málo kde to snese nějakého podobného příkladu. Takže si připraví na léto a připraví se tak, že nejenže teda oklepe spacáky a řekne si prostě prosadíme to silou, prosadíme to za nočních jednání, ale na druhou stranu, ať s němom namaká, je to jen dobře, je tomu. Ale myslel jsem si, že si do té doby připraví jak argumentář proč komu sebrali, proč to mění, co od toho očekávají, ale že hlavně přijdou s jízdním řádem toho, kde se bude řezat na straně státu, na straně byrokracie, na straně případně jakoby zbytných investic, aby ta společnost dostala vzkaz typu bereme vám,

0: jakoby regionálně porovnatelní konkurenti, partneři přistupují ke svým financím odlišně a i k té finanční politice naprosto jako promyšleněji, tak fakt už no, jako je něco hodně špatně. Protože, a vlastně té vládě je to úplně jedno.
1: A protože, jak jste zmínil Poláky, tak Poláci mají vládu sebevědomých, tvrdých lídrů, bych řekl, kteří prostě hájí národní zájmy a nebojí se. Na rozdíl od Fialovy vlády. Ono ještě musíme říct, že do toho boje ve sněmovně vlastně vstoupil prezident Pavel, který se zle trápil asi absencí mediálních titulků mezi návštěvou ukrajinského prezidenta Zelenského v Praze a summitem NATO ve Vilniusu.
0: No a já bych ještě doplnil kajakem a filmovým festivalem v Karlových Varech.
1: Filmovým festivalem. A řekl si, že teda musí zase vyrobit nějaký titulek, tak nám sdělil, nebo spíš vládě sdělil, že by nemusel daňový balíček nebo ten zákon o něm podepsat, nebo ho dokonce mohl vetovat, pokud by dopadal nějak příliš tvrdě na řekněme, ekonomicky slabší lidi.
0: Já jsem přemýšlel trošku, jenom promiňte na tohle, to jenom jednak naplnil teda krásně náš díl, kdy jsme se bavili o prezidentovi vrchním alibistovi. To je opravdu, já vždycky mám pocit, že poslouchám něco mezi manekýnem a alibistou, stále jsem si ještě jakoby nerozhodl, co je to stěžení. On opravdu jediné, kde fakt jako mu to musím nechat a podepsat, kde je vidět, že prostě přemýšlí racionálně, má to vyargumentované, tak jsou takové ty bezpečnostně orientované otázky, tam prostě má jasno, stojí si s tím, tam dělá opravdu nějakou chladnokrevnou analýzu, velmi racionální to, co třeba dneska říkal na summitu Vilniusu, jako všechna čest, tam fakt uvažuje jako analytik a prostě co říká, má hlavu a patu, je prosaditelné, má nějaký vývoj, je to podepsatelné. Ale to, co se odehrává jinak v té vnitřní politice a ty jeho názory na vládnutí, na vládu, na jednotlivé ministry a na to, jak je takzvaně tvrdý, no tak to je fenomenální. To je jako opravdu, jak když si stoupnete u západu slunce a řeknete, pokud to slunce nezaleze horizontu mezi 15 minutama a 3 hodinama, tak ho tam zatlačím sám. Tohle je jako v situaci, kdy nám nefunguje výplata mnoha sociálních dávek, padají nám úřady práce, není dořešené, co teda v tom DPHčku bude a v jaké sazbě. Sešlo se několik vlastně ořezání ze státních služeb, tak použít spojení typu nebude to dopadat na ty nízkopříjmové a v té nejsložitější situaci.
1: No ale on k tomu dodal ještě, že nevím, to klasický pavlovský B, ale je to potřeba. Takže vlastně, aby se rovnou z toho vykoupil, já bych si tipnul, že on to podepíše samozřejmě, jako podepsal ty důchody, ale hned se někam udá, k ústavnímu soudu nejradši nebo někam jinam, protože to je ten samý alibismus, úplně stejná rétorika alibistická, jako už jsme ji zažili u něj několikrát. Já vlastně vůbec nevím, co nám chce sdělit, protože vlastně on je mistr prázdnoty on dokáže říct 20 vět, ale vlastně ty věty nedávají žádný smysl, protože jedna rozporuje druhou.
0: Hlavně jsou nevymahatelný a to je nejsložitější, že vlastně u nejvyššího, někdo by řekl úředníka, někdo by řekl u nejvyššího politika této země, v podstatě dostanete jenom jako hezkou pěnu, která vám nic nezmění, nemá ani jako mantinely v sobě obsažené vůči vládě, takže bohužel nevede ani k propracovanější přípravě. Já po něm nechci, aby jako tady dramaticky lámal politiku poslanecké sněmovny. Od toho prostě byly volby, od toho to nějak dopadlo, od toho vznikla nějaká vládní koalice, která má nést odpovědnost, ale očekával bych, že jednak bude vládu tlačit k odpovědnosti a tomu, aby tam bylo jasné autorství, povede takové formy jednání, aby i svým způsobem pro opozici bylo nutné být konstruktivnější, anebo nést odpovědnost za jakoby negaci, ale zároveň, aby vládu to nutilo k tomu, aby byla otevřená vůči opozici, jinak ponese prostě si tu legendu a tu fakticitu, že prostě není ochotná s nikým vyjednávat, vede si to černobíle, vede si to ideologicky, vede si to zaslepeně, to se bohužel neděje, velmi mě to mrzí a zároveň bych očekával, že třeba stanoví určité limity, protože prostě má odpovědnost za 10,5 milionů občanů této země, aby to vedlo k tomu, že ta vláda to bude mít propracované, vyargumentované a bude to fungovat. Jo? Nebude to jedno obrovské překvapení, že vám garantuju, že

0: do půl roku a do konce roku vláda bude zase překvapená, že některé věci
1: nefungují. Já zase radši odpovědnost ponesu sám. Musím tady
0: nebojte,
1: říct.
0: Nebojte, povedete. Jako daňový poplatník povedete.
1: Ale,
0: a konzument.
1: Jo. Ale já tady musím se Petra Pavla zastat v jedné věci. On řekl pravdu v tom, když argumentoval, proč vlastně má nějaké výhrady k tomu balíku. A sice, že jsou to house numera. Ona už tohleto, ale v dobrým odstartovala ministryně pro vědu Helena Langšádlová, když jako v dobrým chtěla o ministru financí Stanjurovi říct, že nahodil nějaký house numera, tak ona to jsou často house numera, protože nikdo skutečně neví, kde se vzala. A vlastně jak ty čísla dopadnou, k čemu povedou, a nejsou to jenom ty dotace, kterých se vláda škrtat, ale ještě neví přesně kde. Ekonomka Ilona Švihlíková to řekla docela otevřeně v tom, že je tam vidět patrná snaha dál trestat Andreje Babiše, že vlastně v zemědělství to půjde proti velkým firmám a hlavně proti firmám ze skupiny nebo z holdingu Agrofert, prostě protože se s Babišem pořád neumíme vypořádat politicky, tak zkoušíme to reputačně dlouho a teď to zkusíme i takhle. Ale samozřejmě rodinný farmy Česko nenakrmějí.
0: No, já bych hlavně přidal ještě k tomu, že mám největší problém s tím, že to je fakt po té české společnosti, že to je prostě obrovsky demotivační. Že vy, když na jedné straně řeknete, ať ta společnost je soudržná, ať ta společnost je spořivá, hospodárná, časy jsou nejisté, složité, válka v blízkosti, geopolitická situace teď se mírně sklidnila, ale stále to není růžové. Češi vám na to reagují tak, že opravdu jsou hospodární. Ještě vláda několikrát vystoupí, jak jsou příjemně překvapení. Líbí se mě teda, že teďka už ten ministr průmyslu se zase bije v prsa, že to vlastně zařídil on, ty úspory všechny. A vy potom na to reagujete, a to teďka vybírám jeden z příkladů, ale to, když se podíváte, tak to je de facto obsažené ve všech těch změnách. Vy reagujete tak, že zdražíte vodné a stočné. Že prostě to je facka jakoby dobrému příkladu. A vemte si, tam je spousta opatření, které se dotýkají a jmenují typu. Jmenovali by se v ideálním případě, chceme, aby jsme tady měli co nejvíce středních vrstev, chceme, aby lidé pracovali a vedle toho vychovávali děti a měli děti, chceme, aby zakládali a udržovali živnosti a tak dál. A když se potom podíváte na ta opatření, tak se to zase jmenuje typu, platíš daně, jsi solidní, jsi spolehlivý, nechceš nic pod státu, neděláš komplikace, výborně, tak na tobě si to vezmem, protože platíš, tak budeš platit víc a ty dlouhodobý neduhy, dlouhodobý temný místa státního rozpočtu, dlouhodobý problémy, co se týče jakoby daňové kontroly, daňové optimalizace, u lidí velkých firem, prostě tam se to nechalo pěkně v tichoučku, v pohodě a to mě nejvíc vadí, že když teda už po té společnosti chci součinnost, když chci, aby se zapojili, když mě podržej v těžké chvíli, tak je prostě okamžitě, když si ta společnost by mohla konečně vydechnout, tak je setnou. A dají jim přes ty prsty. No tak to je zase další devalvace nějaké důvěry a důvěryhodnosti obecně v instituce. A mrzí mě, že potom ti, kteří by na to měli trochu dohlížet, to znamená v určité situaci ústavní soud. A teď to záměrně říkám, Pavel Rychetský tady měl na všechno možné názory. Nezaznamenal jsem vůbec žádný názor jako k tomu, že by možná některé věci jako právně nebyly správně a že by prostě společnost se měla spíš konejšit, než neustále ostrakizovat a být vnímána jako černý pasažér. Pan prezident to shrnul, jak to shrnul, že vždycky nám řekne, že je to potřeba, ale neřekne argumenty proč, nebo případně co on od toho očekává, případně jaké budou kroky A, B, C, D a co to k tomu povede. No a v podstatě ostatní to tomu jako to buď tiše přejdou a nedělají z toho téma, anebo tiše tleskají a říkají, je to nutno. No a čemu dochází, společnost je napjatější, frustrovanější a to se bohužel nezlepší.
1: No já jsem...
0: A vlastně ještě nejhorší, promiňte, jenom drobnost. A nejhorší je, že ty lidi si teda teďka vemou, měli těžkou nůši. Tak teď se tam přihodili zase x šutrů jménem, posíláme to státu, ale ani nevidějí, že by to tomu státu ve výsledku pomohlo. Vedlo to k nějaký profesionalitě větší z toho státu, ke zlepšení služeb. Ne, vy v podstatě jenom víte, že Jedlík se nadech a jdete tam prostě házet větší pecny.
1: No, já jsem začal ministrem financí ODS Stanjurou, jak se vlastně na vlastní dílo a vládní balíček díval, jako by mu z toho bylo zle. A i proto, že samozřejmě ODS vždycky byla stranou politické ekonomie a ekonomického programu. A teď vlastně tohleto dílo je pro ní, ona musela zradit a pošlapat vlastní sliby nejvíce, aby řekl, ona slibovala lidem jak před volbama, tak krátce po volbách, že nebude zvyšovat daně, že nebude zavádět nové daně. Teď vlastně oba sliby padly, i když Petr Fiala neustále fialovsky lže a říká ne, ne, ne. Zbyněk Stanjura tuším, nebo Pavel Blažek vlastně řekl památně, on nelhal, on jenom slivoval to, co nemohl udělat. A
0: pak došli k tomu, že šlo o daňový základ.
1: A teď vidíme jasně, že ODS je asi z toho nešťastná a já myslím, že to vystihl docela šéf Kohinoru Bříza, který v jednom rozhovoru řekl vlastně, že je hlavně zklamaný ODS. Většina podnikatelů vlastně vkládala asi v té vládní konstrukci největší naděje do ODS, což byla tradičně strana podnikatelů a podnikání a kompetentního ekonomického programu. On řekl, a my jsme čekali, že mají nějaký program připravený, že vědí, co budou dělat, když v opozici zvlášť šéf ODS Petr Fiala tolik křičel a kritizoval vládu Andreje Babiše, tu předchozí, ale i předtím tu vládu premiéra Sobotky. A teď najednou sám je premiérem a je to ještě větší bezradnost na ten balík, který skutečně je kočkopes, tak jsme čekali dlouho. A Petr Fiala ještě bych řekl, dokonce má tu povýšenou drzost říct, kdyby moje vláda už neudělala vůbec nic, tak už udělala všechno. Jako to je neuvěřitelné.
0: No je nejsmutnější, když jako máte radost toho, že si to vezmete z veřejnosti, že si to vezmete ještě z těch, co opravdu jakoby naplňují tu kasu a jsou, jak jsem vzpomínal, prostě práci ochotní a disciplinovaní. A vy jim vlastně za to nedáte opravdu žádnou strategii pozitivní změny. Zajímavé bude, čímž mi se krásně dostávám vlastně i k tomu, co teďka tam uvidíme. Jo, samozřejmě bude tam šustění spacáku, bude tam pověstné jedení baget, budou tam unavené tváře a půlnoční rozhovory na téma, kdo za co může a kdo nese tu historickou křivdu.
1: Kastrovské projevy budou.
0: Myslím si, že tam nějaká soutěž v délce taky bude, ale jistá proměna se tam odehraje, protože si myslím, že to je tak trochu, nebo mám z toho dojem, jak všichni tak jako se burcují, hecují a připravují, že se nám tady už odehrává takový pokus o nácvik toho, o to, jak by mohla vypadat jakoby alternativní vláda, v uvozovkách stínová vláda, že to už nebude jenom typu ne, ne, špatně, obíráte, jinak končíte, skončete, ne, vy za to můžete, ale že to už bude taková soutěž, protože se ukazuje, že ta společnost jako je z toho unavená, apatická, chce změnu, uvědomuje si, že je neudržitelný stav toho, jak Česká republika jménem teďka státní kasa primárně a obecně vláda a úřady nakládají s veřejnými penězi, čili že tentokrát to bude jako je to špatně, ale měli jste to řešit touhle formou, po případě máte tam tyhle a tyhle problémy, jinými slovy, že to už bude takový trošku tlak na kompetenci, argumentaci, obhajobu, protože opozice si uvědomila, že prostě opravdu Zbyněk Stanjura je v reálných podmínkách muž na odstřel, na konec politické kariéry, v podstatě možná pokud by teďka řekli,
1: no, oni za něj musí děkovat. Každý den, který zůstává dál ve funkci, tak
0: já si myslím, že Zbyněk Stanjura by v podstatě udělal nejlépe, kdyby řekl, když tady projde tento balíček, tak já nabízím svou prostě pozici v šanc.
1: Protože už jsme udělali vlastně
0: splnil jsem, co jsem všechno. Splnit vlastně chtěl a vládní koalice by si tak trochu mohla udržet tvář. Ale myslím si, že tentokrát ta opozice se bude pokoušet vlastně dohánět Zbyňka Stanjuru na tom, že je toho neznalý, že to nemá promyšlené, že to nemá vyargumentované, že mu často ty věci nesedí v praxi, že to, co sliboval, tak se potom neodehrává, nebo se to dokonce odehrává opačně. Takže spíš si myslím, že to bude taková trošku maturita politická z toho, jestli na tom ta vláda, v jakém je vlastně reálném stavu a jestli na to má a jestli si to dokáže ustát. Myslím si, že vládní koalice se samozřejmě bude pokoušet to vést jakoby ideologicky, ono se jí to jakoby nabízí, to znamená zase typu může za to Babiš, protože sociální demokracie ve sněmovně nemají, aby ji vtáhli a teď se ji pokouší jakoby vychovávat jako z potenciálního případného sparring partnera. A myslím si, že bude docela zajímavý závod i vlastně mezi opozičními stranami, protože myslím si, že Tomio Okamura tento povede jakoby takovou tu nelítostnou kritiku vlády a takovou trochu jakoby intifádu a spacákovou odvetu, ale mám dojem, že hnutí ANO v podstatě si to nastaví tak, že to je jakoby opravdu test vědomostí, tlak argumenty, tlak detaily a Samozřejmě testování výdrže, kdy stejně všichni v podstatě to chtějí mít hotové do konce července, aby pak mohli odjet na dovolené. To si myslím, že tam bude stejně jako nepsané pravidlo celé poslanecké sněmovny. Ale zkrátka bude to chtít dát vládní koalici opozice sežrát už z jednoho prostého důvodu. Tam asi se dá očekávat, že bude první nepříjemná zpráva pro opozici, protože odejítý, někdo by řekl přeběhlík, někdo by řekl ostrakizovaný, z klubu vytlačený, zkrátka bývalý moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák asi s velkou pravděpodobností už bude hlasovat s pětikoalicí, takže nám tady vznikne už jakoby otevřená 109. A která možná překraje, ale to mrmlání těch poslaneckých klubech, protože právě dámy, ale hlavně páni poslanci, kterých tam je víc, budou potom tohle muset vysvětlovat doma a ty voliči jsou fakt hodně vytočení, plus přibývá velká část voličů, která už jako nereaguje pasivitou, nebo tím, že by si vybíral někoho jiného z pěti koalice, ale už se pohlíží u konkurence, už se pohlíže hodně u hnutí ANO. A to je vždycky varující, protože když vám odejdou, jak se říká, na druhý břeh, tak velmi těžce a velmi složitě je dostáváte zpátky domů. A
1: no, ne,
0: to si myslím, že na tohle se bude teďka hrát, že to bude hodně vysílání pro středového voliče, protože upřímně řečeno ti nakvašení dělají teďka všechno jiné, než by si zapínali jako politické programy českých televizí. A plus vy jste ještě ve složité situaci, že samozřejmě lidi máte u řek, rybníků, moře, čili musíte tentokrát křičet a obstruovat víc, aby se to k ním dostalo. Takže fakt to bude střet prostě dvou monopolních armád.
1: No, pro vládu nejhorší asi to, že skutečně v tom souboji ministra financí Stanjury a exministrině financí Schillerové na ten dojem vychází kompetentněji z Alena Schillerová, což pro vládu vedenou premiérem ODS je asi nejhorší vysvědčení. A vlastně, co ještě je velký problém, kdyby ten balíček byl tvrdší, víc by šetřil, prostě vláda vedená ODS by se nebála říznout do toho, co slibovala, prostě budeme víc šetřit, než zvedat daně a zavádět nové. A aspoň by uspokojila některé ekonomy a vlastně řekněme ty nejtvrdší ideologii, tak by získala aspoň některé fanoušky na svou stranu a podporovatele. Ale
0: ta vlastně společnost by si řekla aspoň, že ví v úzovkách, na co platí.
1: Ale ten balíček vlastně takovýhle není. Čili ona, nevím, řekl, naštvala úplně všechny, téměř, a ještě ho špatně odkomunikovala. No. Čili na to, že se hraje o dojem z toho balíčku a ne opravdový obsah, tak já bych řekl, že vláda to prohrává na všech frontách. To, co jste zmiňoval, že se pořád odvolává na Babiše, že za všechno může Babiš, to už ji rozstřelují taky spousta ekonomů. Já bych řekl, snad všichni, kteří nepracují pro vládu, tak prostě říkají ne, ano, samozřejmě za covidu se tady došlo k nějakému zadlužení, byly objektivní i neobjektivní příčiny toho, ale vy jste zasekli prostě další desítky miliard a to už je za
0: a
1: vámi.
0: Je to daleko, je poločas vládnutí.
1: To je strašně krátce.
0: Z toho se nevylžete. Jo.
1: Tady je zajímavý to, za jak krátkou dobu v obdivu hodně vlastně vláda Petra Fialy stihla se stát z těch miláčků médií a dneska je vlastně terčem posměchu většinou,
0: no,
1: jo?
0: Neříkám no, už jak, ale... Je trpěná, to... jo? Že když se podíváte, tak lidé si dělají srandu, v zásadě jsou hodně kritičtí k vládě, ale vidíte, že ta média to stále ještě jako přikryvají, trpí to, píšou o jiných tématech, nepíšou zdaleka o tom, v jakém stavu naše ekonomika je, jak lidé v úzovkách spotřebovávají, investují, protože všude máte prostě propad. To vidíte, tu teďka projížděl naší zemi, případně v zahraničím, tak prostě těch turistů českých, jak za hranicemi našimi, tak i v útrobách našeho krásného státu a úžasné krajiny prostě je méně. Jo. Méně na kratší dobu, méně utrácí, prostě společnost není zdaleka v pohodě, je hodně posmutněná, protože nevidí tu perspektivu. Média tohle přechází, prostě bude
1: jediný štěstí
0: Fialovy
1: vlády.
0: Proto taky si hodně čteme hodně o počasí. Jo? To vás můžu uklidnit, že čím budou nepříjemnější politické zprávy, tím víc budeme poslouchat, co se nám děje na oblasti počasí a jaká bude sklizeň.
1: Vláda si musí přát tropické teploty nebo nějaký další klimatický neštěstí, aby to překrylo její vlastní neštěstí.
0: No, je, mě zajímalo, jak to je s klimatizací ve sněmovně, jestli šetří. Jo? Já bych šetřil stále, já bych to nenechával jenom na zimní svetrové.
1: Markéta Pekarová Adamová, šéfka sněmovny, to tam všechno vyplané, ty kohou. pomohou ty topení, klimatizaci? Běží tam něco?
0: No tak topení asi jo, ale tu klimatizaci, to bych teda já bych stopnul. To byste taky viděl, jak by se taky jednalo úplně jinak. Jo?
1: I když ona tam zase tak často nebejvá, ne? Ona spíš no, radši cestuje, ne? Poslední dobou. No.
0: Ale tak teďka,
1: už toho má taky asi dost.
0: Teď jsou přece jen potivá témata a potřebují se udržet akceschopnosti, takže budou muset relativně přijít úplně všichni, co mohou. Ale jako v podstatě, když to vezmete kolem a kolem, tak ono tentokrát se jakoby ta nálada změnila. Ta společnost je naprdlá, posmutnělá, ale ekonomické změny chce. Proto to vidíte i najednou u toho argumentáře hnutí ANO, že dřív to bylo takové, na všechno bude, všechno vám dáme. Když by plácnu, jak byly takové ty klasické filmy, že jo, když vy inženýra, tak mi doktora, když vy jeden štok, tak mi dva štoky. Tohle je hodně podobné, jo, že to hnutí ANO už opustilo takovou tu retoriku, když vy teda dáváte 1000, tak mi 20 000 rovnou, anebo aspoň 5 000. Teď si všimněte, že vlastně to spíš půjde po tom, komu to bere, co to komplikuje, jak to ty problémy neřeší a že ten stát, ten erár v podstatě nereaguje žádnou svou obětinou, nějakou jako potřebnou strategickou změnou. Neboli se nám ukazuje, že zlatá doba rozdávání končí i toho jakoby slovního, už i končí takovéto slibem nezarmoutí, že se začínáme posouvat do etapy, že fakt vlastně jakoby vláda bude doháněna svými sliby, svými plánovanými činy, jakoby tou takzvanou šetrností, která se pak neodehrává. Čili docela zajímavé je, že vlastně nám se to hnutí ANO touhle optikou posouvá víc jakoby do středu a už naprosto cíleně útočí a povolává a zkouší odlovit potenciální voliče nebo zklamané, zhrzené voliče pětikoalice. Proto si myslím, že vlastně ta poslanecká sněmovna optikou jako nějaké strategické hry a nějaké politické kultury nebo prostě politických tahů bude zajímavá tím, že hnutí ANO se nám fakt odsunulo malinko od té protestní polohy, kterou jsme hodně zaznamenávali, že u prezidentské volby, u prezidentské kandidatury Andreje Babiše a následně, která se jmenovala typu povoláme zklamané voliče SPD a obecně zklamané voliče protestu levice. Teďka k tomu, že se fakt začne cíleně volat do tábora pětikoalice, typu přidejte se k nám, protože. A myslím si, že to je testování argumentů, stylu politiky na podzim, protože bude nás něco podobného čekat ještě okolo státního rozpočtu a hlavně předpříprava na předkampaně, protože na podzim vyjedou karavany napříč republikou a už se začne zbrojit na evropské volby. Takže v tomhle ohledu si myslím, že to má smysl jemně sledovat. Chápu, že jako sledovat ten celý průběh, tak to je opravdu sebemrskačství a tam mám přijde pak psychedelické stavy, ale myslím si, že to bude trošku odlišnost od těch předchozích jakoby zákopových spacákových bitev a takového toho obsazení poslanecké sněmovny nekonečnými projevy, že teď se nám tady začíná ukazovat, že dochází k mírnému rozpolcení těch postojů SPD a hnutí ANO.
1: No, ono to je vidět i na preferencích, protože hnutí ANO je na rekordech, ty preference z těch posledních průzkumů jsou, řekněme, kolem 34%, což je velmi vysoko, to ANO nikdy nemělo ve volbách.
0: V průzkumech koaliční partneři, no.
1: V průzkumech, pamatuju si, že na prahu covidu si mělo rekord 33% zhruba, ale to není jediný, co mu roste, on mu roste i volební potenciál, čili kolik voličů by ho mohlo volit, kdyby volili a tam už to míří ke 40%, což je skutečně vysoko, to je taky rekord, to hnutí ANO nikdy nemělo. Trošku ubylo hnutí SPD, byť nějaký 2% a tak dál, ale je tady vidět určitě nějaký posun. A stejně tak i kvalitativní to, co jste zmínil, že někteří voliči pětikoalice už přecházejí k ANO a samozřejmě vládní pětikoalice a hlavně ODS bude muset bojovat o to, aby tohle zastavila, protože jinak může za chvíli zamířit do opozice. A vidíme to i na tom novém modelu ANO, kdy vlastně pořád je tady jakoby lídr Andrej Babiš, je to samozřejmě on je synonymem hnutí ANO, ale ti dva změní nejviditelnější politici, Alena Schillerová a Karel Havlíček, je vidět skutečně, že už to není jenom, jak jste říkal, ukřičená protestní rétorika, ale že mají vlastně vlastní alternativu, oni si udělali vlastní program konsolidace veřejných financí, rozprostřeli to na trošku delší dobu, a mají vlastně jinou, řekněme, strukturu toho, jak dojít k vyrovnanému rozpočtu. A tohle to je, bych řekl, další špatná zpráva pro Fialovou vládu, protože oni vlastně všichni, co nejsou ve vládě, tak z nich dělají populisty, nedemokraty a tak dál. Ale s tímhle tohle vidět, že s tímhle tím prostě nevystačí.
0: Je to velký problém, protože je vidět, že pětikoalice zase až tak soudržná není. A to dokonce od hlavy samotné, protože vemte si, že vlastně ta témata Petr Fiala přechází mlčení, maximálně ocení jako svůj premiérský styl a případně nám to shrne geopoliticky, že prostě pokud, a teď přeženu, nezměníte tamhle pravidla cyklistiky, tak už jste nejen proruská kohorta, ale v podstatě napomáháte oslabení republiky. A teď záměrně jsem vybral úplně kulhající příklad, ale vlastně nikdy nejde po podstatě. Zbyněk Stanjura se do toho, ten se v tom utopí. Ministr Síkela, ten vlastně o něm teďka nevíme, protože ten už se připravuje do Evropské komise a už to spíš hraje na evropských tématech a pro evropských tématech, protože samozřejmě chce být přijat Bruselu.
1: Já nevím, takže už vlastně stěhoval se taky do Bruselu, já už jsem dlouho neviděl.
0: Myslím si, že tam teďka už poměrně hodně dojíždí a už si jako vypiluje tu svou úvodní řeč, proč by měl být tím komisařem a kde by měl mít jakoby tu apanáž a jaké by měl mít zázemí. Ale tím samozřejmě prostě ztrácíme dalšího člověka, který by měl povinně z titulu funkce uvažovat národohospodářsky. Takže o něm není vidět a slyšet. Vidíte, že tam vlastně není ani jako nadšení pro kapitánský tým, takže vlastně neslyšíte ani o místopředsedovi poslanecké sněmovny Skopečkovi, který když nemusí, tak už se k tomu nevyjadřuje a nebo opakuje typu ano, porušili jsme slib a stát by měl šetřit, ale neděje se de facto vůbec nic. Ze strany starostů velmi kompetentní bývalý brzeňský hejtman Bernard se taky v podstatě jako tváří, že typu počkám, přemlčím, ptejte se mě na jiná témata, ale vlastně nevidíte, že by se nějak ztotožňoval s ministrem financí, rezortem financí, že by hájil ty jednotlivé argumenty. Piráti vlastně si vybírají čistě témata, která chtějí změnit, tak to trochu dělají po lidovecku. A jak se vzpomínal, lidovci přesně, ty se tváří, že okolo nich nic není, že řeší důchody a hlavně, že by se mělo pomáhat rodinám. Ale já, když se podívám na ty návrhy, tak opravdu, jestli to proti někomu fakt jde, tak to jde proti rodinám, úplně jednoznačně. A TOP 09 je prostě úžasná, no, u tohleho tématu není, ona si prostě drží teďka registrované partnerství, manželství pro všechny.
1: Je na billboardech, já jsem se vracel z dovolení a viděl jsem je na billboardech kolem dálnic a musel jsem se pousmát, viděl jsem billboard s rozesmátou Markétou Pekarovou Adamovou.
0: Hned se vám jelo líp, ne?
1: Hned se mi jelo samozřejmě líp. Ale ona tam měla to heslo nulová HDP na knihy a já jsem si řekl, celý Česko teď žije nulovou HDP na knihy, to prostě trefila paní předsedkyně.
0: No jsme národ Jiráska.
1: Jo, nepochybně.
0: Palackého, to jako nepodceňujte. Ne, ale jako je úžasný, že prostě všimněte si, že strany, které dřív jako měly tu ekonomiku ve štítě, a to bezesporu bylo prostě ODSK, TOP 09, tak vlastně jedna, a to TOP 09 se tváří úplně jako, že tohle jí míjí a že má hodnotová témata, protože prostě ví a zná klasickou poučku, když lidem nemáš co dát a ještě jim bereš, tak se začni sekat na nějakém hodnotovém tématu, to lidi zabaví, budou se o tom dohadovat a ty si hraješ jako ten prim, jsi ve veřejném prostoru, mobilizuješ si ty voliče a tak dál, čili to vehementně dělají, proto Markéta Adamová Pekarová bude plakat dál nad tímhle tématem, protože ví, že je lepší, než aby plakala nad peněženkou, neby to nikdo nevěřil a už by vlastně s ní nikdo moc neplakal, neb národ pláče, ale trošku z jiných důvodů a nad svými peněženkami. ODS v podstatě se tváří přesně, že to téma jí tak jako bylo vnuceno a může za to válka, když už jako nemají argument, tak může za to válka a mimochodem Babiš a mají v podstatě jakoby hotovo, domácí úkol je splněn. Takže na to, že tohle jsou vedle státního rozpočtu nejzásadnější politické kroky, které ovlivní klima v téhle zemi nejen ekonomické, ale i politické nálady na rok, rok a půl nejméně, a jsou ještě v poločase vládnutí, to znamená fakt riskují hodně, protože málo která vláda dělá nepopulární kroky v poločasu té vlády, to se vždycky dělá na začátku, a nemá vůli dělat nic zatím jakoby pro lidského, populárního, potřebného, optimistického. Prostě tváří se, že jenom prostě je a to musí stačit a už to nás musí rozradostňovat. Tak teda nevím. No je to jako z mýho pohledu, když se na to díváte jakoby optikou politické strategie, tak je to obrovský podcenění, obrovský jakoby zase takový vysmívání společnosti. A myslím si, že speciálně ODS velmi riskuje, že jejich řady volených straníků příštím roce jako se roztříští, ubudou, možná někteří půjdou i pod nějakými místními značkami a ty krajské volby nejen jsou důležité tím, že říkáte, jak jste silný po republice, ale máte to taky kariérní školu. Máte tam prostě spoustu lidí, kteří si poprvé testují nějakou svou kompetenci, odpovědnost, budují si pověst ve svém okolí, mezi voliči. V podstatě, když to řeknu hloupě, máte to fotbalovou školu. Prostě vychováváte si tam budoucí nejen elévy, ale budoucí zase kandidáty do sněmovny právě pro ty nejbližší sněmovní volby a tohle pro ODS může být fakt velký reputační problém.
1: No, on je tady druhý problém, který nesouvisí úplně s balíčkem přímo, ale vlastně nepřímo, jo, a je to problém pro vládu. Vy jste zmínil ty hodnoty, tím je proslulý Petr Fiala, přebral to i prezident Pavel, ten taky začal být hodnotový prezident.
0: Ale všimněte si, že stále zatím já jsem nezaznamenal ani jednu hodnotu.
1: Já taky ne. O tom, když začnete mluvit o hodnotách, tak většinou žádnou nemáte, ale on je to samozřejmě starý trik, když se vám to hroutí doma, tak začnete mluvit o jakýchsi vyšších světových mezinárodních hodnotách, vyšší princip, mravní a tak dál. Vidíme to u Petra Fialy hodně a vůbec u TOP 09 taky a oni to mají vlastně v souvislosti s ukrajinskou nebo s válkou na Ukrajině. Tahneme nás na západ. Já nevím vlastně, kam nás tahnou. My jsme ukotvení v západních institucích hlavních v Evropské unii i v NATO. Ale teď vlastně vyšel průzkum CVVM, který ukazuje, že té vládě to nedrží moc ani tady, protože dobře, lidi by se mohli tomu posmívat doma v Česku, domácí politice, ale mohli by vládu oceňovat za politiku, za ty vyšší principy nebo hodnoty. Ale viděli jsme, že vlastně docela výrazně poklesla podpora Evropské unie. A stejně tak NATO, OSN taky, ale OSN nechme, ale Evropská unie a NATO, to jsou vlastně dvě instituce, o které se Fialova vláda zkouší opírat a zkouší jim překrýt ty neúspěchy doma. A teď se to vlastně začíná vládě bortit i tady, už ani ty hodnoty nedrží moc.
0: No, protože ono se ukázalo, že ono to stigma a to věční ustupování pak logicky samozřejmě oslabuje i ty jakoby kotvy, mezinárodně politické, protože v momentě, když vidíte, že tam neplnohodnotně hájíte český zájem, ten kompromis není výhodný, nebo není tam aspoň prvek, protože kompromis je vždy o to, že máte jenom část úspěchu, ale část úspěchu pro český průmysl, české domácnosti, tak logicky se bortí ta důvěryhodnost jak těch vlastních domácích institucí, že na to mají a že mají to sebevědomí a že vůbec znají svou cenu, ale logicky velmi návazně a velmi úzce i ty mezinárodní partneři, protože si řeknete, k čemu mě jsou. Když přehlížíme potřeby, které mají jakoby naprostou logiku a ospravedlnitelnost. A mimochodem, tenhle trend je hodně zajímavý, protože on se odehrává ve všech zemích sousedních. Jo, že když se podíváte, tak podobná měření ve Francii, a to byla opravdu jakoby ideově země spřízněná s Evropskou unií, že jo, vždycky brala, že to je tak trochu Evropská unie větší Francie, ono tak trochu je to větší Francie a větší Německo, to jsou ty dominantní síly, které tlačí to klíčové, ale teď vidíte to sousední Německu, naštvanost na domácí vládu, na domácí poměry, na domácí ekonomickou, sociální, imigrační situaci, ale i naštvanost rostoucí na Evropskou unii, čímž mimochodem se přesně potvrzuje to, co my se tady bavíme, že můžeme čekat prostě evropské volby špinavé nejen u nás, ale i v zahraničí, protože to prostě budou tvrdé volby a budou o velmi konkrétních a emočních prvosignálních tématech, které se prostě dotýkají každého a každý na něm nějaký názor, nějakou emoci má. A no, ono by to všechno potřebovalo takový jako v úzovkách čistší repas, ale ono se ukazuje, že ten repas se jmenuje prostě fakt mít jako jasnou strategii, hájit si a ty témata neopomnět. No,
1: já
0: myslím, plus se ukazuje, že Češi cestují stále a rádi srovnávají zahraničí s domácím a začíná to, víte sám, kvalitou jídla, dostupností všech možných nejen potravin, ale prostě zboží.
1: No, ale i cena mají jídla, to kvalitnější jídlo je tam levnější.
0: Spotřebitelským právě.
1: Já teď musím potvrdit přesně, po návratu přesně. Z Itálie. No, ale
0: vy ještě jezdíte na zahraniční zájem? A teď jste se
1: já jsem si dovolil, teď já jsem si potřech. Teď jsem se prořekl, neposlech jsem vládu ani její ekonomické poradce, prostě jsem zvlčel a s manželkou jsme jeli do Itálie.
0: Ale jestli vám můžu poradit, všude říkejte, že už si vyhledáváte exilovou cestu. To byste možná mohl dát i do nákladu.
1: Do Brixenu, jasně do Brixenu.
0: A tam já je jsem, pěkně. pěkně, tam je pěkně.
1: Tam je nádherně mimochodem.
0: A dobrý vzduch.
1: Ale tohle to souvisí s tím, podle mě Fialová vláda prostě přehnala tu retoriku. Hmm, ona ji extremizovala, kdy v podstatě nastolila mentální deku nebo mentalitu toho a psychologii, kdo není s náma, je zrádce, je proti nám. Z důchodců se vlastně udělali téměř zločinci, kteří se něčeho dožadují, jako kdyby se neplatili na své budoucí.
0: My živnostníci to známe, my jsme ti paraziti a jenom jasně, přibyli další k nám. Jo,
1: ale tak. Vidíte, jak vlastně to přebrali i někteří novináři, prostě jakože důchodci jsou skutečně paraziti.
0: A teďka nadstandardní ekonomicky příjmová skupina, ano, to jedou.
1: I v souvislosti s válkou na Ukrajině a tak dál. A teď si myslím, že lidi toho mají dost, protože prostě extrému se vám vždycky přejí. Extrém je vždycky menšinová záležitost. Prostě přesně. Většina společnosti není extrémní, ani nemá ráda extrémismus. Naštěstí.
0: Plus hlavně zatím nic není. Jo. Že vidíte, že ta vláda je vlastně jenom udržovací. Že jestli pro ní něco platí, tak je to taková jako vrcholně byrokratická vláda. Protože když se podíváte na všechna ta opatření, která tady byla přijata od nástupu Petra Fialy, tak to všechno v podstatě ve všem zvítězil erár. Všechno psal byrokratický erár, tam vlastně z těch zájmů jak ODS, zájmů, jakoby dejme tomu v uvozovkách těch kandidátů či jejich voličů, není zbla, nenaplňovalo se to, nedrželo se to, ale jediný, kdo je v tichosti, v pohodě, v závětří, daří se mu také erár, bytní dál, ještě se posiluje tím, že se často propojuje s tím erárem jako by mezinárodně politickým, hlavně tím evropským byrokratickým erárem, který má úplně stejné pohnutky. A samozřejmě už to prostě kulhá, je to jeden velký časovaný průšvih. Jo? A začínám se dostávat do fáze, že už prostě fakt na to nemáme peníze. A že přesně jak byste to naťuk, ono to nevrací ani adekvátní hodnotu. Jo, kdyby ten stát byl drahý, ale byl jste podobně jak v Dánsku, že platíte hodně, že vám v podstatě okamžitě polovina zmizí z toho, co jste vydělal, ale vrací se vám to k tomu, že z vás nedělají trotla, že si koupíte kvalitní potraviny, že ty úřady fungují jako dynamicky, že vás dokonce informují o tom, co se chystá, blíží, na co nemáte zapomenout, že za daně máte adekvátní, kvalitní, moderní služby a že vám ještě jako ten erár a ta vláda nemlaská, že před váma v uvozovkách pije vodu, ani ne pedlivou minerálku, tak jako si řeknete, je to drahý, ale má to nějakou logiku a ten stát mě je schopný podržet, jednak neprovokuje a je schopný mě podržet v nepohodě. Ale když ten stát máte, že v podstatě začíná jakoby koloniálně uvažovat, jakože tak typu plaťte, ale nic neočekávejte. Tak to je zdrcující.
1: Víte, my tady máme jednu jistotu, že ať už do českého eráru pošleme švédský daně nebo bulharský daně, tak vypadnou stejný chudáci.
0: Je to pravda.
1: Stejná nekvalita. Ale ještě ten ke konsolidačnímu balíčku. Mě vlastně, já jsem si uvědomil, že on nejvíc ukázal a odhalil limity té pěti koalice. A oni to vlastně nepřímo, jakoby kouzlo nechtěnýho, přiznávají i vládní politici, ministři a i zmíněný minister financí Stanjura, kdy vlastně oni říkají, buďte jakoby rádi za tohle, protože jsme pětikoalice a současně tím, jak naštvali všechny, jsme zmiňovali, včetně vlastně svých a priorních spojenců, což jsou nejrůznější obrové podnikatelské svazy, které si myslím tu vládu v začátku podporovali a sázali na to, že bude aspoň trošku kompetentnější, že má program a nějaký odhodlání a energii něco udělat, tak vlastně ty postrácela a v rámci té rétoriky a obhajoby toho buďte rádi za pětikoalici, tak minister financí řekne, my jsme vlastně nejednali s klasickými nebo tradičními partnery, ať už odbory nebo těmi různými podnikatelskými svazy, protože je nás koalici pět a přizvat šestýho, tak prostě z toho nevypadne vůbec nic. No ale to není žádný skutečný argument nebo omluva. Prostě je to jejich věc, že si dali dohromady pěti koalici, udělali si nějaký program, slíbili, vzbudili ohromné očekávání, změny a teď vlastně nic moc. A teď je vidět, jak je to dobíhá. A já bych vlastně pochopil, kdyby vláda vedená ODS naštvala odboráře, to by se dalo čekat, ale že naštve svoje a priori podporovatele a zpřízněnce z řad podnikatelů, tak to je asi poprvé u vlády ODS, který se to takhle podařilo.
0: No je velký problém, když to máte jenom anti. Jo, a aby byl konkrétní, tak prostě teď zrovna, než jste tohle vzpomínal, tak jsem se tak vzpomněl na příměr velmi podobný. Vznikala antimečárovská vláda, vedl ji Dzurinda. byla složena od, opravdu téměř od levice, úplně autentické levice, až opravdu přes takové ty zase konzervativní křesťanské demokraty, lidovce, takového toho nejkonzervativnějšího ražení, až po městské progresivisty. A dokázala to Slovensko hnout víc a významně a modernizačněji, než se čekalo. A ta emoce byla typu, je to nejen antimečár, ale je to o tom, že to má být jakoby i skok pro toho státu, k modernímu státu, k moderní správě věcí společenských, ekonomických. A fakt to Slovensko nabudila. Taky potom z toho ty jednotlivé strany žily, teď se zase teda úžasně mezi sebou sekají, ale to investiční dědictví tam prostě bylo. A tady přesně vidíte, že tady to je anti, ale je to stále jenom postavené na anti, přibylo dalších jakoby znamének, nálepek, proti čemu jsou, ale chybí tam ten jakoby modernizační jako skok, posun a šlo by to. Prostě když dáte zadání tomu státu, tak se maká. Já jako nechci děsit, ale i ostatní vlády sousední mají výhrady k Rusku, nějakou formou čelí, řeší ruský pád na Ukrajinu, inflaci, ekonomické výzvy, získávání energií a přesto dokáží nejen rutině vládnout, že otevřou okna, rozsvítějí, otočejí lístek v kalendáři, ale přicházejí s návrhy, náměty, řeší migraci, viděl jste teďka, že v sousední zemí padla vláda kvůli migraci, prostě je to téma a tady u nás se všechno jakoby zadupé, přemlčí a v podstatě jedinou kvalitou je, že nevládne Babiš a že chodí do práce. Nebo tvrdí, že chodí do práce. A to je jako v úzovkách, to je to nejsmutnější, že vlastně na tom je to nastavené, že to nám má stačit a mrzí mě, že bohužel mnohá média to tak hrají, typu vám to i má stačit, navíc nemáte nárok. Jo. A to je to nebezpečný a to frustrující, no, protože to se fakt může trhnout a pak prostě najednou tady budeme koukat, koho tady máme za radikála a budeme si říkat, jo, zlatý sládek,
1: no, ne,
0: ještě
1: vidět,
0: v době republikánské strany.
1: Oni furt vlastně, jako, a vidíme to hlavně na Petru Fialovi, on jakoby žije furt někdy v čase voleb posledních sněmovních, kdy vzbudili pětikoalice ohromnej antibabišismus, až fanatický, nenávistnej. Vyhráli trojkoalice Spolu volby, vyhráli, řekněme, jako pětikoalice sněmovní většinu. A oni si myslí, že vlastně tohle furt drží a ta retorika buďte rádi za nás, nebo přijde něco horšího, ale lidi už si začínají myslet, vy jste ty horší, my už klidně budeme volit alternativu a já se vlastně zpátky vrátím k podnikatelům. Oni to popisují, to své zklamání a z principu Fialovy vlády docela přesně říkají, my jsme čekali prostě vládu ekonomické kompetence a teď tady máme vládu učitelů, která není schopná udělat téměř nic. A i na tom konsolidačním balíčku je vidět vlastně, že Česko je nejprůmyslovější země v EU, ale všimněte si, že ekonomičtí poradci premiéra i vlády většinou nejsou, tam není ostřílený průmyslník, když to řeknu, ale jsou tam samý ekonomové z bank, ano, které samozřejmě ano. Lidi nenávidí taky a kteří radí lidem,
0: no a které
1: co mají
0: hlavně,
1: nebo nemají dělat.
0: Které si hlavně ošefovali vlastní
1: odvádí
0: zájmy,
1: dividendy samozřejmě každý rok z Česka. Ale a tohle to byl moment, kdy já jsem si uvědomil lidi, které znám z průmyslu a kteří vlastně tu vládu prvotně podporovali, tak byli téměř první, kteří odpadli jako a řekli, Ježišmarja, to jsme vůbec nečekali, že se stane, že by to byla tak nekompetentní vláda ohledně ekonomiky.
0: No řeknu vám to takhle, kdyby tam byl obraz Rašína, tak pláče. Jo, to ODS, která se k němu kdysi hlásila, že to je vlastně jeden z takových jako prainspirací z první republiky k tomu přístupu k ekonomice, přístupu ke každé koruně, chování státu, tak to je prostě... Oni by se mohli z mého pohledu přejmenovat na belgické socialisty. Ty to měli prostě nastavené tak, typu, hele, dokud prostě vám jezdějí tramvaje, otevírají se okna, odváží se odpadky, tak vlastně buďte šťastní, protože to je jediná role státu, jenom aby prostě byl a aby tak jako rutině fungoval. A to si myslím, že teďka ovládlo prostě uvažování v Kramářově vile, i ve Strakovce dole pod ní, i nakonec v té poslanecké sněmovně, že jsou to jenom udržovači, kterým vlastně politický program píše byrokratický erár, který přesně je toho uvažování belgických socialistů typu hlavně teploučko, pohodička, klídeček a do toho vlivové skupiny na jedné straně banky, do toho velcí energetičtí hráči, že si všimněte, že vždycky, když jde o něco zásadnějšího, tak to píšou někde jinde, nějak jinak a úplně v praxi to jinak dopadá. A ty peníze, které by se měly sunout ke státnímu rozpočtu, se nepřiblíží ani zbla, ani velkou oklikou. A teď sklízíme ty plody, ale teď o tomhle tématu my jsme se bavili před rokem, kdy jsme startovali tady společně ty debaty. Společnost to řeší fakt 2 roky. Jsou to všeobecně známé pravdy, které teď se naplňují a ta vláda se furt tváří, že jako nemá dostatek informací, furt je brzo, hlásí nám, vyčkejte. No, když se podíváte na ten trend jenom těch příjmů do státního rozpočtu, tak jiné vlády by byly jednak každý den práskané, vypráskané médii. Žili by z titulky, že to jsou největší zoufalci, téměř bankrotáři a co měsíc by se pomalu dělalo hlasování o nedůvěře vládě.
1: No dneska, já vám to řeknu, jaká je u nás mediální realita. Dneska hlavní server Seznam zprávy honí Aleše Michla, guvernéra České národní banky.
0: A včera banky, důchodce.
1: Za to, že když si radil Andreji Babišovi a potom i Aleně Schillerové na financích, což se dá předpokládat od ekonoma. A předtím důchodce, samozřejmě důchodci jsou zločinci, protože chtějí důchody.
0: A je strašně zajímavé, jaký mají spotřební košíky. Ale je fascinující, že nikdy nikdo, a to nás opravdu nemůže nikdo podezřívat ze střetu zájmu, protože zatím důchod ani v tom starém ražení, natož v tom novém ražení, že bude někdy za desítky let a v podobě žebračenky, se nás netýká, ale pro Bůh tam není nikdy ani věta, že ti lidé si prostě pravidelně, systematicky šetřili, respektive posílali státu. A stát jenom teďka tuhletu finanční disciplínu jako kompenzuje, vrací. Že mně se líbí, že opravdu ty, jak oni je vykreslují, jak nájezdy motorkářů, jak když prostě důchodci se seberou a teď vlastně všude jsou problémem a útočníci na hypermarkety, útočníci na ekonomiku, protože nám vezou, já čekám, kdy se přijde s tím, že to je důchodcovská inflace, protože už neprošlo, že to z ciziny, už neprošlo, že to dělají Češi, furt nemají ty argumenty, tak já furt čekám, kdy ty důchodci budou jako právě ti, kteří tu inflaci dělají.
1: Možná přijde nový trend ohledně důchodců. No, já vám to řeknu. No. Já jsem slyšel už komentátorku Lenku Zlámalovou, která má teda prostě antibabiše v hlavě, tak přišla s tím, našla si na podporu svých názorů studie, že lidi, kteří prostě do důchodu téměř nejdou třeba, tak jsou šťastnější a zdravější a řekla, že vlastně Češi směrem k tomu důchodu by se měli líp stravovat a tak, aby prostě mohli v práci zůstat díl. A
0: myslím, že bychom se měli lépe stravovat.
1: Vy taky, to se týká i vás. Mě taky,
0: no já taky, mě zajímá, co nový ministr zemědělství dělá pro to, abych se mohl lépe stravovat.
1: A ona dávala i tam, zmiňovala Francouze a nějaký uniklo, že Francouzi i přes to zvýšení...
0: Teď odchází dřív?
1: Ano, pořád odcházejí do důchodu dřív než my, ale to už se tak stává, když si
0: mám pocit, že to DPH na potraviny mají taky dost významně jiná, že teďka to mají na nulových hodnotách.
1: To už se...
0: A ta kvalita třeba, a teďka nechci říkat jenom tuctově baget, sýru, vína, uzenin. Prostě to, co jako my si necháme vpustit na náš domácí trh a do nabídky řetězců, to by Francouzi nesnesli minutu.
1: Nesnesli, ale
0: tam by každý den padal ministr zemědělství, že už by neměli nikoho dalšího. Čímž teda zdravím našeho nového ministra zemědělství, jsem zvědav, jestli se do toho obuje. Protože tohle jsou přesně ty témata, která by ta vláda měla řešit, když teda máme být zdraví, máme méně lékařů, máme je dál, tak aby prostě jsme neměli tyto nebezpečné situace do důchodu daleko, tak bych možná čekal, že jedním z pro důchodcovském opatření typu pro budoucí seniory, že se konečně někdo možná začne zaměřovat na to, jestli máme nějaký kontrolní organizace a jestli teda, když nám v podstatě ten kontrolik nedělají, tak jestli to rovnou nezrušit, než to zbytečně platit.
1: No já se vám chtěl jenom naznačit, dneska před večerí si běžte zaběhat a dejte si jenom poloviční večeři.
0: Jo, já myslím, že si mám dát rakouský chleba, nebo na to polský salám, česky si zaběhat.
1: Kupte si něco ve slevě, až jste zdravější.
0: A slovenský kotáž.
1: Protože já jsem vlastně, když jsme u těch důchodů, my nejsme ve střetu zájmu, ale mě pobavilo, já jsem na té dovolené zachytil nějaký titulek, že současní padesátníci, což jsem teda já, tak že nám vlastně vyjde ten, jak máme teď nově, nebo budeme mít fluidní věk odchodu do důchodu. Že
0: nikdo neví, krásně řek.
1: Nikdo neví, v kolika...
0: Já mu říkám, že je v podstatě spíš stále se vzdalující.
1: Ano, v kolika půjde do důchodu, tak někdo teda teď se spočítalo, ať vzpomenete si na ty sliby nejen ministra Jurečky, z dnešních padesátníků se žádný změny odchodu věku do důchodu netýkají, tak samozřejmě dnešní padesátníci, už nám to vychází na krásných zhruba 65 let a snad 7 měsíců, tak to jenom tak na okraj, že...
0: Ale prý počasí bude hezký. Na ten důchod úplně ideální.
1: To zařídí Petr Fiala taky ještě?
0: Já si myslím, že už to mají kluci rozpočítaný. Ne, je to, víte co, my teďka jako si trochu, no, to, co se že ani nesměje, to je takový hořko-sladký smích, jo, protože už nemáme slzy, tak se tak jako potutelně pousmíváme, ale tohle je právě ta největší zoufalost. Kdyby ta vláda si řekla, chceme po lidech nepopulární opatření, kde můžeme, tak jim snižujeme životní úroveň, tak jim to vrátíme aspoň v 5 oblastech a třeba se zaměříme na dlouhodobý nešvar, který nepochopí nikdo z našich sousedních států, to já už to ani fakt nesrovnám s tou Francií a Itálií, a to je třeba opravdu ta kvalita potravin a to, že fakt vytlačujeme domácí dodavatele, český potraviny. Kdyby si vedle toho řekli, dobře, tak se zaměříme a zreformujeme 2 nějaký úřady, kde to opravdu potřebujeme, kde to hoří. A zaměříme se plácnu na dostavbu a teď si vyberte dálnic, železnic nebo toho, že se tady začnou masivně stavět školky. Ale jim to je autenticky jedno. A dokonce já vždycky přemýšlím a vím, že jste to tam dobře jedním podotekem naťuknul. Jo? Jestli vlastně to je arogance, že je to nezajímá. A nebo že tuhle zkušenost fakt nemají. Že opravdu, že vlastně a tragédie, že asi nemají ani poradce, kteří by měli tuhle zkušenost.
1: Já bych řekl, že je to bohužel mix obojího.
0: Že tam se do toho bunkru tato informace ani nedostane, jakože možná tohle lidi každý den řešejí a že možná by v 21. století tohle to ten stát měl dělat, když víme, že stejně zase do toho státu ve výsledku nasypeme více peněz. Já se těším, pokud nám to vydrží, pokud nám vydrží technika, nebudou nějaké protipodcastová opatření v dalších měsících, letech.
1: Na ty by mohlo dojít ještě.
0: No, počkejte, nějaký speciální zdanění za mikrofon.
1: Na základě odvahy premiéra.
0: No, podle mě to bude druhá fáze daňové optimalizace. A tak se těším na to, jak tady v úzovkách za rok my budeme brumlát společně s ministerstvem financí, že je strašně zajímavé, že nakonec ty peníze jdou zase z lidí, že ostatní tam ty očekávané peníze stejně neposlali na tom daňovém výběru a že překvapivě lidé už posílají taky méně, protože méně kupují a méně v uvozovkách oběživa lítá v ekonomice. Fakt se na tohle těším. A zase vám garantuju, že přesně vyberou, já si myslím, že úplně ideální zase Fialův koktejl mix vnitřních nepřátel společnosti, kteří prostě zase tenhle ten systém napadají zevnitř, tak budou živnostníci, důchodci a myslím si, že tentokrát tam přibudou i rodiny s dětmi. No, že prostě nefungují tak, jak by fungovat měli, nenakupují tak, jak by měli, mají problémy s inflací nepochopitelně tak, jak by neměli mít. Fakt si myslím, na tyhle ty 3 společnosti bych jako tipnul a moc se těším, jak nám to statisticky Petr Holub propočítá.
1: Ten nám to propočítá určitě správně. No, asi jste zmínil, že nás čeká velká fialovská ofenzíva proti nesprávným názorům. Teď tentokrát to padne tady na ty skupiny. No,
0: jako na podzim to čekám z jednoho prostého důvodu. Začne politická sezóna. Lidi budou nakrklí, nevrátí se optimisticky naladění ze sluníčka a prázdnin, ale ta nakrklost zůstane dál. A kampaně a volby se nebezpečně blíží, takže bude potřeba to na někoho hodit. Takže fakt si myslím, že jako ten podzim s utužováním teplot a energetických výzev bude zase postavený na tom, že by se ta společnost měla tak nějak jako hodnotově zpamatovat.
1: No, vraťme se na začátek. Konsolidační balíček vládní je ve sněmovně. Asi můžeme předpokládat, že vzhledem k té sněmovní většině vládní koalice plus poslanec bývalý ANO Vondrák, tak má rozhlasu na to, aby prošel. Vlastně se bude hrát o dojem z toho balíčku, bude se hrát o minimalizaci politických škod na straně vlády během toho procesu, ze strany opozice naopak o maximalizaci politických škod na vládě. Ten balíček samozřejmě ještě se bude hrát i uvnitř vlády o různé změny, jak už naznačil i ministr financí Stanjura i premiér Fiala. Teď se do toho zapojí konečně i lobbysti, takže z toho bude pořádný červencový guláš. Na podzim asi budeme už s balíčkem, můžeme předpokládat, uvidíme, co prezident Pavel, a tam jsme se shodli, že šlo o titule.
0: Já si myslím, že pavlovské parametry to zase splní. Ty jsou tak krásně široké, že...
1: Zvedne varovný prst Pavlův, ala Nekulův, že je tam pár sporných bodů, ale že společenský zájem je takový, aby to podepsal.
0: Přesně, doba je taková.
1: a případně se udá k ústavnímu soudu.
0: Jako... No, to už mu možná někdo vysvětlil, že furt nejde. Jako, že to byl ten začátek toho problému hned počátku, že když něco podepíše, tak na ten ústavní soud to už prostě poslat nemůže. A pevně věřím, že nás tou jako hypotetickou de facto lží prostě krmit znova nebude. Musím říct, že mě to neskutečně mrzí, protože fakt ta společnost je z něj natěšená, vyvolává neuvěřitelná očekávání, opravdu máme tady takového jakoby Toma Cruise české politiky, je vidět, že on, jemu to dělá dobře, rád se do toho stylizuje, ale bylo by moc fajn, kdyby jako to, co předvádí v té oblasti vojenství, fakt trošku přetavil do toho vnitřního politického prostředí. I tím, že pokud kecá nebo nekecá a chce tady být těch 5 let, což teda mimochodem mě taky fascinuje, kdo to říká na začátku, protože to je trošku jak sousední prezidentka Čaputová, že je hezké v úzovkách, že to řekne před rokem, no tak samozřejmě teďka všechny ty kontrasíly znásobí svůj tlak, místo toho, aby držela teda tohle své rozhodnutí pod pokličkou až opravdu samotného finiše a tím byla aspoň těžkou váhou hypotetickou a byla de facto nevydíratelná, protože když nechce obhajovat, tak si v podstatě pak už může vystupovat velmi svobodomyslně. Tak pokud Petr Pavel, a já to teda beru zatím v úzovkách, že on nikdy nikdo nechce obhajovat a o to víc potom na to cílí, už se konečně do toho malinko obul, že si prostě uvědomí, že má mandát, a to velmi silný mandát k tomu, aby chtěl výkony po vládě a po obou komorách. A občas taky řekl, co teda vnímá jako fakt za problém a za červenou linii. Tak pro Bůh, jako no, vlastně, je tam od toho. Aby, jako, já ho fakt nepotřebuji na kajaku.
1: Aby ne... Tak jako mu to ale sluší, ne?
0: Ale jo, jako já mu fandím, jakože víte, co mezi náma teda, jako tohle zase tak mimoděk, jo. To mě jako strašně mrzí, protože si říkám, je to táta od dospělých dětí. Je to voják, něco si prožil a musí si uvědomovat, a to mimochodem mě dává takovou zprávu, že si moc neváží těch svých bodyguardů, protože jako tohle jsou všechno tak rizikové situace. Ono to všechno vypadá strašně líbivě, jo. Ale jako, já bych teď speciálně jeden vzkaz všem Pavlovým příznivcům. Moc vás prosím, napište na Hrad, že už máte tričko Pavla na motorce a že stačilo. Že teď máte tričko Pavla na kajaku a že stačilo, protože pokud chcete mít tohoto prezidenta, máte ho rádi, sympatizujete s ním, fajn, je to dobře, je fajn vidět pozitivní sílu ve společnosti, tak pro Bůh, ať nedělá 1001 způsob, jak se jak prožít nehodu, jak komplikovat situaci, jak nabírat další a další ochránce, kteří prostě už budou, já nevím, podpírat jako říční koryto, aby k něčemu nedošlo. Prostě já se moc omlouvám, ale my jsme nenajali manekína, ale my jsme najali nejvyššího politika, nejvyššího úředníka v zemi, nevíte, který má makat.
1: Chytil na tom reprezentovat. Z vody přímo aspoň nějakou rybu jako Putin. Že by takhle šáhnul, víte,
0: no, on neměl otevřenou hruč, rovnou... tak možná tím, jo. Ale jako no. Já si říkám fakt, tohle mě mrzí, jo, že jestli někdo očekával, že tady budeme mít člověka, který nemá vyprofilovanou politickou kariéru a tím to bude plus, tak zatím obávám se, že máme dobrého herce, ale ne fakt státníka, politika, který jako ty profesionální politiky tlačí k práci a k výkonům.
1: Aby prezident Pavel nenašlápnul k dramatickému oblouku premiéra Fialy, což znamená z miláčka záhy padouchem.
0: No, sice je pěkné vidět, že má sportovní výkony, já mu v tomhle fandím, je to úžasný, je to úctyhodný, ale prostě ať si to nechá po prezidentství.
1: On má naštěstí, náš prezident, velkou výhodu ve srovnání s premiérem, že není zodpovědný za tu exekutivní správu země, takže to může naopak retoricky a fotograficky vylepšovat.
0: No, fakt musím říct, že teda jako to, z tohleho padám, jo, že jsem říkal, nakonec se naplňuje, že opravdu mít jenom takové ty idoly, co prostě udělají pro fotku cokoliv a ideálně salto není úplně optimální. Že bych byl moc rád, kdyby třeba si řekl kulaté stoly s opozicí a vládou, kdy zatlačím na všechny zúčastněné, jsou taky fotogenické, nebo případně, že si třeba řekne, já vím, že jsem umanutej s tím jídlem, jo, ale prostě chlap ve středních letech. No. A tak si třeba říct, to by byl takový hezký tip, který s dovolením já využiju teďka toho letního přenosu, letního počasí, dobrého signálu, čímž zdravím teďka Hradčany. A velmi prosím, zkuste udělat kulatý stůl, kam si pozvete ministra zemědělství, všechny zúčastněné za kontrolní organizace pod státem, spotřebitelské organizace, nejvyšší kompetentní úředníky, kteří to mají v popisu, zástupce dalších vládních stran, zástupce opozičních stran a dáte jednoduchý úkol. Co můžeme udělat pro to, abychom měli kvalitní potraviny, dostupné potraviny a ideálně, protože já třeba to dělám z patriotických důvodů, ale je tady spoustu ekologicky bijících bijců a právě ti by měli si říct, chci to, ať mě to přivezou na Tříkolce, přivezou to maximálně 100 km daleko a ne z druhého do konce světa.
1: Co na Tříkolce, na Kolobyšce?
0: Tak klidně. No. A tohle by byl krásný kulatej, nebo hranatej, nebo šišatej, mě je to jedno, ale klidně velký stůl. Klidně na Hradě už dělali na nádvoří ten nekonečný stůl, tak ať udělají druhý. A tohle si myslím, jestli někdo řekne, že to je nízké téma, tak se moc omlouvám, ale láska, štěstí, zdraví i budoucí zdraví důchodce prochází žaludkem.
1: To je nádherná tečka a víte čeho? 50. dílu Férovky.
0: Tak to si dáme možná i generálku, ne?
1: Já jsem poslech vládní poradce a vyjel jsem na nákupy do Polska a koupil jsem nám tam něco na dobrou polskou oslavu.
0: Takže bigos?
1: 50. dílu Férovky.
0: No já si dám jako Dánové, když jsem to tady tak vzýval, pěknou, neperlivou, kohoutkovou, drahou, tuzemskou vodu pod francouzskou veolí.

0: se. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
1: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
0: Nevím, něco se se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem mi sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
1: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
0: No, to je hrozný, ale něco se děje.
1: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
0: Ne, tak počkejte, z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
1: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
0: Nebyl. Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
1: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
0: svítí
1: naladěná.
0: Svítí vám očiska.
1: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
0: Vy to máte to ráda?
1: Já taky
0: obecně
1: můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
0: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuješ to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
1: Ne, lepší jsou višně.
0: Že višně taky
1: jsou. Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
0: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco, a on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
1: Ve 2 ráno, jo?
0: No, tak on je tam přes den v noci, občas manželka, občas děti.
1: To je nějaká tuhá ryba.
0: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
1: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. Říká, to byste nepřežili.

0: Formáčková. Deník mezi životem a smrtí.
1: Úterý 8. července 2003. Měla jsem den jenom pro sebe. Četla jsem, pospávala, dívala se na televizi a zase na mě padl smutek z toho, jak se svět v jednom kuse vaří a problémy nemají konec. Lidstvo asi nikdy nebude žít v harmonii. Konflikty, hádky, války možná potřebujeme k tomu, abychom byli aktivní a nezdegenerovali jsme, kdo ví. Víra v posmrtný život musí být neuvěřitelně silná. Vždycky o tom přemýšlím, když dojde k dalšímu sebevražednému atentátu, jakých se děje v poslední době ve světě nějak moc. A navíc v oblastech, kde by to člověk ani nečekal. Jak asi musí být mladému klukovi nebo ženě? A tohle se týká i žen, kteří jdou na jistou smrt s výbušninou upevněnou na těle. Četla jsem v jednom článku, že oni jdou vstříc svému osudu s radostí, protože věří, že jim po smrti bude mnohem líp, že je čeká ráj, kde budou dělat to, co je těžší a co jim způsobí rozkoš. Jeden z takových arabských muslimských sebevrahů si dokonce nechal udělat ocelové brnění na svůj pohlavní úd, protože se hodlal na onom světě oddávat svému největšímu koníčku, sexu, a měl strach, aby mu symbol mužství výbušnina nepoznamenala. Neuvěřitelné. Je středa 9. července 2003. Táta se včera z nemocnice vrátil, ale dneska tam jel zase. Odjel hned po snídani. Přijela pro něho sanitka a on vypadal, že je celkem spokojený. Jsem ráda, že bude pořádně vyšetřený. Mám o něho v poslední době strach. Vypadá to, že pojedu do Ameriky. Z ničeho nic se ozval Karol Brlica, s nímž se znám léta a který dnes žije v New Yorku. Byl by hrozně rád, kdybych do Ameriky přijela s Vaškem a dalšími přáteli, on by nám tam uspořádal vystoupení. S cestou do Ameriky jsem okamžitě souhlasila. Nejen, že si připravím pro krajany program, já bych to chtěla pojmout šíř. Uspořádáme takový klasický český večer, i když ve slovenské režii. Karol totiž zastupuje v Americe právě Slováky a naše vystoupení by se odehrálo ve slovenském kostele. No mně se právě tohle líbí, jsem ráda, když se naše dva národy, český a slovenský, dají dohromady. Připravíme program a navíc i hostinu. Uvaříme knedlíky se svíčkovou, upečeme koláče, no úplně to vidím a už se těším. Karol nejen volal, ale poslal mi i balíček, který mi úplně vyrazil dech. Byly v něm šaty. A já nemohla pochopit, jak se mohl strefit do mé velikosti. Jakou mám konfekční velikost, totiž nevím ani já sama. A on mi koupil přiléhavé šaty a přes ně kabátek s krátkým rukávem. A na těch šatech jsou navíc přidělané korálky, vypadá to velmi elegantně. Materiál je ideální na cesty, nemačkavý a složí se do kapsy od saka. K šatům přidal i velmi elegantní hodinky, no teda já mám takovou radost. Takové dárky každou ženskou potěší. Kvůli Karlovi si na hodinkách nechám New Yorkský čas. Bude se mi to hodit, až budeme dolaďovat náš program. Je pátek, 11. července 2003. Přijel Sváťa, čekala jsem ho a byla jsem ráda, že přijel. Nebylo mi od rána dobře, měla jsem takový divný kašel a když přijel, tak se mi udělalo líp. Byla jsem šťastná, že jsme sami a máme klid. Probrali jsme všechno možné, povídali jsme si hlavně o knížkách a o tom, co bychom mohli ještě společně udělat. Sváťa má několik nápadů, nechám si to projít hlavou a myslím, že se dohodneme. Poděkovala jsem mu za dárek k narozeninám, který mi poslal po Marii. Koupil mi můj oblíbený parfém a jako by mi četl myšlenky. Mně zrovna teď došel. Používám léta jednu značku. opium, která mi opravdu voní a myslím si, že se ke mně i hodí. Ovšem u nás na vsi ji nekoupím. A tak na to musím pamatovat při svých cestách do Prahy. Většinou si vzpomenu, a když ne, tak mám smůlu. No, tak potom nevoním. Sobota 12. července 2003. Tak tenhle den se stane nezapomenutelným zážitkem nejen pro mě, ale pro spoustu dalších lidí, kteří se u nás sešli. Dneska totiž proběhla dlouho avizovaná brigáda. Pořád jsme o ní všichni mluvili, ale nikomu se do toho nechtělo. Těžko si někdo dovede představit, co nastane, když se do jedné nepříliš velké chalupy, kde jsou dvě ložnice, obývák a kuchyň, se stěhují životy tří lidí. Jde vlastně nejenom o život můj, Jirky a našeho malého Jirky, ale také o život našich předků. Protože pořád mám spoustu věcí po mamince a Jirka si také schraňuje dost materiálních vzpomínek na své blízké. Vašek Glazar pokaždé, když přijel, tak pronesl, že už se na to nemůže koukat, že vezme kluky z divadla a proberou to tady. Neurgovala jsem ho, protože mi bylo jasné, že taková probírka nebude nic jednoduchého. Ale teď se to hodilo. Táta v nemocnici, já doma sama, proto odpor proti vyhazování potřebných věcí bude slabší. Samozřejmě jsem přikývla, protože mi je jasné, že ve skladišti věčně žít nemůžeme. A tak hned po ránu přijela tři auta, jedno řídila Marie, další dvě kamarádi a kolegové Vaška z jeho kabaretu. Přijel taky Milan Smetana se synem, ruku k dílu přiložil Karel Lukeš s manželkou a tak dále. Karel měl trochu smůlu, zasekl se mu do nohy drát, když sekal zahradu, takže ho Milan musel odvést na pohotovost. Naštěstí to nebylo nic vážného a Karel se mohl vrátit, i když s ovázanou nohou. Sešlo se nás tedy v chalupě 20 a začala pracovní směna. Část lidí si vzala na starost přecíň, část kuchyň a část pokoj. A tak z přecíně zmizely krabice s nevybalenými knihami. Zmizela spousta bot, no raději nebudu pátrat kam. Z kuchyně se vypařily mixéry, trouba, vařiče. Já bych to fakt vyhodit nedokázala. Je mi sice jasné, že když máme sporák, tak těžko budeme ještě někdy vařit na dvou vařiči a že nepotřebujeme mít tři mixéry. Ale vyhoďte něco, co sice třeba nefunguje, ale je to opravitelné. Nemilosrdně vyhazovat dovedou jenom mladí lidé, já už tedy ne. Seděla jsem na terase a lovila úryvky vět, které kolem mě poletovaly. Hele, co je tohle? Není na tom žádná cedulka. Tak to vyhoď, nekompromisně. Aha, řekla jsem si. To je právě na programu náš velký mrazák, narvaný masem tak, že už by se tam nevešel ani párek. No, to je vlastně dobře, že z něho něco vyhodí, aspoň se mrazák uleví. No teda ulevilo se mu hodně, když jsem se šla podívat, byl prázdný. Kam zmizelo maso, se už nikdy nedozvím. No, protože mě všichni dobře znají, vyhozené věci se rychle likvidovaly a někde mizely. Na zahradě plápolal oheň. Kluci na něj nosili krabice, které byly plné, ale nepátrala jsem po jejich obsahu. Rozhodla jsem se, že do toho nebudu mluvit, protože jsem ráda, že druzí udělají to, k čemu bych se nikdy nepřemluvila. A tak jsem si šla radši lehnout. Usnula jsem jako mimino a spala jsem nejmíň 2 hodiny. Když jsem se probrala, nemohla jsem dům poznat. Viditelně se mu ulevilo. Úplně jsem cítila, jak se mu dobře dýchá. A mě ostatně taky. Když jsem se probudila, Jarka Jichová, moje kamarádka, už míchala v obřím hrnci guláš. Byl čas oběda a asi právě ta gulášová vůně mě probudila. Sesedli jsme se všichni na terase kolem stolu a nádherně jsme se tam vešli. Každý dostal misku s gulášem a k tomu Jarka nakrájela tmavý a světlý chleba. Guláš byl snový. Ochutnala jsem si a všichni ostatní také. Jak jsem zaregistrovala, všechny misky byly dokonale vylízané, nikdo nic nenechal a tak Fandy ostrouhal. Ale jemu to nevadí, je trpělivý, počkal si, až mu Jarka trochu guláše dala do misky. Fandy ví, že na něho nikdy nezapomeneme, proto není hysterický a neleze lidem do talířů. Chvíli jsme poseděli a pokecali si a Vašek v zápětí zavelel k odpolední směně. A začalo zase redukování našich celoživotních zásob. Ještě jsme všichni povečeřili, o to se zasloužila zase Jarka, která kromě hovězího guláše připravila ještě jeden z bustů. A byl výborný, pikantní, trochu pálivý, ale velice lahodný. Jarka je vynikající kuchařka, ta by měla napsat knihu svých receptů. Budu to s ní muset probrat. Poslední parta brigádníků odjela kolem 10. večer a já si teprve potom v klidu prošla dům. Prokoukl k nepoznání. Přecíň, ještě ráno plná krabic s knihami a dalšími nezbytnostmi, byla najednou prostorná a útulná. Okamžitě ji obsadil Fandy, který si spokojeně lehl na chladné dlaždičky a blaženě spal. V těch vedrech, která teď jsou, mu tam určitě bude dobře. Kuchyň taky vypadá jako u lidí. V jídelně se zase dá kultivovaně stolovat a ani v pokoji už nestojí krabice s dárky a suvenýry. Kam to všechno dali, to je mi teda záhadou. Faktem je, že knihy zůstaly. Jsou narovnané v knihovně a nádobí je také kompletní. Asi jenom dostalo nějaký úsporný systém. Mrazák je čistý a prázdný, lednička také. Stejně je to bezvadné, že mám kolem sebe takové skvělé lidi, kteří v sobotu ve svém volném čase jdou uklízet k nějaké růžičkové. Člověk kolem sebe pořád slyší, jak jsou lidské vztahy zničené. Jak si nikdo nikoho nevšímá. A já nevím, co ještě. Sama jsem příkladem toho, že tomu tak není. Lidi jsou fajn, i když zmetku je pochopitelně víc než dost. Ale těch dobrých lidí je přece jenom víc. Asi jsem nebyla v životě moc velká bestie. Jinak by se mi něco takového nemohlo stát. Říká se přece, že člověku se vrací to, co on sám do světa vyslal. Sakra, já jsem vlastně šťastná ženská. Pondělí 14. července 2003. Volala mi Marie, jestli budu dneska odpoledne doma, že mě přijede navštívit ministryně zdravotnictví Maruška Součková. Potěšilo mě to, ale zároveň trochu zaskočilo. S Maruškou se znám už dlouho, ještě předtím, než se z ní stala ministrně. Znám ji jako vynikající lékařku, skvělou ortopedku. Jenomže nevím, jak je to s návštěvami ministrů. Pokud vím, tak každý má nějakou tu ochranku a dělali mi starosti naši psi, aby se chlapci z ochranky nepolekali. Z našeho Fandyho mají respekt všichni. Ale byly to liché obavy. Maruška přijela bez ochranky, prý žádnou nemá, jela v autě s šéfem agentury Profil a jeho ženou. Byla s ní její dcera Miriam a nabrali cestou i Marii, která jim ukazovala cestu. Kdo k nám jede poprvé, ten většinou tápe, takže to Marie jistila. Probrali jsme všechno možné. Vypočítala jsem Marušce její číslo, má dvojku, to znamená, že byla dospělá už v 8 letech. Je narozená ve znamení lva. Otáčivá je v raku a byla na světě tolikrát, že už se sem nevrátí. Je tady naposledy. Ovšem, pobyt na světě si pořádně užije. Bude pracovat až do 80. Tomu se Maruška opravdu, ale opravdu upřímně zasmála. Byla to velmi příjemná návštěva. Poseděli jsme, poklábosili. Táta byl z nemocnice doma a v první moment se tvářil dost udiveně. Já mu sice říkala, že čekám ministrně, ale on to bral jako legraci, takže se ani nijak nechystal. Ale já ano, měla jsem připravené jeho české koláče a myslela jsem si, že si uděláme řízky. Nakonec jsme si je neudělali, protože Marie přivezla dort a bramboráky. Udělalo se kafe a bylo nám dobře. A je středa 16. července 2003. Na Prima jízdu jsem se těšila. Jednak je to můj oblíbený pořad a dívám se na něj pravidelně a mám taky ráda televizi Prima a některé lidi v ní. Na tom, že přijedu, jsme se domluvili s Kamilem Spáčelem už dávno. Ale necítila jsem se na to. Až teď, když už mě netrápí průjmy a podobné radosti, jsme si určili datum. Dohodli jsme se, že pořad věnujeme rakovině, respektive tomu, jak se dá s touhle nemocí žít. Proto jsem si pozvala další hosty, kteří k tomu mají také co říct. Evičku Pilarovou, která se s rakovinou poprala na začátku 90. let, a Láďu Kerndla, který ji prodělal asi před 5 lety. A taky Marii, protože jedním z témat našeho povídání byly knížky, které jsme s Marií napsali a ještě dál píšeme. Pořad moderoval Zdeněk Mahdal a Danuška Morávková a ti jsou tak šikovní, že s nimi člověk nemusí mít z ničeho strach. Bylo to velmi příjemné. Přišla spousta dotazů od diváků, na některé jsem odpověděla po skončení pořadu, na některé přímo ve vysílání. Všechno bylo pozitivní. Nikdo nikoho nenapadal, nepřišel ani jeden nepříjemný dotaz. Dokonce mi ani nikdo nevynadal za to, že pořád kouřím. Já to ale přesto na obrazovce zmínila a vysvětlila. Dostali jsme krásné kytky, po skončení pořadu jsme se sešli v kanceláři programového ředitele, mého kamaráda a bývalého kolegy herce Kamila Spáčila. Kamil tam měl připravenou mísu chlebíčků a vynikající bábovku z cukety. Jeho sekretářka nám udělala výbornou kávu a mně bylo tak dobře.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Radio Xaver.
2: Řekněte, buďte teď velkorysí, pane Vlášku, já vím, že zastupujete konkrétní firmu.
3: Ano.
2: A nabízíte spoření a nabízíte nákup mincí a tak, zlatých svitků stříbrných, ale zkusme teď být nad věcí a říct, kterým firmám v Čechách a na Slovensku, protože máme hodně diváků ze Slovenské republiky, kterým se dá věřit. A neříkejte jenom tu vaši, tedy zkusme aspoň některé základní.
3: Já začnu obecně, pak můžeme jít do konkrétna, bez pochyby. Určitě bych se díval vždycky na velikost té firmy, to znamená, jak je velká. To znamená, typicky zkontroluji si výroční zprávu, jaké má výsledky. Podíval bych se, jaké zlato nabízí, podíval bych se, jaká je za nimi historie. To znamená, jestliže je tam nějaká delší historie, je to velká firma, je tam obecně větší jakoby jistota, že to je v pořádku. Když vynechám naší firmu Firegold, určitě naše matka Ibisingold, tak to jsme pořád v rámci holdingu. Mezi naši velkou konkurenci patří třeba Golden Gate, jsme konkurenti, ale určitě můžeme říci, že ta firma je na trhu dlouho, myslím si, že odvádí dobrou práci, tak ty bych asi jmenoval jako takovej etalon té dobré konkurence na tom trhu.
2: Dobře, tak já ještě vidím třeba Českou mincovnu.
3: Určitě, Česká mincovna, já jsem ji nejmenoval, protože Česká mincovna spíše se specializuje na ražby, ona teda pracuje i slitky,
2: ano.
3: Ale Česká mincovna určitě renovovaný výrobce pro numizmatiku, mince, skvělý partner. Mm-hmm.
2: Vím, že existuje jakýsi web zlaťáky.cz třeba, tak to bychom uznali, že to jsou...
3: Zlaťáky můžeme asi uznat, samozřejmě už tam třeba není tak vždycky taková garance výkupu jako třeba u nás, ku příkladu, ale určitě můžeme uznat jako relevantní obchodníka.
2: Stalo se vám někdy, že za vámi přišel někdo a chtěl u vás prokazatelně prodat padělek? Co se potom děje?
3: Stalo se mi, že jsem měl v ruce padělek, že někdo s tím přišel. Obecně u nás je jedna zásada. My totiž nevykupujeme cizí zlato. To znamená, my vykupujeme jenom zlato, které my jsme prodali. My ten ekosystém máme velmi zabezpečený, aby právě do něj proniknout žádný padělek nemohl. Takže já jsem sice v ruce padělek měl, ale nebylo to naše zlato, takže my bychom to stejně nevykupovali. Ale měl jsem ho v ruce. Samozřejmě pro toho zákazníka je to velmi nepříjemné. No. Zjišťuje v tu chvíli, že v ruce má něco, co má nulovou hodnotu, jo. Což určitě není ideální.

0: čtvrtý rozměr. Již dávno jsem přivykl neúspěchům a pokořením z téhož. Sám se s tím vždycky nějak vyrovnám, nejsem žádný vzdychálek, ale nedalo mi spát, že do posledního projektu jsem zatáhl i cizího člověka. Nespůsobil jsem mu svým jednáním újmu? Využil jsem ho takřka bez vysvětlení a se stejným zmatkem v hlavě jsem ho i propustil. Co si asi o mě teď myslí? Nedávno jsem ho kradmo pozoroval při obědě. Díval se na mě jako na blázna. Pak mi to došlo. Nezáleželo mi na něm, ale na tom, co si myslí o mé osobě. Pakliže mě má za podvodníka, snílka nebo snad za marnotratníka vzácného času, pak musím udělat něco zásadního, abych se mu odměnil za pomoc a aby můj kredit u něho opět stoupl. Začal jsem ho pozorovat zevrubněji, abych se mu dostal pod kůži a pokoušel jsem se mu číst myšlenky. Hledal jsem v jeho vyzařování tajná přání, která bych mu mohl pomoci splnit. Za tím účelem jsem vysedával na lavičce pod staletým smrkem nedaleko něho. V těchto místech totiž bylo ušlapáno jakési fotbalové hřiště, kde místní nadšenci čutali do míče a převalovali se od jedné branky ke druhé nesourodým a chaotickým způsobem. V jejich činnosti bylo něco nesmyslně morbidního. Nehráli proto, aby si líbivě přihráli, tím se zbavili soupeře a pak cílenou střelou překonali brankáře. Jejich největší snahou bylo hráče, který se právě zmocnil balónu, co nejrychleji srazit k zemi a tento mu odebrat. Bylo ovšem pravdou, že můj objekt zájmu se málo kdy k míči dostal, a když už, byla to jen náhoda a v této výsostné pozici dlouho nezůstával. V okamžiku, kdy byl odzbrojen, jeho gesta pak byla výmluvná. Rozčiloval se, že se mu zase nepodařilo útok dotáhnout až do konce, zuřivě máchal rukama, vydával zvuky ze zarudlého obličeje, aby posléze zmlkl a se zaťatým výrazem opět vyběhl ke klubku šílenců, perucích se o ten kulatý předmět. Poměrně brzy mi došlo, jak bych mohl mému fotbalistovi poradit a učinit z něj tak hvězdu jejich donekonečna se opakujícího snažení. Vyčkal jsem, až nastala přestávka. Účastníci boje se rozvalili na trávník a zhluboka oddychovali. Byli shromážděni po dvou či po třech v sympatizujících skupinkách. Můj objekt však ležel stranou, sám, s obličejem zabořeným do suchého jehličí a skrytým ve svém vlastním náručí. Došoural jsem se k němu a přisedl si vedle jeho hlavy. Chvíli bylo ticho a pak mě vytušil a pozvedl oči. Začal jsem oklikou. Myslím, že bych ti mohl poradit, jak bys mohl být úspěšnější ve svém počínání. Nedůvěřivě a tázavě zaostřil dříve rozmazaný pohled. Všiml jsem si, že tvou snahou po převzetí míče je co nejrychleji se dostat k brance soupeře a vstřelit gól. Je to tak? Neznatelně přikývl. Tak dávej pozor. Tím přehuštěným prostorem se jen tak neprobojuješ. Je nesmírně obtížné jim proniknout bez úhony. Ale jedna možnost by tu byla. Uvědom si, že všichni spoluhráči, kteří se tě snaží zastavit a zbavit míče, se na hřišti pohybují v trojrozměrném prostoru. A tady ti svítá naděje. Ty mezi nimi snadno projdeš v rozměru čtvrtém. Rozhlédl se, jestli nás nikdo neposlouchá, a pak udělal výrazné gesto, které Italové považují za velmi potupné. Pohybem ruky mi jasně naznačil, že si není jistý, jestli mi nesmrdí mozek. Nebuď nedůvěřivý. Celý svět je zařízen na základě spojení čtyř živlů. Třeba světová znamení. Kolik jich je, no? Nebo živly života. Voda, země, vzduch a oheň. A s tím souvisejí i barvy v kartách. A co ty nejzákladnější pokyny pro herce v každém věku? Všechno vciťování, přemýšlení nad postavou, rozebírání perspektivy role a herce se nakonec vejde do čtyř pokynů. Nahlas, potichu, pomalu a rychle. Tak proč žijeme jen ve třech rozměrech? Nechybí ti něco? Odkašlal si a já pokračoval. čtvrtý rozměr, nebo tedy chceš-li prostor čtyřrozměrný, je sice abstraktní pojem, vzniklý zobecněním pravidel třírozměrného prostoru, ale není to zase taková utopie. Matematici a filozofové jej zkoumají už přes 200 let. Skýtá totiž neskutečné možnosti. Algebraicky vzniká tak, že se pravidla vektorů uplatní na prostor o čtyřech rozměrech. Uspořádanou čtveřici čísel lze umístit do prostoru, kterému se říká euklidovský. Ten má svou metriku a normu, takže se všemi čtyřmi rozměry lze zacházet stejně. Přidaný rozměr se nijak neliší od ostatních tří. Čtvrtý rozměr se dříve interpretoval jako čas, což se dnes už nedělá a to je chyba, protože tam tudy vede ta cestička. Páni vědátoři to zkomplikovali pojmem časoprostor a zatáhli do toho nějakého Minkovského. My však musíme zjednodušovat, že? A ne komplikovat. Podíval jsem se na fotbalistovi vypoulené oči, jak se snažil pochopit, co mu to vysvětluji. Uvědomil jsem si, že jsem to ve své přednášce poněkud přehnal s odbornými termíny a nabídl jsem se, že mu to vysvětlím jednodušeji. Polkl. To jsem přijal jako souhlas. Představ si například skříň. Je to jednoduchá věc, že? Vkládají se do ní různé předměty za účelem uchovávání. Ta má však jisté limity. Dno, vršek, boky, záda a přední otevírací dveře, tedy výšku, šířku a hloubku. Tři rozměry, chápeš? Jenom tři. Ale ty si tu skříň představ ještě s jedním rozměrem navíc. V tom okamžiku se ti její stěny rozestoupí a to, co dříve bylo kompaktní a těsně na sebe naléhající, najednou kontinuitu ztratí a ty zjistíš, že v ní vznikají mezery. Ty čtvrtorozměrné, s nimiž skladba skříně nepočítá a tudíž jsou nevyplněné. Ty jimi ovšem můžeš nejenom prostrčit ruku nebo hlavu, ale dokonce i projít. Bude záležet pouze na tom, jak velký si ten čtvrtý rozměr představíš. Fotbalista se zhluboka nadechl v patrné usilovné snaze přijmout to, co jsem se mu snažil předestřít. Tak počkej, já ti pomůžu ještě víc. Mou teorii přiblížím tvé mentalitě a způsobu přemýšlení. Vidím, že máš potíž uchopit do svých myšlenek ten čtvrtý nepojmenovaný prostor. Abych ti ho objasnil, zvolme pro něj termín. Takže máme hloubku, šířku a výšku. A ten čtvrtý rozměr se bude jmenovat? No, jak by se mohl jmenovat? Posluchač se zadíval zblízka do jehličí, potom si lehounce odplivl a mlčel. No tak řekni, pomoz mi, jistě znáš nějaké slovo, které by celé mé vysvětlování zjednodušilo, pomohlo ti ho pochopit. Slovo, které je ti blízké, jakékoliv, které lahodí tvému uchu. Neboj se a sděl mi ho. Nastalo dlouhé ticho. Potom se můj pokusník nadechl a řekl.
1: Kunda.
0: Teď jsem se zase odmlčel já. Po prvním překvapení jsem se pokoušel letmo dopředu zjistit, co toto slovo napáchá v dalším výkladu za zvěrstva, ale pak jsem se rozhodl přestat situaci komplikovat a jeho návrh jsem přijal. Dobře, tedy skříň má hloubku, šířku, výšku a kundu. Teď už tomu rozumíš? Spokojeně se usmál. Měl jsem jistotu, že alespoň jeden z předestřených pojmů chápe dokonale a umí si jej představit. Zkrátka a jednoduše, ty se chopíš míče a rozeběhneš se směrem k bráně. Cestu ti zastoupí skříň, v našem případě skupina chlapů. Ty si vybereš dva náhodné a otevřeš dveře, to jest pronikneš mezi nimi. Proto, aby se ti to zdařilo, si musíš zvolit dvojici, která nebude těsně vedle sebe. Jakmile postoupíš za jejich spojnici, to znamená, že vnikneš do skříně, pak v ní už zůstaneš. Cesta dál nevede zpět, ale kupředu. Nesmíš ustupovat. Těla tvých protivníků tvoří nám tři známé rozměry, ale těch si nebudeš všímat. Ty se rozhlédneš a budeš hledat kundu. Bude jich tam velké množství. musíš se pro jednu z nich rozhodnout a tou budeš pokračovat dál. Nejlépe bude vybrat si tu nejbližší. Vnikneš do ní, provlíkneš se jí a hned za ní bude další kunda a další. A tak budeš postupovat z kundy do kundy, budeš se protahovat tím kundím prostorem, až se náhle dostaneš poslední kundou ze skříně a budeš volný. Pak už ti nebude nic bránit v tahu na bránu. Pokud se ti bude snažit brankář zastoupit cestu, není nic jednoduššího. Najdeš v jeho brance vhodnou kundu, mlaskneš do ní míč a je to. Fotbalista se posadil, objal si rukama kolena a poupoval se na kostrči. Vstřebával moje rady a potichu si opakoval ono zázračné slovíčko, kterému onen absurdní a nepochopitelný jev tak přiblížilo. Tou dobou už odpočinutí hráči vstávali a začali se opět formovat do dvou skupin, aby proti sobě vyrazili a zkoušeli, kdo z koho. Můj posluchač se také zvedl, poplácal mě lehce po rameni a přidal se k partě nadšených mužů. Na čísi pokyn hra opět propukla. Ten můj se nerozpakoval a vyrazil k míči. Byl u něho ve svém odhodlání dřív než ostatní a začal naplňovat můj návod. Otevřel dveře skříně, blesku rychle se rozhlédl a za pomoci kundoidního prostoru prošel jako nůž máslem skupinkou hráčů, marně se snažících jej zastavit. Bum, bum, klička vlevo, klička vpravo, poslední nastavenou nohu ladně přeskočil s míčem jako přilepeným k noze, vyběhl ku bráně, vybral si to pravé místo a nezadržitelně skóroval. S rukama vysoko zvednutýma nad hlavou děkoval velmi hlasitě své štěstěně a jen málo kdo chápal, proč ve své radosti místo gól, gól neustále vykřikuje kunda, kunda, kunda.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já si myslím, že se něco stane. A teď, když pozoruju ten kvas tady, že Babiš stojí před úřadem vlády na jevišti jako demonstrant, takhle mu spoza ramene vystrkuje hlavu ten šmerda z sociální demokracie. A celá ta parta do toho sebestředula. Tak já už vám nevím, kdo tady o co usiluje.
2: Hejte, ale
1: něco z toho musí vybublat.
2: Nevíte, ale co mě na tom se líbí, jak vlastně si to Babiš zase celý uhrál na sebe, ne?
1: Jasně.
2: On z toho vyšel jako ten největší vlastně, že to byla jeho demonstrace, všichni citovali Babiše. A to je prostě, člověk pochopí, proč vlastně on je v té politice pořád tak silný.
1: Je z nich jediná figura prostě.
2: Jasně, ale když vidíte přesně toho šmardu, jak tam středula, který si prostě koupil nebo nechal zaplatit tu podporu Nerudový. Teď se zase vrací mezi své odboráře a za Babišem. Tak jasně, tak vidíte, jo, tak tady máte jako v něčem autentického lídra, aspoň který dokáže udělat pořád ty titulky a strhnout na sebe pozornost. No.
1: Já jsem to teda sledoval jenom tak, někde na YouTube byl jen projev to Babiše, jo. A já jsem to vlastně podvědomně, cíleně chtěl vidět, co říká Babiš, protože mě bylo úplně jedno, co říká Středula, co říká Šmerda, co říká Gregor, tam ještě z nich. A vlastně ten Babiš je zaprvé má tu sílu asi, ještě pořád. Ale řeknu vám, že ten spustil takovej frontální útok na voliče SPD, že toto nemůže Okin přežít.
2: No Okin zdrhnul do Ostravy. Ten to radši dělal. Tam, ale stejně tam byl, že jo, byl tam zástupce SPD, tak vidíte, jak je mu... To jste řekl, frontální útok, jasný, a ten...
1: Skoro bych řekl kolovej hon. To vám je taková prdel, když Babiš, který jako... Prostě doteď mu to bylo jedno, nebo ta polívka ve sněmovně stojí 12 korun, ale i s vajíčkem.
2: A tohle je geniální, helejte, já vám...
1: Míří na to SPD, ne, ale jak... brutálně.
2: Jasně, ale...

0: Náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. No. V paragrafu 180, no. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Hmm. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
1: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo a měli by se zamyslet i nad tím, zda ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zda jaksi je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
0: Hmm. No, prosím se, neviny, základní hodnota právního státu?
1: Jedna z.
0: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
1: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to

0: ukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje. Jak jsem tady říkal, vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu.
1: Vy jste...
0: Jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
2: Posloucháte Radio Xaver.

nedělním oblečení. Nastoupíš před komisi, studené vysvědčení vezme, co bylo kdysi, v portmonce umístěnka.

0: Nehodím se. Jsem nevysoký muž. Tak je to. Tuhle mne posadili na jakousi sesli. Seděl jsem jako poddubák v řadě s normálně vzrostlými jedinci. Pro televizi to bylo. Hrůza hrůz, přímý přenos. Přímo z Prahy. Režisérovi jsem se právem zdál nepřípustně drobný, připosražený, nevhodný pro televizní přenos, jak jsem se tam choulil mezi těmi obry. Kázal přinést polštáře pod toho zapadlého vlastence. No, příliš to nepomohlo, víme? Nalevo obrovský sportovec, napravo manekýna dlouhá jak týden bez kořelky, či modelka světového významu. Přibližně 2 metry výšky jsou předpokladem k takovému zaměstnání. Strachy se ještě více smršťují a tehdy káží přinést více polštářů. Kol všichni v textilu a ne ledajakém, značkovém, co se rozumí, ty zuby, ty vlasy. Jsem tam i mládí. A když už odeznělo, pomohli si nějakou vycpávkou, implantace se tomu pěkně říká, operací barvičkami, nánosem pudru, sesychám se ještě víc. V břiše se mi slyšno převalují 3 snídaně. Mohli mne rovnou posadit na bílou porcelánovou mísu? Nikde vůkol známky přírody, jen kabely, falešné kulisy, stěny a tváře, praktikábly, nevím, co to je, soustrojí k vymývání mozku, k tvorbě svorného veřejného mínění, zařízení k vysílání podprahových signálů, povelů, kategorických imperativů, kup, kup. Čtu správně? Ubij, zap. Čtu správně. Na scénu, pod níž soukromně hynu, se vevalí 100hlavá banda jakýchsi jeptišek a už pějí, ze záznamu rytmicky se kývají, řičí. Diváci v dislokovaných, co to je za slovo, domácnostech lhostejně nabírají mastnými nasolenými prsty sušenky z lesklého sáčku a nosou je k ústům. Jeptišky mizí. Přichází úhledný mladík a metá salta. Čelisti diváků lhostejně rozemílají keks a pohrdlivě mlčky civí. Postavit je namísto toho herce, svedli by toliko zarytě mlčet. Je země vyvolených obrů a jestinný kraj, kde živoří trpaslíčci. A mezi nimi propast k nepřekonání. SMS 1. Ve 2 hodiny ráno někdy vzplane bílý ohníček monitoru telefonu vedle na polštáři. A tehdy rozespalýma očima čtu zprávy jiných, co ještě bdí. Dnes v noci ke mně do ložnice vstoupil konečně někdo úplný. Úplný měsíc, říkají mu úplněk. Líbali jsme se, milovali rozžhaveně a on začal ubývat a ubývat, ale za několik dnů zase ke mně mým oknem se stoupí a bude to stejně krásné milování a závratné toužení až do jeho dalšího úbytku. Ten měsíc má vaši tvář, milý jene. Píše dívka, s ní jsem nikdy nespal. Jiná madam palcem vyťukává, chtěla bych mít muže, ale neumím být ženou. Chtěla bych mít ženu, ale neumím být muž. Další dáma píše takto. Dobrou noc, Honzíčku, nejdražší. Milovat muže znamená závazek s pokorou na celý život. Která to včas nepochopí, nosí smůlu. Nechci vám nosit smůlu. Alena. Prout přeslazené poezie nepřestává přitékat. Už vidím letadlo, kterým poletíme. Koupila jsem si svůj oblíbený parfém a čekám, jak to všechno dopadne. Moc si přeju, abychom se ještě líbali a objímali. Rád bych věděl, co se dělo, když dívka sepisovala tohle. Ozvěte se zítra, Janečku, jsem konečně sama. A jste právě ve mně, ve mně. A znovu ta dívčina. A ještě něco jsem vám chtěla říct, že vás mám nade vše a nade všechny ráda. PS. Když píšu, že bych přijela večer, neznamená to, že bych od vás očekávala nějaké výkony, jestli mi rozumíte. Už taky nejsem nejmladší a mám velké pochopení pro to, když člověk není při síle. Třeba dneska v noci jsem toho moc nenaspala, ale je krásné třeba jen tak ležet a držet se za ruce. A tohle stručné, ale snad nejvíc, co když jsem četl na displeji svého telefonu. Nezapomněla jsem nic. Fabien. SMS 2. A teď z jiného soudku. Zkouším si nechat narůst chlupy na kundě, je to pěkně hnusný. Chcete to vidět, Eva? Jinší madam, pornomodel 6. kategorie. Jsou 3 kategorie. Dobrý večer, jak se máte? Já sedím sama v hospodě a nudím se. Nemá mi kdo protáhnout dírku. Platí to úterý? Radka, ta prdelatá. Dagmar Eš se vyznává. Milí Jene, jste také tak zoufale nadržený jako já? Kriste pane, já bych mrdala, až bych vyšívala. Dále už si nepamatuji, kdo. Jane, místo princezny Solimánské s chlebem a tvarohem mohu nabídnout jen horkou kundu. A dál? Čuráka mocného, ráno i večer vstyčeného, dej mi Bože, konec modlitby, V.Š. Terezie projevuje přání. Jsem rozhodnutá jít dělat děvku do luxusního pánského klubu. Budete můj první zákazník? Jiná oznamuje suše, Jene, dneska se se mnou nepobavíte. Nachladl mi výtrusník. Dvakrát totéž od 2 dam, co se neznají, v jednom měsíci. Chcete se se mnou vyspat? Hej, čtěte. Dobré jitro, Jene. When I was dreaming of you, my husband woke me up. Tak duchem s vámi byla jsem hrubě zezadu zneuctěna. Též k ližbě mocné došlo, zbrocen šťávami výstřiku řval jako wild animal, právě jako vy. Krásnou neděli, jen vaše Kajda. Vladimírka píše ze široka. Toť už je mi dobře. Ale v noci jsem se a ráno i pos... Neříkal snad velký Čechov, že stručnost je známka talentu? Zde dívka je zřejmě nadaná literátka, rozhodně šetří slovy. Neser. 2 přítelkyně na mě jdou z hurta. Ty, Saudku, kdybys fungoval jako kamarád, tak nás pozveš na kávičku a my tě polejem horkou vodou. Dívka vysokoškolsky vzdělaná těm vzkazům nasazuje korunu. Ohromeně hledím na displej, zaskočen nezvyklou přímočarostí. Jsem rozháraná čupka, chceš mě? A teď přichází jakýs návod, snad žádost o patentování smělé novinky. Promyšlený vibrátor ve tvaru podkovy. Půlka v kundě, půlka na poštěváku. Ještě něco vrazit do prdele a štěstí bude dokonáno.
1: Radio Xaver.
2: Nepřiznaná koalice. 2 krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
3: A to, ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdyby jsme ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. To už se asi nestane. Ano. Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadli žádný hlas. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
2: To slyším často.
3: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili, já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam travno dostane.
2: Jestli.
3: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, sice ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jakože to je takový blok. A pak samozřejmě budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.

abych spoustu peněz vydělával. Ale sama dobře víš, jak se člověk svých snů těžko vzdává. A tak jsem nakonec zůstal sám.

0: Pane prezidente, díl 52. A naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane prezidente, začnu dnes radostnou událostí, což je ta zlatá medaile na šampionátu světovém hokejistickém. Je to věc, která vám udělá radost, že si třeba připijete skleničkou nebo jdete s přáteli oslavit?
1: Bylo to úžasné. Já jsem teda nebyl tam na stadioně, ale byl jsem v partě spousty lidí a byl to úžasný večer, úžasná atmosféra a já myslím, že neuvěřitelné, že se to zdařilo v takovémhle velkém kolektivním sportu. Prostě já vím, že ono vypiplat nějakou jednu hvězdičku, která se vymkne obecným charakteristikám naší země, naší doby, naší společnosti, díky neuvěřitelné ambici rodičů, díky neuvěřitelné ambici toho konkrétního člověka, jako je příklad Ledecké a tak dále. To jde udělat, ale jako v kolektivním sportu prostě zadrháváme už delší dobu, že ta společnost jako celek nefunguje a tudíž i pár lidí dát už dohromady je docela problém. No a tady se to najednou v tom hokeji zdařilo, všechno zapadlo do sebe, tak to je radostná chvíle.
0: Říkáte, společnost jako taková nefunguje, ale krátce po tom hokeji, asi hodinu po tom výsledku, jsem projížděl Prahou domů a měl jsem pocit, že ta společnost naopak funguje, alespoň v tu chvíli, protože se kolem silnice drželi lidé za ramena, mávali českými vlajkami, což se v poslední dobou moc nenosí a měl jsem pocit, že alespoň na chvíli.
1: To myslím, že určitě je pravda, ale já myslím, že musíme dát strašně pozor, aby jsme z toho, že to naše družstvo úžasným způsobem po úžasném výkonu vyhrálo mistrovství světa, tak zase, aby si každý Čech myslel, já jsem mistr světa, což je trošičku pocit, který tady v jistou chvíli zavládl, tak na to si dávejme pozor. My v mnoha soutěžích jiného typu zas tak moc dobře nedopadáme.
0: Já k tomu ještě mile rád ocituji jedno souvětí od vašeho kolegy pana Weigla, které bych tesal do kamene, jo? Protože on tady píše, pan kolega Weigl, mimořádné hokejové nadšení, až šílenství, které ovládlo česká města, vlajky, hymny a národní barvy, které zaplavily náměstí i ulice, ukazují, jak velkou mají lidé potřebu kolektivní sebeidentifikace, potřebu někam patřit, potřebu hrdosti na svůj národ, na sebe jako součást a i na svoji zemi. No to mě v dnešní době zní jako pramínek čisté vody. Tato slova.
1: To je pramínek.
0: No a existuje, pane prezidente, způsob, metoda, jak toto nějakým způsobem zalévat, pomáhat tomu, protože já bych byl rád, kdyby se to netýkalo jenom hokeje.
1: No právě, to už já jsem se snažil komentovat tohleto. Prostě tohle byla bezvadná chvíle a já myslím, že to také vedlo k jistému posílení naší takový chybějící sebedůvěry a sebevědomí. Protože najednou si lidi uvědomili, že v něčem umíme uspět a umíme dopadnout dobře, nemít kolem sebe jenom samé prohry. Takže já myslím, že to v jistém slova smyslu té naší zemičce pomohlo a tomu já jsem nesmírně rád. Jde o to, jak dlouho se to prostě udrží. Já myslím, že ty globalisti Evropejisti si zásadně nepřejí tyhle ty soutěže. To vidíme na tom, že oni chtějí klubové soutěže, kde hraje Turek a někdo ze Zambie a z Venezuely a oni nechtějí soutěže, kde hraje se s národní vlajkou. To ta Evropa strašně, strašně nenávidí. Já vím, že jsem popíchnul v roce 2009, kdy jsme měli tenkrát to slavné předsednictví, tak zrovna bylo setkání summit EU vůči vnějšímu světu vůči partnerství se třetími zeměmi a tak dále. A já jsem požádal s šéfy evropských zemí a s šéfem Evropské unie, tehdy komise, jsem požádal večer, aby to bylo jinde, ne na Hradě, tak na Žofíně, já to úplně vidím. A my jsme hráli hokej se Švédskem. A teď jako jsme měli slavnostní večeři, kde sedělo 10 stolů a různí lidi měli koukali pořád na svý mobily, kolik dopadá, to my jsme prohráli teda. A já jsem nevydržel, seděl tam švédský premiér, tak jsem mu blahopřál a nevydržel jsem a říkal jsem Barrosovi, tehdejšímu šéfovi Evropské unie dnešní, von der Leyenový, jsem říkal, no, pane předsedo, já doufám, že už nikdy se tohle nebude opakovat, že už nikdy nebude bratrská země v Evropské unii bojovat s jinou bratrskou zemí v Evropské unii, čili že už zápas Česko-Švédsko už se nikdy nebude konat. Samozřejmě provokoval jsem tím strašlivě a říkal jsem, pane předsedo Barrosovi, vy určitě jste pro tenhle ten můj názor. No tak oni se samozřejmě ošívali a nechtěli tohle to slyšet, ale ono to tady o to jde, no.
0: Tak teď už půjdeme k velmi vážným věcem, pane prezidente.
1: No tohle je taky docela vážný.
0: No je to milé, to víc, ale to, ten váš příporotek samozřejmě je velmi vážný. Tak ale já jdu teď k tomu atentátu na Roberta Fica, protože jsme se neviděli od té doby. Je to už několik dnů. Na druhou stranu dalo by se říci, že už si sedl prach trošku a už se na to lze dívat s nějakým větším odstupem. Byť Robert Fico ještě nemá asi úplně vyhráno, protože pokud vím, tak je v intenzivní péči lékařů. O čem to svědčí?
1: No tak teď, abychom znova začali povídat o tom atentátu a názory na všechno kolem, to je teď najednou po těch dvou týdnech trošičku pase. Nicméně vy jste řekl zajímavý postřeh, že už na to trošku sedá prach. Neměl by. To je věc jedna, ale mě úplně fascinovalo, jak v dnešním jednom velkém deníku je velký článek, že zase poslední zpráva, že to a to. Ale mě tam zaujalo, jak jako ty noviny opakují základní věci. Fico, na něj byl udělán atentát, atentátník byl na náměstí, ten tam byl na zasedání vlády. Já jsem si ťukal do čela, že už to vypadá, jako když je to taková minulost, že už jako průměrný čtenář toho deníku, že už není očekáváno, že by si to málem pamatoval. To mě strašně popudilo a rozlobilo mě to. To je prostě neštěstí, jestli je to opravdu tak, jestli se takhle rychle zapomíná a jestli podstatné okolnosti toho vyšumí a najednou zůstane z toho jednotlivost. No, takže to nevím. Já bych strašně Robertovi Ficovi přál, aby se uzdravil. Určitě to nebude lehké, aby se vrátil do normálního politického života a je to prostě věc, na kterou si musíme všichni dát pozor. Nesmíme tu nenávist mezi lidmi, nevraživost a tak dále, dělení na dobré či zlé, hodné či já nevím jaké, nesmíme podporovat, musíme na to dát velký pozor.
0: Tak já tu původní otázku zkusím ještě z jiného úhlu. Víte, pane prezidente, já sám jsem tak trošku rozpoutal debatu o tom, nevlastní vinou teda, co to způsobilo.
1: Nevlastní vinou.
0: To je taková vtipná. Ale nechte mě to říct, já dostávám teď díky tomu spoustu mailů, zpráv na Messengeru a všude možně, ale dobrou polovinu ze Slovenska. Víte, ono se totiž spoustu občanů dotklo, to, co já jsem vlastně vytáhnul na světlo, tak trošku, možná i nehezky původně, že taková významná diplomatka, jako je paní Vašáriová, označí nějakou skupinu lidí v tomto případě voličů. Ale oni to jindy mohou být sportovci, jindy toho mohou být kojící matky a já nevím co všechno. Za spodinu, za lůzu, za fašisty. A já se, víte, nemohu zbavit dojmu, pane prezidente, že toto je to podhoubí, které krmí to, že nakonec se ten jeden blázen, který někde zraje, odhodlá k tomu, že vytáhne tu zbraň. A já se vás ptám na to, jestli, co je vlastně tím lékem tomu, aby se nezalévalo to podhoubí?
1: No tak lékem je, aby osoby typu paní Vašáriové už nikdy nevyslovovaly slova spodina, lůza, fašisti, protože ano, to vede k tomu pobláznění společnosti a k nenávisti a nevraživosti, která je, a to motivuje lidi jako toho střelce, který to prostě udělal. Takže ano, já bych jako mezi viníky toho, že se to vůbec mohlo stát, skutečně zařadil jedince typu paní Vašáriové.
0: Vaše slova k tomuto. V obou našich zemích byla vytvořena atmosféra nepřátelství, nevraživosti, nesnášenlivosti. Byla vytvořena, znamená co, pane prezidente?
1: No tak někdo pořád tady ten střet nazývá způsoby, které se blíží válce a které prostě partner v diskuzi je nepřítel. Nepřítel okamžitě, který by měl být zadupán do země a nemyslím zastřelen okamžitě, ale prostě vyloučen vůbec málem z lidské společnosti. Takhle jsme se navyklo určitými lidmi charakterizovat naše politické debaty. Ty politické debaty jsou nezbytné, ale jestli budou takhle deklasovány, no tak to povede k více takovým střelcům, jako ten, který střílel v Banské Bystrici.
0: Ne, to bylo v obci Levoča nebo něco takového, ne.
1: Ano, Bystrici, no, to je nemocnice.
0: Abych to, Handlové, promiňte. Handlové. No, víte, pane prezidente, já si říkám, že to Slovensko je velmi blízko. Mm-hmm. Protože někteří občané naší země do takové Handlové dojedou třeba za hodinu, možná za hodinu a půl. A ještě si k tomu přičítám ten fakt, že třeba náš ministerský předseda byl schopen říct divákům celoplošné televize v rámci zpravodajství po volbách, že děkuje demokratickým voličům. Jinými slovy, on rozdělil naši společnost na demokratické a nedemokratické voliče. Já bych si myslel, a promiňte, kdybych já byl prezidentem,
1: tak já bych... Nejsem,
0: ale já bych poděkoval všem voličům.
1: Samozřejmě.
0: A bojím se, že tohleto se s panem Fialou potáhne víc než jeho jiné avantýry typu vytahané peníze do neziskových organizací jeho rodiny a já nevím co všechno, protože za to se ještě spousta občanů naší země zlobí. A já se ptám na váš koment k tomu, protože to je
1: ne,
0: u nás.
1: Ne, tak to je, já nechci jako politik bývalý, nechci a bývalý předseda vlády, tak nechci specializovat se na to, že budu říkat silné výroky o dnešních politicích. To není moje. Já prostě ten přístup naprosto neberu, já ho naprosto odmítám, já bych ho nikdy nepoužil a myslím, že jsem to také nikdy prostě nedělal. Já myslím, že únik od naší země a od našich reálných problémů, který dnes denně předvádí náš předseda vlády, tím, že on žije jen a jedině Ukrajinou, jako by byl ukrajinský premiér, To je něco, co já bych mu nemohl také nikdy v životě odpustit. A dneska vyšel, nebo včera jeho velký rozhovor v deníku Právo na několika stránkách snad. A já jsem v našem institutu ráno přišel, říkal, prosím vás, všichni si to přečtěte, protože aby se nedalo říct, že něco přehlížíme a nebereme vážně. tak tentokrát ten rozhovor opravdu nebyl jen o Ukrajině, i když to byla jeho významná část a říkal tam věty, které jsou pro mě naprosto, naprosto nepřijatelné. Ale my jsme se dívali i na ty další věci. On se tam najednou zaplet do důchodové reformy a do dalších věcí. A musím teď prozradit vážný soud jako řady zodpovědných kolegů. No, je naprosto evidentní, že ty otázky byly předem zaslané a že byly odpovězené písemně a je naprosto evidentní, že byly odpovězené nějakou agenturou nebo tiskovým oddělením a že to Fiala jenom předstírá, že se zabývá těmito věcmi. Čili tenhle ten docela ostrý soud vznikl po vážném čtení toho jeho rozhovoru a já jsem opravdu kolegy prosil, aby to zkusili vážně posudit, aby jsme ho v něčem nepodceňovali, aby jsme třeba nebyli ochotni nebo nezapomínali na i některé jiné pozitivní věci, které dělá. Takže pro mě zase ten včerejší rozhovor byl signální věcí, která nemá znamenko pozitivní. Mm-hmm.
0: No, ještě prosím jednu věc. Překvapuje vás ten okamžik, vracím se ještě s dovolením k tomu atentátu na Roberta Fica, že někteří politici, bohužel i ti naši čeští, se snaží tu věc zlehčovat, bagatelizovat. Mám takový pocit. Neměl by, pane prezidente, být na pořadu pravý opak?
1: Bagatelizovat byla můj název nebo mé slovo v článku, který jsem napsal pro jeden slovenský deník, takže ano, nebagatelizovat, to je moje heslo číslo jedna prostě této věci a ten pokus to bagatelizovat, já jsem tenkrát se zlobil strašlivě, já si to teď připomínám, už jsme potom najednou dva týdny tady nemluvili, ale já jsem mě strašně pobouřilo, že používání headlineových nadpisů u nás, že premiér Fico byl postřelen. Já prostě protestuji proti slovu postřelen, jedná-li se o politický atentát. Postřelit je možné někoho náhodou na lovu nebo něco takového, když se připlete někdo někam, kde být prostě nemá. Ale toto byl vědomý politický atentát se vším všudy, co to slovo politický atentát znamená. Takže bagatelizovat toho je něco naprosto nepřijatelného a je dobře, že jste tadyhle to slovo nebagatelizovat připomněl. Děkuji za to.
0: Já vás teď poprosím o krátký komentář k jedné věci, která se odehrála tady v XTV. Kolegyně Minářová byla v pondělí v Budapešti a natočila 50-minutový rozhovor s panem Viktorem Orbánem. Mm-hmm. A já bych vám s dovolením jenom ocitoval ten titulek, protože ten to tak zhruba shrnuje. A poprosil bych vás, jestli s čím souhlasíte a s čím nesouhlasíte. Tak Viktor Orbán v tom rozhovoru mimo jiné říká, válku na Ukrajině musí od generálů převzít politici. Kdyby byl Donald Trump prezidentem, tak válka není. Evropská unie nás vydírá, chceme ji změnit, ne vystoupit. Co o tom soudíte?
1: Tak všechno, to jsou moje slova, nebo mě blízká slova. Prostě předat to, co se děje na Ukrajině politikům, od vojáků, to je naprosto jasná věc. V jiné terminologii přestat střílet a začít jednat. Prostě no a to většinou nestřílejí, nejednají ty kulomečíci nebo ty, kteří strkají ty rakety do nějaké houfnice, ze které je vystřelován. Prostě to musí být politici a na to politiky máme a to je jejich úkol. Takže konečně rychle předat předat to téma vyjednávačům je moje heslo 2 roky. 2 roky a 3 měsíce. Takže to, že to říká Viktor Orbán je naprosto správné a já to stoprocentně podporuju. Kéž by byla pravda, že kdyby ten Donald Trump přišel, kéž by to druhý den zastavil, to bych na rozdíl od Viktora Orbána tomu dával ten podmiňovací způsob. To bych říkal kéž by, ne, že by to stoprocentně udělal. On taky bude, i vyhraje-li, tak bude obětí toho deep state, toho aparátu, který on prostě nebyl schopen v žádném případě oslabit. On ho oslaboval dnes a denně svými osobními rozhodnutí, které byly v jeho pravomoci a které on mohl dělat, ale že by s těma strukturama, které v tom Washingtoně obklíčují každého politika, nejen prezidenta, ale i členy vlády, členy kongresu a tak dále, tak s tím se mu nepodařilo udělat opravdu, bohužel nic. Kdyby měl možná 2 období, tak by to bylo nadějnější, že by to udělal. No a že je potřeba...
0: Evropská unie nás vydírá, chceme ji změnit, ne vystoupit. Unie,
1: tak my nepoužíváme slovo vydírá, to je, já nevím, máte to dobře přeložený z maďarštiny, já nevím, jestli
0: překladatel to takto přeložil.
1: Jestli to Orbán takhle řekl, ale že když jsem se dneska zamýšlel a psal jsem mou pravidelnou páteční glosu na téma evropských voleb, že už do toho zbývá v podstatě 1 týden a že už další glosu na tohleto téma páteční mít nebudu, že to už bude den, kdy ty volby budou. Takže tak jsem dlouho uvažoval o tom, co ty volby mohou docílit, co nemohou docílit, určitě nezmění Evropskou unii, určitě nezmění základní strukturu, strukturální koncepce, trendy, tendence nezmění, ale ty volby mohou vyslat signál. O tom jsem přesvědčen, kdyby dopadly nějakým způsobem, tak já myslím, že signál vyslat mohou, já bych si to velmi přál, kdyby ten signál vyslali a ten signál by měl být, že prostě my nám, velkému množství Evropanů, se nelíbí to, co se děje v Evropské unii, nelíbí, jak se vládne a tak dále a tak dále.
0: Vydržte, ještě se k těm evropským volbám dostaneme za chvilku, ale já mám ještě takovou drobnou poznámku a dotaz k tomu rozhovoru s Viktorem Orbánem, který už ostatně visí na XTV.cz. On tam několikrát v různých souvislostech zmiňuje jméno jisté paní Jourové, pan Orbán, a dokonce tam říká tak vážnou věc. Říkal, Maďarům nikdo neublížil tolik jako Jourová, nebo paní Jourová, promiňte, včetně vysmívání a ponižování a tak. Je to možné, že i toto patří k tomu, co musí unést politik na tak vysoké úrovni, jako je paní Jourová, že si nakonec někdo nemyslí, že se někdo cítí jako ponížený, vysmívaný a řekne v rozhovoru zcela vážném, že nikdo za posledních několik desítek let tak neublížil Maďarům jako paní Jourová.
1: Já bych těch, kteří ublížili Maďarům, vyjmenovával ještě pár i z naší země. Já vím ty první výroky před 2,5 lety, když vznikla tato pětikoalice, tak minuty potom lídři některých politických stran, počínaje paní Pekarovou Adamovou, řekli výroky, které já jsem se mohl zbláznit z toho, byly agresivní, útočné na Maďarsko. Když jsem o tom mnohokrát mluvil s Viktorem Orbánem, tak on vždycky se tvářil, že jako se tím nenechá zvyklat na straně jedna, ale na straně druhé, že ví, že jsou taky jiní lidi v tom Česku a že si tohle to nemyslí. No, tak to jako je tragédie a člověk se za to stydí a vůbec člověk jezdí teď strašně nerad na mezinárodní konference, kterých já mám pořád nekonečné množství, protože prostě najednou

0: migračnímu paktu. Před pár hodinami francouzský pan Macron promluvil k lidu, obyvatelstvu Francie, a řekl, že se nemají občané bát toho migračního paktu, protože středoevropské země slíbili, že se zhostí toho přijímání těch uprchlíků a že žádná francouzská velká města či malá městečka nebudou obsazována houfně uprchlíky. Znamená to, že to vedení Evropy, když to řeknu takto laicky, oni opravdu plánují, že ty uprchlíci v rámci toho paktu migrantského budou tady. Co si o tom myslíte?
1: Tak já nepochybuji, že zaprvé, já jsem neslyšel ten výrok, nepochybuji, že něco takového si Macron myslí a že něco takového mohl říci, ale ten výrok jsem neslyšel, že by to řekl takhle doslova, to mě překvapuje, to on je daleko rafinovanější.
0: Promiňte, nemám tomu, ho tady, ale...
1: Tak já nechci tohleto říct, ale myšlenka, že naše podepsání tohoto migračního paktu vede k tomu, že západní Evropa si myslí, že bude lifrovat migranty sem k nám, protože nebudeme ochotni se vykoupit, že nebudeme mít peníze na to, abychom se vykoupili z jejich nepřijímání. Že si to západní Evropa myslí a někteří politici zejména, že si to myslí, o tom jsem 100% přesvědčen, ale opakuji, nechci potvrzovat ten Macronův výrok, já jsem ho takto čistě neslyšel.
0: Promiňte, protože
1: ale
0: ho tady
1: nečistě si myslím, že to uvažování běží tímhletím způsobem.
0: Bude to problém pro naši zemi?
1: No je to šílené pro naši zemi, o tom vůbec nediskutujeme. My už, já nevím, v těchto hovorech jsme o tom hovořili, já myslím, že nejen v těchto debatách jsme o tom hovořili spolu nejednou. Prostě my už dneska máme více než desetinu obyvatel České republiky cizince. No to je zásadní změna naší země, zásadní změna struktury jejich obyvatel, zásadní změna toho, že už najednou ta čeština začíná být potlačenějším jazykem a tak dále a tak dále. Já jsem zásadně proti, já jsem fatálně proti masové migraci a tak dále. Nevím, co bych tomu silnějšího ještě řekl. Myslím, že hledat přerozdělovací mechanismy, hledat další kouzla, jak vylepšit rozdíl mezi legální a ilegální migrací, to je únik od problému. Prostě je třeba říct ne masové migraci. My si přejeme v principu zůstat monokulturní zemí, a ne multikulturní zemí. My respektujeme multikulturalitu světa. Ano, tady ať jsou Indové a Pakistánci a Filipínci a Argentínci a tak dále a Mexičani, ale to je ve světě, nikoli v naší zemi v České republice. Tady má dominovat monokulturní, jedna kultura a jako výletník se má přijet sem Mexičan, Pakistánec a Filipínec. Opakuju, jako výletník. Už i za prací, já myslím, že velký problém. Nesmíme si to ulehčovat, já myslím, že musíme pracovat my sami a nemyslet si, že to za nás vytrhnou Filipínci nebo Filipínky.
0: A teď se, pane prezidente, dostáváme k těm evropským volbám, které jsou za dveřmi. Já jsem si přečetl vaši páteční, byť dnes je čtvrtek, vaši páteční, tedy zítřejší glosu. A vy tady říkáte mimo jiné, že ten klíčový prvek parlamentního systému to celé postrádá, a to je ten lid. No. Můžete to nějak vysvětlit našim divákům?
1: No tak Evropa není politická entita. Evropa je kontinent, Evropa je geograficko-kulturní prostor a tak dále. Já také se necítím Evropanem v tom smyslu, jak se cítím Čechem, nebo jak se někdo může cítit Italem a někdo jiný Rumunem třeba.

0: Prostě my jsme obyvateli Evropy, bydlíme tady, ale nejsme občany Evropy. A občanský princip, to je ten lid, jako v politickém slova smyslu, tak to je předpoklad smysluplnosti parlamentního systému a smysluplnosti voleb. Prostě musíme mít jistou elementární totožnost životních podmínek, životních situací, aby mělo smysl, abychom spolu žili a něco spolu dělali. Takže jako já to cítím v České republice a Němec to určitě cítí v Německu, ale v Evropě já myslím, že to necítíme, takže proto se říká, že ten politický systém potřebuje demos vznešeně, potřebuje lid prostě a to v té Evropě určitě není, proto je to falešný parlament, to není skutečný parlament, ten evropský.
1: Vy tam používáte v tom článku takový termín, že ten volič na toho svého zástupce nedovidí. To je tam několikrát zmíněno. Ovšem, já si říkám, jestli tedy volič český svého poslance, kterého si volí do parlamentu České republiky, jestli on na něj dovidí teda. V čem je ta výhoda nebo nevýhoda?
0: No tak samozřejmě ta demokracie začínala tím, že se všichni potenciální voliči, občané sešli v té Agoře nebo na té Agoře někde v těch Aténách a všichni tam o konkrétní věci hlasovali. To je princip demokracie, tam je to dovidění opravdu evidentní. Já myslím, že ta míra dovidění v České republice je opravdu v přeneseném slova smyslu. Nemyslím, že je možné dovidět, ale prostě pro mě, jestli někdo bydlí v Kutné Hoře a někdo jiný na Kladně a někdo jiný prostě v Pelhřimově, tak to je dovidění schopné, to je dovidění možné. Pro mě dovidění do Finska, na Kypr, do Portugalska a do Irska prostě už opravdu neexistuje. Dovidění je pro mě jako bývalého politika takový ten potenciální dojezd autem.
1: Jasně.
0: To je dojezd autem tu Českou republiku, objede člověk autem a také jako politik jsem prostě byl na nedělní debatě v České televizi a večer jsem měl meeting s občany na nejzazším místě České republiky v Jablunkovském průsmyku. Prostě dál už to z Prahy skoro není nikam. Autem jsem tam za to odpoledne po té debatě dojel. Čili dovidět v přeneseném slova smyslu, myslím, je oprávněné říci.
1: Je možné, pane prezidente, že ty volby, které začínají 7.8., to znamená za 8 dnů, že mohou nějakým způsobem rozhodnout o věci, které se říká Green Deal?
0: Ne, tak volby opravdu nebudou rozhodovat o ničem. To bychom měli tisíckrát potrhnout.
1: Tak ten výsledek voleb, abych byl přesný.
0: Ne, já rozumím, ale zaprvé žádné věcné téma není předmětem těch voleb. Žádné věcné, jasně definované téma není předmětem voleb. Ty politické strany to také nevypointovávají dostatečně silně a dostatečně jasně. Green Deal, já myslím, že není předmětem těchto voleb, což je zločin. Volby v jakékoliv entitě, kdyby to byly skutečné volby a kdyby byl parlament skutečným parlamentem, no tak by samozřejmě museli být o Green Dealu jako největší změně, která nastává v dnešní době a muselo by být tématem jasným, že někdo vystupuje se slovem Green Deal ano, někdo z Green Deal ne a vy byste si poměrně jednoduše mohl říci, volím toho nebo onoho podle toho, o čem jsem přesvědčen. Ale tady to je jenom fiktivní dovýtvor, dotvoření tohoto zdánlivého parlamentu, který má 750, nevím kolik přesně, lidí. členů a ti na sebe nedovidí, ti na sebe opravdu nedovidí v té obrovské, obrovské místnosti, v tom obrovském sále, kde ten Evropský parlament sedí. Já myslím, mám strach, že už jsem to opakuji a i tady na těch pořadech, ale já, když jsem tam byl, ještě než jsme vstoupili do EU, tak jsme tam byli jako hosté se podívat a posadili nás normálně do těch řad. A teď vy hledáte, kde mluví ten člověk. A to byste potřeboval dalekohled, abyste vůbec toho člověka viděl. No a teď vím, že jsem byl naprosto šokován, jak to je v 50 ne, ale v 25 nebo kolika jazycích. A vy na to musí být překladatelé. No a ono není dodržováno, že když mluví muž, že překládá muž a když mluví žena, překládá žena. A tak vy posloucháte někoho a mluví vám ženský hlas prostě. A vy hledáte, kde ten ženský hlas mluví. No a pak se takhle sedíte a otáčíte a najednou zjistíte, že to řeční poslanec v jedné řadě za váma, od vás vzdálený vzdušnou čarou metr a půl, ale je překládán ženským hlasem. Jo. Takže vy vůbec pro vám tam ta doviditelnost ani v tom Evropském Rozumím. Parlamentu, říkám zodpovědně, není.
1: Když jsme u Green Dealu, tak já bych velmi rád v tomto pořadu představil knihu, kterou vydal váš institut. Green Deal, zelený úděl od Tomáše Břicháčka. Hmm. Kdyby si někdo myslel, že té knize tady dělám reklamu,
0: tak se mýlí.
1: Tak má absolutní pravdu, protože tady je to všechno pěkně seřazeno do řady a já myslím, že toto by měl každý číst. Mrzí mě, že nevyšla v audioverzi, protože jak jsem zvyklý poslouchat v autě audioknihy, tak toto je přesně...
0: A tohle je strašně dlouhý, to byste nevydržel poslouchat celý.
1: To už nechte na mě. Já jenom říkám, že ta kniha je ke koupení na stránkách vašeho institutu, víte?
0: Ano, ano.
1: Tomáš Břicháček mimochodem byl hostem XTV a ten rozhovor najdete na našem webu. K této knize vám také gratuluju, pane prezidentem, protože ta se povedla a pan Břicháček by měl o těch věcech hovořit. Promiňte, nechci po vás tip, jak dopadnou evropské volby, ale jedna věc mě zajímá. Ty strany, které doposud nejsou nikde zastoupeny ani v naší poslanecké sněmovně, taková ta menší sdružení hnutí, politické strany, máte pocit, že někdo z nich by mohl zabodovat?
0: Dvě věci teda. První věc, jak dopadnou a pak kdo z těch...
1: Já vím, že to nemáte rád, jak dopadnou.
0: Já k tomu mám jinou poznámku, ne, že to nemám rád. Jako. Když se budete ptát ve volbách normálních do autentického parlamentu, tak tam přeci je normální, že odpovíte, vyhrajou ti či oni. Když budou naše volby, tak buď vyhraje Fiala, nebo Radim Fiala, nebo Petr Fiala. Teda. Ale přeci v Evropském parlamentu není vůbec možné slovo, jak dopadnou klást. Prostě tam jsou desítky politických stran a hnutí a seskupení, které se zařazují potom do dalších nadseskupení a ty nadseskupení nemají žádný smysluplný název. Takže já nevím, jestli někdo ví, že když bude volit, řekněme, když už jsme řekli toho Radima Fialu, který já myslím, že nekandiduje, ale je to SPD, je to SPD, tak prostě, že SPD, když bude jejich kandidát zvolen, tak to přeci vůbec neznamená, že se někde objeví značka SPD. Vůbec nikde se neobjeví. Prostě on, to SPD, se stane součástí, jako dosud, frakce se skupení stran, které se jmenují Identita a demokracie, ID, jestli se nemýlím. Takže vy, ten, kdo bude eventuálně volit naše SPD, tak vůbec neví, že většina z 99% voličů, kteří budou volit kandidáty SPD, neví, že volí do identita a demokracie. A teoreticky ta ide, ta identita a demokracie by mohla vyhrát, vyloučeno, ale mohla by si zlepšit svou pozici v Evropském parlamentu o pár hlasů nebo zhoršit. Jo. Takže to slovo, jak dopadnou, vůbec se nedá definovat. Otázka je, jestli, jak to je ta druhá půlka té vaší otázky, jestli se tam najednou dostane nějaká nová krev, jestli se tam dostane nějaký nový politik, jestli se tam někdo stane nějaká strana, kterou jsme volební strana, kterou jsme nikdo neznali, nebo nikdo v Evropské unii neznal prostě. A teď najednou tam přijde s neotřelými postoji a tak dále. To je, jak dopadnou. Takže zajímavost by byla, jestli se tam dostane někdo, kdo nechce Green Deal, kdo nechce přijímat migranty, kdo nechce přenášet víc a víc pravomocí do Bruselu, kdo si myslí, že se máme o sobě rozhodovat my tady sami a kteří ví, že evropské problémy neexistují, existují problémy domácí, lokální, místní, regionální, ty si řešme tady sami, ať je za nás neřeší někdo v Bruselu. A má je za nás řešit frakce identita a demokracie. To není pro nikoho směrodatné a nikomu to nic neříká a tak dále. Takže nevím. Nestudoval jsem naše strany, tak možná se tady objevují nějaké v těch různých debatách nějaké zajímavé osoby a vy na mě mámíte, jestli nějakou zajímavou osobu znám. Ano, já myslím, že zajímavým a novým politikem, který se urodil, předtím neexistoval, před pár měsíci neexistoval, díky těm evropským volbám, a to je třeba Filip Turek. Takže já myslím, že to je osoba zajímavá a pokud by se tam dostal, tak doufejme, že by jako bývalý neohrožený automobilový závodník se tam uměl prosadit nejen v tom peletonu těch závodních aut, ale i v tom peletonu té Evropské unie.
1: Jsem rád, pane prezidente, že jste přišel do 20. Promiňte.
0: No, jenom 20. ano.
1: Jsem rád, pane prezidente, že jste přišel do 52. dílu našeho pořadu a těším se na další. Mějte se pěkně a nashledanou.
0: Děkuju pěkně.
1: Naším hostem byl, jako vždycky, pan Václav Klaus.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Radio Xaver najdete na play.cz.
2: Play.cz.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky. A řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem? Pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco, ta skutečnost, který z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky?
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile, to je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách třeba, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No. To je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušuju, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30 let války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
2: No... Podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
2: No, tak to je spíš volání potom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je, Ale opakuji, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže dovedu si představit, že papež bude odjinut, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě. Ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zas mělo takový dopad.
1: Mm-hmm. No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
2: To bylo zajímavé. Mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval. Ale to je zajímavé. On si vzal jméno František z Assisi. To byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, být vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés. To bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi. Takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit. Protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spolehat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí. Vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
1: Tak Duka.
2: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejíž slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
1: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
2: No,
1: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
2: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete. A to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
2: II. Asi tedy jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
1: Vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů? Jste tam najednou jako řadový turista? A nebo je to s nějakým servisem?
2: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Očenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojený, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
2: Aha, a o vás se stará ambasáda, velvyslanectví, a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
1: Co je potom?
2: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chcete nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
1: dojem... Jestli potom nějaké setkání třeba. Nebo...
2: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní, to není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší, tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
1: No tak jdeme k tomu.
2: Můžeme.
1: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
2: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popy už je bokem, zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodly se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska tak to pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: Mm-hmm. No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
2: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
2: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. Teď to je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
2: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou, to bývá 2 kilometry na jednu, na druhou stranu, pak se musí odsunout dělat třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí, znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
2: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem, tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského, Ukrajinců, tak je vidět, že on to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslím, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohřeb papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říct si, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
2: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže.
1: Teoreticky. Je možné, že tam přiletí Putin?
2: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí. Oni dneska všechna mají určitý politický smysl. Ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že on na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také, jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici a tak, není to přestřelené celé?
2: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, je mě řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční ta politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5 000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsažena obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně ho za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
2: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ten, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu. To si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
2: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zle, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi. Že nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně, jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili stejně, nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Že? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i z Ruska?
2: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To bylo něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu s celou řadou evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete. Jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se, už nebyla jedná, jsme se hádali jenom. Jsem říkal, a ptal jsem se, jak, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci. Jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tam máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany, my vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
2: Tak příště.
1: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
2: Můžeme to zkusit.
1: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
0: Hraje vám Rádio Xaver.

0: U nás XTV pan Noveský Ivan, to je odborník na energie, zakladatel ERU mimochodem. Energie se stanou luxusním zbožím. Vláda nás ožebračuje vědomě. Ruský plyn nemůžeme nahradit. Firmy propouští a dlouho nevydrží. Tak co si z toho vybereme?
1: Mně tam přijde hlavně strašně jako smutná ta úroveň té debaty v EU a v České republice. Že já myslím, že taková věc jako je válka. Jedna věc je, že někdo řekne slava Ukrajině, všechno je to růžový, vyhraje, to je normální ve válce. Nikdo neříkal, že byla druhá světová válka, tak nevodížděli americký vojáci proti Němcům a někdo říkal, třetina z vás se třeba nevrátí. Uvidíte ty Němci, to je hrozný. Jo? Čili to je jedna rovina. A druhá rovina je, že v tom týlu, když jako plánujeme, tak bychom si měli říkat pravdu. Že? Ta Evropský parlament by vlastně to mělo být docela seriózní. A on jako odhlasoval, že ten plyn a ta ropa z toho Ruska jako nepůjde, ona jde, to je vlastně divný. Že? Do toho se tady vyděsily firmy, protože ta energie není až tak klíčová pro ty domácnosti. Ty si spousta domácností okay, bude spalovat ostravskou briketu, něco takového se bude dít. Ale ty továrny si prostě nedokážou pomoct, nedokážou to nahradit. A měl by jim někdo jasně říct, co bude. Jo, to znamená, samozřejmě nikdo nemůže říct, když Putin řekne, od zítřka není plyn, tak to nikdo nemůže ovlivnit, to je jasná věc. Ale když ta Česká republika by měla říct docela jasně, jak to jako bude dál a ty docela mně přijdou ty věci, jestli je pravda, což jsem slyšel od všech lidí, já tomu nerozumím, ale tady se mluvilo o německém plynu a norském plynu, ale zdá se, že 99% plynu jde z Ruska, byť přes Německo, a ten 1% to máme na Moravě, takže já myslím, že asi musíme nějakým způsobem rozumně k tomu přistupovat.
0: Tak z vašeho oboru, téměř teda z vašeho oboru, nevím, zda jste četl ten článek, zajímavý teda, je to těžký, hluboký příběh člověka nešťastného. Muž s penisem na předloktí, pěstoval si ho 6 let pro transplantaci. Toto už je možný?
1: To přímo jako z mého oboru, protože to jako dělali mý učitelé, jsem u toho držel háky, u těch operací, čili samozřejmě to dělá, se třeba nahrazoval red, se nahrazoval třeba z různých částí jakoby těla a tak dále. A z předloktí, to je známý štěp, je to relativně běžná operace. Čili ten článek, který zněl jako strašně, jako, že to je úžasná, mimořádná operace, ale v zásadě je to docela standardní. Tam jenom bylo, jak jsem četl ten článek, že tam byla kardiooperace, něco nebylo spokojený a takový věci. Ale i ty štěpy, včetně toho, že ne vždycky ty štěpy se povedou, že můžou takzvaně znekrotizovat, odumřít, to všechno je standardní věc a já jsem se tomu věnoval, ale tohle je relativně jakoby starší ještě nějak typ té operace, dneska se dělají i takový jako víc ještě pokročilý.
0: Pane docente, až 6 let je možný, že ten penis na předloktí jako žije?
1: No tam asi bylo nějak, já vůbec o tom nic nevím a nejsem specialista na tyhle operace, ale souvisí to samozřejmě s tím, jak se to asi hojilo, nehojilo, takže pokud to trvá dlouho, tak to spíš bývá o tom, že se tam něco nedaří a čeká se, jestli se něco ještě, ale to bych jako spekuloval. To
0: předpokládám, že když je na tom předloktí, že funkcionalita nějaká, že by s tím žil nějaký partnerský život, o tom se nebavíme.
1: No, tak to je jako hrozně zajímavé, co oni dneska dokážou, to už jak když jsem dělal tabu, tak to už je 30 let skoro, tak tehdy kolegové z fakultní nemocnice Brno vyprávěli, jak tyhle ty loky dokážou v uvozovkách oživit z vašeho pohledu, jo? Čili že dají se tam dát nějaký implantáty, které dokážou i do určité míry tu funkci jakoby obnovit sexuální si, ale to já v tenhle případ nechci mluvit a na to si musíte pozvat odborníky. Česká republika je v tom relativně velmoc v těchto operacích, takže
0: tady
1: máme docela dost těch kolegů.
0: To každého zajímá, ale tato věc.
1: Ne, to určitě, ty jsi k tomu něco víc, jenom abych to věděl, nejsem na to odborník.
0: Člověk má na předloktí penis, přijdete někam do restaurace, tam je krásná sévírka a on se mu stopoří.
1: Já jsem lékař, já si z toho dokážu dělat legraci. Pro mě jsou ty lidi jako chudáci. Ne, jemu se stala hrozná věc.
0: Máte pocit, že si z toho dělám legraci?
1: Ne, a snaží se léčit a funkcionalita je pak taková, že třeba u některých těch štěpů, oni jsou různý ty štěpy, jak třeba je taková pumpička, kterou má tam a tou pumpičkou si vlastně jakoby způsobí tu erekci. To jsou jiný výkony, které to funguje na jiném principu, čili dneska ta medicína dokáže velké věci a hrozně jsme se vyškolili na operacích jakoby transsexualita, kdy tam to je vlastně typická věc, kdy se mění ty pohlaví, ale tam se často jako přizpůsobí ty tkáně, které už sexuální byly.
0: Ještě jedna věc na závěr. tady v tomto studiu někdo nedávno říkal, už nevím kdo, že úroveň něco v tom smyslu národa se pozná mimo jiné podle toho, jaký ti lidi mají zuby. Kdybychom to tímto náhledem brali na Českou republiku, jaký máme zuby my Češi? Patron.
1: Jako říkám všude, jako, že my jsme prostě země mezi...
0: Moje do toho nepočítejte.
1: Ne, my jsme země mezi Německem a Ukrajinou, to prostě ve spoustě věcí, takže jsme trošku Ukrajinci, trošku Němci, to někde prostě mezi. Úplně přesně vám to neumím říct, že my jsme jediná země v EU, která našla peníze na průzkum, kolik je zubního kazu v populaci, takže my to úplně přesně nevíme. Víme, kolik kazů mají Němci, Rakušáci, Poláci, Slováci a ty země kolem. Ten počet kazů se snižuje a co se týče obliba nějakých estetických výkonů ve stomatologii, tak to dramaticky roste, čili ty lidi dneska ty zuby mají krásně, že když se dneska podíváte chtěl jsem říct ten film, ale to bych toho herce schodil, ale když se podíváte na některé známé české komedie a tam se smějou ty herci, tak třeba by vám to dneska přišlo jako divný, že někdo má takový zuby v běžném životě na to, aby byl jako velká hvězda filmová.
0: No předpokládám, že Němci s tou německou povahou, že musí být všechno na svém místě a pintlich, takže Němci obecně budou mít zuby jako jak ze škatulky, ne?
1: Tak Švýcaři už skoro jsou na tom, že děti mají kas skoro na nule. Jo, to znamená, že ten zubní kas už skoro není. Jo, ty Němci ten zubní kas mají tak, že ty děti mají v průměru kolem jednoho jakoby zkaženýho zubu v puse. Ono je to takový měřítko, buď je to kas, nebo je to plomba, nebo je ten zub ztracený. Takže jsou to nějaký hrozně zlomkový čísla, co byly jako nedávno. My nevíme, jak je to v Čechách. Já si myslím, doufám, že se to zlepšuje. Ale na některých výkonech, jako je třeba léčení dočasných zubů, kde ta pojišťovna to kryje, tak tam počet těch výkonů jako neubejvá. Takže když mi někdo říká, ale možná v těch Čechách je to horší, než si myslíte, tak možná to tak je. A já se snažím dotlačit ministerstvo, aby jsme to spočítali. Takže jsme věděli, kolik je tady kazů. Ale v tom Německu ten kaz jako mizí a dneska ty zubní lékaři hodně se právě vlastně živí něco, čemu bychom dřív říkali kosmetika.
0: Tak ještě poslední věc. No. Vladimír Remek, český kosmonaut jediný. Není to úplně příliš známá historka, ale vyprávěl mi on. Předtím, než letěl na tu oběžnou dráhu, tak se vědělo, že ten jeden z kosmonautů, co tam je, má zánět a zubu. A oni ho, Remka, během asi 3 dnů naučili ten zub spravit, případně vytrhnout. Je to možné?
1: Je to možné, určitě. Určitě, protože ten princip, jestli, já nevím, jestli ta historka je pravdivá, jo, ale řekněme, že je pravdivá, jo, takže určitě, když vezmete z té stomatologie hrozně jako uzoučkou věc, to znamená, jak třeba vytáhnout ten zub a pokud možno ho nezlomit, a ten člověk to bude trénovat, tak úplně stejně ty kosmonauti tam dělají nějakou prostě činnost, kterou prostě trénujou a pak ji udělají, ale to neznamená, že třeba dokonalý elektrikář ve všech věcech prostě ho naučí udělat nějaký dvě věci. Takže ta medicína, my to máme tak, že to často mi lidi říkají, že se to musí studovat 5 let. Že? Já říkám samozřejmě, když si z toho vezmu třeba to mechanické vytvoření té kavity, tomu říkáme, a příprava toho třeba fotokompozitu, tak to jistě není na 5 let. Jo? Ale ten člověk přijde a řekne, že má nějakou chorobu, může se zkombinovat řada věcí, ten člověk může umřít a kvůli tomu studujeme tak dlouho, ale samozřejmě, když někdo řekne kovář, nějaký šikovnej, dokáže taky vytáhnout zub, speciálně kdyby se mu řekli ty triky, jak se to dělá, no tak to jistě dokáže, je prostě řemeslně zdatný a je spousta jiných řemeslníků.
0: Ten váš výraz vytáhnout, to je tak milosrdný, ale když někdo řekne resekce, nebo tak... Tak to úplně mě, ale vytáhnout to jde.
1: My prostě se snažíme, už to těm lidem líp říct, dneska je ta stomatologie, takže já jsem vlastně docela hrdý na to, že my dneska máme už hodně chodí mladých lidí tady v Praze, kteří jakoby nechápou ten princip strach ze zubaře. Takže jakoby ty lidi třeba říkají, a ty nemáš strach, a on jako, a co jako, já jsem třeba neměl kas celý život, mě nic jako zlýho nedělali. A když jsem třeba měl jeden zkažený zub, což je dneska u těch mladých lidí, takových kultivovaných, tak mi velmi opatrně dali anestézii a pak tam něco bzučelo, já nevím, 3/4 hodiny. Či není to to, co jsem já zažil, možná vy jako dítě, že nějaká nešťastná školní zubařka, já zpětně ji obdivuju, za 2 nebo 3 hodiny vyšetřila 30 dětí, udělala 40 výplní, ale samozřejmě tehdy se vůbec ani nedávala anestezie, se to muselo vydržet, ale hlavně, když se dávala anestezie, tak nezasanujete třídu za tři hodiny. Takže vždycky, když mě někdo řekne, nějaký starosta politik mě řekne, jestli by se to nemělo vrátit, tak já říkám ano, a bylo by to jenom na úřadu vlády. To znamená, jako, že tam u vás by se jako rychle, že bychom prosanovali celý úřad vlády za 2 hodiny bez anestezie, bychom trhali všechno. A vždycky říkají, a třeba nějaký přijde z ciziny, že proč děláte ty zkoušky? My jsme nejvíc vzali, nejvíc jsme aprobovali Ukrajinců, Rusů. Tak já říkám, no bylo by třeba dobrý, kdyby jsme všechny mohli dát na úřad vlády, na ministerstva a tam se na vás třeba jako trénovali a kdyby jsme viděli třeba 100 výplní, jak udělají, tak to je to lepší než nějaká zkouška. Já jsem to, jestli jste pro, tak pojďme to tak udělat a ty profesoři, co se o vás starají, tak se budou starat o třeba lidi na Karvinsku, to oni budou hrozně rádi, že budou moci jít do ústřední vojenské nemocnice, no a zase naopak třeba lidi z vlády a tak dále, na nich by se mohli trénovat lidi, co přijdou, no a ukáže se, že někdo to umí, někdo to neumí a k něčemu dojdem.
0: Děkuju a těším se na příště.
1: Já taky, mějte se fajn a žijte co nejlíp. Naschle.
0: Podtrženo, sečteno a dnešním hostem byl docent Roman Šmucler.

Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte rádio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
3: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
2: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova, tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
3: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady, takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%, což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace, protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
2: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažily zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. Jedna třetina našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. A vyvážíme tam hodně strojírenství, elektrochemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním, A tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi. Pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu. No vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam k procentu. Jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
3: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí zásadíc Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchod, se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několikanásobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom, za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
2: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
3: třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houšť, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, my jsme se jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
2: No, já bych si tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás táhne na západ a vede. Brusel je na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků, ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla jako ještě šťastná doba bez starostnosti a naděje a optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 000 hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti. Byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového za 6 tisíc měsíčně. Což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 tisíc. A dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
3: Tak ano, to sedí tyhle ty poměry. A teď proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce, tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka, proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
2: No já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místo předsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
3: Zasněný budovatelský pohled.
2: Přesně takový dodáhli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzdělání formální, což je asi ta nejstrašidelnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A Místo, aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak bychom viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle to jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
3: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, když se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když tu historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
2: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kasířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdybychom bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty dvě třetiny mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit. Všechno.
3: No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta jedna třetina lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta jedna třetina. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně v té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, v televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše si to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
2: No ono můžeme vzít nejen to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, a to už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus, ani žádný rozmar, prostě fakt holý životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme, a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením, a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sáhnout, a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu, náš polistoporový sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
3: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o víc jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme zápor, máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko navenek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je, a úplně analogicky, si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením. A vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
2: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
3: Je to pravda. A nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě a vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě, a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
2: Je to nemožné v podstatě, není to zakázané, ale to nemožné.
3: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
2: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
3: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládl to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám. Vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese.

0: let by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
1: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
0: To už by se dalo.
1: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. Tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
0: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
1: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí, za 4 roky to praskne.
0: Naschledanou.
2: Radio Xaver.

0: Radim Panenka je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Radim Panenka je novinářem, prvním zástupcem šéfredaktora Parlamentních listů, také předseda Česko-srbské asociace. No a muž, který se o problematiku srbská věcí okolo dlouhodobě zajímá, vím, že píšete knihu taky. Kdy bude hotová kniha?
1: Doufám, že co nejdřív, ideálně do Vánoc, uvidíme, jestli to stihnu. Mm-hmm.
0: Čím to je, pane Panenko, že vás jako píšícího novináře tak z ničeho nic přitahuje Srbsko?
1: Není to z ničeho nic, ten zájem trvá 15 let, možná bych řekl, necelých. Datuje se to zhruba do toho roku 2008, kdy Kosovo jednostranně vyhlásilo nezávislost na Srbsku. Navzdory stále platným normám mezinárodního práva si získalo určitou podporu ve světě. Dá se říct víceméně západním světě, protože ten takzvaný stát Kosovo uznává zhruba polovina zemí světa, polovina členských států OSN, a v současné době Srbsko pracuje diplomaticky na tom, aby některé státy, které jsou ochotné třeba na základě změny vlád, změn postojů v zahraničně politických záležitostech, rušily tato uznání Kosova.
0: U nás je to teda zatím tak, že Česká republika uznává Kosovo jako samostatný stát. Vzhledem k tomu, co o té historii teď nedávné všechno víte, je to chyba?
1: Z mého pohledu je to jednoznačná chyba. A vzhledem k tomu, že právě Česká republika má tento svůj oficiální postoj, tak je to chyba ještě horší, protože my jako Česká republika, jako Československo, jako dřív České království jsme měli historicky, tradičně přátelské, blízké vztahy se Srbskem, ať už bylo to Srbsko republikou jako dnes, nebo právě také královstvím. Takže z mého pohledu je to daleko horší v těch vzájemných vztazích, než když Kosovo jako samostatný stát uznává, řekněme, Německo nebo Spojené státy.
0: Jaké jsou teda aktuálně teď vztahy České republiky se Srbskem?
1: Upřímně řečeno, mě by to taky docela zajímalo, protože současná vláda Petra Fialy se k této problematice nebo k této otázce nějak nestaví, nebo oficiálně, veřejně nějak nestaví. Celá řada předchozích vlád udržovala blízké přátelské vztahy se Srby. Padaly nejrůznější sliby, že Česká republika bude silně podporovat snahy Srbska přidružit se k Evropské unii, že se bude snažit například po boku dalších států, Polska, Maďarska nebo Rakouska, jestli se nepletu, lobovat za přijetí Srbska do Evropské unie. Ale pokud tedy mám správné informace, tak od poslední změny vládní garnitury se nic takového neděje. Spíš naopak, bohužel, jsou vidět signály, které svědčí o tom, že ta podpora je směřována právě tomu takzvanému státu Kosovo.
0: Může to být důsledek toho, že Srbsko nechce podporovat sankce vůči Rusku?
1: Může to být jedním z důsledků. Přesně tak. Nicméně to můžeme jenom spekulovat, ale nepochybně to může být právě tím důvodem, což u nás sice nikdo neřekl nahlas, na rozdíl například od německého kancléře Olafa Scholze, který při nedávné návštěvě Bělehradu na tiskové konferenci řekl, že pokud Srbsko chce vstoupit do Evropské unie, musí uznat Kosovo jako nezávislý stát, na což se mu v přímém přenosu od srbského prezidenta dozvědělo odpovědi, že to nikdy neudělá, ale že chápe, že to německý kancléř říká, a že tedy, aby si on dělal svou práci a my tedy Srbové, říkal si, budeme dělat tu svoji.
0: Vy, pane Panenko, jako člověk, který se tím zabývá do hloubky a roky, tak jak si vysvětlujete, že Srbsko se nechce připojit k těm sankcím na jedné straně a na druhé straně by rádo do společné evropské rodiny.
1: Tak samozřejmě nejsem srbský představitel, ale na základě toho, jak já čtu tu jejich situaci a vzhledem ke známosti jazyka sleduju denně veškerá média v Srbsku, vyjádření politiku a tak dále, tak pro Srbsko je to otázka, řekněme, ekonomického přežití za prvé a za druhé nálad obyvatelstva, protože Srbové měli historicky velmi blízké, těsné vztahy s Ruskem, které jsou dány nejen, ale i tím, že jsou to oba pravoslavné národy, byť oba ty národy mají svoji pravoslavnou církev, nikoli společnou. Nicméně jde především o ty ekonomické záležitosti, o ruský plyn a celou řadu dalších věcí, protože, a to mnozí srbští představitelé zdůrazňují také, když mluví směrem k Bruselu například, s tím, že vy nám říkáte, abychom se přidali k vašim protiruským sankcím, ale my už teď vidíme, že ty sankce likvidují vás. Vy nás vyzýváte, abychom se k tomu připojili a ztratili tak, řekněme, levné energetické suroviny, ale vy nám je nejste schopni nahradit a co my potom budeme dělat? To je určitě jedno z těch hledisek.
0: No a jak předpokládáte, že ta věc může dopadnout, protože vy říkáte na jedné straně, že některé země by měly zrušit to uznání Kosova, no ale ta nálada třeba tady uvnitř Evropy a Evropské unie není tomu.
1: Já jsem říkal, že Srbsko pracuje na tom, aby některé země to udělaly. Některé už to učinili v minulých letech. Srbský minister zahraničí opakovaně řekl, že už má podepsané nebo schválené dokumenty některých vlád, že tak učinili, ale zatím to nezveřejní a nechávají si to pro případ, že přijde třeba nějaká další krize. Co se týče České republiky, tak nevím, jestli si vzpomínáte, nebo možná jste zaregistroval naposled, když byl prezident Miloš Zeman na státní návštěvě Srbska, myslím, že to bylo na podzim 2019, kde jsem byl také, takže jsem to tam osobně slyšel několikrát, zdůraznil nebo vyjádřil se v tom směru, že bude usilovat o to, aby česká vláda vzala zpět uznání Kosova. Nicméně pravomocí prezidenta republiky tohle není a česká vláda mu tehdy nevyhověla a tím méně by mu určitě vyhověla v současné době. Otázkou je, co si myslí vláda a co si myslí většina populace, což pokud nemáme v ruce relevantní průzkumy, asi nezjistíme, ale já nemyslím si, že by většina české populace podporovala existenci samostatného státu, Kosovo státu, které je v očích mnoha a zcela jistě oprávněně spojeno s takovými nešvary nebo kriminálními činy jako obchod s drogami, obchod s bílým masem, obchod se zbraněmi. Z Kosova odcházelo mnoho bojovníků bojovat za Islámský stát, vraceli se tam, byly tam výcvikové tábory. A v současné době česká diplomacie pracuje naopak na tom, aby Evropská unie zrušila víza Kosovu, takže jestli nechceme mít kontrolu nad tím, zda například do České republiky, do Německa nebo jinam přijdou bývalí bojovníci Islámského státu, tak jim zrušíme víza.
0: No, z druhé strany je to tak, že tu a tam najdete v médiích nebo relativně často, že ten jejich prezident Vučić je považován, myslím, tím toho srbského za diktátora. Jo? Tak na druhou stranu diktatura, že to bychom tak nějak nechtěli, pane Panenku.
1: Tak ano, máte pravdu, že i v některých českých médiích se to objevuje, když to čtu, tak se usmívám, protože víte, nejde jenom o tuhle záležitost, ale o celou řadu komentářů k Srbsku v řadě českých médií. Počínaje Českou televizí, kterou vy pečujete v radě, tak tam mnozí redaktoři rádoby zasvěceně vypráví o Srbsku, o Kosovu a přitom o tom nevědí vůbec nic, říkají blbosti nebo dokonce nepravdy což jsem si mnohokrát při sledování jednoduše ověřil. Takže jedna věc je mediální obraz a druhá věc je realita. Aleksandar Vučić byl letos v dubnu po druhé zvolen srbským prezidentem. Po druhé vyhrál v prvním kole, což může být jeden z těch důvodů, proč některá média na západě o něm mluví jako o diktátorovi nebo jako o jeho režimu, protože nevzpomínám si, že by na západě bylo běžné, že by tam nějaký politik požíval takové obliby, že by si ho občané zvolili v prvním kole. Mm-hmm.
0: No a vy teda na to máte názor opačný, zjevně, že to je demokratický vůdce Srbska.
1: Tak vyhrál v demokratických volbách, jeho strana vyhrála po několikáté demokraticky parlamentní volby, jestli tam volby probíhají úplně stejně jako v České republice. Já jsem u nich neasistoval, já jsem je tam nebyl kontrolovat, ale nepochybně v případě, že by tam byly nějaké vážné nedostatky, tak by na to nejrůznější organizace v Evropské unii dávno upozorňovaly.
0: V polovině letošních letních prázdnin to bylo trošku dusno na hranicích. A já tady mám článek z 1.8., tedy z 1. srpna. Co se tam vlastně přihodilo? Už to vypadalo, že se připravuje převrat?
1: No, pokud byste vycházeli jenom z některých článků, tak to tak mohlo vypadat.
0: Já se vycházím z toho, co mi řeknete. Vy jste znalec.
1: Ano, z jiných článků to vypadalo, že srbská armáda se chystá vtrhnout do Kosova a osvobodit ho, nebo tady bychom četli okupovat, ale vzhledem k tomu, že Kosovo je historické území Srbska, kolébka státnosti, náleží mu podle platného mezinárodního práva, tak nepochybně by to nebyla okupace, nicméně samozřejmě by to byl ozbrojený konflikt, který si Srbsko určitě nepřeje. V žádném případě si ho nepřeje srbský prezident, který dlouhé roky pracuje na tom, aby Srbsko vyvedl z ekonomické chudoby způsobené válkou, rozpadem Jugoslávie, bombardováním. Celý ten problém, nebo ty konflikty, potyčky, nebo jak to nazveme, na přelomu července a srpna vznikly na základě toho, že představitelé kosovsko-albánské moci se rozhodli, že zruší platnost srbských osobních dokladů, to znamená občanských průkazů, registračních značek vozidel Srbů, kteří žijí především tedy na severu oblasti Kosova a Metochie, jak se plným názvem to území jmenuje. Z toho důvodu, aby to mohli prezentovat po mém mínění, že je naprostá jednota, že nikdo tam nepoužívá značky jiného státu, tedy toho státu, komu to území podle práva náleží. Nicméně samozřejmě Srbové a to, jak ti, kteří tam žijí v naprosté většině, tak politické vedení to absolutně odmítalo. S tím, že slyšeli jsme vysvětlení, že se kosovští Albánci snaží etnicky dočistit Kosovo a aby znechutili Srbům na severu život, vyhnali je odtamtud a neměli tam žádné problémy s nimi nadále, v uvozovkách problémy, protože je to jejich území, jsou to jejich domy, pozemky a tak dále. Srbsko se snažilo všemožně diplomaticky podnikat veškeré kroky, aby tomu zabránilo. Představitelé kosovských Albánců to odmítali s tím, že tvrdili, že 1. srpna tedy všechno tohleto vejde v platnost. Nakonec to v platnost nevešlo. Ukázalo se, že kosovští Albánci nejvíce slyšeli na radu amerických přátel. Vydali prohlášení krátce po půlnoci, že na základě doporučení amerického velvyslance v Prištině se rozhodli ta opatření odložit. Ona to v reálu nebyla úplně tak doporučení, si myslím, protože není úplně typické, aby když, pokud by tedy byli skutečným státem, tak si neumím představit, že jste premiérem reálného uznávaného státu, chcete učinit nějaké důležité rozhodnutí a abyste ho neučinil, tak vás na úřadu vlády o půlnoci navštíví americký velvyslanec a řekne vám, abyste to nedělal. Tak pokud je někdy něco takového možné, tak určitě ne v normálním, suverénním, uznávaném státě.
0: Najdeme nějakou paralelu s tím, co se dělo a děje Srbsko, Kosovo a Rusko, Ukrajina?
1: Paralely určitě najít můžeme. Jednoduchá základní paralela, i když já úplně ta srovnání nemám rád, protože nikdy nejsou přesná, ale alespoň zhruba tak ten základ je v tom, že Rusko narušilo územní celistvost Ukrajiny a v případě Srbska je rovněž narušena územní celistvost, protože nemá plnou kontrolu nad svým územím, kterému náleží, kterému garantuje stále platná rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1244. Tu rezoluci z roku 99 nikdo nezrušil a ta říká, že území Kosova je součástí srbského státu. Nicméně celý politický západ, když to tak nazvu, podporuje pravý opak. A když zmíním opět srbského prezidenta Aleksandra Vučiče, tak on v současné době, když na něj tlačí, aby jeho stát zavedl rovněž sankce proti Rusku, tak říká, vy na jednu stranu den co den opakujete, že není možné, aby nikdo narušoval územní celistvost Ukrajiny, což je naprosto v pořádku, ale to, že je narušována už více než 20 let územní celistvost Srbska, vám nejen nevadí, ale ještě dopodporujete. Takže je to buď pokrytectví nebo dvojí metr, ale ať je to cokoliv, tak to znamená, že mezinárodní právo neplatí pro všechny, že možná víc platí právo silnějšího, jinými slovy, že se mezinárodní právo, nebo že na mezinárodní právo se státy nebo velmoci odvolávají jenom v takových chvílích, kdy jim to vyhovuje. A pokud je to tak, tak to můžeme rovnou z toho mezinárodního práva si udělat s prominutím toaletní papír, protože buď platí pro všechny, nebo neplatí vůbec. To jsou potom zákony džungle.
0: Kdo pozoroval CERKOT v průběhu té covidové pandemie, zaregistroval, že Srbsko jako země patřila mezi premianty, co se týče vakcinace, očkování. Jak si to vysvětlujete?
1: Vysvětlení, aspoň z toho, co jsem v té době...
0: Zavedena kázeň?
1: Nešlo ani tak o kázeň. Šlo o to, že vy si na to určitě dobře vzpomínáte, jaká byla situace u nás. Měli jsme nedostatek vakcín dlouhou dobu. Začalo se těmi nejstaršími a člověk třeba v mém věku čekal, měl tehdy šanci, že bude očkován. Začalo se někdy na konci roku. Teď nevím, jestli to byl 2020 nebo 2021. 20. A lidi kolem 30.
0: 21 bylo očkování, pozor.
1: Ale začalo se, myslím, že těsně před začátkem.
0: 27. prosince byli očkovaní první tak. Protekční.
1: Přesně tak. A to znamená, měli jsme nedostatek vakcín, zřejmě proto, že jsme si je včas neobjednali, protože nás jiné státy předběhly v těch objednávkách a jeden z těch států, který nejen nás předběhl, bylo Srbsko, které mělo od samého počátku té vakcinace ve světě dostatečné množství vakcín, dokonce víc, než samo potřebovalo, a vakcín všech proveniencí, Pfizeru, Modeny, přes Sputnik, čínské vakcíny, prostě od západu na východ všechny, které byly k dispozici. Tamní občané si mohli vybrat, oni tam říkali, to je švédský stůl, vy přijdete do očkovacího centra, řeknete si, co chcete, my vám to dáme, není žádný problém, že všeho máme dost. Srbové dokonce v určitých dobách, kdy měli nadbytky a hrozilo, že budou ty vakcíny expirovat, tak zdarma očkovali občany okolních států, dokonce nejen okolních. Já vím, že celá řada občanů České republiky se nechala očkovat v Srbsku. Několik jich znám osobně, takže včas si objednali.
0: K čemu je dobrá asociace Česko-Srbská?
1: Tak je to plným názvem Česko-Srbská asociace vzájemné spolupráce, kterou jsem se svými blízkými přáteli a kolegy založil před, máme říjen, takže zhruba rokem a půl. A důvodem jejího vzniku bylo, abych nebyl příliš obsáhlý, řekněme, snaha o rozvoj vzájemných vztahů mezi Českem a Srbskem, ale tak, aby ty vztahy měly nějakou, řekněme, institucionální úroveň na té společenské nebo občanské úrovni, protože tehdy měli jasnou úroveň politickou, my nejsme politici, my se do politiky nepleteme, pro nás jsou podstatné oblasti jako kultura, společenské vztahy, obchodní vztahy a žádná taková organizace, která by se tímhle zabývala mezi Českou republikou a Srbskem, nebyla v té době, takže proto jsme se rozhodli tu v uvozovkách díru na trhu zaplnit a už máme za sebou, řekl bych, několik úspěšných akcí, spíše kulturního rázu v tuhle chvíli. Chystáme ještě víc akcí na příští rok. Jednu největší, nemůžu ještě bohužel úplně prozradit, o co přesně se bude jednat, ale můžu říct to, že půjde o nejvýznamnější společenskou a obchodní událost v česko-srbských vztazích za celou jejich historii.
0: Jsem rád, že jste přišel a držím palce. Na shledanou.
1: Děkuju, na shledanou.
0: Naším hostem byl Radim Panenka.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
1: To je hezký, že?
2: Je to parádní.
1: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se ve vaší branži, předpokládám, největší jistota.
2: Jistě.
1: Investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořád děláme v partnerství s vaší firmou Fire Gold.
2: Je to tak.
1: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
2: Zneklidnilo vás to trošku?
1: Tak trošku jo.
2: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
1: Hojnost, to je oficiální pojem?
2: Ano, jo. V té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě. 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního. Dokonce já si troufnu říci, že v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata. Tady máme kolem 500-700 tun.
1: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
2: No, soudruzi novináři zjevně přijali nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně ve setěné čárce a pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
1: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
2: jednoznačně,
1: to tak?
2: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb, zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
1: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
2: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
1: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
2: Jednoznačně.
1: Potvrzujete?
2: To platí.
1: Podepisujete krví?
2: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože v září mírně zražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
1: teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV. Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
2: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
1: A adresa zní?
2: Adresa mailová zní.
1: No, pane Blášku.
2: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
1: No, tak to zkuste.
2: Je to mince X?
1: Je to zlato, zavináč.
2: Mince X?
1: Mincex.cz. Do příště.
2: Naučit. Jednoznačně.
1: Jaké jsou prognózy?
2: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my, když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychl růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
1: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
2: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
1: Za trojskou unci, což je skoro...
2: Násobek.
1: No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
2: 3250, řeknu třeba.
1: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale to je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba, války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
2: Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
2: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném světě.
2: V rozbouřeném světě.
1: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak soudru Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
2: Co udělá zlatý? Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
1: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
2: Ano, ano.
1: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
2: Ano, a čemu vy říkáte peníze.
1: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
2: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
1: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
2: Děkuju, uzavdívám se.
1: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
2: Ano.
1: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako vy teď koukáte na mě.
2: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům říkáme peníze, je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40%, zvýšení cenové hladiny, přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
1: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla, Jo, to jsem teď slyšel o jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na placato, máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
2: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně z nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%. Pak můžeme poděkovat do Bruselu soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
1: A tím zdražuje všechno.
2: A potom ještě můžeme poděkovat do Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách, a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
1: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám peněžence?
2: No můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
1: no to chci právě.
2: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
1: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
2: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
1: Jako bych seděl v České televizi.
2: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
1: Hostka nebo moderátor.
2: Nebo moderátor.
1: Vyvážený jako na všechny strany.
2: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože

0: unci bude stát třeba 160 tisíc korun. Mm-hmm. Je to tak.
1: Ano.
0: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, 2 roky pohla o 41% nebo víc za poslední 2 roky?
1: Jo, za poslední 2 roky o 80% cirka.
0: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
1: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům, což
0: které naopak, vlastně, kterým ubývá hodnota.
1: Tak, anebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co jste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5% své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
0: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
1: ano,
0: a za fiat měnu, kterou má doma,
1: ano,
0: promiňte mi, obyčejní lidé říkáme peníze,
1: ano,
0: koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
1: Ano.
0: Říkám to dobře?
1: Říkáte. Můžu si dát takovou filozofickou vsuvku drobnou?
0: No již, na to já se těším od začátku.
1: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká jistota, že vlastně budoucích 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
0: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
1: Děkuju.
0: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
1: A nebo zlatý účet.
0: Nebo zlatý účet.
1: Ano.
0: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
1: Moc děkuju.
0: Děkuju a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: vám připomenu tady, jak vykřikoval, že ti, kdo byli v komunistické straně funkcionářema, jako třeba pan prezident, tak se jim ten ty důchody sníží. Vzpomeňte si na to. Morálka, to je morálka no chodící.
1: Ale nevíte, maká na tom furt Jurečka?
0: Nemaká na ničem, jako každý šmelinář. Nosí bankovky v gumičce, v ruličce a je to normální šmelinář.
1: A přesto, já vám fakt to 5 kilo dám, když mě pustíte na to křeslo.
0: Proč? Vy mě chcete, tak na mě napište posudek, já jsem bojovník.
1: Já ho tady mám připravené.
0: Já se nevzdám a já budu křičet, že jako pan Nacher, budu říkat, ten holec má na mě 2 metr, vydírá mě...
1: Říkajte dvojí posudek.
0: Dvojí posudek.
1: Dvojí posudek.
0: Dvojí posudek.
1: Ale já vám říkám, že skončíte u šafra, Xavere.
0: Já?
1: Jestli já vytáhnu ten posudek na vás, tak skončíte u šafra.
0: Můžete si být jistý, že ne?
1: Budete se brodit pro kremelským blátem. A tu už se brodíte.
0: Když skončím, tak já vám přesně řeknu, kdy skončím. Buď to skončím doma, jakože budu sedět doma, budu se dívat na televizi Barandov a budu pokuřovat a míchat kafe. A až mi dojdou peníze, což bude tak za 14 dnů.
1: Tak roztáhnete deštník, ne? Proti chudobě?
0: Deštník. Tak můj švagr má na Moravě hospodu a mám s ním domluvený, že tam budu točit pivo.
1: To vám půjde.
0: Budu dělat čepice hezky.
1: Já bych vás spíš viděl trošku pod míru, ne? Co? Že byste dával?
0: Naopak.
1: Jo?
0: Já budu tam...
1: Budete rozdávat z cizího.
0: Budu mít krásně umytý, vyleštěný sklenice. Budu žertovat s každým příchozím zákazníkem. Naučím se historii toho pivovaru a budu říkat, tak toto je, pane kolego, 12, Bůh ví, jak je pivo třeba.
1: Budete mít krásný příběhy, ne?
0: No a budu mít takovou tu kostičkovanou vestu, takovou tu.
1: Jo.
0: A s každým pohovořím a co se samozřejmě stane, budu dostávat velké spropitné.
1: Určitě. No.
0: A budu tam kamoš se štamgastama. A k obědu budu mít každý den gulášovou polívku a řízek.
1: Ale proč děláte ty streamy večer? Proč nechodíte čepovat normálně po večerech pivo?
0: Proto
1: máte vymyšlený perfektně.
0: Mám to vymyšlený.
1: Proč se ničíte u těch streamů?
0: Nevím, protože mě to baví být s těma lidma.
1: Já tam budete taky.
0: Ti lidi, co jsou na těch streamech, píšou, to je taková moje rodina.
1: A místo myšlenek budete rozdávat pivo?
0: No není to špatný, pane Holče.
1: Zvažte to.
0: No. Akorát problém je, že já si představuju Výčepního ještě, jak to v těch starých českých filmech, jak má ten bílej plášť, už mudlený cigaretu tady v koutku. A to teď nejde.
1: Jo, a Výčepní nemá být v bílém plášti, to je taková blbá doba trochu.
0: Taková doba, která mě baví, když je v televizi. No, tak ty morální majáky.
1: Ty se nám ale zasínají, co? Ježišmarja.
0: Ano. Co říkáte na mladého pana Železného?
1: Já mám radost. Já mám škodolibou radost.
0: Takže vy máte taky nehezkou povahu jako já?
1: Jako hodně. Docela dost. Ne, ale víte proč? On si o to řekl. Když se chováte jako kokot namyšlenej, tak prostě takhle skončíte.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaeli, zažil jsi někdy orgazmus?
2: Ano. Pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
2: Takhle, a bereš to jako z pohledu, jako, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já ti neznám jako zpíváka.
1: Můžeš to nějak vysvětlit.
2: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám,
2: ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
2: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Pravý.
2: No. No nic, to je tak
1: souvisí to
2: nějaké věci. No, souvisí to v tom, že já ty kvíny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgasmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncept třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgasmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queenie, a my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale, no nic, no.
1: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou, a ta harmonie, je to tak.
2: Je to
1: říkáš,
2: tak?
1: Cítím to v celém těle.
2: Baví
1: prosím
2: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
2: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
2: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionalita.
3: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním měl na povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jen přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
2: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví. Ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, to André možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jinýho, který
1: to
2: určitě...
1: Velká otočka, ale...
2: Určitě tomu Fialovi... No, zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi, abych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
1: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a
2: jo,
1: já se tam
2: jo,
1: je to nutné.
2: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on se z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, aby mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
1: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay. Že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže...
2: To už by si chtěla asi moc, to si myslím, že...
1: Moc, že...
2: že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako Babiš, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
1: Tak.
2: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkusku k těmto věcem, který nastavou po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkusku? Proč?
1: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
2: OK. Já jsem četl, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude, ale jak se mají odhalit ty poslední slova
1: TGM,
2: jo? Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
1: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
2: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne,
1: máme
2: protože někdo
1: 12:21.
2: Je poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý for, tak co řekl, opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
1: To 5 stránek, myslím, že jen tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádaního pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis...
2: 37.
1: Myslím, že, no, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a stačilo.
2: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou, zřejmě teda jako do těch voleb, a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%, takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit, stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
1: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli do ulic?
2: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit, stačí do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
1: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
2: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, který my tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teďka dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět, ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
1: Ale lidi v ulicích nečekáš.
2: Ne.
1: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci Progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
2: Víš co, já jsem na tím přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluvíš sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Charlieho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řekneme, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel do ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatnej, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
1: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko. Říkal, že Progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratéga.
2: No dobře, ale
1: je to vysvětlení.
2: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jakože byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
1: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
2: Ale já myslím, že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
1: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
2: ale
1: další.
2: Ale já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak já pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
1: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
2: No, protože prostě jako nevím, jestli chci říct, že jim nechybí kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vláda zřejmě na tom Slovensku, jako se říká, jako žít a nechat žít. Tak žít nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
1: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
2: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teďko oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít, někdo vypočítal až 100 000 na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenej papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš tu jejich tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili za celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kopat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
1: Je to takový donucovací prostředek?
2: Je to donucovací prostředek, povolenky. Přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, jak to zaplatí. Jo? No teďka ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také, jakoby chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že tady je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze, ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase se to tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď to poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, Seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Já jsem měl, mám, ale na to, ne na elektřinu, ale na sluní, na vodu. No a já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem. A
1: tam se
2: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Myslíš, že až tak daleko by to mohlo jít?
2: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, v tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
2: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechny propojené a soláry a hybridy a jen co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
2: Ocelový vody kobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
2: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
2: To možná, že to je 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy. Podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda. Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál. Řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
2: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. Ale co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl, já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo, myslím, ano. To, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný. Ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
2: Ale co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, a oni mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený. A my až v posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
2: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský. Na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války, to byla země svobody, tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria. No bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne. Tak co? Tak to je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je. A já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
2: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako není možný. No. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská. No.
1: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák tady říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno bez reakce přechází, nechávají to být.
2: Jenom
1: Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
2: Ale dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak a lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy, jako i politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, nedělá mi to radost.
2: To je takový to, že se říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčuje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
1: A přestože jsou nereálné.
2: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý, když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
1: Jo. A není to cesta do pekel?
2: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, to jsou to ty koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
1: Opravdu?
2: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfovi, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. On říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? On říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčuje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno ano. Bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, no čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme. Mm-hmm.
1: máme plán, to tady ukazoval za ně hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
2: To je všechno, tak děkuji.
1: Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
2: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.

I let my mind wander. Can't trust it one minute.

0: Let my mind wander.
1: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
2: Ve středu zabalím kufr a pojedu domů. Stopnu si

Ale tak udělám přece jen kolo, když už jsem tady. Je teprv poledne a tak jsem celkem v plusu. Co je tu na boso šťastných, krásných a mladých?

pohromu sladěn. Tak ahoj babi, zakončím pohlednici, na DC na pláži vybalím kamila.

0: Ve středu zabalím kufr a zavolám taxík.
1: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
2: Tenhle ten díl, kdo to zaplatí, točíme krátce po tom, co Španělsko a Portugalsko v podstatě zhasnul bezprecedentní blackout, vypadla jim elektřina a už máme ze Španělska potvrzené, teda, že to způsobili ten šok energetické soustavě soláry. Ale vidíme, že reakce na to, místo aby se tím někdo mediálně skutečně zabýval, protože to hrozí všude i v Česku, tak je ticho a hlavně o co dá, co budeme řešit v tomhle díle, je to, že přesně tohleto zapojování alternativních zdrojů energií nám zdražuje elektřinu a že i to je důvod, proč máme v Česku, kde vyrábíme lacinou elektřinu a vyvážíme, tak máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii.
1: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil to, ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
2: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu 16. to, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem 16. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné, že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné, no.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: V Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně pražští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
1: Tak, teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte,
2: já
1: čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krás. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistráci je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza, ve státní správě na magistrátu, no tak se vytahli taxikáři, že jo, taxikáři kradou. Jo, takže se vytahli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám vlastně zkušenost, já jsem stroje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná, ale...
2: Vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi. A
1: to bylo to Profitaxi?
2: Profitaxi, no to, ono to bylo oficiálně profesionál taxi, SRO, ale zkráceně Profitaxi, obchodní značka. Takže Profitaxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil na nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měly podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdil jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti co dávat letáky.
2: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo. Není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, u řezníka nebo u zelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš tak sportovně.
1: Tady sedíte vy, tady nesedí žádný zelinář, ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
2: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
2: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
2: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
2: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 8 stovkách, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
2: No tím naznačuju to, že je něco zchnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
2: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
2: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
1: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
2: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
1: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
2: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 tisíc. Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago, protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlím?
2: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo. Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
1: Chci, nechci. Jo?
2: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovýma nabídkama.
1: Jakdy, jo? No.
2: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3,5 000 korun. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči, a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, a to je nějaký oficiální údaj, jo? To,
2: Nebo to se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu. Jo, a tak dále,
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
2: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Máme tady spoustu řidičů z východu. Jo, já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
2: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovaj se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
2: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení, a na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
2: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část ze působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
2: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestný prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
2: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války.
2: Teď mu jich uteklo přes 80 tisíc.
1: Dobře.
2: Dezertovalo.
1: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
2: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
2: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
2: To je 10 let zpátky, no.
1: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
2: Ne,
1: jestli...
2: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
1: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šedé Rusy.
2: Ne. Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
1: Zmizel.
2: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku, paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? a v té době neměli povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
1: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současně řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
2: Jsou.
1: A jak si to mám představit, jak mi to můžete vysvětlit?
2: No tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
1: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete
2: chcete,
1: píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
2: No, zpřísnění, my chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
1: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
2: ano,
1: věci.
2: Ano.
1: Jazykové schopnosti.
2: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
1: A to i pro ty služby?
2: Ne, kompletně pro všechny.
1: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového?
2: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
1: Co to je svoji novelu?
2: No, novelu toho zákona.
1: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
2: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
1: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
2: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
1: To znamená i pro ty alternativy.
2: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mm-hmm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádnej není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
1: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
2: Tak používám klasického taxíka.
1: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
2: jo, v Istanbulu. Nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
1: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
2: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává výplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
2: Úplatkem. To vám řekne každej. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
2: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
1: Já nevím, který je pan Kvasnička.
2: To je majitel radiotaxi AAA, mhm. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
1: jako
2: jiným to
1: úplatek
2: není.
1: Za...
2: No to není úplatek, to je platba.
1: No
2: to je,
1: tak vy jste začínal tu odpověď tím, že to úplatek.
2: No jasně, jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidím po Praze z letiště, a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a sama nová auta. A říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
2: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
2: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce, jo. Vemte to tak, že...
1: No ten můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
2: Jasně, to chápu, jako... to chápu, jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivíst někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo, když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8x 720 korun, což je 5 720 korun, jo, a platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
2: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
2: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
1: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
2: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás občany potrestáte?
2: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že jo? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědný úřad je, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce na
2: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Na shledanou. Naším hostem byl Arnošt Drozd.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Neplakej, Mařenko, počkej na mě, chtěl jsem ti nabídnout svoje rámě. Čeká nás cesta trnovým houštím, já svoje Mařenky neopouštím. Jdu jenom v košili, ty v kabátku, cestu jsme ztratili hned z počátku.

ti nepoví, za stromy dva vlci hladoví. Dva vlci s jizvami na těle, z oblohy svržení andělé, nepoví, mlčí, mají hlad,

0: Vlastimil Tlustý a potrženo sečteno, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Sledoval jste, co se děje v médiích?
1: No samozřejmě.
0: Jo, jako vždycky. Tak já jsem vybral aspoň něco. Jdeme na to. Babišovi zavřeli oblíbenou restauraci ve Francii. Ztratila hvězdy i miliony. Co budeme dělat?
1: No není to dobrá zpráva, že jo? Protože čím víc ztratí jinde, tím víc bude chtít vydělat v Čechách.
0: Jo, takhle to chodí. O čem to svědčí, pane Tlustý?
1: No takže to není takový podnikatelský genius, jakého ze sebe dělá, že? Tak jako každý, není dokonalý, bych řekl, není dokonalý, no občas se něco nepovede.
0: Mám zatím to číst začátek pádu?
1: No tak neúspěch ve Francii, v jeho podnikání to bude stěží procentíčko, si myslím, jako nepodstatný, takže to bych tak neinterpretoval, ale ukázka toho, že žádný strom neroste do nebe, tak tato je. Mhm.
0: ČSSD chtěla nastartovat diskuzi o programu, skončilo to hádkou. Tady je pan Onderka, na té fotografii je vidět, že je rozjetý. Tam to vždycky skončí hádkou, nemáme. Nebo?
1: Tak ono těch sociálních demokracií je víc. Už ani spočítat je neumím.
0: Ještě jednou.
1: Myslím, že těch skupin, jo, hlásících se k sociální demokracii, že těch je víc, no. Vlastně neustále tam probíhá souboj o to, kteří jsou ty vládnoucí, střídá se to. Navíc jsou napadá mě jeden starý vtip, stojí na pokraji propasti a teď se hádají o ten rozhodující krok, který udělají. No. Tak nelze se divit. Těžká situace, mnoho zájmů, jsou ve vládě. Já bych teda čekal, že největší diskuze tam bude o tom, jestli tam mají být nebo nemají, ale už několikrát se ukázalo, že se hádají o všechno možný, ale to, že tam mají být, to je naprosto většinově podporováno.
0: Já mám v tomto pořadu povoleno pokládat i zcela naivní otázky. A prvně se zasmějete a pak mi odpovíte. Proč oni se nedohodnou mezi sebou?
1: Se nedohodnou.
0: Teď přece
1: no, protože těch, to je, jedni vládnou a druhý musí poslouchat a musí se na to koukat. A často to znamená, že dovládnou, že když přijde ta nová garnitura, tak ta, co byla na vysokých postech a moc, to je velká droga, taky musí opustit a to je špatné léčení. Odvykat si tuhle tu drogu, to je droga jako každá jiná, mimořádně silná, takže já bych se nedivil těmhle těm bojovným a zarputilým výrazům, jde o hodně.
0: No ale přece musí oni vědět, že čím více budou hádat, tím budou, víc budou klesat
1: ne, ale primární je

0: porazit ty druhý a pak teprve starost o to, že nám to všem asi nepomůže. To je zřejmé, že takhle to probíhá. No.
1: Stručně, co myslíte? Mají šanci vstát z popela socani? Nebo to je konečná vystupovat?
0: Zatím posledních několik let, asi tak 2 roky, všechno, co udělali, směřuje ke konci. Mm-hmm. A ještě jsem neviděl tu první vlaštovku, která by ukazovala, že začali směřovat přežití té krize.
1: Pane Tlustý, víte, jak je to s tou první vlaštovkou?
0: No.
1: Ta ještě...
0: No, tu první 4 minus, čekáme.
1: Ta ještě jaro nedělá.
0: Ta no. Zatím samý 5.
1: Sněmovna odložila hlasování o výročních zprávách České televize. Jejich projednáváním strávili poslanci 5 hodin. A tady už vůbec nevím, co zatím mám číst.
0: To je těžký pochopit. Proč? No, všechno nasvědčovalo tomu, že to je...
1: Že to schválí.
0: Okamžik pravdy. Ne. Vypadalo to dlouho, že to je okamžik pravdy, kdy proti sobě stojí ty 2 kovbojové a jeden tasí rychleji. A dokonce to vypadalo, že ti, co chtějí změnu České televize, takže na to půjdou přes neschválení těch zpráv jako rozhodující nástroj, který vládní většina ve sněmovně má. Byla vytvořena situace, kdy si myslím, že zejména v České televizi to tušili, že se k tomuhle okamžiku pravdy schyluje, začali se na to připravovat. A teď najednou v tu rozhodující chvíli ti útočníci, neboli vládní koalice, ten kolt strčili zpátky do pouzdra. Asi si myslí, že jim to pomůže. Nebo přesně řečeno si asi myslí, že jim to neublíží tak, jako kdyby to dořízli, to znamená, kdyby ty zprávy neschválili. Já jsem velice zvědavý, jak se to bude vyvíjet dál, protože když použiju příklad z těch westernů, tak já bych spíš viděl, že budou překvapený, že to k žádnému míru nepovede a že měli pocit, že Česká televize pomáhá jiným politickým subjektům a stranám vládní koalice nepřeje, takže se ukáže, že jim nebude.
1: To takhle je, teď ona je nezávislá, ale nestraná, vyvážená, pane Tlustý.
0: Ale děte, no tomu nemůžete věřit. Ne, ta je tak průhledně politicky angažovaná. Já jsem tady jednou řekl, na tom trvám, oni by si mohli sestavit kandidátky do voleb. A ty by pak mohli podporovat. To by bylo takový ještě stylově čistý a bylo by to přehledný. Takhle oni podporujou některé politické strany, jiným dávají na frak. Teď ty jiné politické strany, které se tomu snažily zabránit, to vycouvaly a budeme se s zájmem dívat na to, kam to povede.
1: Já mám pak jednu otázku a to se vás zeptám, až vypnem kamery raději. A nebo raději hned. Tak, nechtělo by to změnu v té radě? No, nemusíte odpovídat, chápu.
0: Ano, chtělo. Vy tam chcete kandidovat, běžte tam. Jo, budete tam potřeba.
1: Cítím tu ironii.
0: Ne, tak ono je to... Jednou myslím, že se pana Vericha ptal někdo provokativně, že rozšlápl včelí královnu s pocitem, že zbavuje včelstvo monarchie a že za to byl ošklivě pobodán. A pan Verich nebo pan Horníček teď nevím, odpovídal, dál šlapejte po včelích královnách. 100% vás ubodají k smrti, ale k Savere jednou budete mít pomník.
1: Jdeme dál. Klaus mladší. Chceme vládnout, spousta poslanců jsou tupci, nejsem homofob, vadí mi političtí homosexuálové. Pan Klaus, viděl jsem ho u pana Strakatého a byl to ostrý rozhovor jako břitva.
0: Tak, že politická strana říká otevřeně, že chce vládnout.
1: To je v pořádku, tak to je.
0: To je úplně správně, i přesto, že se ukazuje, že veliká část voličů to nerada slyší. Veliká část voličů, když se podíváte na jejich volební preference, preferuje ty, kteří tvrdí, že kandidují proto, aby nevládli. To je sice úplná blbost, ale asi se to hezky poslouchá. Takže to je férový, chceme vládnout, proto tam jsou. Spousta poslanců jsou tupci. No,

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xaver je, a ne ledajaký je čtvrtek. To? Je nám zavřít Okyho.
1: Zavřít Okyho?
2: Zavřít Okyho.
1: Já jsem se díval, že názorná agitace dneska je, takže jsme ho naposled dali na tabulici.
2: Asi jo, to si musíme užít, ne?
1: Okamura, přítel lidu.
2: No, já se obávám, že spíš nepřítel lidu, ne? Teď pro režim.
1: No, přítel. No,
2: takhle, já vidím i tamhle to červenec, léto, seno, sex. Já myslím, ano, že pro Okyho to teď úplně není slogan nejlepší.
1: No jo.
2: Ale všim jste si, Xavere, tak nejdřív nám začali soudit Babiše, Čapí hnízdo.
1: Čapák, no.
2: Pak vyrazili a vytáhli po Konečný s propagací komunismu a teď jdou po Okym.
1: Ještě se něco odehraje, pane holče, já vám to říkám.
2: No Xaver, já se obávám, aby se neodehrálo to, že po volbách zavřou je za tohle všechno.
1: No ne, tak počkejte, on jestli něco způsobil...
2: Oky?
1: Oky. A to je za ten plagátek s tím chlapcem jaksi z jiného etnika?
2: Já myslím, že je to za ty preference, Xaver. A za to, jaký je hrozí volební výsledek. A za to spojení na tu společnou kandidátku s pro svobodnýma a trikolorou a tak dál.
1: A jaký vy na to máte názor, na ten plagát? Já jsem si říkal, dovolím si názor, jo? A
2: dovolte, pak vy, jo? Dovolte.
1: Já bych to tam nedal. Mně to přijde jako že to postrádá for, ale...
2: Jenom vás upozorňuji, můžu vás zažalovat za to, co řeknete.
1: No říkám, že bych to tam nedal.
2: Je to ošemetná záležitost.
1: Ale, že bych z toho dělal nějakou soudní kauzu a že bych říkal, je to škodlivý a je to nepřítel všeho lidu.
2: Přitom nepřítel všeho lidu.
1: Přitom nepřítel. Tak to bych zase jako nedělal. A co vy myslíte?
2: No, já s váma víceméně souhlasím. Bylo to esteticky brutální, ale...
1: Bylo to esteticky brutální.
2: Ale nebylo to nic pro boha, kvůli, nebo za co by někdo měl být trestně stíhaný. Snad jít do vězení nebo platit nějakou pokutu, nebo takhle. Víte, o co jde? Vyřadit Okyho z politický soutěže, ne? To obavíme.
1: No to jasný. To jasný, ale ta cesta není dobrá.
2: No, není dobrá. Je taková méně hodnotová, ne?
1: No, já si hlavně myslím, že když by to vedlo k tomu, že SPD nakonec nebude kandidovat, tak budou lidi v ulicích, věřte tomu.
2: No, já, kdyby se stalo tohle, tak doufám, že by byli lidi v ulicích a po celém Česku a že by někam vynesli premiéra Fialu.
1: Ale nebudete zase takové jako...
2: No ne, tohle to se děje kvůli téhle vládě, to vidíme, co se začalo dít v justici.

0: Dodávky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísně taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Posloucháte rádio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík, moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog a mimo jiné i hudebník. Bubeník.
2: Taky. No, a vtedy, hudebník, bubeník, to je hezký.
1: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mě a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá. Akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů. To se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
2: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, a mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách. A takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav, blav, projedeme třeba centrum města.
1: Blav, blav?
2: Blav, blav, blav, blav, blav, blav. B, pardon, blav, blav. To dělá tup, tup, tup, tup.
1: Jo, takhle, jako od zvuku. Ten
2: blav, blav.
1: Jo.
2: A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
1: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit? Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy.
2: No. Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
1: pěkný. Jste moderní velmi, to je. Takže gentlemanky.
2: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda. A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená v České republice to 18. Května, to bude vypadat jak, jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu Dobře. Na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan
1: na
2: prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet, takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto, ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici, takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit, nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s tím teda neskákal jako z letadla, ale...
1: Se divím,
2: co, no já to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
1: Že co vlastně, musí?
2: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a...
2: Oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to ne, jako nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svýst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat a ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí, tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Ty jsou naleštěný, že jo. Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
2: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
2: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešejí. V Itálii, vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo? Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu, myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mně na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi ji vyrobil. Mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
2: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuju, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil a budu uražený celý ten rok. A byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jet zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam shromáždíte, teď je nějaká ta spanělá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
2: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách jako před covidových, jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí. To bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce. Že jo? Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme, dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti, je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kam jinam. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, kteří se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
2: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000, není tam ani žádný minimum, je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
2: No. Dobrý.
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
2: To nevím, to jste mě rozhodil.
1: To každého napadne, říkáte, jede v čele pelotonu.
2: Aha. No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti, i jsme předávali nějaký ceny. A já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
2: Ne, to, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
2: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
2: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
2: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak aby bylo jasno.
2: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom to od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
1: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
2: Šel.
1: Šel?
2: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, který se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli a vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, to bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden. A v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten prout je teda takhle nebo takhle. Nebo
1: jestli na tom už záleží, jo?
2: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti. Prostatický.
1: Mm-hmm. No,
2: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
1: já totiž mířím tam, že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
2: No, není to tak hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně takový, nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to není nic. Jo.
1: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy jim teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím. Mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
2: Určitě neotálet, protože to vždycky může, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti se nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích. Jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Je úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako tak se říká na divadle tlustou tuškou, jo. Že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece to je přece naprostý nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty seš kikina, že jo, takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečel, sakra, jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
1: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, čtyři. Což je teda, pane Kondíku, nezlobte se, ale šílený.
2: No šílený, no tak já vybíhám v 5:30. Jo. Takže potom v těch 6 je to už dobrý. Já to samozřejmě zlehčuju. V 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
1: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to, pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
2: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistrujete, je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne, je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit, no a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
1: Mm-hmm. Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, na každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštěl. Svědčí to o něčem?
2: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
2: No nápověda, ne,
1: tam je. Otočím takhle.
2: No, ale musíte ještě otočit stránku.
1: Takhle.
2: Aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasně.
2: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím, a už nechci bojovat, tak no, otočím stránku a otočím knížku.
2: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, já chápete? Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
1: Nejsem žádnej tvrdák, jsem měkký, tlumím. Na mě si posedíš, poležíš, opřeš se. Mm. Se mnou si užiješ ticho. Ale taky užiješ ten správný zvuk, najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
2: No.
1: To je kovotěs, ne?
2: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
1: Tak se nechte pojít. Dám ještě pár vteřin, no, protože se někdo dívá, aby se tím
2: přijít. Že to může na to taky zkusit přijít, no.
1: Ale to jsem si zrovna vybral,
2: no,
1: blbě.
2: Co to je?
1: Molitán.
2: Je to Molitán?
1: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, no. Držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
2: Děkuju vám za pozvání a těším se.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byl Dalibor Gondík.

Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.

0: Richard Medek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, či.
0: Pan Richard Medek je český novinář, také mediální manažer, bývalý generální ředitel Českého rozhlasu. A tak bych s vámi rád mluvil, kromě toho, že jste také spisovatelem a máte novou knihu o médiích. Ale pojďme začít úplně od začátku. Já jsem, pane Medku, netušil, že vy jste bývalou dětskou

0: umíme a tam jsem hrál toho hlavního puberťáka.
1: No a taky Boříkovi Lapálie.
0: A Boříkovi Lapálie, tam jsem hrál Boříka, no.
1: Mitři a pes.
0: Ano, Mitři a pes, pěti pes, Vlak do stanice nebe.
1: No, vy jste úspěšný.
0: Jo, jo.
1: No ale pojďme k těm mediálním věcem, to nás zajímá. Když to tak vezmu letem světem, vy jste působil na rádiu Svobodná Evropa, byl jste šéfem rádia Nová Alfa, se to jmenovalo.
0: Ano.
1: Potom šéf-redaktorem Snídaně s Novou, také šéfem marketingu a PR televize Nova. V České televizi jste pracovali jako šéf-dramaturg Zábavy a potom v tom Českém rozhlase jste měl hvězdnou kariéru až po generálního ředitele. Co z toho byla největší zkušenost?
0: Největší zkušenost byla příprava vysílání televize Nova, protože tam jsem nastoupil asi 7 měsíců nebo 8 před začátkem, to ještě nebyla budova, jsme všichni, každý seděl někde jinde. Vladimír Železný si mě na nějaké doporučení zřejmě jako vybral. A tam jsem přišel a on mi dal takhle kazetu Breakfast in America a říkal, Richarde, vy postavíte Snídaní s Novou od 5 do 9, udělejte to zhruba podle té kazety a dělejte si to, jak chcete. No, tak jsem to udělal, no, dokázal jsem to teda.
1: O tomto formátu televizní se učí na vysokých školách, jsem slyšel já. Good Morning America se to jmenuje, ano. Někde a někde možná Snídaně.
0: Možná Breakfast, možná Good Morning America to bylo. No.
1: Ano, a údajně to má být tak, aby ti, kdo vstávají, chystají se do školy a do zaměstnání a dělají dětem snídani, nemuseli poslouchat rádio, ale mohli mít zapnutou televizi a nemuseli se dívat na obraz. Je to pravda toto?
0: No, tak to je zcela určitě pravda, protože vemte si, že obecně televizní vysílání nebo televize spěje od takového toho soustředěného sledování k takovému tomu dokreslujícímu, nebo já nevím, jak bych to přesně řekl. A to souvisí, to samozřejmě souvisí s tím, že ty pořady jsou jaksi málo složité, jsou zjednodušené. A to znamená, abyste na to nemusel pořád koukat a přitom věděl, o co jde. Ta Snídaně s Novou, já jsem předtím pracoval v rozhlase a Železný zřejmě udělal správnou věc, protože to je vlastně rozhlasový formát s obrazem. Mm-hmm. To můžete poslouchat a nemusíte se dívat, jak Lucie Výborná nebo Dana Morávková, který jsem tam tenkrát jako měl, tak jak vypadají, že u toho. Stačí poslouchat. A mezi to nějaká ta muzika.
1: Čemu se, pane Metku, přesně říká v té televizní hantýrce Beagle program?
0: Beagle program?
1: Nedávno jsem to zaslechl, že v podvečer na televizi komerční má být takzvaný Beagle program.
0: No tak vím, co má být v podvečer na komerční televizi, ale přiznám se, že ten termín neznám.
1: Něco, u čeho se dá žehlit?
0: No, tak to může být, ano. Taky si všimněte, že v podvečer, to znamená, když ty ženy přijdou z té práce a tak dále, tak jsou většinou takový ty jako melodramata nebo mídlový opery, to znamená zase u toho můžete žehlit, můžete koukat, můžete se i pobavit s manželem, pokud on má jaksi chuť. A vlastně kouknete na to jednou za čas a víte, o co jde. Jednoduchý, jednoduchý, jednoduchý. Mm-hmm.
1: Železná pana, říkám to dobře?
0: No, říkáte.
1: Název té knihy vaší, to slovo železná, já jsem ji nečetl, já jsem ji nikdy nezastihnul. Znám tu vaši novou knížku, o které bude řeč za chvíli, znám ji do půlky tak zhruba, tady záložku dokonce.
0: Jo, jo, jo.
1: To železná, to je Vladimír Železný?
0: Jo, trošku to tak bylo myšlení. No. Je to... Ona ta kniha už je zapomenutá, víceméně to jsem napsal někdy v roce 2000, ale inspirací pro to byla ta moje práce v televizi Nova, ale je to samozřejmě beletrizovaný, ale je to založený na skutečných postupech myšlenkových i jaksi faktických, až k tomu, kdy se teda CME a Vladimír Železný, kdy se rozdělili, že jo, tam se dá spekulovat o lecčem, ještě dneska by se dalo, ale samozřejmě už to zaval čas.
1: Pane Metku, čím byl pro českou mediální scénu Vladimír Železný?

0: Já si myslím, že to byl génius. To prostě byl génius. Jo. Nehledě na to, že jsme to s ním měli těžký, ale v tu dobu a na tom místě, kdy tady s tím nikdo neměl zkušenosti, kdy televize Nova získala licenci na nějaký kulturní program a tak dále a Vladimír Železný přišel a musím říct, že já jsem byl teda v tom vedení úzkým, že jsme se kolikrát smáli pod fousem, my jsme si nedovolili, jako, protože on byl dost pomstychtivý, to by jako on měl velkou jaksi reputaci a to, ale smáli jsme se pod fousy, co on všechno, jak si říkal, a leckdy jsme tomu nevěřili a chtěli jsme to dělat jinak, ale on měl vždycky pravdu. On prostě měl vždycky pravdu. Já si myslím, že ten člověk v podstatě, kdyby se neutopil v těch sporech, ve kterých potom, jak si, tak samozřejmě šlo o peníze, ale kdyby ty peníze nechal plavat, tak by mohl se prosadit v té politické sféře a asi by něco dokázal, protože on byl workaholic, že jo? On pořád pracoval, my jsme dělali občas, že pracujeme, ale on to nikdy nedělal, on pořád pracoval.
1: Pletou si vás, pane Metku, lidé někdy s Vladimírem Mertou?
0: Jak jste na to přišel? Pletou.
1: Teď to tady na mě dolehlo, jak tady sedím takto kousek od vás, tak si...
0: A chcete říct příhodu?
1: Říkám, to je Merta.
0: Ne, chcete říct příhodu? Byl jsem v Poděbradech, to ještě bylo pri Bohemia, rozhlasový v Poděbradech, a přišla za mnou mladá novinářka a říkala, pane Merto, mohla bych s vámi udělat rozhovor? A já jsem říkal, no to víte, jako mohla byste, ale... Mám teďka velký, doma to mám špatný a to, ale no, dobře, tak pojďte. Udělala se mnou celý rozhovor a já teprve na konci jsem jí řekl, že nejsem Vladimír Merta.
1: Tak to je bolestí.
0: To se jí omlouvám ještě. To je po letech, to už je mnoho let, takže pletou si mě, no. Jsem z toho i překvapený osobně, ale je to
1: tak. Myslím, že postupem let...
0: To bude ještě víc.
1: Je to, sleduju to. No, co... soudíte o stavu českých médií, a mám zejména na mysli ta média veřejné služby, tedy Český rozhlas, Českou televizi, případně Českou tiskovou kancelář, teď aktuálně, v tomto čase, jako člověk, který se ještě před pár lety podílel na tom managingu.
0: No, já začnu, když už se takhle ptáte, trošku z druhé strany. Já mám největší problém s tím, ale netýká se to Českého rozhlasu většinově, ale že se stírá rozdíl mezi komerčními a veřejnoprávními médii v mnoha ohledech. A s tím já mám teda problém, protože přeci jenom česká, teďka teda řeknu televize, si myslím, a 6 let jsem tam pracoval, nakonec se to říkal, ale by si měla držet takový ten odstup od těch vyloženě podbízivých formátů. A ono totiž je jedna věc, to jsem teda nemluvil o Česku, ale jednou jsem řekl, že v Českém rozhlase stanice Vltava, že když já jsem tam byl, tak to byl klenot, to jsme si ho hlídali. Já tu Vltavu jsem hodně poslouchal. Musím říct, když už mám tu možnost, že Vltava se hodně zkazila, ale tím, že tam přinesli právě jakoby nabídkový formát, jo, tam jsou najednou rozhovory, jsou tam proudy a tak dále. Už to není to blokový rádio, blokový, že jo, kde člověk měl pořad za pořadem a každý z těch pořadů, na něm bylo vidět, že potřebuje velkou přípravu. Když si sednete do studia a povídáte si s někým, jako my dva spolu, tak máte přípravu, vidím, ale není to tak náročný, jako vytvářet ty hlubší pořady. Jo. A vždycky, když jsem s někým se takhle bavil, a to se, myslím, týká obecně těch veřejnoprávních médií, tak jsem říkal, všude se ta sledovanost, že to je prostě sledovanost, ježíš, jak kolik lidí se včera dívalo. Tak jsem říkal, jako není ostuda dělat pořady a formáty pro tu malou skupinu, dejme tomu vzdělaných, tím je jako nevyvyšuju ty lidi, lidí, kteří mají jaksi vyšší nároky, protože to jsou ty lidi, kteří posouvají společnost kupředu. Pak je ta masa, která se chce bavit, a to je v pořádku, ale myslím si, že čím dál tím méně pořadů pro lidi, kteří posouvají nebo jsou schopni posouvat společnost kupředu.
1: Která média mají obsloužit tu masu, která se chce bavit?
0: No, jednoznačně veřejně. Jo, takhle, bavit, pardon.
1: Bavit. Tu největší.
0: Tu největší. No tak to jistě mají dělat komerční média, taky to dělají, protože bavit se chce většina jaksi posluchačstva nebo diváctva. A když oslovuju většinu, je potřeba si uvědomit, že komerční média, tam není hlavní ta mediální část. To je jako každá jiná obchodní společnost, akorát, že ten produkt jsou média. Když budete vyrábět mýdla, tak a nebudou ty mýdla nějak specifický pro nějaký třeba kožní nebo a tak dále, tak taky budete chtít oslovit co nejširší masu. Proto se říká mýdlové opery taky, že jo. Ale jsou popery. Ale pro ty komerční je to produkt, je to prostě biznis. A tam jde o tu reklamu, o ty peníze a ne o ten vnitřek. Ten vnitřek má jenom přivábit co největší masu lidí, aby je oslovila ta reklama, která potom přijde.
1: Tedy tak vyrábí obal na reklamu.
0: Obal na reklamu, jo? To se tak říká, ano. Obal na reklamu, no jistě, no.
1: Šel byste, kdyby přišla nabídka pracovat třeba znovu do Českého rozhlasu nebo do České televize? Nebo je to jinde, než si představujete?
0: Helejte se, já od té doby, co jsem odešel z Českého rozhlasu, tak pracoval jsem pak ještě na nějakých postech nebo to, ale pak jsem se tak jako hodně rozvolnil a řekl jsem si, že mi to nějak tak jako už stačí. Napsal jsem asi 6 nebo 7 knih a to mě teda uspokojilo hodně, protože to byla první, já jsem vždycky chtěl psát knihy, proto jsem šel na žurnalistiku, ale bohužel jsem v životě moc pracoval, takže jsem k tomu neměl tu příležitost, že jo. A zase jsem nechtěl psát knihy ledajaký. Takže u těch knih tam jsem si řekl, že to nesmí ovlivnit žádný jaksi impuls zvenčí, ani prodejnost, ani snaha se zalíbit a tak dále a tak dále. Takže to jsem si psal opravdu, tam jsou jenom moje příběhy, myšlenky, postupy a to mě teda jako hodně, hodně uspokojilo v posledních letech. Takže nevím, jestli bych se chtěl do toho vrátit.
1: Co se týče vašeho psaní, jste spíš Alexandr Dima, a nebo jste spíš Viktor Hugo?
0: No, spíš asi Viktor Hugo.
1: Ale kdo si přečte tuto vaši knížku, jo. Inteligence a neb cesta k modré spermii, pochopí, na co se teď ptám. Ano. Asi to budeme muset vysvětlit, vidíte.
0: No, trošku
1: jsme
0: jo.
1: Jsme nechali vyset.
0: Vemem to jenom velice rychle, protože to je ve své podstatě filozofická kniha. Dokonce jsem si ji sám jako ilustroval. A mě filozofie vždycky zajímala už od gymnázia a tak. A i když jsem byl v těch funkcích, tak jsem nevynechal příležitost, kdy jsem mohl jaksi se do těchto věcí ponořit. A takže jsem si říkal, že by bylo dobrý teďka jako tu poslední, nevím, jestli bude poslední, napsat jako filozofickou knížku. Takže to je filozofická knížka o společnosti a o jejím jaksi ustrojení, která by byla založená na přirozené inteligenci. To je to, co je nám vlastní. Přirozená inteligence, tvůrčí inteligence. Tím se lišíme od zajíce, že jo, třeba. Dokonce i od želvy. A je nám dáno, ona nám není vrozená. My, když se narodíme, tak nejsme inteligentní, ani vzdělaní, ani chytří. Ale my procesem života získáváme a kultivujeme a tak dále. A to je ten smysl toho našeho bytí. Všichni hledají nějaký smysl bytí. Já si myslím, že smyslem našeho bytí je vytvářet našimi životy tvůrčí přirozenou inteligenci, neboť jsme jako jediní na této planetě toho schopni. A pokud tu přirozenou inteligenci nebudeme používat k tvorbě společnosti a k diskusím mezi sebou a tak dále a k řešením těch problémů, tak jsme odsouzeni k zániku. No, samozřejmě to musí být přirozená inteligence spojená s moudrostí, jaksi rozumem a nejlépe taky láskou, že láska, proč se?
1: Já si vždycky, když se mi podaří dočíst nějakou knihu, říkám, jak ji pojmenovat jednou větou, o čem je. Protože to tak mě potom zůstane, anebo když to někomu říkám, přečti si to a to. Někdy je to jednoduché, řeknete, je to výborný životopis Miloše Formana. Hmm. Ale tu jednu větu u té vaší knihy Inteligence a cesta k modré spermii nemám. Vy ji máte?
0: To teďka jste mě překvapila, zkusím tu jednu větu teďka narychlo sformulovat. Je to kniha o jediné možnosti tvorby civilizace hodně do budoucna, protože teďka, jak se nám to tady všechno bourá a tak dále, hodně do budoucna. Tvorby civilizace, která má šanci koexistovat s prostředím, to znamená s planetou, na věčné časy.
1: Vidíte, a já zatím z té části, co jsem přečetl, mám spíš pocit, že to je pravý opak. Že to je pravý opak v tom, že to je o každém jednom z nás.
0: To je taky o každém jednom z nás. Tam,
1: vy to vidíte tak globálně.
0: Globálně,
1: a já to
0: ano,
1: vidím
0: a globálně.
1: Tak sobecky asi.
0: Jo. Je to o každém jednom z nás. Tam jsou popsána všechna rizika, která tu přirozenou inteligenci ničí, že jo, a kterých bychom se měli vyvarovat. A jedno z těch největších rizik, kromě různých ideologií a tak dále, je prostě potřeba elit snaha elit o generování co největšího až nepřirozeného zisku. Hmm. To láme všechno, to láme vztahy, to láme společnosti, to láme, vytváří to války. A protože všechno, co je biznis, tak je dobrý. A já dost dobře nechápu, nikdy jsem v té situaci nebyl, ale proč ty lidé, kteří mají tu možnost, mají ty prostředky, když mají prostředky, tak mají vliv, tak proč to nevěnujou na věci, které by třeba souzněly s nějakým takovýmhle konceptem. No, bohužel ještě nejsme tak daleko.
1: No, ona je, ta kniha, proložená takovým, neproložená. Jsou tam vždycky takové odbočky k nějakým konkrétním věcem, viz neúspěšný herec třeba.
0: Jo, taky.
1: Například. Ale právě ti dva spisovatele, a to my jsme nevysvětlili, proč jsem se vás na to ptal, to bychom měli říct, aniž bychom prozrazovali, víte, Viktor Hugo, jak jsem se ptal, který z nich jste.
0: Jo.
1: Z těch dvou. Tak to pojďme říct, protože
0: já
1: to zůstalo vysvětlit.
0: Nejsem Alexandr Dima, protože Alexandr Dima byl úspěšný do široka. To byl přesně prototyp toho širokého záběru a taky se tomu přizpůsoboval a uměl to, dělal to dobře. Jo. Dneska jsou vytvářeny programy nebo koncepty pro široké publikum, ale nemají v sobě nic. Ale Alexander Dima, ještě byla taková doba, kdy i v tomhle žánru prostě bylo potřeba, aby to mělo nějakou stavbu, nějakou myšlenku a tak dále. A Viktor Hugo, ten zas byl taky, samozřejmě byl úspěšný a to, ale ten zas byl brán jako taková ikona ty literatury. A taky když Viktor Hugo zemřel, tak byl pohřben v tom panteonu tam mezi těmi největšími. Což Alexandr Dima ne. Možná taky proto, že to byl míšenec, ale to se nechci zatahovat. Měl kudy na ty vlasy a byl snědej. Alexandr Dima byl brán jako takový lidovkář a jako tehdy usoudili, že do toho panteonu nepatří. Ale zhruba po 100 letech si to rozmysleli a toho Alexandra vykopali a dali ho vedle Viktora Higa do toho panteonu. Bylo to někdy v 70. letech, si myslím.
1: Pravda je, že ta moje otázka původně byla daleko přízemnější, protože když ji otevřu na straně 41, tu vaši knihu, tak tady je francouzský spisovatel Alexandr Dima psal hlavně kvůli penězům.
0: No, ano.
1: Na to jsem se ptal, jestli píšete kvůli no, jeho nákladný život a neschopnost hospodařit s penězi to vyžadovali. Jo. Oproti tomu jeho současník Viktor Hugo a tak.
0: Jo. On psal hlavně kvůli penězům, samozřejmě.
1: Který z nich vy jste? No, taky tak, Viktor Hugo.
0: No taky, helejte se, já jsem si, když jsem začal psát, tak jsem si říkal, to musí být jako jediná, aspoň úplně poctivá věc v mém životě, kterou budu dělat. A vytyčil jsem si nějaký, myslím, že tři, jestli si na ně vzpomenu, tak první je, nesmí mě to obohatit. No. Druhý, nesmí mě to proslavit za mého života. Tam jsem si dal tu...
1: Co to je?
0: Ten dovětek, že to nesmí být za mého života, to znamená, uvolnil jsem tu možnost, že jednou by to mohlo jaksi být zajímavý pro někoho.
1: Ano.
0: A ještě jednu zásadu jsem si dal, jo, a že, že nesmím se nechat ovlivnit tím, abych vytvářel tam nějaké věci, které by šly hodně naproti čtenářům.
1: To je ta podbízivost, o které jste
0: mluvil. Jo, to je ta podbízivost.
1: Ale číst se to může za vašeho života ještě.
0: Číst se to může, Ježíš, já budu rád to zase jako... Číst se to může a jeden můj známý si to přečet a řekl, že by si to měli přečíst všichni politici. Což mě udělalo strašnou radost, ale to se nemůže stát, to já vím. Jako to se
1: z toho začátku, nebo z té možná jedné třetiny, abych byl poctivý, tak bych to možná podepsal.
0: Jo.
1: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Naschledanou.
0: Já jsem taky rád, děkuju za pozvání. Naschledanou.
1: Naším hostem byl Richard.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po Čase Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu, takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Minister financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení v příštích letech, si myslím, ať už bude ukormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodu do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby ji dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
2: Ani to ne,
1: ročně.
2: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
2: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionů korun. To znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace. To znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němu se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
2: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
2: Ne, nevím, si, co se týče celého Green Deal, oni říkají, myslím, emisní povolenky
1: tak,
2: číslo
1: ETS
2: 2,
1: pardon.
2: Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok. Navíc, kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si řekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No,
2: protože
1: někdy
2: pokud
1: ty
2: vím,
1: malé
2: tak hnutí
1: strany...
2: ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
2: Můžou být jazyčkem na vahách, tak. Můžou to být i motoristé, jednoznačně ano. Zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni ta hnutí ano bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
2: Lze, ale... Jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavské náměstí z traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako pokud... politik na triko?
1: Ne, myslím jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
2: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového. veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba milion lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
2: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily všechny, skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
2: Předvídatelnost, tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, znížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až nebo si hlavě omluvu, až je budou zvyšovat.
2: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
2: bude třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, no, méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
2: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: z toho 5% myslíte. Dobře, pojďme.
2: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to, víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat a to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý, pro někoho možná pro většinu děsivý, vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty, třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
2: Stojím a řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020. My to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
1: Za tu tunu.
2: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6. které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu. Financuje jej mimochodem německá vláda. Vydali jej další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku. A každá z těchto renomovaných institucí, i placených německou vládou, tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je, znova říkám, průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal, pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun, třeba o těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako, že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
2: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat, každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS 2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní. Tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit. Bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
2: naprosto přesně.
1: Ti se propadnou třeba do chudoby energetické.
2: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
2: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250.
1: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
2: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
2: Pokud, je to už by bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100, tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS 2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
2: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS 2 mají zavedené, tak lze to?
2: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím, s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda. Radio Xaver.

0: veřejné besedě dostal otázku, proč jsou poslanci taky tipci. A on trpělivě vysvětloval, vážení posluchači, to je nepochopení zastupitelské demokracie. Jo? My jsme tam vysláni, proto se jmenujeme poslanci, našimi voliči, a my je máme co nejlépe reprezentovat. A protože ve společnosti je prokazatelně, myslím, 30% lidí, o kterých moje babička říkala slabší na mozek, no tak je tam 60 takových poslanců. To nemůže být jinak.
1: Matematika, vy jste statistik.
0: Statistik, no a protože jenom 3% jsou géniové, tak tenkrát ten kolega říkal, tak takových jako já je tam jenom 6.
1: No oni chtějí do ústavy, že manželství muž a žena.
0: To já zcela podporuji. Prostě proto, že manželství historicky je legitimizace vzniku formace, která produkuje děti. To je, proto to manželství je a proto taky ve společnostech má výhody, protože společnost chce se udržovat
1: přinejmenším. Všechno jde kupředu.
0: Tak no, to, no ne, tak jakmile...
1: To Klaus neudrží, za pár let si budete moct za manželku sáňky, jako to je jedno.
0: No, já myslím, že tady je potřeba rozlišovat, žijte si s kým chcete, ale institut manželství, podporovaný společností, protože manželství má vést ke zrodu nových dětí, manželství by mělo být vyhrazeno jenom proto přírodní spojení muž se ženou vedoucí ke splození dětí. To já myslím, že je úplně správné, v tom ho podporuju, přestože někteří, co si říkají moderní, se snaží tuhle přírodu popřít. Mm-hmm.
1: Nemocnice si kvůli rekondičnímu pobytu šťouchla do Zemana Ovčáček se zlobí. Nemocnice v Šumperku napsala na Twitter takovou jako ironickou zprávu. No, já nevím, Šumperk, nemocnice, co?
0: Teď se pokusím...
1: Já ti, Karle, nevím.
0: Já teď se pokusím být co nejvážnější, prostě protože ta situace mně připadá vážná. S panem prezidentem, myslím.
1: Jako s prezidentem Zemanem. Vážná jako ze strany.
0: Vážná, že jeho zdravotní stav je velice vážný.
1: Myslíte?
0: Já si to myslím, no. Já když občas vidím, oni se střídají, to je zajímavý, střídají se fotky, na kterých vypadá úplně zdravě a ve formě, s fotkama, na kterých vypadá velice v neformě. A já mám vážnou obavu, že ten jeho zdravotní stav je vážný. Já bych si do někoho ve vážném zdravotním stavu nešťouchal, ale považuji za seriózní říct společnosti, prezidentské volby nemusí být až v řádném termínu.
1: Mně to přijde tak, že když prezident sedí a hovoří, takže je v pohodě, jenom, že ten pohyb, ale já tomu houby rozumím.
0: Já jsem od svého dědečka, za kterým jsem chodil v posledních chvílích jeho života, a taky si pamatuju, jak přitom vypadal, slyšel strašnou větu, která se mi často vybavuje. Můj dědeček tenkrát říkal, víš, chlapče, kdyby mě mysl odcházela tak rychle jako tělo, byl bych mnohem spokojenější, protože ono v těchto kritických situacích ta mysl zůstává nedotčená a uvědomuje si, jak rychle chřadne to tělo. A já si proto umím představit, že mysl člověka v takovéhle situaci je stejná, jako byla, když mu bylo 18, ale to tělo dostává na frak. A
1: doufám, že to bude lepší, přejeme každému. Tak
0: každému přejeme, obecně, aby mu v té nemocnici pomohli a aby ten dnešní vážný stav byl překonán.
1: Ať je to prezident nebo neprezident.
0: To přejeme přesně každému.
1: Tak,
0: to přejeme každému.
1: Abychom opustili žartovnou notu.
0: No, na to se opravdu žartovat nedá.
1: Tomio Okamura u nás v XTV. Z Evropské unie vystoupit, hlásal tady, udělala z nás druhořadý stát v zájmu nadnárodních firem. Havel propustil vrahy, zabíjeli dál. Tak zní titulek. A ten je, co titulek, ta citace z toho rozhovoru, abych byl přesný.
0: No, že Evropská unie kráčí do pekel, socialistických pekel, ekonomické neprosperity, předlužení, není schopna řešit v podstatě žádný vážný problém. Bohužel jsem se stačil ve svém životě dočkat toho, kdy chováním bruselských úředníků až příliš připomíná chování úředníků RVHP. Tak to všechno je pravda. Jak to nakonec celou Evropskou unii dopadne, to se neodvažuju předvídat. Já myslím, že v České republice by se mělo začít diskutovat, jak to udělat, aby nás ta Evropská unie netáhla do těch pekel. To znamená...
1: Má pravdu v tom druhořadý stát, že jsme...
0: No to ano, to tam rozhodují jiný. No tak přečtěte si z posledních médií takový formulace, jako musíme zavést, Brusel nám sdělil, že my jsme v situaci, kdy některé věci musíme, nemáme vůbec žádnou obradu, jsme přehlasováni, proto se například soudíme proti některým věcem, to má pravdu.
1: A jeho výrok s těmi vrahy a s prezidentem Havlem?
0: A to myslím, že byla jedna z charakteristik tehdejší prezidentské milosti, teda ono se tomu správně říká jinak, ale ano, byli propuštěni i vrazi, nejenom vrahy, ale i vrahy, to je asi přesná formulace, a že ty někteří propuštění pokračovali, amnestie se tomu říká, pokračovali v trestní činnosti, to je bohužel pravda. Ona některá tahle...
1: Počkejte, milost a amnestie je něco jiný, to jsou dva různé...
0: Amnestie, já jsem použil špatný pojem, byla to amnestie, široká amnestie, provedená panem prezidentem Havlem. Ona tahle gesta se někdy oprátí proti autorům, protože se ukáže, že část těch propuštěných se chová dál jako zločinci. Takže to je pravda, ale ještě k té Evropské unii. Já bych směřoval dneska úvahy v České republice k tomu, jak to udělat tak, aby jsme z Evropské unie mohli aplikovat to, co se nám líbí, a nemuseli se nechat táhnout do pekel, jinými slovy, nemuseli poslechnout to, co nám nařídí. Nemuselo by to končit až vystoupením. Já si umím představit úpravu ústavy, která by říkala, když se nám to líbí, tak to bereme, a když se nám to nelíbí, tak to nebereme. To jde. Jenom se proto musí najít politická vůle, a zatím diskuze v České republice je černobílá. Mhm. Slyšíte buď ty, kteří jsou nadšení, že nám velej, protože si ty lidi myslí, že my jsme hloupí, tak proč bychom si měli vládnout? A pak proti tomu stojí lidi, kteří říkají, není s nimi žádná dohoda, jdem pryč. Tak já bych do téhle diskuze připojil, pojďme upravit ústavu tak, že to, co je dobrý, berem, a to, co se nám nelíbí, tak to si nechte v Bruselu.
1: To bylo pro dnešek všechno, pane Tlustý. Těším se na příště.
0: Přijdete já také, 100%.
1: Tak já se těším. Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Radio Xaver.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
2: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí.
2: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
2: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje.
2: Já myslím, možnosti. Že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a omodernizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
2: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo? A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
3: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
4: Jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám, jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
5: No tak jestli spousta lidí má obavu, takže tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver. You said I love you till I die. She told him you'll forget

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Ksavere, už se nám to krátí. Neslí, nebo no, 2 týdny dovole.
1: Už je to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já jsem měl dneska se.
2: Ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtežka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten minister vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký minister vnitra? On tam nebyl jako minister vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
1: No,
2: pozor na jazyk, Ksavere.
1: Jak to?
2: To řekl. Já jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalý, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Ksavere.
1: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
2: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku?
2: Trojku, no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
2: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
2: No, podle mě to je na Kmotra 4, ne? Co?
1: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
2: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornutor, jak se jmenoval, Corleone.
2: Corleone, vidíte srdíčko na dlani?
1: Vidím srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
2: To se může stát, ale založí Rakušané, ne?
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
2: Jo, jo. No tak víte, je čím dál tím lepší. A teď si vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkal, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
2: Počkej, jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, že je blbost.
2: No to víme všichni, samozřejmě. No. Víte, je to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
1: Tak ne? A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho. A do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
2: Sever, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt se už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
1: Jasně.
2: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku, Ksavere, a říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě ty, že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem si dal prásičku rešerše toho, ty budou ty komenty, co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo, nic.
1: A o motoristech?
2: Mhm.
1: To jsou naši.
2: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte...
1: No, počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu tady o motoristy v souvislosti s Rakušanem.
2: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
1: Vymlčeli, jo? No, to se tady dělá.
2: To se zakryje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
1: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
2: No nebuďte slušný.
1: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
2: To jistě jste. Jako, no nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
1: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
2: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
1: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
2: Vy jste tady jako Xaver.
1: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
2: No tak jsem s tím.
1: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
2: Tý Český televize, myslím.
1: No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme si mohli něco dělat.
2: Jo, vysílání jako.
1: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady, pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí, já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolbníma pořadama, například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak, tak váš stream, mm-hmm, je porážit takhle, jo?
2: Já...
1: Asi desetinásobně.
2: Já to
1: a
2: vím.
1: Počkejte, a na online vysílání na internetu České televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu.
2: Ve středu.
1: Nebo čtvrtek.
2: Ve středu. Ve čtvrtek s váma.
1: Jo, ve čtvrtek je náš den. No. Náš den. On tam ve čtvrtek, ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc. Mnohem víc, než mi ostatní, klobouk dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té České televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane Holče, něco je špatně. Ale já nevím, co.
2: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna je, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad, no, to snad potvrdíte.
1: No to jo.
2: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
1: No.
2: Jestli není čas požádat o odklonění jisté části daně za Českou televizi do XTV.
1: Daňová asignace se tomu říká.
2: Přesně tak.
1: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
2: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
1: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Holče, to vás pobaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní taky řeknu. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
2: Cože? A čeho? Jako?
1: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
2: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
1: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, mm-hmm, že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mě musí dát slovo.
2: No. Máte moji podporu.
1: Špatný, ne?
2: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Xaver.
1: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
2: To se netroufnou, ne?
1: No... No, jsou ostří. A teď je tam, máme novýho místo předsedu od včerejška.
2: Kdo to je?
1: Pan Ježek.
2: A bývalý šéf rozhlasu? Jo?
1: Hlava pomazaná.
2: No to asi bude.
1: To vám je tak chytrý, tak chytrý člověk.
2: A on ale... tak jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne?
1: Co? Ale tak férovej. To vám je tak férovej chlap. No co to řekne, to platí.
2: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
1: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe. A... No, tak to jenom mám, mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
2: No, když říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
1: To a... můžete, pozor. To můžete jako veřejnost.
2: Ale mě viděli naživo.
1: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
2: A na to už bych vybíral asi kasičku.
1: Kašlete na vybírání. To je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je ještě, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím co všechno, spousta youtuberů a logicky už ten, ta česká televize.
2: Ksevere, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o české televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
1: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
2: No dobře, říkám, máte moji podporu.
1: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
2: Jak ve sněmovně, ne?
1: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té české televizi říct.
2: Tak já mluvím o české televizi vždycky mile, to víte.
1: Mile. Konstruktivně. Vy to řeknete mile. No. A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obhospodařuje z našich peněz 40 lidí?
2: Ale já zase...
1: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
2: Konstruktivně.
1: To vy umíte, já
2: konstruktivně,
1: vím.
2: Konstruktivně,
1: Ksavere. To vy umíte konstruktivně, já takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
2: Ale Ksavere, zase musím uznat, jako úloha české televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 usedá do svého křesla, podobného, jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím české televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
1: To je šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, to, že byl na tom Slovensku, je to akt čirého šílenství a zoufalosti.
2: Totálně, ale tohle to, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář.
1: Počkejte, bude to ta demonstrace? Jo,
2: ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhé nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
1: Jasně. Ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
2: Já tam jdu.
1: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
2: No.
1: No a kde se můžu přihlásit?
2: Určitě bude něco, nějaký... Vítek je zručný na sockách, takže nebojte se, že to... Že...
1: A nemohl byste tam zavolat, nebo něco?
2: To radši ne, on rád poslouchá.
1: No, zavolat, že pan Ksaver tam chce promluvit.
2: To ne, to se můžete registrovat, to já zase nechci přehánět.
1: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
2: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
1: No tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
2: T- Ten mi ještě nic neposlal.
1: No ještě. Vám myslíte, neposlal?
2: Myslíte, že je přijel s batohem? S trojčičkou?
1: Vám neposlal?
2: Ne, nic. A toto kontroluju fakt jako konto každý den. Nic. Nula.
1: To je divný.
2: Vůbec nic.
1: No ne, na konto on to neposílá.
2: No on jezdí s tím batohem.
1: Jezdí s batohem.
2: No tak já čekám, kdy přijdeš.
1: Pane Hoče, normální čistokrevná mafie.
2: No je?
1: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, říkám Zlatý Janoušek.
2: Kolibřík. Tak ten ještě přitom něco dělal.
1: To byl Kolibřík, ne?
2: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
1: Mazánek.
2: Nevím, a to je jedno.
1: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno. To je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama.
2: Já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltín, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
1: A vy už víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
2: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plní předvolebního dění, tak...
1: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům.
2: Jo.
1: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mhm. Je to poctivý?
2: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
1: No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
2: No tak to se vám může stát, to se může stát každému, no tak to je risk voleb, ne?
1: Jo. Takže a já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděli, jak jsem čestný.
2: Není to trestný, smí se to? Jako myslíte volební lístek?
1: No. Já nemyslím, že se to smí.
2: No volba je tajná, ne?
1: No, je tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
2: No, já se jenom ptám.
1: No,
2: víte, vy jste asi neudělal nějaký průse.
1: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Vzpomínáte si při nějakých volbách?
2: Jo, ani ne.
1: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba? To
2: tak,
1: je
2: asi, tak asi Vítek, ne?
1: Ježišmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne.
2: To je největší zlo, Xaver, to je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je chorobnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není, Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
1: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a
2: no to snad ne.
1: Vrátil jsem se k Fialovi, pokorně.
2: Xaver, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
1: Fialy?
2: Jo.
1: Že jo?
2: To je lhář jenom, no v úvozovkách.
1: To já bych Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
2: To už není, to už si rozebrali.
1: Jak to?
2: To už si rozvezli v batozích.
1: Jo, to už
2: to už neexistuje.
1: Oh.
2: Tak, jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam prali prašulky velký.
1: Tak, pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
2: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
1: Opravdu?
2: No tak.
1: Really?
2: Tajná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xaver, zatím.
1: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
2: Hmm? A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorním.
1: Já si myslel, že se teď pere přes Bitcoin, jo?
2: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
1: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty Bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
2: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že bitcoinová kauza skončila oficiálně.
1: Neskončila.
2: Skončila.
1: Pro mě neskončila,
2: Xavere,
1: pane Holče.
2: Evička Tričko řekla, že bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
1: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
2: Já jsem redl.
1: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to dovoleb ještě 10krát připomněli.
2: A vidíte, jak je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
1: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
2: Já to věděl od začátku.
1: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat. Jo. To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. Pomáhat. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jediného spoluobčana, pane Holče, v mém okolí, už vůbec ale u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma s skorou okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu a budeme volit Babiše. A mě vypadly noviny málem na zem.
2: No vidíte.
1: Říká, vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
2: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavre, před vysíláním.
1: Noviny?
2: Spolu, s Péťou, s Nuteliérem.
1: Mě urazily ty noviny, pane Holče, mě urazily, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a Brácího noviny. A tak jak to tam už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžu.
2: Nechci včera. Já je dostat taky, v tom jsou velkorysí.
1: No ne, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet.
2: Ne, to nechci.
1: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi.
2: Ne.
1: A pro pejska taky. Máte pejska,
2: no,
1: že?
2: No, máme pejska.
1: Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel, ale čertově.
2: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
1: Pane Holče, no. Představte si, než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
2: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
1: To není možné.
2: Vládní Český rozhlas. Od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí. ANO má 30% preference a oni 20%.
1: Rozumím, my jsme satirický pořad.
2: Tak.
1: Kde se můžou říct i satirické věci?
2: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
1: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Českého rozhlasu. Vítr fouká od Babiše.
2: Já
1: mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem
2: taky
1: Českého rozhlasu. A to vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3x v Průhonicích.
2: No já ho znám taky. No.
1: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady, tak jsme zaťukali.
2: Cukrárně, ne?
1: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí. Jako já nemám proti němu nic. A on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu,
2: jasně,
1: za každý vlády.
2: A zase berme to tak, platěj si to Češi, je to jejich Český rozhlas. Už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
1: Tak to už mám pochybnost.
2: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
1: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
2: Ne, Xaver, to se stalo náhle.
1: Náhle,
2: a já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších pater Českého rozhlasu, že je tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili, protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
1: Já vám to odůvodnil. Má to jednu hlavu nějakou.
2: To já chápu tohle.
1: A naslinil vítr a chytil. Jo, říkal ale, si, ajajaj, ty brusku mě
2: ale
1: rychle.
2: Počkejte, ale nějak se to muselo stát, někdo tam musel prostě to stáhnout. A je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti, to mě na tom baví.
1: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
2: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně.
1: Redaktora víte, co tam myslím dokážou. Myslím si, že nejedná a těm nejbližším, těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
2: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsum, ne? Takže to on je opatrný taky ohledně tohohle.
1: Já bych byl taky opatrný, kdybych chtěl být ředitelem Českého rozhlasu.
2: Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku viset pořád, to se o vás ví?
1: No, pro jistotu.
2: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názor.
1: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mě vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
2: Jo, ta, Gany, která, to je Meghan, ne?
1: Ne. Meghan je od Harryho, aha, to je ta herečka.
2: Jo,
1: ale tato se jmenuje jinak, to jsme Kate.
2: Aha.
1: To jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu, jo? Že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
2: A nebuďte zlej, Xavere.
1: Ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo, jo. Měla udělat pukrle. Aha. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi, jo. Jestli jste to...
2: Jo, jo.
1: Přesně tak. William, vyšperkovaný toto, hlava naleštěná, všechno byl absolutně... A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
2: Proč?
1: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, na takových pérách a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo,
2: jo?
1: Aby se to srovnalo a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný a můj dojem zásadní a pointa je, že pane Holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Wilsonova 10, sledujeme celá rodina, i Kate a všechno. Tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
2: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
1: No kolik, oni za stolik nemají.
2: Ale víte, co mě se líbilo, ten banket byl úžasný a co měli. Všechno. Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou a kamenej výraz a pak přednes svůj projev, jediný slovo nebylo v Ukrajině.
1: No jo, a jestli jste si taky, nevím, jak jste to vnímal, ale to byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie, všechno, s veškerou parádou. Víte, co dělala v té chvíli ta Leyen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rvala tam na rodinu, no, co tam, proč já? Není tady?
2: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní, Xavere, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď? Soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británie ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl, přijeď, počkrábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
1: On se, on teď ukázal úctu k Británii.
2: A tak má rád Británii.
1: Jasně, a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. Hmm? Ne, a mně se to nelíbí, já jsem Evropa, jste taky Evropa, ne?
2: Já myslím, elita, že jste.
1: Elita ne.
2: A vy jste elita.
1: Ne, ne, já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
2: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
1: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
2: No já doufám.
1: Bych jako řekl, pane Holče, víte co, naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
2: To jistě.
1: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat a...
2: A pan Xaver bude psát.
1: Uklidní rodinu, dají si na hlas zvuk jako, a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Hmm? Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
2: To já nevím, Xaver.
1: Že bychom toho... Tam napíšeme Rakušana dneska.
2: No tak, to je, ta otázka je zbytečná.
1: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
2: A škůdce Česka.
1: Ale to fotku má pěknou tady, musím říct.
2: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Xaver.
1: Ale proč? Je to hezký člověk, mladý.
2: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší. Strašidelnější.
1: Ale podívejte se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál. Rozumíte, to je...
2: Myslíte z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
1: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize, víte, jak ten pan Mrze naše zpravodajství posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
2: Jo,
1: tak.
2: Jo.
1: Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
2: Fakt?
1: Tam je vše odpuštěno a pan Mrzena se tam normálně považuje za šéfa zpravodajství.
2: Jo.
1: A za profesionála.
2: Ale tak
1: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu. A on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
2: No, tak to musí nesnát.
1: Musí, no. Tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes telefon, přes SMSky a tak. Já jsem si vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
2: A co on?
1: Takhle si dělal.
2: On se nezasmál dobrýmu?
1: Ne, ale všichni ostatní se zasmáli. Jen tak. No, tak. Takže pane Holči, jeďte.
2: Xavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
1: Marcelu, já mám rád,
2: jo,
1: tak nějak,
2: to já
1: lidsky.
2: Taky.
1: Máte ji rád lidsky?
2: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak ta se má.
1: Cože?
2: Je v Římě.
1: Co dělá v Římě?
2: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
1: Já Řím nevidím.
2: Proč? Pro boha, větší město, super město.
1: Nejhorší město na světě.
2: Proč? Proč?
1: To už je lepší Novgorod.
2: Tak vy jste přesto Rusko, no to se...
1: To je Ukrajina, ne Novgorod.
2: Pro ruskej.
1: No to je na Ukrajině, ne?
2: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
1: Jižný Novgorod.
2: Ksavere.
1: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
2: Pověřte si, kde je Novgorod.
1: To
2: je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Ksavere.
1: A Bůh věc, jestli existuje, to mi napadlo.
2: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i díky panu Ksaverovi taky.
1: To tam píše.
2: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy, my

0: No já určitě
1: naplňte batoh, naplňte batoh.
0: Ale Klub Svíní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby Klub Svíní dělal sochu paní.
1: No, aby se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batuškem nechtěl přijet.
0: No já nemám ani batušek, ale já, to se dá koupit, ne?
1: Jo, a já mám možná, když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
0: Tam jich budou mít.
1: To víte, že jo, a pěkně plní.
0: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
1: Jo, Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká, tak děkujeme všem.
0: Knize Hříchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
1: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
0: Jo, jo, jo.
1: Ale on teda jede, Xavere, ten se utrh ze řetězu zle.
0: Vám přestala, vidíte?
1: To jste udělal schválně.
0: Nepozor, to bude nějaký, nedávaj.
1: Vyšší moc, já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
0: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
1: No.
0: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
1: A já jsem vás tak bral, že jste...
0: Jo, no? já jsem tady jako soukromá osoba.
1: No já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
0: Já vám udělám kafíčko.
1: Jo, to byste bylo.
0: Máme nový kafíčko.
1: Fakt? Hm?
0: Lepší? Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
1: Aha. Není to podvod nějak?
0: Ne, jenom kapku jaru dáte.
1: Tak to jo.
0: A
1: zapíní... Vy jste byl vždycky fančmekr.
0: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
1: Dneska je kolik?
0: 25.
1: 18? Tak 25.
0: Příští týden už bude tak do tujího, že já z toho mám úplně nervy.
1: Jo?
0: Hm. Přemýšlím, jestli příští týden nepozvím nějakého hosta do Lzonky.
1: Hredla?
0: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Hredl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
1: Tady jsem řekl, ať přiveze batůžek.
0: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten? Pane, jak se jmenuje? Rakušan.
1: Vítek?
0: Že by tady s náma seděl?
1: Jo, tak Vítek, víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomíte si na jeho turné bez cenzury.
0: Jako, musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. Mm-hmm. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
1: No, já to chápu.
0: Že Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
1: Kde?
0: Ale, no tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
1: Co lžete?
0: No vy jste byl na něho hrozně, vy jste ne. Si z něho dělal prdel.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Já jo?
1: A jestli tak hodnotovou, vy?
0: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbami byste mohli mít hosta.
1: Hmm?
0: Nepřišel by bába?
1: No jasně.
0: On na to by mít čas.
1: To ale... už skončí kampaň. Ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama. To začínají v pátek.
0: Kdyby přišel... Já mu zkusím napsat.
1: No. Budeme tady mít premiéra v podstatě.
0: A když ne, Babiš, tak aspoň kaska konečná.
1: Jasně.
0: Pane Holče, to je všechno. Těším se na příště. Naschledanou.
1: Já taky, Xaver.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Teď trošku bez záruky, protože už bylo pozdě v noci.
2: Teď trošku fabulujete.
1: Ne, jenom vzpomínám. Taková, ale fakt jako totální, že ten, kdo si dá na Facebooku k profilové fotce českou vlajku, podporuje
2: Putina.
1: Putina.
2: No asi. Noří se do prokremelských sítí.
1: Co to je za logiku?
2: A to jsou oni, ta jejich zvrácená perverzní logika. Tak tomuhle jsme došli, proto já mám takovou radost Trumpa, znovu říkám. Že jim do tohohle říznu.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle to je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku, konečně, a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
2: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard. Ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard. Jen tak od oka.
1: 300 miliard?
2: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
1: to
2: u zdi.
1: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím, a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout. On ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc, nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni, nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat, a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
2: Jo, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné a také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal, vypadalo to jako konec světa a najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky, ale to bylo jenom něco málo, takže jaké pak, že to nejde. To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun. Při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické neziskovky krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propuštění těch zaměstnanců. Když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Mm. Na druhou stranu, oni tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické, a jsou, mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Mm-hmm. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně, plošně, na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce, takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení, ale proč by to měl financovat stát?
1: Respektive my.
2: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že nemluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
1: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarních situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začaly nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvadu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní a aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům. A já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim na lejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci, tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tihle lidi, tihle ty vyžírkové si konečně zkusí, vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
2: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 000 lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdyby jsme zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Mm. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. Mm. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhle tu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom trhu práce. Samozřejmě otázku, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Kartous uměl vzít do ruky lopatu.
1: To radši ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda. Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Kartous, oni vyjedou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojejí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
2: No přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. My ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze 3 pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
1: Nic
2: má agendu Evropské unie.
1: Nic nemá na starosti. Martin Dvořák, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
2: Ale já bych to klidně udělala.
1: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. Ostatně ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte.
2: Tak já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako pro ruský agent taky jsem označovaná. A teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
1: No obojí.
2: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdyby jsme se drželi ještě trošku více rašoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
1: No, teď mě napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
2: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodu a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbelez, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky, nebo na Ukrajinu. A to je další teda bod samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
1: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje celkové, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali. A stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
2: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kielu, který to spočítal za nás.
1: Takže západní, řekněme.
2: Západní data, institut. No, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Mm-hmm. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
1: Kolik už to máme teď dohromady zhruba s těma neziskovkama?
2: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
1: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme. Jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie. Evropská unie hospodaří taky s našimi penězi, protože tam posíláme peníze a ona je pak přeposílá na Ukrajinu, čili tam jsou další naše peníze, které jdou na Ukrajinu a které se vůbec nezapočítávají. No vláda, že by je tam započetla do toho, to ani nepředpokládám, ale myslím, že vy je v tom nemáte taky, ne?
2: I v tomhle tom nejsou, v těch číslech, které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. Mm-hmm. A i kdybychom nebyli čistí pláci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Mm. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky odněkud nikam, jasně rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti.
1: Mm-hmm. To ještě potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
2: Jsou tady ještě další věci, jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra, a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhletu chvíli je hladový po dalších lidech, a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
1: No tady je potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohle to vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu, protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci, takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekneš špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky, a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, aby řekl progresivní extrémisti, jinak nemůžu. A inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě. Takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy, a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala, a odešli až poté. Takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pětikoalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
2: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď zřízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí. Ale co mě asi snad možná nejvíc irituje, protože to je nejvíc tak jako průzračně zbytečná věc, co zbytečná, kontraproduktivní věc, no tak to je Green Deal. Podle NERVu, provládního NERVu, by přechod na tu údajně plně zelenou ekonomiku v Česku do roku 2030 podle Fit for 55 stál přibližně 1 bilion korun. Mm-hmm. A do roku 2050 by všechny ty související změny vyšly stát, to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje, nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
1: No tady je potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kacíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny. No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně. Ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát, a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc, a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialu už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, On to byl i mimochodem prezident Pavel, který vzkázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá přestírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Fialova, tak teďže nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pětikoalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
2: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolory a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tady ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Mm-hmm. Takže to je docela slušná rebehlie, to nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie, ale já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod na jiná kamna, nebo že poskytujeme dotace některým korporacím, aby třeba přišli na bezuhlíkovou výrobu. Ono to je třeba i o tom, že my se odstříháváme od těch levných ruských energií. A vláda se tím dlouhodobě chlubí, že se od nich odstříhává, nejenom od energií, ale prostě od levných ruských surovin. A já sama mám podezření, že vlastně ty neustále se kumulující sankce, které Evropská unie uvaluje proti Rusku, že nejsou ani tak motivovány možná tím nějakým politickým bojem proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Hmm. Takže když uvolíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce potom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přešli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže oni potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal a tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhletím zaplácnutý.
1: No tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byly Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka, nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistí lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nijak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky, v podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unizono jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No já doufám, že se to podaří a jenom zkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My se tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
2: Naschledanou.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte je motivace, když se zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemysťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání, bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident. To je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku.
0: Celý pořad Podtrženo sečteno s Vlastimilem Tlustým můžete sledovat už teď.
2: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz.

0: Radio Xaver.
1: Pane prezidente, velké téma posledních hodin, možná dnů, jsou cla a show Donalda Trumpa se zaváděním či vyhrožováním ohledně cel. Do jaké míry to může poškodit Evropu? My na to musíme nějakým způsobem reagovat, my Evropané. No a ještě navíc teď čtu ty články dnes, včera, co na to říkají ty americké firmy a jak ty akcie všechny letí po hlavě dolů. Co si o tom myslíte?
2: Tak Xavere, já si myslel, že to bude jediné téma dnešní debaty. A váhal jsem, jestli mám říct nějaký prudký soud, anebo jestli teď si mám zahrát na ekonoma vážného a cla patří do jeho portfolia, čím se zabýval vždycky. Tak nevím, jestli tomu máme věnovat delší dobu nebo krátkou dobu.
1: No. Kolik budeme chtít?
2: No, nesmíme to trivializovat. Jo. Já myslím, že jednoduchý politický soud by mohl být, má pravdu Trump, nebo má pravdu Ursula von der Leyen. Tak já bych řekl a priori Trump a Ursula má vždycky nepravdu, takže to by bylo zjednodušené a tak dále. Nebo si zahrát na ekonoma, který o tom vážně chce hovořit. No. Podívejte, cla jsou pro ekonoma, který obhajuje trh a tržní ekonomiku, cla jsou věc negativní, špatná věc se záporným znamenkem a v tomto smyslu můžeme uvádět tisíce argumentů, tisíce příkladů. Ekonomové nikdy se cly nebyli skamaráděni, v jedných chvílích se myslelo, že cla je vhodné pro rodící se průmyslové odvětví, pro rodící se ekonomiku chvilkově. Nikdy se ještě nestalo, že by cla měly být zavedeny v nejvyspělejší, nejmocnější ekonomice světa jako novinka. To je úplně protimluv. Ale já myslím, že tak jednoduché to opravdu není. Já bych prosil všechny, kteří o tom u nás tak silácky hovoří, aby vážně diskutovali, jestli Trump lže nebo nelže, když k tomu zavedení přidává jedno adjektivum, které bývá zapomínáno a které není diskutováno. Myslím, že i na té své včerejší tiskové konferenci jasně mluvil o jedné věci, zavádí reciproční cla. Prosím vás, neodlišit tuto větu. Dobře, souhlasím, aby přišli ekonomové a říkali, nejsou plně reciproční. A můžeme se hádat, jestli ano nebo ne. Ale Trump řekl, zavádím reciproční cla, zavádím to, co vy děláte s námi, tak zavádím teď já proti vám a vy jste pouze nezvyklí, že nejsilnější, nejmocnější, zdánlivě nejvíc protržní ekonomika o tomhle to mluví a tohle to clo zavání. Kdo se na to nedívá tímhletím způsobem, tak se míjí s podstatou celého toho problému.
0: Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavre, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžem tak říct. Babišovo,
1: babišákovo léto.
2: No, je měsíc berlí, ne, hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraní, Xavere.
1: To je naše zbraní.
2: My, to jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický tříd.
1: Přesně, protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: No, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berli.
1: Neměl berli, toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitní zprávy a tak?
1: Jako smutečný. Babišovi.
2: No, jako, že to je ohavný. Jako
1: že myslíte pozůstalý a
2: já
1: tak.
2: Já si říkal, vy napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte
1: je,
2: si,
1: je.
2: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy a...
1: Dobře, ale pane hoč.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejmíň 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště... Vzal
2: berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak... Jenom vás kusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám sami hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: To je... já jsem... Ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
2: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure?
2: Mm-hmm. To je jako guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
1: No neříkejte mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
2: No tak víte, tak jsme jeho Rakušanové.
1: Takže to není pochvala moc.
2: Úplně to nemusí tak být.
1: No a... Dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
2: Určitě.
1: Že to je třeba zajímavé.
2: Se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil.
1: Jo.
2: Co?
1: Jo. No? No, pane holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
2: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
1: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
2: Ale co?
1: Ty volby.
2: Jo. Povědejte.
1: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mhm. Babiš bude mít 34%. Mhm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
2: To se může stát, dobře.
1: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. A to letos nebude.
2: Jo.
1: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program?
2: Dneska.
1: No a je tam něco o nás?
2: Máme tam slíbenou nějakou dotaci.
1: Říkají to v programu, že
2: není
1: podpoříme
2: to. Ne, já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit? A říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
1: Opravdu celý?
2: Opravdu celý, Ksavr.
1: Tak já tu moji prognózu beru zpátky. Babiš dopadne hrozně.
2: Proč?
1: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
2: jo.
1: No nemůžou lidi volit vůbec.
2: No.
1: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
2: Víte, co já chci? Já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.
1: Co? Jedeme. Jeden náš divák, Biozonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
2: Jo.
1: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10. v trafice si koupit foukadlo.
2: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
1: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
2: Už skoro žádný nevychází, tak.
1: Já se potom nedívám. No tak ale cigarety tam měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říkal, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říkal, no, jako z dopravní podniku. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
2: Revizor.
1: Představte,
2: to je něco, ne?
1: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě, vy jste zmínil toho pana Rakušana, ona prej je nějaká nahrávka.
2: A mně se Ksaver líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
1: Jako vějce je posranej.
2: Jo, jako takhle, vějce. Jo.
1: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
2: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo?
1: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
2: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
1: No jasně, pane Holče, řekněte, těmhle těm výrokům znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
2: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele stanu.
1: Myslíte?
2: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaeli, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
1: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
2: No.
1: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, je tam ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Redl.
2: Jo. No jo, šifr telefon.
1: Šifr
2: no.
1: telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane Holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
2: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
1: Ale kde se to bere?
2: Tak to zaříte někde.
1: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
2: To ne, to bych nedělal. To
1: no,
2: bych, já bych se bál trošku o život.
1: Proč?
2: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych, víte, já bych se bál, Xavere.
1: Pět, šest mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
2: Takový hodnoty samý.
1: Hodnoty. Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
2: No, na opozici. No hlavně na Krimibandu, ne opravdu, co?
1: No a budou v opozici, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
2: Ten hustej. To je lhář, Xavre.
1: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
2: S billboardami?
1: S billboardami.
2: Odkud je?
1: Z Brna.
2: A tak to vysvětluje vše.
1: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
2: Ale jste od Brna vlastně taky, tak to,
1: tam no, tak pozor,
2: to dává jistý smysl.
1: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiného. To už je opravdu
2: dobře,
1: něco jiného.
2: Dobře.
1: Brno nám leží u nohou.
2: To jo, to jo.
1: V Brno si Ptičnov pucuje boty.
2: To je na vás vidět.
1: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
2: Co kandiduje? No, ježišmarja, jasně.
1: A z které on strany?
2: No, od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
1: On je bratr taky.
2: Ježišmarja.
1: Tak to do toho
2: to sedí. Je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
1: K tomu začínám rozumět.
2: Ale on je hrozný lhář, Xavere. Já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle. Buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
1: To já takhle říct neumím, já protože... Jo. No, nesuďte, pane Holče.
2: No ne, já vím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
1: Ale já vím, ale buďte... Bůh každýho miluje a pro každého člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
2: Na světě, jak se... ano, ale víte, kdo k sebe otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
1: Svatý Petr.
2: Tak já mu ji neotevřu, takže půjde do peklíčka.
1: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
2: Jo, tak ale já jsem vám dopsal čas.
1: Mě to taky chvilku trvá.
2: Jo, tak co?
1: Je,
2: ale dojde vám to.
1: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
2: No a co?
1: Přes nádraží a budu tam taky občas vypnout. Omlouvám se. Pane Holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlý člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
2: Já to byl, že tak nebejvá úplně...
1: Já bych mu dal dokonce tělo Kristovo, kdybych chtěl.
2: Co byste mu dal?
1: Tělo Kristovo.
2: Já myslel berličkou.
1: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporu násilí.
2: Já taky ne.
1: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem.
2: Mm-hmm.
1: Kvašáky nebo, mám zase.
2: A nebo kladívkem.
1: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane Holče.
2: No, já jsem si vzpomněl, jak se na dětství, my jsme měli učitele Dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
1: Počkejte, to mi neříkejte.
2: To fakt?
1: To mi říkali. My jsme měli ve škole učitele Dílen a on trestal žáky kladívkem.
2: Tak to byl možná ten samý démon. Možná rotoval po městech.
1: Za toho já jsem dostal 2 schování. Protože dílny v té škole...
2: Jste byl slabší dílna?
1: Já jsem byl svině hlavně.
2: Jako, tak to vám zůstalo.
1: No, to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola a my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, si vzpomenete, a který byl ještě hodně vysoko a byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčel v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina. Mm-hmm. Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů.
2: Přiznal.
1: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takovej chlap rozběhl a padnul těch dveří, tak... No nicméně byl průser na světě. No. Dost velký, pane Holče. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách. Jako. Chvilku. To se tak u nás říká.
2: No, tak víte, to byly časy, co?
1: Takže vy jste taky měli problémový učitele dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
2: Rakušan učitel.
1: Víte, kam jířím.
2: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
1: No a není nakonec i ten Fiala učitel, tak se ptám.
2: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
1: Tak do dílen, ne?
2: No, do dílen.
1: Do dílen. A nebo do dolů.
2: Ty už nejsou u nás, takže do dílen.
1: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
2: U nás se skoro nic už netěží, ne?
1: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, že nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý ministr vnitra.
2: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
1: No, já nevím, story. Za ministra Grosse.
2: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
1: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. No a říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci, že seděl, měl ty sluchátka.
2: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
1: Mlín?
2: Mlín.
1: Fakt Mlín.
2: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
1: Gross se dostane do Mlín.
2: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek. Co udělá tým Kryt? No, a kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci?
1: No, neměl
2: co?
1: Náhodou ministr Chovanec Kobru?
2: Kobra je daňová, ne?
1: Daňová asi, Kobra, no to musel pod vnitrem, ne?
2: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
1: A celní správa
2: ale,
1: pod vnitrem.
2: A Chovanec byl trošku blázen, ale nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
1: To je... No, jako... Kryt je fakt hrozný.
2: To teda.
1: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
2: Tak to se ale vznešený rozhovor.
1: To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi vznešený, jako
2: pěkný. A řekl, že svině?
1: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý a to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
2: Ne.
1: Že bude sloužit této zemi.
2: Ježiš, jen to ne.
1: A jak vyřknu ta slova, mě normálně slzy.
2: A paní Tachecí taky ne?
1: Paní Tachecí ne, paní Tachecí je tvrďaská.
2: Já myslím, že tvrďaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
1: Fakt? No tak já to nevidím. Jako
2: no, jo,
1: tak na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
2: Tak vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte dobře, tak to tak
1: nemůžu bejde. Říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
2: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
1: Ostrá teda.
2: Jenom teď vím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a na tak na takový ten druhej ne.
1: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
2: Co?
1: No, Báru.
2: No.
1: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak se jmenuje, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespoň. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
2: Když já si ho pamatuju, nevím, už to jméno,
1: Kovadlina,
2: jasně.
1: Kovadlina, ne? Nebyl?
2: No něco, to je jedno, takový já vím, úplně vím přesně,
1: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád. Říkal jo, pořád to samé.
2: Jasně.
1: A vlastně on byl přesvědčovatel. Mm-hmm. A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
2: Jo, já vím.
1: Normálně, no. Normálně plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
2: Pestrost?
1: Názorová.
2: Tak, Savere.
1: Nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
2: Savere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltýn chce pracovat pro tuhle zem.
1: Jak to?
2: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
1: No, je to děsivý.
2: No, tak vidíte.
1: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svou.
2: Jo, jo. A jak to dopadlo?
1: Pro svoji říši někteří.
2: Taky.
1: Ale to nebude ten případ, pan Foltýn.
2: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
1: To nevím. To,
2: jo, já myslím, že má našlápnu to.
1: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život.
2: To není pravda.
1: Naději, dává vám budoucnost. Nemáte a vy chcete pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem jako pan Foltýn.
2: Já pracuji pro vlast furt, Ksavre.
1: Pro vlast?
2: Jo.
1: Pro kterou vlast?
2: Pro svoji i pro vaši.
1: I pro Smíchov?
2: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
1: Jo, to jsem musel napít, to je nervák aby, s váma.
2: Jo, plukovník Foltýn skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký? Oni jsou šmejdi. A že?
1: Pane holče!
2: Jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká.
1: Jindra
2: to říká.
1: Náš Jindra?
2: Jo. A já jsem šťastný, protože to doufám, že to udělají. A
1: toto ne, oni, pane holče, toto jsme si nedomluvili.
2: A oni,
1: bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
2: Já musím.
1: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
2: Já se chtěl říct, já budu šťastný.
1: Kdykoliv začnu šťastný.
2: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
1: Maria
2: chyba
1: Gloria.
2: Příští vlády by byla zrušit nás.
1: No, oni chtějí sloužit té zemi.
2: Jo.
1: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
2: No, to se mi úplně zdá, poslední dobu.
1: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
2: Jo.
1: Já jsem to recitoval potom za trest. Jak jsem.
2: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
1: Ne,
2: budovatelských verš.
1: On recitoval.
2: No, jasně, on se za to, on z toho má Mindra.
1: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval, jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřese. Mm-hmm. Říkám to dobře?
2: No, bylo to 7.
1: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
2: Je to krásný.
1: A já, když si to dneska vybavím,
2: jenom být vámi,
1: jsem dojatý.
2: Zkusím se někde zabrousit do archivu, a jestli to tam leží, tak to vymažu.
1: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, já jsem měl pionýrský šátek.
2: No to já úplně vidím.
1: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionýrského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
2: Fakt?
1: To byly tři, to si pamatuju do dneška. Já do dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
2: Jo, tak.
1: Mě dali tu recitační dovednost.
2: To je jasně.
1: No, pane Holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
2: No, nedělám moc.
1: Já si myslím, že nebude lehký se Foltina zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme, to říká možná Rajchl.
2: Říká i Babiš, oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
1: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
2: On je právě mimo zákon, to je na tom vlastně to nejlepší.
1: Protože, jo, on je ještě mimo zákon.
2: Jasně, no tak protože tak on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil, on není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
1: Pepi Dvořáka?
2: Ne, Pepi Pávka.
1: Pávka!
2: No, takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
1: on je vyžírka, ne?
2: Jo.
1: Tak to je typická vyžírka. Jo. On nic nedělá kromě komunikační karty.
2: Ale viděl bych pro něj misi povolební k Savere, protože on se teď specializuje... Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prej ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje, a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
1: Jako na koleji. No a dá se k tomu někde přihlásit?
2: Zavolejte mu.
1: Já na ně nemám telefon.
2: Tak mu napište mail.
1: Mail? To je plukovník zavináč vyžirka.cz.
2: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
1: A on přijede?
2: Jo.
1: A přijede na motorce, nebo?
2: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
1: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
2: Já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harleye, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
1: Ty noční vlci, ne?
2: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
1: Jsou Rusové ti vlci?
2: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
1: 66.
2: Symbol... Jo, Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině prostě... Máte puštěný pořádný rok a jedete.
1: Pěkná blbost.
2: Co?
1: No, co na tom je? Jet krajinou, kde nic není.
2: A je to super. Já třeba... Jezdili autem.
1: Ale jeďte se tady okolo Tišnova.
2: Jo, jo.
1: Na průdku,
2: já tohle na Americe
1: tam,
2: mám právě
1: hezky,
2: rád, že jedete klidně celý den. Máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
1: No vy ležíte na zemi, pane Holče, vy jste zralý na pomoc.
2: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
1: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
2: No, ale počkejte, já mám pointu.
1: No.
2: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
1: Meda.
2: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhletu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak a tohle to je ten náš prezident prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel kvůli tomu se, nemusel udělat prezidentem, ne? Kvůli tomu. Ale už se stalo.
1: Dobře.
2: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty bydle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
1: Orbán.
2: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
1: Ještě lepší
2: kádr.
1: Tak Fico jedině.
2: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
1: Ne.
2: Jo.
1: No Zelenina.
2: Zelenina ne. Vlad?
1: Car?
2: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou, užívá si to, ne?
1: No to se Meda sekla.
2: Jo.
1: Ježíš.
2: Meda, no, co byste čekal.
1: No tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě, že
2: teď pan je...
1: 50 přebaluje, uspává.
2: A je to pan teda, jako když to...
1: Nevím, já to, to je v dnešní době do pane Holče úplně...
2: Já právě jenom se ptám, abych to, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
1: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
2: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal, a už třeba se nevracel do politiky nějak, no, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
1: Kandiduje v Praze. Pane Holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli, ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
2: Já jsem složku.
1: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
2: Nemáte nějakou nahrávku?
1: No, četl jsem 14 stránek.
2: Aha.
1: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stane. Já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem byl na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
2: Jo, jo.
1: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesné místo. A sepsul tam všechny, od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
2: Jo,
1: není
2: jo.
1: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
2: Jejich savré spousta.
1: No, jejich 6 dneska. Ale i jsou skvělí, protože podporují nás, tento pořad. Na
2: Pravdu, Přístav pravdy.
1: PPčko.
2: Dobrou věc.
1: Přístav pravdy. No.
2: Tak savré, poslouchejte.
1: A na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
2: KHčko je co?
1: KHčko. Ne, to je kniha Řichu.
2: A, no jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte se.
1: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
2: Alena Navítková, na Vlzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro Přístav pravdy. Vidíte, Přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vilzonova 920 na premiérku Věrku.
1: Yeah,
2: byla vaše premiérka, Ksavere.
1: Ale já bych to fakt chtěl.
2: Věrka je taková, Věrka ještě, se nám propadá taky, Ksavere.
1: Ještě to promysl.
2: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
1: Říkala? Já jsem ji hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsi mi na fotografiích. Hmm? Ale tam nic neříká na těch fotografiích.
2: Jo? Ať pro ní do horních Čuchtomrdlí přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Ksavere, ten Milda.
1: No.
2: Dagmar Kadlecová, pro vás všechny, za vše, co děláte, za Ksaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
1: No.
2: Jaké přijetí?
1: Přijetí? To je jako audience.
2: No to jo, ale...
1: No jestli... asi byla tady, nebo byl?
2: Tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do Přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, co vede.
1: Prevítkovo.
2: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle a co o Ksavere. Daniel Klement, na Vlzonku Přístav pravdy mistrů Ksavera a Holce. Tak díky všem.
1: Pane Holče,
2: no.
1: Do knihy Řichu bez konzultace, musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
2: Je to geniální. Já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
1: No, já myslím, co? Že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovole, pane Holče.
2: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
1: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
2: Jo, není to škoda?
1: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
2: Ksavere, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
1: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
2: Vidíte, jak já jdu do sebe.
1: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
2: Možná v těch dílnách od toho učitele.
1: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám uchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
2: Okres na severu.
1: On tam, generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí, jak vy.
2: To byl Moučka.
1: Moučka, ježiš, to já miluju. A to je, pan Holče, je takový jako...
2: Víte, jak my vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte? Jak mi řeknete první toto, vaše,
1: toto?
2: Tak to víme.
1: Co znamená?
2: V Praze nikdo neřekne toto.
1: A co jsem řekl toto?
2: Vy jak jste okamžitě říkali, jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
1: A co je na tom blbě?
2: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Pražák.
1: Řekne totok?
2: Tohle.
1: Tohle?
2: Mhm. To je z Čína, takový, co?
1: Je to takový jako nedomrlý jakýsi celý. Toto je hezký.
2: Toto je krásný.
1: No to je... To je, já zas...
2: Tam je ten Tišnov, Xavere.
1: Ale pane, o čo zase vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkej hento. Zase. To je ještě to lepší.
2: Je rád, ne, Bartoňček?
1: Rád?
2: Hm?
1: Je ze Slovácka?
2: Myslím si, že jo.
1: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
2: Ne, on je z aktuálně CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
1: Jo.
2: No má to bodrý srdíčko velký.
1: On je dobrý.
2: Jako vy.
1: No, tak nebo, Holče, ne, o některých věcech bych pomlčel.
2: Má
1: ne, u ničeho neříkej ty jako vy. To je hrozně nebezpečné. To může...

0: pane Volče.
1: Ta je dobrá, ne?
0: No je to ta stará garda.
1: Ta je hustá.
0: To jako rudou barvou dneska září. Mm-hmm. Pozor. No jsme na konci, pane Volče. Zase musím týden vydržet.
1: Bude to těžké, co?
0: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtý.
1: Já tak.
0: Děkuju a nashledanou.
1: Nashled, Xaver.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: velkým tématem v posledních dnech, pane předsedo, jsou důchody, valorizace důchodů a všechno kolem toho. Sociální demokracie už z podstaty by měla být tou stranou, tou sílou, která ve chvíli, kdy se jedná o těchto sociálních věcech, má stát na barikádách. Neprokaučovali jste to?
1: No, neprokaučovali. My jsme měli nevýhodu samozřejmě tak, jak jsme se bavili, že ten hlavní souboj se odehrával v poslanecké sněmovně. A já si myslím, to byl právě ten důvod, proč lidé najednou viděli, jak moc tam sociální demokracie chybí. Protože 15 poslanců sociální demokracie, když bylo ve sněmovně, tak dokázali prosadit právě tu spravedlivou valorizaci, dokázali prosadit to, že důchody se zvyšovaly o inflaci a že se lidé nemuseli zdražování bát. Dneska 70 poslanců ANO nedokázalo ve sněmovně vůbec nic. 25 nebo kolik poslanců SPD nedokázalo vůbec nic. Dokázali tam hodiny a hodiny žvanit, aniž by cokoliv prosadili. 15 poslanců sociální demokracie v minulosti dokázalo mnohem víc. Navzdory ODSC, navzdory ANO, navzdory těmto všem, dokázali svoji prosadit tím, že místo žvanění a místo dlouhých řečí vždy přišli s konkrétním racionálním návrhem a ten potom postupně prosazovali. Mně se hrozně líbilo to, že ještě teď vlastně v prosinci minulého roku teprve začal platit další návrh sociální demokracie a to byla ta pětistovka výchovného, jestli si to pamatujete. Tak to je jeden z posledních úspěchů sociálně demokratických poslanců. Jana Maláčová to tam tehdy poslala přes sociálně demokratické poslance. A těm se to podařilo dlouhým a poctivým vyjednáváním nakonec prosadit a teď díky tomu maminky dostali právě tu pětistovku za každé dítě k důchodu.
0: My spolu hovoříme 21. března 23, říkám to schválně proto, jaký je teď aktuální jasný postoj sociální demokracie k těm důchodům a tím vlastně k lidem, kteří už pobírají starobní důchod.
1: My jsme přesvědčeni o tom, že zrušení té valorizace, která chystá tato vláda a velmi pravděpodobně se jeho podaří prosadit, pokud to nezhodí ústavní soud, což doufáme, protože ten její postup považujeme za neústavní a hloupý, tak pokud to ale ústavní soud nezhodí, tak bude lidem ta valorizace omezená. Parlamentní opozice neudělala vůbec nic proti tomu, aby se to nestalo, kromě dlouhého žvanění. A podle našeho názoru je to něco, co se nikdy, ale nikdy nemělo stát. Protože víte co, ta valorizace je tam právě kvůli tomu, aby lidi ochránila ve chvílích, kdy najednou prudce vzroste inflace. Právě kvůli tomu tam je, aby v takové chvíli se lidé nedostali do těžkých sociálních problémů.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Rádio Xaver.
1: Lani jednu z tvých řas.

0: XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alex.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za prvý splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
1: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje. Ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomi Okamury tak vlastně podávali nějaké námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomi Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku. Pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že nemusí.
2: Ale nemusí, samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: slovo demokracie už je teď takové, já nevím.
2: Protože víš, jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, viz tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
2: To jsem.
1: Tak, parlamentní listy, nikdo to nepopřel, vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích.
2: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
2: Hele, v Česku začíná
1: to vůbec
2: krok po kroku
1: dohromady
2: být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si, a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže jsi mu vděčný?
2: Jsem. To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet. Oni jsou dva. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
1: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
2: Nic nenaznačujeme.
1: Může to být schoda.
2: Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, asi se poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
2: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: No, v uvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako Povl a Žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
2: No, a... Mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
2: I vojáci samozřejmě mají nějakou svůj hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
2: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu?
2: No, já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají tak jako jedním hlasem.
2: Já doufám, že zruší i tohle to celý, že Ondřej Vedchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, když on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, Ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohle to změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, tak že by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit, já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
2: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Podívej se na výraz Petra Fialy, jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že my se nechce, náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, úplně nepochopitelná, on pochválil německé hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože
1: To
2: Petr
1: by
2: Fiala,
1: Němci nechtěli, věř mi.
2: já to chápu, nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy.
1: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
2: Jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán
2: No,
1: ten ruský v roce 28, 27, teď
2: 20,
1: nevím přesně.
2: no, aby taky ne, protože i
1: A
2: z
1: ocenil
2: Německa,
1: tu debatu. Debatu.
2: jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národních zájmů Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí. A víš, jak to je? Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází ohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení. Stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, si do, ne do banky, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýkoliv odporu.
1: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
2: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si
1: No.
2: čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
1: Pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Duboje na golf. Šéf té firmy nebo firma má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví za služby samozřejmě. A tak mně přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
2: To určitě, ale já bych se skoro
1: Tak to je
2: vlastně,
1: drobnost proti tomu, ne?
2: jasně, Petr Fiala má rád slovo drobnost, když někde chybí desítky miliard, tak říkají, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví, a vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si fakt říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý funkční období, a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
1: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihonavském kraji jako premiér?
2: No jasně, protože on se sám pojistil, a víš jak, že se stal první místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v TOPce? Vlastně byl Válek.
1: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
2: Ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva, ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby když tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
1: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus? Hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to
2: No já bych příliš. Trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, když někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jako my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy, a vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný, a v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
1: No v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
2: Jo, no. To určitě. No.
1: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Začárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Tak možná už nešel ten premiér Fiala, už to nějak jako ladit?
2: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt těvka, když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby se to vytáhla na těch 5%.
1: Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
2: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá. I vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
2: Měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
2: Není to žádný Vysocký, viď?
1: Přesně tak. No, tak...
2: Já se úplně, prosím tě, lektím no, vizualizací.
1: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
2: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. Proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
1: je
2: o...
1: Co? Je co?
2: Je co? Je čím dál tím víc. Pokud je o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: No i Friedrich Merz nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, což je ještě hodně daleko.
2: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jaký známe, Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
1: No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
2: No, jasně.
1: Děkuju, že jsi přišel. Jsme na konci.
2: Díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
2: Já taky.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
0: Radio Xaver.

0: Petr Robejšek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Politolog Petr Robejšek, Počase v XTV, já jsem za to rád, pane doktore. No a
1: děkuju,
0: mám spoustu otázek, protože mezi tím, když jsme se teď neviděli pár měsíců, tak proběhla spousta věcí, zejména ty volby. Tak pojďme to vzít od komunálních a senátních voleb, jak je hodnotíte vy. A protože v médiích slyším od všech představitelů stran, že všichni vyhráli, tak si říkám, že vy nám řeknete, kdo skutečně vyhrál a kdo prohrál.
1: Ono v určitém slova smyslu opravdu vyhrály etablované strany. Protože tím, že lidé k volbám šli a volili, že to vůbec udělali, tak vlastně posílili již dávno dysfunkční model takzvané reprezentativní demokracie. Dysfunkční proto, že volení reprezentanti těch

0: o to snaží, místo aby se snažili tam, kde pracují, jsou to patrioti pro, tam, kde pracují a žijí, s lidmi, kteří tam bydlí, vytvářet projekty samosprávné a své pomocné společnosti a tak opravdu dělat politiku a nejenom tu ve velkých uvozovkách zachycenou reprezentativní demokracii, protože on už dávno nereprezentuje.
1: O čem to svědčí, pan doktore?
0: To svědčí o tom, že starý Wilfrido Pareto, italský vědec, a nejenom on, Robert Michels také, měli pravdu, když říkali, že když jsou politické strany u moci, tak dříve nebo později dojde k takzvané oligarchizaci. To znamená, oni se oddělí, odcizí od těch, kteří je tam zvolili a nominálně pořád ještě zastupují a vytvoří si svoje vlastní zájmy. V rámci těch vlastních zájmů se i snáze dohodnou, i dokonce s opozicí, protože mají taky podobné zájmy, ale v žádném případě to nejsou zájmy lidí, kteří je skutečně zvolili. Mimochodem zajímavé je, že Karl Jaspers, významný německý filozof, totéž projikoval, prognostikoval už v 60. letech pro Německo a teď to tam máme naprosto jasně. To znamená, to je, řekl bych, nezadržitelný proces. A vůči tomu procesu se dá dělat jenom to, že se lidé začnou více starat, a sice každodenně, o politiku.
1: Kde končí ten proces?
0: Ten proces může končit u diktatury. Tím směrem teďko právě jdeme, protože je stále těžší pro vládnoucí strany a pro ty elity, které jsou jednak kompetenčně a morálně spíše devastované, je pro ně stále těžší zachovávat i ty zbývající rituály demokracie, která už je, jak jsem tak řekl, vyprázdněná, ten reprezentativní proces už tam není, už jsou to jenom rituály, že se volí, tu se volí, tamhle to a občas se o něčem diskutuje. A už to jim dělá velké potíže a jsou nuceni, a to jsme viděli velmi dobře v posledních 2,5 letech, jsou nuceni a velmi rádi to využívají, tu demokracii stále více ořezávat. Lockdown byl jednak něco, co mělo do jisté míry určitou dobu medicínský smysl, ale hlavně to bylo něco, co vládnoucím usnadňovalo vládnutí, protože oni prostě věci zakázali, které jim byly nepohodlné, zavřeli a otevřeli a tím pádem mohli vládnout vlastně bez účasti voličů. A ten směr, který teďko vidím, ten jde ještě ostřeji mnohem dál pomocí technologie a internetu, ale to bychom radši nechali.
1: Vy říkáte, končí to diktaturou. Já žiji, pane doktore, naivně v tom, že mě ústava naší země zaručuje, že se tady diktatura nemůže nikdy dostat k moci.
0: To jsem se bohužel myslel taky a poučil jsem se jak o mojí zemi České republice, tak o zemi, ve které jsem dlouhá léta žil, o Německu, že to vůbec není pravda. Že když na to přijde, tak se vždycky najde nějaký důvod, proč vlastně ústava se pro tuto jedinou příležitost a pak se ty příležitosti hromadí, musí tak říkajíc vypnout. A když má ještě člověk tu výhodu, že vlastně kontroluje média, tak vlastně o tom ani neexistuje žádná diskuze, protože není, kdo by se přihlásil a řekl, to není pravda, to je ústava a ta je svatá. Takže tahle ta situace je velmi nepříjemná, tohleto zjištění je tragické, když pomyslím na to, že já jsem se narodil do totality, 48. ročník a teď ji zažívám, její náznaky a tendence zažívám dneska znova, to jsem si ani tak moc nepřál.
1: Vy už jste zmínil, pane doktore, vliv médií, není možné, že vy, odborníci politologové, prostě jednoduše přeceňujete vliv médií?
0: To si nemyslím. Já si dokonce tím, jak jsou média úspěšná, vysvětluji i to, že spousta lidí se právě skrze média nechá strašit. To je jedno z velkých témat posledních 2,5 let, která média rozmazávají od rána do večera. Mě napadají k tomu spousty myšlenek, které by to jenom rozvětlovalo. To je vlastně zbytečné rozebírat. A tahle ta nekonečná smyčka jobovek, kterou nám poskytují, aniž by k tomu řekl něco kritického nebo dokonce nějakou alternativu, jak by se to dalo s tím zacházet. Ta spoustu lidí, kteří pořád ještě z nepochopitelných důvodů sledují mainstream a hlavně veřejnoprávní média, tak je dělá právě velmi snadno uchopitelnými, poslušnými, protože když se člověk bojí, tak s ním můžete dělat skoro všechno.
1: No já vás musím ubezpečit, pane doktore Robejšku, že

0: U mě nezmůžou média nic na to, komu hodím hlas ve volbách, nebo jak, na to, jaký si koupím výrobek v okamžiku, kdy budu v samoobsluze. A z toho usuzuju, že ten vliv nemůže být takový.
1: To je špatný úsudek, řekl, že přeceňujete naše spoluobčany a podceňujete sebe. My patříme k lidem, kteří mají něco, mají vlastnost, která bohužel pomalinku vymírá, kterou ještě pračlověk měl, a sice kritiku, nedůvěru, číhavost, protože nevěděl, co za tím keřem je, a snažil se to opravdu poctivě zjistit, protože mu šlo o krk. Tuhle tu schopnost lidé v konzumní společnosti už dávno ztratili a zbyla jenom takovým menšinám, ke kterým patříte vy a já. Skoro bychom mohli zažádat o to, aby jsme ještě měli na té duhové vlajce taky svůj proužek jako menšina. A tyhle ty menšiny se snaží ty, kteří spí, probudit.
0: Možná teď by se hodilo, kdybych odbočil k jedné věci, když dovolíte. Já s radostí poslouchám vaše podcasty a často čtu věci, které píšete. Děkuji. Zaujalo mě jedno téma, vládne ten, kdo určuje význam slov. Dlouze jsem o tom přemýšlel. Nakonec jsem vám musel dát za pravdu, čímž možná popírám i to, ten názor na ta média, ale je to opravdu tak silné a čím to je, že to tak funguje?
1: To funguje slov. Za několika podmínek. Ta první podmínka, tu už jsme jmenovali, a to je ta podmínka, že vlastně existuje jenom jeden hlas. Ti, kteří chtějí slyšet jiný hlas, jiný názor, tak musí relativně dlouho hledat. Přitom je docela zajímavé, že lidé, kteří, když si chtějí něco chtějí koupit v internetu, tak kvůli 500 jsou schopni hodiny rešeršovat ten nejlevnější produkt, ale nestojí jim za to hledat si nějakou opačnou pozici k názorům, které do nich sype každý večer veřejnoprávní televize. To je podivné, ale prostě je to tak. Takže tahle to je výhodná pozice. Když nemáte nikoho, kdo řekne ten význam slova zdraví je úplně jiný a naplnit ho můžeme tím a tím a tím, no, tak máte poměrně snadnou hru. No a potom jde o to, když máte možnost ještě technicky, to znamená pomocí reklamy, mediálních triků, my známe všechno, co se dá dělat se zeleným plátnem, kde kdo může stát, který tam vůbec nestojí a tak dále, se dají vytvořit výseky žádoucí reality a tohleto realitou posílíte, protože na co lidi nejvíc skočí, komu to říkám, vy to víte líp než já, na obrázky, pohyblivé obrázky. A tyhle ty pohyblivé obrázky doplněny slovy potom dělají prostě neprůstřelnou zeď, která ochraňuje ty, kteří nám vlastně postupně podsouvají jiný význam slov. To téma sama o sobě je tak na skleničku koňaku někde u krbu a dlouho si povídat. To není pro takové krátké vystoupení, ale je to strašně zajímavé a vlastně úplně nejdůležitější téma, protože jak pojmenujeme svět, tak ho také žijeme, zacházíme s ním. Když ho pojmenuje špatně, tak žijeme jinde, než se snažíme přežít. A nemůžeme vyhrát tím pádem.
0: V pořadu Reportéři ČT v minulém týdnu byla jakási reportáž o tom chlapci nemocném, který se pokusil ukrást reproduktor na demonstraci nebo na vystoupení Andreje Babiše kdesi na nějakém mítingu. Redaktor České televize tu reportáž uváděl tak, že řekl, a teď vám tady povyprávím o tom, jaké jsou důsledky té akce, kdy chlapec poponesl reproduktor. To je ten případ?
1: No to může být ten případ, tam je ta fiktivnost nebo ta záměrnost, to zkreslení, které v tom pravděpodobně i většina našich diváků vidí, ta je ještě hloubš, ta je někde jinde, protože tady je nějaký antikrist a toho antikrista musíme demontovat. Když nemůžeme něčí názory vyvrátit, tak napadneme osobu. To je stará eristická praktika. A to se děje v tomhletom případě velmi poučeně, ale i ten moment poponese. A takové ty novotvary, které souvisí právě s tím křečovitým snažením zkreslit nám svět, zkreslit to, jak ho pojmenováváme, to je bezespoň dobrý příklad. Já vlastně svoji práci, a proto jsou ty moje eseje ne úplně jednoduše ke čtení, se snažím právě slovům význam vrátit. a úplně přesně říct, co, kdy, čím myslím a tím vlastně uchovat i pro čtenáře přístup ke světu takový, jak si myslím, že je.
0: No, já jsem si hned vzpomněl, pane Robejčku, že před pár lety mě někdo popojil s autem a dodneška nevím, kdo a dodneška nevím, kam. Představte si. To je jenom tak. Zkuste, pane doktore, nám naznačit, co bude po válce na Ukrajině, když bychom mohli mít za to, že už se blíží nějaký konec.
1: Za to mít ale nemůžeme. Já si myslím, že to...
0: No to musí skončit jedno, ne?
1: No já si myslím, když to... Když odpovím přímo na tu otázku rusko-ukrajinská válka, tak si myslím, že to v úvozovkách skončí tak jako Krym. To znamená, že svět si zvykne na tu přepsanou mapu a Ukrajinci si budou muset zvyknout a znovu pochopit, že Západ je podporuje a používá jenom tak dlouho, dokud se mu to hodí. A když to nehodí, tak je nechá padnout. A teď mluvím o západních mocnostech, já nemluvím o...
0: Bylo v případě anexe Krymu? Tento postup?
1: Západ nakonec se smířil s tím, že to je tak, jak to je prostě fait accompli. Tady se něco stalo a to zůstalo, ačkoliv ty první reakce na anexe Krymu, všichni víme, jaké byly. Že to by podobné jako na to, co se teď děje. Je to, mocensko-politicky úplně normální. Nad tím se realistický politolog, jako jsem já, vůbec nějakým způsobem nepohoršuje, ale zřejmě to není pochopitelné pro většinu ostatních lidí a myslí si, že teď to bude nějak jinak. Ale fakticky je to jenom otázka fyziky moci a otázka příležitosti a otázka toho, jaké zájmy má ten nejsilnější hráč. To znamená, že třeba naše republika v tom hraje jenom třetí housle. To je nepodstatné, že nemluvím vlastně o naší vládě v tomto případě, mluvím o těch, kteří jsou opravdu mocní ve světě a v Evropě.
0: Třetí housle, to přirovnání berete jako, to není tak hrozné.
1: To není tak hrozné, my
0: jsme... Mnozí mají pocit, že hrajeme roli toho, kdo trhá vstupenky u vchodu. Třetí housle, to ještě dobrý, to jsme
1: najevišli. No, se to záleží hodně na tom, ta vaše myšlenka, nebo respektive to, co citujete, má něco do sebe. Ono hrozně záleží na tom, kdo ten národ, který potenciálně sedí na místě toho třetího houslisty, kdo ho reprezentuje. Jestli tam sedí někdo, kdo opravdu na ty housle umí dobře hrát, to znamená vyzná se v politice, anebo jestli tam sedí ten, kdo umí akorát trhat lístky, abych zůstal v té vaší metafoře. A my jsme bohužel v tomto ohledu v posledních letech neměli velké štěstí na ty, kteří uměli politiku. Protože když se podíváte třeba na zemi, jako je Holandsko, nebo jako je Dánsko, nebo jako je Maďarsko, tak ty si s tou malostí a slabostí poradili mnohem lépe než my.
0: Takže vy nevidíte zatím konec války v dohledné době, ale ať to bude tedy kdykoliv, co to bude pro nás znamenat? Změní to atmosféru, poměry, změní to něco v České republice?
1: Kdybychom to opravdu měli vnímat jenom izolovaně, jako tenkrát Krym, prostě stalo se, anexe a otázka změní, nezmění, tak bychom zjistili, nezmění, že prostě ta skutečnost, která se stala, je taková, jaká byla, to, co se bylo nemožné, najednou je a jede se dále močálem černým konem bílý skal, jak říká Jan Werich, nic se vlastně nestane. Já tu válku rusko-ukrajinskou vidím v kontextu, já už jsem ten pojem, myslím, použil, také si smyčky jobových zpráv, které jsme v posledních 2,5 letech dostávali. Neuvěřím, já myslím, že naposledy jsme se spolu viděli, tak jsem to, aspoň trošičku jsme o tom mluvili, jak je to nápadné, co všechno se událo, jaké katastrofické scénáře a procesy se odehrály v poslední době. A já to, jak už jsem právě ten kritický a nedůvěřivý, tak si říkám, jak je to možné a docházím k názoru, že je tam pravděpodobně určitý záměr. To, co existuje, dejme tomu jako COVID, to byla skutečná nemoc, posílit a využít pro vlastní prospěch. To, co ve skutečnosti vlastně neexistuje, jako je třeba předražený benzín, zařídit, aby to fungovalo, aby to existovalo a získat tak právě takovou zvláštní pochmurnou kulisu pro život společnosti dnes a do budoucnosti. A o tom jsme už trošku mluvili. Z toho plyne pro vládnoucí, to minimálně hrozně a bezvýchodné, tak té vládě nedělají takové potíže.
0: Před pár dny jsem četl na

0: internetu jakýsi článek, který měl titulek, že ekonomika je zbraň. Je nebo není?
1: Nepochybně. Ekonomika je zbraň. Ekonomika je zbraň a jako každá zbraň se musí umět ovládat. Jo? To jako D'Artagnan svého času ovládal ten kord velmi dobře a porážel Richelieuovy mušketýry. My ty knížky ještě známe, nevím, jestli současná generace ještě zná, stojí za přečtení, když vlastně není to elektronicky. A my bohužel máme často co dočinění s lidmi, kteří tu zbraň neumí ovládat. A to tím spíš, že sankce, které vlastně asi jsou v pozadí tohoto zjištění, ekonomické sankce, nejsou to první, co patří k ekonomické válce. Ekonomická válka se odehrává často velmi distinguovaně ve skrytých místnostech, polohlasem, kde se hovoří o normách, o otevření trhu za určitých podmínek, o dohodě o tom, že ceny budou napřed takové a pak budou jiné, o dotacích, o tom, co se půjčí kterému státu a co se jinému státu nepůjčí. A to už je ta hra, a to je vlastně ta hlavní hra. My zažíváme teď to dramatické, a sice sankce, tu opravdu jako horkou ekonomickou válku. To je ta studená ekonomická válka, která nadělá mnohem více problémů a ve skutečnosti nás přitáhla, přivedla i do situace, ve které dneska jsme. To znamená, že máme spoustu ekonomických potíží.
0: Kdybychom zůstali u té horké ekonomické války a připustíme tedy, že na jedné straně je Rusko, na druhé straně Západ, nechci říkat zbytek světa, ale kus zbytku světa. Kdo momentálně tahá za další konec provazu?
1: To je těžko říct. Ono, velkou roli hraje to, kam až ten, který aktér je ochoten a schopen jít, to znamená, dejme tomu, jedna z těch proměnných by bylo, co vydrží moje obyvatelstvo, aniž by mi šlo po krku. Když se na to podíváme takhle, tak si myslím, že Putin má silnější pozici než vládci v západních státech. Můžu se mýlit, ale řekl bych, že to tak je. To znamená, tyhle ty aspekty moci, aspekty vlivu, ty se liší jednak případ od případu a i potom i politik od politika. Že jsou po druhé světové válce, dejme tomu německý kancléř Erhard donutil nebo vnutil lidem tak tvrdá drakonická hospodářská opatření, že se to dneska těžko umí představit a lidé mu to spolkli, protože on pro ně představoval věrohodnou cestu k řešení a taky na rozdíl od většiny politiků to splnil. On byl úspěšný, on těm lidem to, co jim řekl, teď se uskromníme, teď to bude těžké, ale nakonec bude úspěch a povede se vám líp. On to opravdu zrealizoval. Takže to je opravdu, tam se nedá říct černé nebo bílé, ano nebo ne.
0: Jsou na místě, pane doktore Robejšku, obavy milovníků nebo řekněme lidí, co uznávají Evropskou unii, že tato ekonomická válka může vést k rozložení té unie?
1: No, jako když se podívám na rutinu, se kterou se evropští politici a byrokracie vypořádali s tolika krizemi, které Evropa mezi tím zažila, už ji vlastně měli položit. Ta úplně největší, kterou zvládli pomocí účetnických triků, je krize eura. Oni ji teda zvládli tím, že ji odložili a teď jim spadne pravděpodobně jako zátěž na nohy. Tak bych neřekl, že to musí být ta poslední, ale fakticky, jak viděno z hlediska pohledu při založení Evropské unie nebo Evropské pospolitosti a posléze unie, tak se stalo něco dramaticky špatného a sice z velmi atraktivní vize se stal posléze dneska, teď přeskakuje ta léta, dysfunkční model. To znamená, dysfunkční už není nefunkční, nýbrž škodlivý. To není už ten, který nejede, nýbrž to je ten, který škodí. Z toho pro mě plyne, že ta vaše otázka, ten potenciál rozpadové energie, ten roste, protože dysfunkčnost znamená, že některé státy, a Velká Británie je toho velkým příkladem, že některé státy tuhletu dysfunkčnost už nemíní strpět. To znamená, že Evropská unie by si měla dobře rozmyslet, zatím vůbec nevidím, že by to dělala, měla by si dobře rozmyslet, jak bude zacházet s jakou autoritou nebo diktátorskými prvky se svými členy, protože se velmi snadno může stát, že ta poslední kapka najednou někde přeteče, kde by to nikdo nečekal a kdyby to nikdo nečekal. Takže ten rozpad je pravděpodobný, dojde k němu, protože to je model, který se přežil. Ve skutečnosti je Evropská unie, nadnárodní spolek je dneska antikvární model. V době, kdy globalizace skončila, v době, kdy růstová ekonomika skončila, je tohleto antikvární model. Takže k rozdělení dojde určitě, je otázka z jakých okolností.
0: Vždycky se velmi těším, když máte přijít, a už teď se těším na příště, pane Robejšku. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání. Já měl velké potěšení z toho, jak jsme si povídali.
0: Naším hostem byl Petr Robejš.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Posloucháte Rádio Xaver.

0: Está zero a um.
1: Está zero a um.
0: Over.

0: Ahoj.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
2: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
3: Je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, a řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znovu vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde je můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud je Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
2: Mm-hmm. Jak jste dešifroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
3: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládlo a plynulo toto, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst, diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu.
2: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
3: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rvaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem, aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomil se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
2: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
3: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně Trump pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, ve kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
2: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
3: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to težný. Tam řada států není Evropské unie, ale je v NATO a naopak.
2: Takže myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
3: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezná, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionů a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států Severoatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dávat tolik, kolik je zapotřebí. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, jo, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, pardon, to je třeba ženy jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. To je představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko, no to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, protože my potřebujeme ropu a plyn.
2: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
3: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné deště. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojoddělení Polska, když to řeknou velice natvrdo. Dokonce bylo 5 těch dělení, ale říká se trojoddělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. Aho? A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že to, ne, že to nechystáte, že si nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
2: A přijde preventivní válka.
3: A přijde preventivní válka.
2: Vy jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
3: Takhle, on v téhle těch věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. No, já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. No. Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s Tchaj-wanu. Od nich to je. A nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedl tam v minulém období, pokázal mu to bylo jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že dohodne se s Bushem na to, co nebude roztahovat. Na východ a jaká je závaznost téhle ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického. Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany, protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace.
2: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
3: Ale to není pravda. Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhém materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku o samostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ. A Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Zná ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v tom roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
2: Souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
3: No, je to, říká se tomu v angličtině proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně začalo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství a Viktoria Noulenová dělala náměstky ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. A ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, že, za manžela má chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzní vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluvě o to, co říkáte.
2: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
3: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ta pulzující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připravený dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme. Jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajde. Jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. Jo. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
2: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
3: No, je to kompromis určitě, ale takhle. Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoj. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. A ona, když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
2: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
3: Myslím, že už zítra dokonce.
2: Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun, toto jednání? A Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
3: Zelenský bude za dveřma.
2: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
3: Je vidět, že už ztrácí glanc. Tohle by neměl dělat. No, budiš,
2: neměl by tam jezdit.
3: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým se mluví, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěž každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, že když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlíct kabát. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý. Ne? Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazveme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak se to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkaly, že Američané mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
2: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
3: Ne,
2: co má dělat?
3: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje si na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio. Že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná. Od začátku Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To je přesně řečeno, ne, ale dopadne to špatně.
2: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
3: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
2: To by bylo krásné, je to i reálné?
3: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
2: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá, je to tak?
3: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
2: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor. Děkuji, že jste byl naším hostem 9. května. Si na vás určitě vzpomenu.
3: Bylo by to hezké.
2: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Zasvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Dívám se a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď. A já si říkám, Bůh jen cuť.

0: a tak nás ve všem chtějí regulovat. No a když pan Hamáček se na tomhle podílí, tak jde proti idejím 17. listopadu. Proti. Okay. A pak trošku mu dávat najevo, co ty tady děláš, když to vracíš zpět před rok 89. To už jako trošku možný je.
1: Tak.
0: No a vypískat Babiše, to je úplná hračka. No to je hračka, no protože budu se snažit o přesný popis. Pracovník zahraničního obchodu z Casablanky před rokem 89, to znamená naprosto prorežimní člověk, který musel být za dobře s těma komunistama. No proč ten chodí vzpomínat na listopad 89? To jako, víte, teď já to
1: tak
0: budu karikovat.
1: Premiér,
0: no, jak je premiér, no, jakože tam musí, jo. Mm. No a nehodí se to.
1: Nehodí se
0: no,
1: to.
0: On tam v podstatě říká, mě v té Casablance bylo zlé. Oni mě tam ty komunisti poslali, já tam ani nechtěl. Víte, ty divizi, co jsem dostal od těch komunistů, ty mi smrděly. Tak já teď jdu se radovat, jsme to svrhli, z té Casablanky jsem doma a tak jsem rád, že to tady máme takhle. No tak to je směšný, že jo? To je směšný, takže ten by tam les neměl. Není to autentický. Ten to nemá autentický. Na co vzpomínat pozitivně, jo? Ten okay. by mohl mlčet, tiše. Tiše mlčet a říkat, tak po 30 letech jsem se dočkal takového odklonu od 17. listopadu. Ten by mohl jenom oslavovat, že to ten 17. listopad pak nedotáhl do cíle.
1: OK. EU představuje socialismus jako vyšitý. Pocítila to i moje rodina, říká pan režisér Strach v jednom rozhovoru. No tak...
0: Natchnul mě.
1: Natchnul.
0: Já jsem občas podezříval z divných řečí. Jo, teď nebudu říkat, který to byly, to není. Tady tě mě absolutně natchnul, já se skláním, pane režisére, před vámi, fakt perfektní. A když to říká člověk, jako je on, hluboce věřící, s respektem ve společnosti, tak znova se klaním, je to bezvadný a já si dovolím říct, co on řekl, jo, protože to je celý. On řekl, že, myslím, že rodina jeho manželky prodala sbírku čehosi, známek, vzala si velký úvěr a na Šumavě vystavili hotýlek nebo hotel. A představte si, že pár kilometrů vedle nich nějaký šikula si napsal do Bruselu, dostal půlku ceny jiného hotýlku, no a on jim dneska ošklivě konkuruje. No ono se to konkuruje, když máte půlku peněz z Bruselu a proti tomu stojí člověk, který si všechno musel zaplatit. No tak on teď vidí, co to je za hrůzu, když Brusel pod hlavičkou rozvoje ničí jeho rodinu a jeho podnikání a má úplnou pravdu, je to fakt nemravný. Je nemravný dovolit, aby na Šumavě zvítězil penzion za cizí peníze před penzionem za vlastní peníze. To já absolutně podporuju. Teď tady vyjadřuju soustrast s těmi chudáky, co si to vybudovali za svý. Protože ono je z toho ještě strašný ponaučení. Ono to vlastně říká, lidi nevlivněte, za svý nic nebudujte. Napište si do Bruselu, nějaký něco pošlou a převálcujeme ty trouby, co to dělají za svý.
1: Je to tak. Vrcholí boj o žezlo TOP 09. 4 kraje podporují Pekarovou a dva Černína. Jak to tam dopadne, pane Tlustý?
0: Mně se víc líbí ona.
1: Jo, to ona je taková malá svěží. No.
0: No, hezká dáma.
1: No, a záleží na tom, jak to tam dopadne?
0: No tak mě třeba nedávno volal jeden kamarád ze Slovenska a říkal, že ta nová paní prezidentská je báječná, že je nadšenej.
1: Vanča Putová.
0: No a já jsem říkal, a co tě tak natchnulo? A on říkal, pust si to, má tam nádherný přiléhavý červený šaty.
1: No vidíte?
0: Nic jsem na to neříkal, jo. Pustil
1: no a
0: jsem si to teda.
1: Pekarová vám přijde jako...
0: Sympatická mladá dáma.
1: Krásná.
0: No, mně se líbí mnohem víc než ten pán. Já jsem od přírody postižený.
1: Chápu, ale nevím, jestli jako...
0: Myslíte politicky, kam
1: ne,
0: to povedou,
1: tak
0: jo?
1: Jako taková učitelko jiný trošku, víte?
0: A tak ono se vlastně hledá krizový manažer.
1: V té topce,
0: no. No, tam už je to na dlouhodobém sestupu. Už jsou, myslím, dost daleko od 5%.
1: Ale to není ani jeden z nich.
0: Který by to mohl zachránit. Ten krizový manažer. No tak aspoň ať je hezká, že jo?
1: Máte pravdu, pane Tlustý, jako vždycky.
0: Já myslím, že se spojí, abych teda řekl. Já myslím, že se hledá někdo, kdo přijde s tím, že vytvoří koalici, jak jsem to tady říkal, s milionem chvilek. milionem chvilek ze Stanem, možná, že i s ODS-kou. No. No tak šarm té dámy by mohl při těch koalicích s těma chlapama pomáhat.
1: Je vidět, že v tom umíte chodit.
0: Já bych to na tom postavil, protože jinak nikde žádnou přidanou hodnotu nevidím.
1: Jdete na to dobře. Volby nemá rozhodovat přepočet, ale názor voličů. A ten není respektován, tvrdí pan Farský. A to je voda na váš mlín. Vy jste tady odborník, tady na ty přepočty a tak, na ten volební systém. Má pravdu pan Farský?
0: Částečně ano. Uh-huh. Částečně má pravdu. Stávající přepočet hlasů voličů opravdu vede k tomu, že ty propadlý hlasy, ale mimochodem proti tomu on nebojuje a to by měl teda, protože když bych chtěl plně respektovat voliče, tak nemůžou být žádné propadlé hlasy. Jo, to pak tam musí sedět všichni, co dostali nějaký hlasy, co dosáhne na mandát a žádných 5%. A mně ta jeho snaha připadá víc účelová než upřímná, protože on říká, že propadlý hlasy mu nevadí a říká, že přepočet těch propadlých hlasů ten mu vadí. A to je trošku takový nedůvěryhodný. No, ale jinak má pravdu, propadlý hlasy plus jejich přepočet fakt způsobuje, že silné politické strany dostávají díky tomu přepočtu hlasy plus, teda mandáty plus. A já jsem ho poslouchal v rádiu, on dokonce vypočítal, že by třeba hnutí ANO teď, kdyby se to nepřepočítávalo, ty propadlý hlasy mělo o 12 křesel ve sněmovně méně. Mm-hmm. No a to je pravda, že 12 z 200 to už je hodně. Takže když už teda bojuje za přesně správné hlasy, tak by neměl říkat, že mu nevadí ty propadlý. Já bych třeba, ale to oni neříkají, to jsem kdysi říkal já, říkám to znovu, já bych považoval za nejlepší východisko z toho dnešního systému přechod na čistě většinový systém, to jest veliký počet volebních okrsků, aby prostě občané ze Slaného volili někoho ze Slaného a občané z Kladna někoho z Kladna, větší města volební okrsky a tam nechce střetne kolik chce kandidátů, ale vždycky jenom jeden člověk proti jinému člověkovi a ten, co to tam vyhraje, ten si jde sednout do parlamentu. A všichni vědí, kdo tam za ně je, všichni ho můžou volat k odpovědnosti, všichni můžou říkat, tak pojďte, vy jste nám tady sliboval, ale pak jste dělal něco úplně jiného, to my vás už nikdy nezvolíme, pane. A on ten člověk to ví a podle toho se chová, takže čistě většinový systém, jeden kandidát za každou stranu a takhle se sejdou potom v parlamentu. To by bylo ono. To by bylo tak, jak si to ten pán přeje a ještě by to lépe fungovalo.
1: Tak to bylo pro dnešek všechno, pane Tlustý. Těším se na příště.
0: Já taky, tak aby to lépe fungovalo.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

jenom trochu sazí a trochu peří. Na světě mi to nikdo neuvěří, že tam leží na nároží starý mrtvý vrabec. O červnových třešních se mu snad zdálo, když jsem nad ním stál,

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale z mnohem širšího pohledu.
2: Ano.
1: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
2: Aha.
1: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
2: To je zajímavý, že jo? Co se děje?
1: No, před 2 dny to hlásilo zase rekord.
2: Ano.
1: A za prvé si neumím moc vysvětlit, čím to je. Za druhé si říkám, co bude dál. A nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200...
2: 3300... A něco.
1: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo.
2: Bylo, blížili jsme se tam.
1: Za trojskou unci dolarů.
2: Bavíme se v dolarech.
1: Dolarech. Což je teda už hezká částka.
2: No.
1: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
2: Určitě. Je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850, v roce 2013 stála $1250, nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
1: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
2: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy $5000 za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
1: $5000
2: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla $4000 až $6000 za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
1: No,
2: jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
1: Což je ta věc, promiňte,
2: ano.
1: Od které bylo odstřiženo Rusko.
2: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
1: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
2: Přesně tak.
1: Ne
2: přesně.
1: Částečně.
2: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
1: No, to padá Vlášku jako pozor.
2: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat a je to pravda.
1: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
2: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. No, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit, zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda odstřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu. A oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů. A vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund. A náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jeho východní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená takové ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
1: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží, a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5 000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu, a je to je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
2: Já budu smělý a opravím vás, můžu?
1: No opravujte.
2: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. V tuto chvíli...
1: To říkám, ne?
2: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona na to začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
1: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv. A jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
2: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby si diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
1: Určitě ano, ale já se ptám, ano. Jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
2: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takovým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a v politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka
1: taková odvážná.
2: Odvážná myšlenka. Mm. No, v některých případech ano, když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako, že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité, dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala, z mého pohledu bezcenné, nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
1: To myslíte vážně, co teď říkáte?
2: Ano, to myslím smrtelně vážně. Teď nevím, co se ptáte.
1: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano. Můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. Se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
2: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
1: ale...
2: Ale
1: tady jste v XTV, pane Vláš.
2: Takže na rovinu jedeme.
1: Ježíš Kriste.
2: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovali se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznes.
1: No.
2: Jiné vysvětlení to nemá.
1: No tak leze to z vás pomoct. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
2: určitě.
1: V Evropě,
2: určitě.
1: Ve světě, ano. Bůh ví kde, ano. Nakupuje zlato.
2: Jednoznačně.
1: No jednoznačně. Máte nějaký příklad?
2: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun. Začala nakupovat. Dneska má něco...
1: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
2: Tak.
1: Řekněte teď, tady...
2: Teď jsme někde přes 60 tun. U České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
1: Česká.
2: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme... Polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun, ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. No, tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
1: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět. To jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy. Tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
2: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů. Dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
1: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někde vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka předpokládám, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat...
2: Neboli říct... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to ano. psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu, a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to pohádka, ale řekněte.
2: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
2: No, to poslední papež, který se to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát. Určitě. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
2: ano.
1: Protože jak nám říkala juniorní...
2: Ale jsme Fix TV, můžeme
1: říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Můžeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
2: se tam... Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, do dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
2: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale nice. Samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
1: Takže může rozhodnout.
2: Může rozhodnout.
1: Sedí na tom.
2: Sedí na tom, sedí.
1: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
2: Ano.
1: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
2: Ano.
1: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
2: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
1: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
2: i víc.
1: I milion nebo miliony, a já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
2: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli, já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou, a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, tak nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh, vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já si to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, a kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocný, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
1: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
2: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
1: Nevěřím.
2: Já tady dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
1: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
2: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, tak. Můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším, a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro, a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
1: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
2: Reklamní okénko.
1: Reklamní okénko, klidně. A my to tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spolu řídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
2: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
1: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV, tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
2: Ano.
1: Takový člověk má 30% slevu.
2: Na vstupní poplatcích, ano.
1: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
2: Přesně tak.
1: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
2: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
1: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
2: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%. Takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, že si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku. Je skutečně zásadní.
1: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
2: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali,
1: no ne, říkali jsme, že to začalo v červnu.
2: No, tak blížíme se dvou letům, ale ještě tam nejsme.
1: Jo, ne? Blížíme se ke dvou letům.
2: Ano.
1: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
2: Ano, to můžu potvrdit.
1: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkám
2: ano,
1: to dobře.
2: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
1: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
2: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat.
1: No, jasně,
2: v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
1: Kdo z vás to má?
2: No jistě.
1: Jak říkali Říparů.
2: Ano, ano.
1: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mincex.cz 30% telefonní číslo a tak.
2: Ano.
1: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
2: Na to se těším.
1: Taky se těším. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Michal Štěpán je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Michal Štěpán je muž, který toho hodně ví, zejména z oblasti dopravního podniku, protože vy jste tam, pane Štěpáne, byl v dozorčí radě, i v těžkých dobách, mírně řečeno, a jste jeden z těch, nebo možná jediný, který o těch věcech, které se tam dějí a děli, jste ochoten otevřeně mluvit. Tak já bych začal tím, vy jste byl v dozorčí radě prvně za TOP 09, jestli se nemýlím, posléze za Piráty.
1: Ano.
0: A teď, když se na to díváte s odstupem času, divíte se tomu, že vznikla kauza Dozimetr, nebo je to byla otázka času jenom?
1: Já myslím si, že se tomu nedivím, že to vzniklo, teda, pokud mluvíme o tom věcném základu, ty věci, které určitě se tam děly, tak vlastně, když jsem tam přišel v roce 2011, tak to bylo vlastně také po zásahu policie, padala tam různá trestní oznámení a v tu dobu tam jako vznikla taková tvořivá atmosféra, snažili jsme se nějakým způsobem ty věci napravit, došlo tam ke 100 milionovým úsporám a jak máte tu křivku takhle, jak rostou ty náklady dopravního podniku, tak se nám na ně podařilo udělat takový zásek, že se dočasně ty náklady snížily. Ale já bych řekl, jak plynul čas, že těm lidem, jak se říká, otrnulo. Jo, a šlo to do starých kolejí. Co se týče té kauzy Dozimetr, tam jsou vlastně některé věci, na které jsem upozorňoval já, na některé upozorňoval kolega Vašíček. Takže v podstatě to nebylo nic nového, jenom to byly prostě věci, které se neřešily. Na situaci v technické správě budov jsem pana ředitele Vitovského na zasedání dozorčí rady dvakrát upozornil. Stejně tak jako k problematice společného podniku na nádraží Holešovice jsem dokonce přinesl vlastní stanovisko, které jsem nechal zapsat do zápisu ze zasedání.

0: Jsou tam taky velké nepořádky v oblasti IT.
1: Co všechno jsou ty jednotlivosti, na které jste upozorňoval, kdybyste se podíval zpátky, o čem jste mluvil s kolegy a říkal si pozor, tady něco smrdí?
0: No, tak jak už jsem říkal, to byla nádraží Holešovice, že tam byla předložena návrh smluvní dokumentace, který znamenal vlastně, že dopravní podnik ztratí kontrolu nad tou nemovitostí.
1: Jak si to vysvětlujete? Jako někdo to přehlídnul, nebo...
0: Já si to nějak nevysvětluju, já nejsem policie, já jenom řeším prostě ty důsledky, ty škody a jako... Další takovou věcí byla stanice Kačerov, kde vlastně došlo přímo k prodeji vlastně té stanice, respektive její nadzemní části. A mě daleko víc mrzel ten Kačerov, protože ten Kačerov je prostě to je terminál, dopravní terminál, kde je vazba na autobusovou a železniční dopravu a vlastně tím prodejem se naprosto zablokoval rozvoj tohoto dopravního terminálu, takže to byla ohromná škoda pro dopravní podniky, pro celé město.
1: No a kde myslíte, že v tom dopravním podniku viděno vašima očima, v kterém místě ležela ta největší díra na peníze?
0: Jako, to se nedá říct, jako která byla těch dír na peníze, je strašně moc. Jako inženýr Kališ spočítal na základě analýzy nákladů na vozokilometr, že by se v dopravním podniku dalo ušetřit nejméně 1 miliarda korun za rok. A to je ušetřitý, to není jako nějaká práce někde škrtnout miliardu. To je opravdu, musela by být velice, velice pečlivá a mnohaletá práce, aby se ta miliarda ušetřila. Není to jednoduché, je to spousta věcí. Co se týče třeba těch stanic metra, To třeba ani do toho výpočtu inženýra Kališe není vůbec zahrnuto, protože vlastně nejsou náklady, to je vlastně taková absolutní škoda, že prostě město přišlo a dopravní podnik nějaký majetek, který byl potřeba pro ten provoz a pro to, aby to fungovala, to doprava v Praze.
1: Byl to záměr někoho?
0: To já nechci o tom spekulovat.
1: Nebo jenom chyba?
0: Může to být chyba, může to být záměr, to nechci o tom spekulovat, jaké k tomu byly pohnutky. Jenom bych chtěl říct, že jsem v obou případech, nebo většině těch případů na to upozornil a nikdo s tím v podstatě nechtěl nic dělat. To už jako, ta prvotní chyba, to se stát může, ale jako je tam velice, velice, velice co je špatné vlastně, že ta dozorčí rada neměla vůbec zájem tyhle věci řešit.
1: Pane Štěpáne, jaká vlastně byla ta atmosféra v dozorčí radě dopravního podniku? Protože já někdy slyším od některých lidí, kteří se kolem toho točili, že všichni to věděli, že se v dopravním podniku odklání tu a tam něco přes nějaké veřejné zakázky. Myslíte si, že to vaši kolegové věděli, že to věděl generální ředitel, nebo jak to hodnotíte vy?
0: No, jak jsem si zmínil na situaci v technické správě, budov jsem přímo generálního ředitele za přítomnosti celé dozorčí rady upozornil dvakrát, takže
1: o tom
0: musel jasně vědět, když jsem to přímo řekl jemu a on na to reagoval. Takže,
1: a jak na to reagoval?
0: Reagoval, že to prostě zamluvil, nechtěl se vůbec o tom se mnou bavit.
1: Mluvíme o panu Vitovském.
0: Mluvíme o panu Vitovském, ano.
1: No a ostatní, protože dozorčí rada je 15 lidí.
0: 15 lidí.
1: Tak když jste se tak bavili třeba u kafe, nebo víte, jak to chodí, kuřáci chodí na cigaretku, leco se u toho probere, tak co myslíte, věděli všichni, že tam doutná nějaký problém?
0: Samozřejmě věděli, pokud jako vědě dokázal, jako jeden z problémů, proč ta dozorčí rada nefunguje, je kvalifikace těch lidí. Třeba paní Kolínská je učitelka. Já nevím, co jako, jak, do jaké míry byla schopna vlastně do té oblasti investic a tak vědět. Oni někdy jsou to, říkám, takové složité věci, ale na druhou stranu znovu opakuju, že na některé věci jsem vyloženě upozornil. Mm-hmm. No a přesto se s tím nic nedělalo.
1: Rozumím. A to si vysvětlujete jak? Tento okamžik. Vy upozorníte, generální ředitel Vitovský to zamluví a tak vy si řeknete, dobře, ví o tom, nechce se o tom bavit, nebo nás nebere vážně?
0: Já nevím, já jako neznám tu

0: motivaci těch lidí, ale prostě ten výsledek je takový, jaký je. A pak samozřejmě dochází k tomu, jako to bylo jasné, že až pan Vejsera teda bude usazen do té pozice, že tam jde právě proto, aby tam dělal to, z čeho policie obvinila.
1: Pan Vejseda je ten, co organizoval?
0: Ten, co byl dosazen na vedoucího technické správy budov.
1: Jo, jo, jo. A vy myslíte, že to byla, že bylo od začátku jasné?
0: Jako v tu dobu už to monitorovala, když tam byl pan Vejseda dosazen, už to monitorovala i policie. Takže už policie věděla z těch odposlechů, proč on tam jde. Ta to viděla líp než my, ta to viděla na 100%. A čekala, až ho tam dosadí, až udělá to, co se čeká, že udělal. Jo, a pak ho sebrali.
1: To zní až tak filmově, celá ta situace. A myslíte, že to mohlo být tak, že na toho pana Vejsadu to tam někdo ušil? Že to byla vlastně past? To, že potřebovali někoho, kdo to obskáče?
0: To opravdu nevím. Já jenom vím, že jsem, jaksi bylo mi jasné, a proto jsem se na to dvakrát zeptal pana Vitovského. On mi jaksi odpověď nedal, takže já nechci spekulovat jako na nějakým pozadí, ale fakt je ten, že prostě tam to nešlo nějak rozumně zdůvodnit, proč tam ten pan Vejseda má jít. Tím pádem bylo jasný, že to je jaksi nějaká prostě, že je to něco na pozadí, co oni nechtějí říct, že je. A to jako logické vysvětlení jenom to, k čemu nakonec došlo.
1: Na začátku, když to teď před pár měsíci prasklo kolem toho dopravního podniku, tak se tomu říkalo kauza Hlubuček, než se přišlo na dozimetr. Jaká ve skutečnosti podle vás byla role toho pana Hlubučka?
0: Já myslím, že jeho role byla menší, než mu média přisuzují. Jeho problém byl, že byl v nesprávný čas na nesprávném místě, že se dostal do nějakého bytu, kde měla policie odposlouchávací zařízení. Ale ve skutečnosti jeho úloha, on byl jeden z 15 členů dozorčí rady a neměl jiné pravomoci, než má kdokoliv jiný. V médii třeba proběhla zpráva, že kolega Michal Zdeněk, tam došlo k pokusu o jeho korupci. Je potřeba si ovšem uvědomit jednu věc, že ta dozorčí rada má, tam šlo o nějakou výjimku z tržního řádu, kterou měla dozorčí rada schválit. Že ten Michal Zdeněk tam měl jeden hlas a aby jim to prošlo, tak museli ještě zmotivovat dalších 7 lidí. A nikdo se neptá, proč a jak. Když byl jmenován pan Augustín do představenstva, tak myslím, že řada z nás, jmenovitě určitě já, kolega Vašíček a Michal Zdeněk, jsme měli podezření, že se jedná o něco podobného, i když nebyl tak výrazné jako s tím inženýrem Vejsadou, protože tam to bylo naprosto evidentní u toho Vejsady. Ale jistá podezření jsme měli u toho Augustina, proto jsme ho nepodpořili. Nicméně hladce tam byl prohlasován těsnou většinou 8 lidí. Nikdo se neptá, ten návrh dal pan Hluboček, to je pravda, ale nikdo se neptá těch 7 lidí, proč jako to takového člověka tam podpořili do toho představenstva. Velice podezřelého.
1: No a vy si to nějak vysvětlujete?
0: Já si to nesvětluju. Vím, kteří lidé to byli. Byli tam kromě toho pana Hlubočka další 2 členové Rady hlavního města Prahy. A mezi nimi byl pan Scheiner, současně předseda dozorčí rady, takže opravdu říkám, bylo to prostě tak, že 7 lidí prostě tohle to schvalovalo, a to byla prostě schvalovací většina 7 lidí, a vlastně který tam nastolili to prostředí. Jeden z hlavních problémů dopravního podniku, a to už vám tady říkala paní Marvanová, je, že tam v podstatě není žádná kontrola. A když vám teče řeka 20 miliard za rok bez kontroly, tak to je samozřejmě ohromné pokušení. Mm-hmm.
1: Vy jste zmínil, že je možná přeceňována role toho pana Hlubučka. Jaký vy jako kolega z dozorčí rady jste z něho měl pocit? Byl to jako člověk, kterému šlo o věc? Říkal jste si, tady bojuje za dobrou věc, anebo bylo cítit, že je napojený na nějaké ty mafiánské struktury?
0: No, jako, že je napojený na nějaké mafiánské struktury.
1: Nabídku, která se nedá odmítnout.
0: Na nějaké vazby, to jsem opravdu netušil. Já jsem viděl, co se tam děje. A jestli je někdo na někoho napojen, nebo není napojen, nebo to, jestli to dělá, prostě dělali to špatně, a jestli to dělali s napojením, nebo bez napojení, to jsem nevěděl a to jsem neřešil. Ale v podstatě ty momenty, vlastně, které předcházely tomu jmenování toho pana Augustina do toho představenstva, to, co nám tam předváděli vlastně pan Hluboček s panem Scheinherem, to byl vyloženě takový boj o kořist. Jo, prostě to působilo tím dojmem, tam byly nějaké zákulisní dohody. A teď jednou se dohodli blbě a pak jako shodili hlasování. Pak to teda prohlasovali nakonec, jo. Ale v podstatě i vůbec ten chod, že tam, oni byli, původně byli velice, pan Scheinher s panem Hlubočkem byli v podstatě zajedno, šli, táhli za jeden pro vás, vlastně ovládli ten dopravní podnik a tu dozorčí radu, ale pak bylo vidět, že se před jmenováním toho Augustina, že se nějak rozhádali, ale pak se zase dali dohromady. A furt se to odehrávalo jako v tom okruhu těch osmi hlasovačů, jo, který to nějakým způsobem prosadili prostě naprosto netransparentní zákulisní dohody mezi nima. Ale v zásadě došlo k tomu, že jako souběžně s panem Augustinem byla schválena byl prvně, když se prvně dostal do představenstva na první zasedání, kde byl jmenován, tak tam byla schválena bez výběrového řízení zakázka za 14 miliard korun. Nevím, jestli to byla čistě časová shoda, nebo jestli tam byla nějaká věcná domluva, opravdu nevím.
1: Zakázka bez výběrového řízení za 14 miliard. Ano. Jak vám to bylo vysvětleno dozorčí radě?
0: Na to existoval poměrně obsáhlý materiál. Já jsem to popsal podrobně v té zprávě, kterou jsem předal prostřednictvím paní doktorky Marvanové zastupitelstvu. Tam je to opravdu podrobně ta zakázka popsaná.
1: A jde to říct dvěmi třeba?
0: Já myslím, že to věc, nechci nějak spekulovat, abych, to je poměrně složitá věc.
1: No ne, existují zakázky, které mají už z podstaty, jsou výjimuty z toho, aby byly, na ně byla veřejná soutěž, co jsou třeba ty armádní a tak, že? A nebo se kupuje něco, co vyrábí prostě na celém světě jeden člověk, no.
0: To nebyl ani jeden z těchto případů, nicméně opravdu nechci to nějak zjednodušovat, ale mám za to, že ty podmínky, aby ta zakázka byla bez výběrového řízení, splněny nebyly. Mm-hmm.
1: Jak si vysvětlujete, pane Štěpáne, tu okolnost ve světle toho, co říkáte, že tam byla nějaká hlasovací mašina pod vedením pánu Hlubučka a Scheinhera, že ve chvíli, kdy začala kauze Dozimetr, tak se ukázalo, že pan Scheinher je informátorem policie. Tak ono to nějak nejde dohromady.
0: Já tomu opravdu nerozumím. Jak říkám, nechci spekulovat, nejsem psycholog o motivaci pana Scheinhera. To jeho jde jako samozřejmě, to jeho chování jde vysvětlit různými způsoby, nechci ho z něčeho tady křivě obviňovat. Ale fakt je, že pan Scheinher vlastně s panem Vitovským tamto vlastně to prostředí korupční vytvořili, že oni zcela paralyzovali kontrolu v tom dopravním podniku. Paralyzovali třeba dozorčí radu, tam to fungovalo tak, že jsme sice dostali zápis ze zasedání představenstva. Jeden z hlavních úkolů dozorčí rady je kontrolovat představenstvo.
1: Ano.
0: U německého typu akciové společnosti to představenstvo jmenuje a kontroluje ho. A my jsme dostávali zápis ze zasedání představenstva, bod A, bod B, bod C, bylo tohleto, proběhla diskuze a hotovo. To víc v tom zápise nebylo. A když jsem se ozval, že jako když se tam projednávají nějaké materiály, aby jsme to pochopili, o čem tam mluvili, že bychom jako měli ty materiály taky dostat, že bychom si jako, aby jsme měli ty informace, jako, které měli ty členové představenstva, tak mi je odmítli dát. Vymysleli a odhlasovali v podstatě takzvané nahlížecí právo členů dozorčí rady. Namísto toho, aby jsme mohli normálně ty doklady běžně kontrolovat, tak jsme měli nahlížecí právo. To je, že podle toho nahlížecího práva jsme měli o každý jednotlivý bod zvlášť podat žádost o předložení těch příloh. Když mělo třeba to zasedání představenstva 10 bodů, takže jsme měli podat 10 žádostí. O každém zvlášť měla hlasovat dozorčí rada, jestli nám ten materiál bude poskytnut nebo nebude poskytnut. A když ho dostaneme, ten materiál, tak jsme měli vypracovat referát o tom, co jsme se v tom materiále dočetli. Tak jedině za těch okolností bylo možno jako si nastudovat zápis zasedání představenstva. I ten zjednodušený zápis nám dávali s měsíčním zpožděním. Jo. Takže v podstatě dozorčí rada, její kontrolní činnost byla jako velmi omezená a paralyzovaná. Žádná další kontrolní činnost tam nebyla. Třeba ve společnosti Pražská energetika, kde jsem také působil v dozorčí radě, tam to byl společný podnik dvou akcionářů a ze společnosti NMBV tam chodily kontroly, prostě, že tam ten akcionář posílal kontrolní skupiny, které to kontrolovali. Magistrát jako druhý akcionář nic takového nedělal a nedělal to ani teda v dopravním podniku, kde je majoritním akcionářem. Takže ta kontrolní činnost byla jak teda paralyzovaná tím, že nebyl přístup tam informacím, tak byla paralyzovaná i tím, že tam prostě do té dozorčí rady byl jmenováni lidi bez jakékoliv kvalifikace k tomu potřebné. Třeba zemědělský inženýr, učitelka, bankéř. Jako ty asi těžko jako v těch investicích, v těch dopravních stavbách se asi ty lidi těžko orientují. Já jsem tam byl jediný, kdo měl vysokoškolské vzdělání v oblasti dopravy.
1: Pane Štěpáne, váš odhad, přijde nějaká druhá nebo ještě možná třetí vlna kauzy Dozimetr, nebo už je to všechno vyplavalo na ven?
0: Já myslím, že kauza Dozimetr, to je asi... Co si představujeme pod kauzou Dozimetr? To je prostě okruh několika spojených kauz, ale těch kauz je samozřejmě spousta, jako kauza jízdenky, to nebyla kauza Dozimetr. Jako to je jako spojitá věc v dopravním podniku, že jako se tam takové věci dějí a pokud se nic nezmění, tak se samozřejmě budou dít dál. Já nevím, jestli tomu máme říkat kauza Dozimetr, podle mě je pouze zúženo na tohleto jedno trestní řízení. To se nezabývá těmi, i říkám to určitě, není miliarda. Já myslím si, že se tam policii nepodaří žádnou škodu prokázat. Tam se škoda velice těžko jak si prokazuje, protože to, když neproběhlo řízení, výběrový řízení, tak jako my nevíme zpětně, jestli ta cena by byla stejná nebo nižší nebo poloviční. Jo. My třeba víme, že pak jako po té změně dodavatele se ty jízdenky tiskly za polovinu, ale jako v podstatě žádný znalec nechtěl a já tomu znalcům rozumím, protože tam je spousta okolností, jako dát hlavu na špalek za to, že tam byla polovina škody, to opravdu nejde. Ale můžeme si tak lidsky a manažersky říct, že prostě se polovina peněz ušetřila.
1: Jsem rád, že jste přišel, děkuji a nashledanou.
0: Také děkuji, nashledanou.
1: Naším hostem byl Michal Štěpán.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Hraje vám
4: All My Music
3: Radio Xaver.

jsem vzal koně, sedlo, telefon a odjel pryč. Hned za kopcem je cesta klikatá jak bič. Řekl jsem si sem se už nevrátím. Už nikdy zpátky koně neobrá.

obrátil jsem koně a odjel zpátky do města. Každá ženská z města chtěla by být moje nevěsta. Asi jsem se změnil, nebo jinak vypadal. Jo, člověk se prostě změní, toho by se nenadál.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci.
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně, všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo, a to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam máš nějakou souvislost?
2: Ne, vůbec, ne, nechci nic naznačovat, ne, nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, z Istanbulu my natáčíme skoro v 12:30, předpolednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo: průzkum stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi, čemu si nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
2: Já
1: jak to chápeš?
2: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelné, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma 2 lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu, a žádná z velkých agentur to nechtěla udělat, báli se toho jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor, a pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimoděk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být v otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
2: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď se vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
2: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení než Dominik Feri, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se nebo začnou se bát svobodně projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy, bohužel.
1: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme. Protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády. Hmm.
1: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
2: a bude to potom, co už 6x odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
2: No, viděl bych v léčebně psychiatrický docela vážně.
1: Co by mohl vytvořit ještě pro nás?
2: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
2: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
2: Úplně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dál.
1: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supacat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Česká republika, pojďme to předražit.
2: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde
1: o peníze nás obou.
2: Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení v HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
2: Ale jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mm-hmm. A Britové to mají sotva za 40. Kup. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
2: No já myslím, že se...
1: Kde bude parkovat?
2: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenský přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu.
2: Jo?
1: Já přijdu. Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
2: Měla by, já teda jenom koukám.
1: Prázdná peněženka.
2: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzlí v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrtý. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem víš, to bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
2: jasně,
1: bydlení.
2: Jasně. Jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi, jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
2: No,
1: a utichnou zbraně a co potom?
2: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co když Putin skončí?
2: No, jasně.
1: Jako myslím, skončí no. s tou válkou, skončí válka.
2: Kdo nás napadne?
1: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
2: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita.
1: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
2: Já nepřeju Ukrajině tak. špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc, komu škodí, je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který jejíž je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělé, posílá se noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
1: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
2: No, já v tomhle tom jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, Ty Zelenský mu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. A v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřešejí, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? Pan... A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
2: Jo.
1: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
2: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
2: To bych si teda vsázel velmi nerad. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialova vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, jak jejich zvykem, lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohle to stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohle to mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem se jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech, a sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
1: A možná ani to ne.
2: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v vozovkách?
2: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané, a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
2: Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď jsem ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu. Dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala. Teď by mohli říct, no za to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
2: Hodila nám dávíře do toho atomovku trošku.
1: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zvětek Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní změny těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Leyenová?
2: No,
1: tak
2: jsem
1: ono
2: chtěl,
1: je asi více věcí, že?
2: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně, ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolený. V Bruselu nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země. Tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
1: To jsou ještě 4 roky.
2: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže tohle je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
2: No já se o vám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
2: Díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: pokud má pacient nastavenou léčbu, ty hodnoty tlaku jsou v pořádku, jak často by se měl doma měřit, kontrolovat?
1: Zpočátku velmi často. A je to proto, že ten efekt léku není okamžitý. Není to úplně stejně jak třeba u inzulínu, který vám sníží tu hladinu glykemie rychleji, ale trvá určitý nástup. A my potřebujeme takzvaně vytitrovat, najít tu správnou dávku a každý má jinou. Rovněž ta kombinace pro každého je jiná. Když má pacient selhání ledvin nebo má jiné přidružené onemocnění, tak ta skladba by měla být přizpůsobena přímo na míru. Třeba pacienti s poruchou funkce ledvin častokrát vyžadují diuretikum, močopudný lék. Pacienti, kteří mají poruchu nervového systému, potřebují jiný kombinaci preparátu a zpočátku, když se ty léky nasadí, než dojde z toho správného efektu a té správné dávky, tak měří si, doporučujeme to i denně. Já mám oblíbě takzvaný tlakový deník. Když pacient je poučený o správném měření krevního tlaku v domácím prostředí, zapisuje si ty tlaky do určité tabulky po dnech a i sám může pozorovat ve dnech, jak vlastně postupně se normalizuje. Nejlépe jsou na tom inženýři, protože ty většinou přijdou s excelovskou tabulkou a s grafem, kde to je krásně vyjádřené.
0: Jak by se měl ideálně měřit ten krevní tlak? Říkal jsi, že by klient, člověk by měl být v klidu a měl by se ho změřit jednou, dvakrát, třikrát během nějaké krátké chvíle nebo během dne by měl třeba z začátku dvakrát, třikrát?
1: Určitě je správný způsob a to je, doporučujeme v klidu, klidovém prostředí, minimálně 5 až 10 minut předtím nedělat žádnou větší fyzickou aktivitu. Měl by u toho sedět, opět opřené záda, měl by sedět u stolu, paže by měla včetně lokte být položena na stole. Je lepší nebo doporučovaná levá ruka, nicméně je potřeba...
0: Teď jsem se chtěl zeptat, zároveň otázka, jestli pravá nebo levá ruka, co je správně?
1: Pokud není větší rozdíl, diference mezi pravou a levou stranou, je dobré si zvolit jednu ruku, na kterou to budu pravidelně měřit. A necháváme to na pacientovi, samozřejmě pokud má menší byt a židli a s tím, že se opírá a může si opřít jenom pravou ruku, tak nebude reorganizovat si kuchyň, aby si měřil na opačné straně. Důležité měřit na jedné s rukou, pořád na ty samé, a opakovaně, to znamená udělat první měření, které z pravidla bývá nejvyšší, počkat minutu, změřit po druhé, opět počkat po třetí a tu třetí hodnotu si zapsat. To je zpočátku zahájení terapie, pak později už těch měření můžou být třeba jenom dvě a zapisovat to druhé. Skutečně

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Dobré zprávy. iDnes.cz vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouknutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebylo schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak to se nic neděje, to nevadí.

Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Posloucháte Radio Xavo.

0: vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to
1: se dostaneme.
2: Nepořádek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 000. O 7 000 korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují. Vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají. A přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal, ten je, má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci, podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, no jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte, máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky, odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice, jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky. Tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma. Tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý slib, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky, globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
2: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nadstřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
2: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 tisíc na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
2: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 tisíc dětí stále na ročník. Těch 10 tisíc je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že je to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
2: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové?
2: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
2: To jsou prostě, dneska je mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
2: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové a většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky by to bylo jak?
2: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12x 100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
2: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, muselo by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
2: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok. A my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou, pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu, za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedných velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
2: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
2: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté. Ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty. U nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout na, jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů. A díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. Jak, to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
2: Tak my jsme připravili ten zákon, my už jsme připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho COVID a no, samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, kterých by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5 000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
2: My máme propočet od, a teďko abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podělili na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35, je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
2: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard korun.
1: Nebo nezastavit?
2: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé. Je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
2: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
2: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já si jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím si jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
2: My jsme se potkali, kdy to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
2: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kde jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
2: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidáce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
2: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidáce?
2: To je věc, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpovědní bude to sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
2: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, a naschledanou. Těším se na příště.
2: Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
0: Posloucháte Rádio Xaver.
3: Já jsem z malé vesnice, blízko Porovan.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
1: Ale ne,
0: jo.
1: Co se děje? A nebuďte slušnej.
0: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
1: U zás?
0: Zas, jo. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane Holče, já jsem to celý prožval.
1: Proplakal.
0: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
1: Nejlepší sněmovny, ne?
0: Poloprázdná sněmovna, vostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
1: Jo?
0: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říká, to, co říkala Schillerová.
1: Ty švro, to nejde, Markétěk, sabré, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
0: Markétěk? Půl hodina je moc.
1: To je moc, myslíte? Tak je to formát, sabré, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí český politiky.
0: To říkal, no.
1: A teď končí.
0: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
1: A pak odšpultem šampaňský, ne? Pořádný.
0: To ne.
1: Končí prokletí.
0: Mě to je líto, že odchází.
1: Jste vážně smutnej.
0: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane Holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury...
1: Počkejte, ani Domča Fery? Oni ho nepustili, aby jí dal
0: kytku? No ten tam vůbec nebyl. No on je někde na dovolený.
1: No to je,
0: no.
1: Ale oni ho neeskortovali?
0: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl, tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
1: No ne, Franta, počkejte.
0: Co, Franta?
1: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem ty 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
0: No.
1: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
0: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
1: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct, vlastně dneska nevinej vedlení.
0: Takový Ferda.
1: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
0: A to ona taky ne.
1: Je.
0: Myslíte, že jo?
1: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
0: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
1: No, tak by to všechno bylo, jak by mělo.
0: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Socani tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali socani, už rezignuješ. A on říkal...
1: Ale ne, tady je to dobrý.
0: Tady je to dobrý. Ale... Já jsem přijel k nám na návěs ochranku.
1: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat někoho takového do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
0: Na druhou stranu... Pane Holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
1: A co?
0: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
1: To je málo, Xavere.
0: Je mě.
1: Málo.
0: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
1: A to ještě málo. Ona není dobrý člověk úplně.
0: To nevíme.
1: No, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
0: Meda říkala, že ona je výborný člověk.
1: No tak Meda jo, Meda chce teď její funkci. Tak, ne, a Meda mohla přinést pejska.
0: Meda už zvedla prst.
1: Já tak Meda má zvednutý prst non-stop.
0: Pozor.
1: Ale já, Xavery, ale já smutím kvůli soudružce Market. Ale opravdu, upřímně.
0: Jak to?
1: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. A mi píše streamy.
0: No,
1: a co já teď budu dělat?
0: Co
1: ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
0: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
1: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Market, jako s podobnýma, s podobnou kapacitou.
0: Bude to ten
1: ničivou.
0: Bude to ten klempíř. On je hudebník.
1: Jejda.
0: No a on je jako srandovní. A no, on kdyby řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký, já bych tam chtěl muzikanta.
1: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
0: To já nevím, a to už je pryč.
1: Úplně ne, no. To
0: no dobře, tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste to řekl nahlas potom.
1: Ne, tak to nebuďte slušný, řekněte jméno. Já přemýšlím... No řekněte.
0: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okyho.
1: No.
0: No. A já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
1: No bez pochyby.
0: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhými vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
1: Počkejte, tak... blondýka taková.
0: Blondýka.
1: Šafránková.
0: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
1: Jo, jasně. Ona je korunka. No, to...
0: Ona je úplně jo? Taková subtilní, jako... Hmm? Co znamená subtilní, pane Holče?
1: Taková drobnější.
0: Drobnější, subtilní.
1: A... Vy používáte slova, které nerozumíte?
0: No, na mě to teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
1: To je správně.
0: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
1: No to ne, tohle je redundantní a nejhorší zločin, Xavere.
0: To jsou ty vaše narrativy.
1: No jo.
0: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
1: Jo, jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
0: Pomník.
1: Pomník samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček soudružky Market někde v Praze. Kde byste to viděl?
0: Kde bych to viděl? Tak na Václaváku, ne?
1: Jo, já jsem spíš myslel na Jižáku, že by se...
0: Pane Holče, ten kůň už je ohranej.
1: Kůň, jo.
0: Ten už všichni viděli, už si všichni dali 100x.
1: A jsem mohl myslet, že kobila nebo něco, ne?
0: Ne, kobilu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmení?

0: Můžete koho ještě na zajímá Hus?
1: Máme...
2: Není to moc přeci jenom
1: no ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali ne, větší stopu ne. Než Jan Hus a to je paní Markéta
2: Adamová. Já bych to tím Husa vyhodil.
1: Pekarová hodinová skurna.
2: Já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Markét.
1: No já taky.
2: A dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo Husa... Já si
1: to
2: Husa,
1: vybavu, jak to vypadá.
2: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Markét. Já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně. Ne? Co?
1: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
2: Ale to ne mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Xavere, je.
1: Pane Holče, tam to drhne.
2: Xavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši? Její? Já chodím pravidelně.
1: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
2: Duka, ten to vůbec nerozumí.
1: To je pase už
2: jasně. Úplně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
1: No, pane Holče, ať se řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
2: Diamant,
1: a
2: myslíte,
1: ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
2: Jo.
1: To je životní úspěch. Ale už se nikdy nic takhle nepovede.
2: Je to narrativ životní?
1: Narrativ to není. Ne, narrativ to není. Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne, dobrý den, já vám jdu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
2: No jasně, jo.
1: A to je přece super.
2: Jo.
1: My nejsme předsedové tady ani XTV?
2: Já jsem místo předseda klubu sviní.
1: No je to místo předseda.
2: No, koho zajímá, mám našlápnuto předsednictví.
1: Koho zajímá místo předseda?
2: Jsem na správné cestě. Ksem.
1: Gagarin byl první. Jo. Ne, víte, kdo byl ale... druhý? Nevíte.
2: No. Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem točil, děju se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti let, že by možná mohl někam letět. Ale
1: tomu já fandím.
2: Ale nebylo napsaný kam.
1: No kam? Na oběžnou dráhu,
2: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
1: To jako...
2: Ale jak se bude... Já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu, co?
1: Už si to odpuste, pane Holče.
2: Ne,
1: já už se jí musím zastávat.
2: Vždyť je to potřeba, pojďme. Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
1: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
2: Nenajde.
1: Nenajde, jo, tam nevidíte nikomu.
2: Nenajde, Xaver.
1: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu takový jako vtipný?
2: Tam kandidují samý dobrý.
1: Dobrý. Musím vám něco říct, pane Holče. Je to přiznání.
2: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Xavere.
1: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházel, mě je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
2: Proč?
1: Víte, kdo to je?
2: Kvůli těm nejlepší minister financí.
1: Můj minister financí.
2: Žena kapačkách?
1: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
2: Já vím.
1: A je vidět, že on ví, že tam v tom moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
2: No to už
1: je. Okamura, Reichl, konečná, všichni proti němu.
2: Až ho porazí Reich. No, Žrvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
1: No tak Reichlo porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
2: No nemusí se dostat, Xavere, to je blatečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stala ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
1: Tak jasně.
2: No. On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
1: Koupil si lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali. To
2: jenom... Ne, Stanjura si to zařídil jinak. No, tak...
1: Jo, myslíte?
2: Jo, jo. Tak teda to šel takový přes rodinný biznis

0: Já tak.
1: No. Zase na druhou stranu on mluví pasivně polsky a to je super.
0: Pasivně? Já nevím, co to znamená, když mluvíte pasivně?
1: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že to taky pasivní celý.
0: Já jsem říkal, že to není takový, jak měl, pamatujete si, když si Ivan Mládek takový vtip měl scénku v televizi, že vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
1: No, to je, jak říkal Schönehaxen mit chlupen. Hmm. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
0: Já bych si to napsal jako Janíška Sluníčko, když si to psala pro změnu k angličtině, a ona taky neumí anglicky, a ona si napsala tam nějaký...
1: To není možný.
0: Angličtinu ovládám na úrovni B plus 1 minus C.
1: Co to je?
0: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janíčku, jak mluví anglicky a uvidíte.
1: Já na Janíčku nesahat, já mám o ní strach.
0: Já na ní taky
1: ona
0: nesahám.
1: Ona byla teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster. A mám strach, jestli si nestalo něco přístřílené.
0: Dostala berlí?
1: Ne, no něco se děje. Tak, a protože já jí přeju pevný zdraví.
0: To já taky.
1: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
0: Ježiš, já to chci, snad ani ne. Abys...
1: On má v očích hrůzu, pane holče.
0: No, vám to říká, on už hodně dlouho. A teď finální.
1: No nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
0: Rozum nějaký?
1: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím fikaně do takové prodejny kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání zadarmo. No tak proto tam chodím.
0: Ne?
1: A nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
0: Proč?
1: Aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla, Babiše...
0: No tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
1: No, pane holče, nevím, z toho byla hádka.
0: No tak to...
1: Oni se poštěkali.
0: A to je dobrý, jestli se přeli argumentačně?
1: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zas, že Babiš. A já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti.
0: No tak jste to nasál, ne?
1: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
0: To je správná
1: protože
0: volba.
1: Protože se mě tam líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
0: A co řekne, to je pravda.
1: On by nikdy nezalhal.
0: Nikdy. A mně se líbí taky Xavr, já s váma musím souhlasit.
1: No.
0: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii a já to beru jako...
1: To říkal?
0: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to nesvědět, přiznává, to, no, že nesvědět. Se to nějak nepovedlo asi.
1: Jemu, pane holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
0: Sedí mu to.
1: Nesedí, on je jak nahý v terní, to není Babiš.
0: Já to si to Babiš. Užívám k
1: sebe. Co jste říkal, slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, z nějaké bubliny, zóny, kde on, kam on vůbec nepatří. On mezi normální lidi nepatří.
0: Tak si není normální, ale...
1: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
0: Jo.
1: To nejde dohromady.
0: On se s nima nebaví, to je potřeba.
1: Baví.
0: Téměř. On tam má ty svoje... Ksebr, jemu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všim se si, že on si někde najal kompars úžasný. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo a oni vyprávějí narrativ správný, kde panu předsedovi, premiérovi poděkují za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 tisícema nebo s 30 tisícema hrubýho, že si za to koupí jde auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
1: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
0: Tohle jo. Tak. 20 tisíc hrubýho si myslím, že jasná výhra ve volbách.
1: No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
0: Ten je dobrý.
1: No je, tak to je tak vzácný člověk.
0: Ten je dokonce čím dál tím lepší.
1: Já se jenom tak nějak bojím, pane Holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
0: No tak trošku.
1: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako trošku.
0: Severe, já už jsem to říkal, já se nerad opakuju. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan,
1: no,
0: beru i vás, spolíhám na vás, jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
1: No, tak.
0: Protože Rakušan, no víte, co jsme se teď zase dozvěděli?
1: Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušan než Fialu.
0: Vážně?
1: No.
0: Vy jste dostal taky něco z dozíku?
1: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
0: A, no ne, tak protože teď jsme se rozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se dozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně STANu.
1: Ale to je hezký.
0: To je hezký.
1: Představte si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
0: Jasně, a tohle to, on není žádný Hamoun.
1: No ježiš, pane Holče, toto je úplně skvělý.
0: Je to stará škola. Je to stará posivá škola a jak říkal David Rád, krmil vesty, ne? Aby vesty je krmila zpátky jeho. A...
1: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
0: No,
1: do čistírny.
0: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je politikem zastan přes 10 let. Co?
1: Kdo to říkal?
0: Vítek. Rakušan.
1: To říkal.
0: Říkal.
1: Ale to přece blbosti.
0: No, tak ho říká blbosti rád.
1: Tak jestli ho neznali jeho děti, pozor.
0: Jestli si nevolali tím
1: šifr telefonu. No.
0: No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. No. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů. A oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
1: Pak je to v pořádku.
0: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. Tedy, když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
1: Pane Holče, to už jedno, protože jak známo zdroje jsou.
0: To je pravda, v stresu.
1: Říkal Špidla, ne?
0: Špidla, ne.
1: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
0: Jasně.
1: Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
0: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
1: No, to tomu teda opravdu nevěřím.
0: Ne, ale on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď Hřibátor a řekl mu, no a co ten dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společnou.
1: Jo, takhle, on už to má. No ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
0: Ten dobrý taky.
1: To je normálně urválek se vším všudy.
0: To se kerí.
1: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
0: Filmíky pro dospělí.
1: Pro dospělí, ale herečka.
0: Tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
1: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden jeden večer díváme přesně 8 minut.
0: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
1: Někdy i 6.
0: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
1: Já o tom to nemůžu mluvit.
0: Já taky ne.
1: Já jsem v konfliktu.
0: V kamaších.
1: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
0: Ne, to ne.
1: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
0: ne?
1: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský.
0: Mm-hmm.
1: Ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samo o sobě, a mohl by čerpat.
0: No ale on si to nevezme.
1: Nikdy si nevzal ne. Ani kaču. Ani korunu.
0: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Ypsilonky, ne?
1: To já nevím.
0: No tak, těm to moc.
1: Ještě existuje?
0: No těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
1: Nechodí.
0: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok, tak chtěli to nějak vyřešit. No a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinní nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsi říkal, že tady pán z Jezerky by mu dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
1: No jistě. A bez dotací.
0: Jo?
1: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holče, taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští vězonky, poslali...
0: Odklonili na Jezerku?
1: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
0: Je.
1: A oni tam udělají představení,
0: mm-hmm.
1: jehož sláva se dotýká hvězd.
0: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? Oběma. Vy byste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
1: S kým? S Bohdalkou?
0: S legendou ze
1: Jezerky. Tam hraje Bohdalka, pozor.
0: Jo?
1: No. A výprej výborná.
0: Já jsem se legendu v Kamaších.
1: Jako ne. To, no tak jak já bych si mohl zahrát, bo já jsem nějaký herec.
0: Tak to taky máte v sobě.
1: Tak on by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísnej člověk to je, to vám řekl.
0: To jo. To
1: akorátní.
0: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
1: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruský, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
0: a, on by nikdy,
1: a to se mě na něm líbí.
0: Jasně, a on přeci není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
1: On?
0: No.
1: To v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
0: Od narození je takovej, ne?
1: No.
0: Asi.
1: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
0: Jo.
1: Dizident.
0: A Petr Pavel?
1: Tak pozor, to je jiná liga.
0: No vyšší, ne? V dizidentství.
1: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista.
0: Fuj, tajksel, no to snad ne.
1: Nebyl?
0: Ne.
1: Jsem četl v tisku.
0: Se popletl.
1: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
0: Ne, on se popletl.
1: On se odpracoval.
0: A pak řekl, že se popletl.
1: Že se popletl?
0: Byl popletený.
1: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, který ho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamaný, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ový, tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, až kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi.
0: Hmm?
1: A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
0: To je pravda.
1: No, pane Holče, skočte do toho.
0: Jo.
1: Příště to posíláme. Jo?
0: Na Jezerku.
1: Na Jezerku.
0: Tomáš Sova. To bude primář Sova.
1: To je Tomik. To je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale úplně...
0: Primář Sova byl taky dobrý člověk.
1: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
0: Jo, dobře. Vlzenova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Ksavre Meda, on chce tu funkci.
1: Kdo by nechtěl funkci?
0: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trošku?
1: Kalousek.
0: Ne.
1: Protože tahá za nic.
0: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
1: A co stojí v cestě, tam má na to nějakou paní, ne?
0: Tam je těžko víc, kdo je paní a já nevím, já se do toho nechci zabrušovat.
1: Vychovatelku ne.
0: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán. Kdo...
1: Ale to je vůbec neřešné, no a o dítě se bude starat chůva, on bude, jak si myslíš, že to je v královské rodině?
0: Se tam, nebude to teď dělat market? Nebude to její příští to, job? On půjde, on jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
1: No to není špatný, pane Volče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
0: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal si?
1: Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
0: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
1: Tu 17 iPhone?
0: Třeba, no.
1: Můžu, jeďte.
0: Ale Davidko.
1: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
0: Na Vlzonku otázka Zalky, Xavre.
1: A Zalka
0: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vlzonova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
1: My jsme milion chvilek pro pravdu.
0: Jo. A Nadežda Formánková, Vlzonova 10, příspěvek pro přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavre. Vidíte?
1: A má pravdu.
0: Jo.
1: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
0: Jo.
1: No a koho tam zapíšeme?
0: To je jasný. Já to vím, Xavre.
1: No koho?
0: No já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
1: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
0: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Xavre. Kolik máte dětí?
1: Já bohužel nula, pane Holče.
0: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
1: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
0: Jo? No a kolik máte bytečků?
1: Byteček žádný.
0: No ne, teď. Vy máte byteček, ne byteček, vy máte byt. Vy jste se několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
1: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
0: Mansardu?
1: No.
0: A nejenom jednu, ne?
1: Co to znamená mansarda, pane Volče?
0: No, pod stříškou.
1: No tak já mám mansardu.
0: Jo? Mhm. A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, zákulisí.
1: Tak jako není jedna... Ale jsou to nižší jednotky, jak říká Bobič.
0: Nižší jednotky, ale i tak, Xavre, myslím, že se nad váma stahují mračna.
1: Jak to?
0: No, protože nemáte žádný dítě a no. Máte jeden byt, velký ještě,
1: víte,
0: pro jednoho člověka.
1: Mám jeden byt.
0: No, tak máte ještě víc, tak teď jste se přiznal. No a víte, co řekl Hřibátor teď?
1: No.
0: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
1: Tak já dva byty dám Pirátům.
0: To bejt vám rychle udělám.
1: Jo?
0: Jo.
1: Ne, tak lepší, my chudobní, takovýhle starosti vůbec nemáme, pane Holče.
0: No vy nejste úplně chudobné.
1: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
0: No je to bolševik, jsou to bolševici.
1: Každým, to je překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
0: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty.
1: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
0: Hřiba? Je mu tak přes 40 let?
1: No, mladý člověk.
0: Je mladý člověk? Dobře.
1: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
0: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant.
1: Za výrok o bytech.
0: Tak bejt váma, tak už si připravuju předání. Bytečku, Xavre.
1: Však to připravuju.
0: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
1: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
0: To, myslím, to bude zařídit.
1: Aspoň jeden díl.
0: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
1: Jakože bych byl rekvizitář.
0: S okurkama.
1: No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
0: No, teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazií.
1: No.
0: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
1: Pane Holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
0: No.
1: Tak prosím vás, příští Vilzonka už bude před posledním před volbama.
0: Vážně?
1: Sakra, no. Pane Holče, co kdyby jsme příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne.
0: Proč
1: já už
0: ne?
1: Mám natipováno asi se 7 lidma.
0: Jo?
1: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte co myslím, jo. No? Papírovou. No? A já bych zapisoval, anebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
0: Bychom mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
1: Tu, buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. hodině to pustit, tu Vilzonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
0: To je pravda.
1: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
0: Jo.
1: Vezme si,
0: no, vidíte.
1: Teda musím vám říct,
0: tak to tam připište, až jí budete poslat tu kytku.
1: Já jí musím pořád pochválit, pořád chválit. Měla tak hezký šaty, pane Holče.
0: Jo. Tak za těch 300 tisíc K?
1: No, já nevím, jestli...
0: Měsíčně?
1: Já jsem řekl pěkný, ne drahý. Jo, jo. Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
0: Aha.
1: Tenhle ten model.
0: Jo.
1: Ale neměli 4X.
0: Jo.
1: Takže, no, jako boty na podpatky už mám. A Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
0: Chichi Tornado se neudrží?
1: No podle mě říkejte. Ne, no to pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám záluz.
0: Tak hájeli, já vím.
1: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budem dělat rozhovor a budeme mít
0: Bohatý. A už víte pseudonym svůj? Tam nemůže jít jako Xaver.
1: Já budu Chichi Xavera. Chichi Xaver.
0: Nebo Chicha Xaver.
1: Chicha. Don Chicha.
0: No.
1: A je to. Víte, komu se říkalo Don Chicho?
0: Paroubkovi.
1: Jo, Paroubkovi.
0: Potom se mi stýská.
1: No, on kandiduje za ČSSD.
0: Xaver, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat s úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně... Bývalý premiér, pamatujete si na to, když se nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní premiér.
1: Ale tak
0: premiér.
1: Vy jste taky býval prestižní streamer.
0: Jasně.
1: To takhle berte,
0: já jsem,
1: ale že se na to nevysere, už je divný. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
0: Já to znám, víte, co mi napsal jednou Jáchym Brecion, to je ten od...
1: Kdo?
0: Synáček od Alexandra Vondry a...
1: A jak jste to říkal to jméno?
0: Jáchym Brecion.
1: To je česky?
0: To je česky. A oni, že jo, oni ho živí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
1: To je v pořádku.
0: A já jsem mu tak nějak napsal nějaký hodnotový věci na X-ku a on mi napsal, Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
1: No, ale já to nechápu.
0: Co?
1: No, to je ten levoboček, jo?
0: Ne Makačenko, no.
1: A to je jedno, já nevím, no. Tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojený na RR.
0: Jo.
1: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
0: Silný, jo, tak viděl tam ty hodnoty.
1: A co on umí?
0: Dojít RR.
1: Jo.
0: Díky rodičům.
1: Jo, Tak... Pak jsme udělali něco špatně, pane Holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
0: No.
1: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
0: Tak uvidíme.
1: Ne, může. Uvidíme, řekne ty jo, nebo ne?
0: Budeme tajemný.
1: Tipy, jak to dopadne?
0: Jo.
1: A od nás to převezme ta Fortuna, to jsou sásky. A vypíšou sásky.
0: Jo.
1: Nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
0: Já taky se.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Ksaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Zaprvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Ksavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
2: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
2: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považují za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného. Možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem? Kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
2: Mm-hmm. No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropské unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce. Mm-hmm.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s tím Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl. Mm-hmm.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košile. Jak košile se tomu říká?
2: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
2: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
2: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
2: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků, tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů. To je jistě konkrétní výsledek, takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a bere to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
2: Děkuji ti. No, v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým, ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověsmi.
1: Nevím.
2: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce popratů a potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
1: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
2: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět, soudruhu generální tajemníku, katolická církev má 1 miliardu 300 milionů členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
2: No věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
2: No, ne se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt 16.
2: No a ještě nimi. Někdo?
1: Myslím si, že ne.
2: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velký pokrok pro církev.
2: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
2: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energií, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem. Kdo z nich byl příjemnější?
2: Příjemnější. Oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
2: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
1: Ano.
2: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
2: No, tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
2: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestál za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
2: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat, a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská, její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr, jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
2: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200, přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili Maturisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude. Mm-hmm.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, Zaorálek, pan Zaorálek, promiň, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
2: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie, a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem, Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména, kdo to způsobil.
1: No, a odpověď zní?
2: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře

0: My velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
0: No, zapomněl si mě zeptat, proč Merz dostal svoje hlasy až ve druhém kole.
1: Mám to tady, když
0: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merz dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché. Jsem rád, že jsi přišel a těším se na příště. Ahoj.
0: Rád jsem tě viděl. Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Hraje vám Radio Xaver.

Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.

0: Xaver.
1: Ono to nejde, Markétě, Xavere, ono to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu tichá za
2: Markétě? Půl hodina je moc.
1: To je moc, myslíte? Tak je to formát, Xavere, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí český politiky.
2: To říkal, no.
1: A teď končí.
2: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
1: A pak odšpultem šampaňský, ne, pořádný.
2: To ne.
1: Končí prokletí.
2: To mě to je líto, že, mě to je líto, že odchází.
1: Jste vážně smutný.
2: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane Holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury...
1: Počkejte, ani Domča Fery? Oni ho nepustili, aby jí dal
2: kytku. No ten tam vůbec nebyl. No on je někde na dovolený.
1: No to je, no. Ale oni ho neeskortovali?
2: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl, tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
1: No ne, Franta, počkejte.
2: Co, Franta?
1: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by, Markéto, já ti děkuju, že jsem 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
2: No.
1: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
2: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
1: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct vlastně dneska, nevinej vedlení.
2: Takový Ferda.
1: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
2: A to ona taky ne.
1: Je.
2: Myslíte, že jo?
1: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
2: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
1: No, tak by to všechno vyšlo, jak by mělo.
2: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Sociálně tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali sociální, už se rezignuje. A on říkal...
1: Ale ne, tady je to dobrý.
2: Tady je to dobrý. Víte, ale... já jsem přijel k nám na návěs s ochrankou.
1: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat někoho takového do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: kytky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás X TV, dobrý den.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
3: To si opravdu nemyslím, protože po té, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD,
2: stačí se podívat, teď my jsme motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
3: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel, a vyjede vám žebříček nějakých 39 měst, Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v prásmu lepšího evropského průměru, řekněme. Průměr, ale jako lepší průměr.
2: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze, a říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo normálně volně průvězných.
3: To ne, v Praze nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objaravovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teď tramvaj.
2: Ano, to všichni pociťujeme, že
3: moje
2: se tady
3: iniciativa.
2: Staví tramvaj.
3: To sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají, tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
2: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola na koloběžky do MHD, dostat je z centra Prahy?
3: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a
2: takže
3: uvolní
2: je to
3: tak
2: vaším
3: místo,
2: cílem.
3: A uvolní tak místo na silnici jich pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují, protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám
2: služebního řidiče. Jak se objektivně určí, kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
3: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
2: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
3: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud moc nejezdí.
2: No, ale
3: asi
2: o to usilujete, díky těm různým...
3: Já usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelné miliardy do MHD každý rok.
2: A čemu jsou cyklopruhy potom? A že jich
3: cyklopruhy
2: je teda...
3: jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže... To vymysleli jiní před námi.
2: Takže vyplníte něco, co udělali před námi?
3: Ne, vyžadujou to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v užských ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
2: No a pak ten cyklopruh také končí a já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
3: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí
2: já
3: než ten cyklista.
2: Já se bojím o toho cyklistu.
3: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město. Vlastně ne bohužel, ale bohudík. Ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
2: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují, STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% převolených preferencí. Vašimi, nebo vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
3: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda protože já mám teď, no tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
2: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
3: No to je jako problém, vytvořit koalici je jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
2: A... Má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jiné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
3: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
2: ale neupozornil jste na to.
3: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu vlastně oni mi potom... Ne. To bylo, no hned jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre-holding, protože Zahřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam
2: neměli vrazit. Údajně jsi tam zaškrtl posílat peníze na účet.
3: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil. Já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit. Takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže,
2: proaktivně, ale trvalo to žádný, asi 5 měsíců.
3: Ale já jsem si žádný peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
2: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to... Dozimetr.
3: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmů pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý.
2: To je, no, jako, je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem budete schopni
3: ne,
2: vládnout.
3: Jak říká klasik, politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat. Aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A trochu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče dozimetru, v tom nejde ani jeden člen pirátské strany, jo, to je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat, vypovídat.
2: Ale já vás toho nevím, mě zajímá, jestli...
3: Tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, Protože dovolené.
2: No a nevypadá jako to, že bude končit ve vládě skončit. A zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli to je to pro vás překážka ne. Pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez
3: to by
2: Pirátu.
3: Bylo, to by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hucpali do té rady.
2: Pan rady Stanjura tady, není zatím trestně stíhaný.
3: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou jako v tom nějakým vězí v nějakým skandálu typu bitcoiny nebo rozimetr.
2: Tak vy jste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
3: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona
2: on vás zve teďka, na Národní třídu, myslím, neděle
3: zvázva. Dneska, no, ale aha, to asi 17. tam jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
2: Ano.
3: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci Stanu odpovědět.
2: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
3: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažma.
2: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se Stanem?
3: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
2: Vraťme se ke Stanu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jestli jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastínuje, co se v dozimetru dělo a že peníze plynuly do kasy Stanu a tak dále, stresné činnosti.
3: Jo.
2: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí?
3: Jo.
2: Piráty problém pro budoucí vládnutí.
3: Jo, no tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
2: Dokonce obžalování.
3: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě, ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby, no tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. Budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani stanu, která byla placená tady z těch peněz z dozimetru.
2: A to, co ale prosakuje, vás neznepokojuje?
3: No to mě znepokojuje a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ji ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a málo odpovědí.
2: Málo odpovědí. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
3: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak stan má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhletu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
2: My se k tomu dostaneme, ale to, tu cedulu, když jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze stanu, který říká, že když vidí tuhle tu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak
3: to by mě zajímalo proč, protože starostové vlastně velice, velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se čtyřmi poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace se to zvyšuje, že prostě v konečném důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba stan konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, kterou staví teda město, ale je to
2: pod radním. My se k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
3: Tak jako přijdevám občan, to, tak když tam je jako občan a
2: je to ministr vnitra, tu funkci
3: no,
2: si neodpáře.
3: No počkejte, ale asi to oddělme, jo? Tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
2: Čili
3: že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
2: Ale myslíte,
3: divné,
2: že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu
3: no,
2: vládě demonstroval.
3: No, asi tak, si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale
2: účastnil byste se vy takové demonstrace?
3: Helejte, demonstrace na Slovensku. Na Slovensku. Při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
2: teď to ale byl konsolidační balíček.
3: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
2: No, vy, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
3: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
2: Kam se ubírá, pane předsedo?
3: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
2: Dobře,
3: tam
2: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny čtyři světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně no to, co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
3: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konsolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levné energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
2: a to máte podložené, to je, nebo to jsou jenom nějaké...
3: Ale to je
2: nějaké...
3: známá věc na Maďarsku tohleto, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to
2: ono,
3: tam mají, ale...
2: Ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá teď ještě...
3: Já jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, s i ze Slovenska, i třeba z Polska. Jo? Tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4. Takže že jo, my jsme i zakládali s primátory Varšavy, Budapešti.
2: A byli jste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovali byste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
3: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo. My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší, tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika toho jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
2: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci. Jen doplním, jste zmiňovala Ameriku, Donald Trump se taky lísá Putinovi. Podle vás?
3: Když no, se tam já myslím, že Donald Trump zjevně jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo? On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. To je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
2: Zase se tady ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
3: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že protože pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
2: Ale tak to už je stále omílané, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
3: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění, prosím, jako každý den říká něco jiného. No,
2: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
3: Nechce, tak nevím, asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
2: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
3: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé
2: strany... A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí ANO?
3: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
2: Takže nejste snažíme,
3: ale my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tohle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní
2: plán Lacinu půjdou mrákoty.
3: Na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčík.
2: 100 dní vlády a kdo v té vládě bude sedět za vás?
3: Budou tam sedět odborníci.
2: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
3: My máme spoustu odborníků.
2: Proč mi nechcete odpovědět? Ivan Bartoš odborník?
3: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme Andrej, strašně
2: Babiš,
3: divit,
2: přeci, co tady přeci, jako bude. Vládnul,
3: co tady bude. S komunisty, no jasně. A teď konon...
2: Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
3: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
2: Mluvte o sobě, prosím.
3: No, tak, no, my tady máme plán, máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
2: Ale nemáte ministry.
3: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
2: Odborníky Ivan
3: zítra,
2: Bartoš. Víte kam
3: mířím? Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam budeme.
2: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
3: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr čtvrté země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
2: A máte tam i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení.
3: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně, vyřídilo se
2: byl tady
3: už
2: pan Zimola, který
3: tady sice
2: kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
3: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
2: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
3: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že z toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu. To potvrdil proto, i Jan Kasl.
2: A proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu? MMR?
3: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem, pod vedením ODS.
2: Asi udělala něco špatně.
3: No ale, že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou
2: tak
3: pokutou...
2: Tak a ten
3: jako,
2: zásadní problém je tady u STANu, jestli jsem to dobře pochopil.
3: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat
2: ten úvod. Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
3: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenil, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
2: asi,
3: chybět?
2: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě.
3: Ještě
2: to je celé.
3: Jednou, já jsem říkal, napsal
2: omlouvám
3: zákon
2: se,
3: o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
2: bydlení
3: bytů.
2: Bydlení si necháme na příště. Já teď mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
3: To jsou byty městských částí,
2: ano.
3: Tam ale my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila Pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvané akcelerační zóny, což je o tom,
2: ano.
3: A to není jenom
2: necháme
3: pro Prahu.
2: To ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste...
3: Ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se spovolovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím ani nikdy potom, než v roce 2021,
2: dobře,
3: když jsem byl primátor.
2: Dobře, jak jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
3: to je pravda,
2: běžný
3: mělo
2: občan
3: by se
2: pořídil,
3: ještě víc. A hlavně městské nájemní bydlení.
2: Děkuju, že jste přišel.
3: Díky za pozvání a nashledanou.
2: Naším hostem byl Zdeněk Hřib.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Bláznivá Markéta v podchodu těčínského nádraží zpívá, zpívá, zpívá a zametá.

tržním podchodu, jak v chrámu katedrály v Remeši. Ticho, ticho, Markéta housku jí. Pak v kanclu u vchodu své oranžové blůzy rozvěší.

0: dělá Rusko... chybu Robert Fico, že jedná nedělá. S Putinem, že jedná se s tím pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
1: Ne, nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My si obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvedevem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
0: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
1: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé a že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem a 5x, 10x, 100x dráž.
0: A stále je to ruské?
1: Jak
0: to, co kupujeme?
1: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině.

mladá je. Ten déšť v parku bodá,

0: prší. Rádio Xaver najdete na play.cz.
1: Co se týče celé té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
2: myslíte pana Uhlíře?
1: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce.
2: Já jsem četl, že 160 dostal.
1: No dostane, ale jako ta smlouva byla na celek, na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministryně nechtěla říct, že celý ten úřad, Ministerstvo spravedlnosti, ve spolupráci s policií, nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.

0: Profesor Petr Drulák je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Profesor Petr Drulák je politolog, patřil k vrcholným českým diplomatům, byl ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů, prvním náměstkem ministerstva zahraničních věcí a českým velvyslancem ve Francii. A ve Francii tam se teď dějí věci po debaklu v evropských volbách. Prezident Macron zariskoval a vyhlásil předčasné parlamentní volby. Zdá se to, že ten risk mu příliš nevyšel. Jak vy to čtete?
1: No, on to samozřejmě bylo velmi riskantní rozhodnutí a já si myslím, že Macron musel vědět, že ta jeho strana utrpí obrovské ztráty, což se teď po tom prvním kole potvrdilo a myslím si, že to druhé kolo, které nás čeká v příští neděli, to definitivně potvrdí. Takže z tohohle hlediska ono vlastně nedošlo k překvapení, protože výsledky jsou přesně takové, jak ukazovaly průzkumy. A Macron je dostatečně racionální člověk, než aby byl prostě překvapený. On tohle prostě čekal. Tam je vlastně otázka, co byla ta Macronova strategie a co vlastně teď čeká Francii. Protože my máme několik scénářů a scénář, který je poměrně pravděpodobný, jsou tam dva docela pravděpodobné scénáře. Jednak je tu možnost, že skutečně strana Marine Le Penové získá parlamentní většinu a tím pádem by měla nárok na to, aby prezident pověřil Jordana Bardelu, to je předseda té strany, postem premiéra. To je jeden scénář. V okamžiku, kdy k tomu dojde, tak ve Francii propukne chaos. To znamená, po tom, co vlastně Francouzi jsou léta masírováni s tím, že Le Penová představuje nebezpečí fašismu a že snad hrozí koncentrační tábory a co já vím, co ještě, tak skutečně část Francouzů je připravena vyjít do ulic. A když se řekne ve Francii vyjít do ulic, to neznamená, že se setkají někde na martových polích po debatí a jdou zase domů. To znamená násilí. To znamená, část Francouzů je skutečně připravena v tomto případě sáhnout k násilí. Část Francouzů, která pracuje ve státní správě, je připravena prostě vypovědět lojalitu vůči šéfům, politickým šéfům. Tomu říkám chaos. Takže to hrozí v případě, že by Jordan Bardella se stal premiérem. To je jedna možnost. V té chvíli Emmanuel Macron řekne, já jsem tady autorita, která má nespornou legitimní autoritu a máme článek ústavy, který mi umožňuje, že v případě chaosu vlastně převzít veškeré pravomoci ve státě.
0: Pardon, takže Emmanuel Macron nejprve zemi uvede do chaosu a pak ji spasí?
1: Tohle je jedna možnost, jak to může udělat. Ano, to znamená, on ten chaos vyvolal, nesporně, a pak se postaví do role spasitele. V okamžiku, kdy máte dobře zvládnutou politickou komunikaci, tak to nakonec můžete ustát. A Macron patří k nejschopnějším evropským politikům. On tyhle věci umí. Takže to je scénář, že Bardella vyhraje. Pak je tu druhý scénář, který je možná pravděpodobnější, že žádná ze stran nebude schopna postavit vládu. Žádná ze stran. Jo, to je podle mě ten pravděpodobnější scénář. No a co pak hrozí? Zase je tu jediný maják demokratické stability a to je demokraticky zvolený prezident. Jo, takže Macron tak jako tak předpokládá, že on bude určovat tu hru. On je totiž hluboce nespokojen s tím, jak dopadly ty volby před 2 roky. On sice obhájil prezidentský mandát, ale jeho strana už nedostala nadpoloviční většinu, sice ještě měla 250 poslanců z těch nějakých, jo, řekněme, 600, necelých 600, ale už musel hledat podporu v parlamentu skoro pro všechno, těžko se mu vládlo. No a v téhle chvíli, kdy on se prostě postaví do role zachránce francouzské demokracie před chaosem, bez ohledu na to, že to je on, kdo ten chaos způsobil, tak on bude ve svém živlu. On je člověk, který má rád hazard. Jo, takže jemu nakonec tohle to může svědčit. No a pokud tuhle hru politicky dobře podá, tak nakonec i v očích Evropy může vypadat jako zachránce francouzské demokracie a vzhledem k tomu, že Francie je klíčovou zemí Evropské unie, tak zachránce Evropy. Francouzi tohle spojují. Když se nám vede dobře, vede se dobře Evropě, když se nám vede se špatně Evropě. Zachráníme Francii, zachráníme Evropu. Takže z tohohle hlediska podle mého názoru jsou předčasné ty komentáře, které mluví o nějakém zásadním neúspěchu Macrona. Je to konec macronismu jako politické síly. Ta jeho strana v podstatě mizí. Jo.
0: Čili nikoliv risk je zisk, ale racionálně promyšlený krok Emmanuela Macrona?
1: Emmanuel Macron není někdo, kdo by se při takovémhle rozhodnutí nechal unést jakoukoliv emocí. Je tam velmi hluboký kalkul zatím. A tahle interpretace je interpretace, která dává určitou racionalitu těm jeho krokům. Macron, uvědomme si, že on za 2,5 roku bude vlastně velmi mladým ex-prezidentem. Nebude mu ani 50 a bude hledat nějaký důstojný job. Ve Francii asi ne. To znamená, on bude hledat nějaký mezinárodní job. No a když do toho půjde s tím, že zachránil francouzskou demokracii, že zachránil Evropu, tak v té chvíli bude mít samozřejmě poměrně silnou výchozí pozici, aby si řekl i o ty nejzajímavější funkce. Takže já myslím, že v téhle chvíli Macron úplně vlastně vzdal svou stranu, ta strana skončí, žádný macronismus existovat nebude, no ale Emmanuel Macron tu stále bude se svými ambicemi a se svou touhou ovládat a se svou vlastně takovou tou touhou dále působit, řekněme, tím liberálně progresivistickým směrem.
0: Tak a Francie už mu bude malá, takže půjde dál, ale nemůže se stát to, že Francouzi to jeho počínání, tu jeho hru prokouknou?
1: Víte, tam je ten problém, že on zase něco, co mluví pro Macrona, ta Francie je skutečně hluboce rozdělená. Jo, to znamená to, že dnes je národní sdružení, ta strana Marine Le Penové, nejsilnější stranou, tak si uvědomme, že ona je sice nejsilnější stranou, ale ona je současně stranou, s níž nikdo nechce jít do koalice. A není to tak, že by nechtěl, ale je to dokonce takový ten odpor, že říkají se, že s fašisty do strany, do koalice nepůjdou. Že to není problém, že by se nedohodli, že mají rozdílné zájmy. Tam je zásadní kulturní rozdíl. Jo? To zná něco, co my jsme znali z minulých let. Taková ta mobilizace, která byla proti Zemanovi, proti Babišovi, jo? Tak něco takového tam funguje, ale tam je to vlastně ještě ostřejší v té Francii. Takže v tomto rozdělení Francie on vlastně s tím může hrát. Jo? On vlastně může říct, no tak jako, když ne já, tak kdo? A oni mu řeknou, no vlastně nikdo jiný tady není, pane prezidente.
0: Takže opravdu spasitel.
1: Tohle je podle mě jeho jednoznačná role a je to mnohem lepší než zoufalec, který téměř prohrál parlamentní volby a musí se s každým v parlamentu dohadovat. Tohle Macronovi skutečně nesedí. On, když nastoupil před těma 8 lety, tak měl přídomek, jeho poradci říkali přídomek Jupiter. Nebo prostě mistr hodin. Jo? To zná někdo, kdo je nad tou politickou hrou, ale všechno vlastně ovládá. A to ty poslední 2,5 roku skutečně neměl. V okamžiku, kdy nastane ta situace, která se chystá od příští neděle, tak se dostane do svého živlu. Opět bude ten Jupiter. Mm-hmm.
0: Tak a vy jste zmiňoval článek ústavy, kdy může prezident převzít veškerou moc, tuším, že to je článek 16, teď ve světle těch olympijských her blížících se může právě nastat ta situace, kdy bude potřeba ve Francii udržet nějaký, řekněme, klid, řád.
1: No představte si tu situaci. To znamená, v okamžiku, kdyby národní sdružení vyhrálo, prostě směřovalo do té vlády, tak skutečně musíme počítat s velkými demonstracemi. Jen si vemte minulou neděli. To akorát zaznamenali slušný výsledek v tom prvním kole. A už vlastně tyhle ty radikální extremistické skupiny, Antifa a další, se pustili do Paříže, Lyonu a prostě vytloukali výlohy, zapalovali auta. A to ještě o nic moc nešlo. To znamená, volební vítězství je jedna věc a pak ještě to vstup do vlády další věc. Takže ten chaos by byl reálný. A v té chvíli samozřejmě Macron, myslím si, že by to bylo vlastně i rozumné, aby řekl, podívejte se, tady musí být pořádek na olympijské hry. No a ten článek té ústavy říká, že to je samozřejmě věc dočasná, ale že o tom vlastně rozhoduje jenom prezident, takže záleží, jak si prezident bude interpretovat tu, jestli tam pořád ještě chaos nebo už není.
0: Takže dočasnost se může protáhnout na 3 roky.
1: My známe dočasnost, která trvala 40 let, nebo 20 let v nějakých otázkách, ale samozřejmě Francie je právní stát, tak je tam něco jako ústavní soud. Jo? A ústavní soud by mohl říct, prezidente, tady si to interpretoval špatně, tu ústavu. Nicméně tenhle ústavní soud, který je momentálně dneska v Paříži, tak ten víceméně je macronovský. Jo? Takže tam se nedá očekávat, že by s ním vedl nějakou válku. Navíc jsou tam taky lidi, kteří v podstatě možná i vnitřně věří tomu, že Le Penová je fašistka, jo? Což je naprosto samozřejmě směšný.
0: Tak o Marine Le Pen se mluví jako o národním sdružení, které by se mělo stát součástí frakce, která nově vznikla teď pod taktovkou Viktora Orbána a Andreje Babiše. Kdo další by tam mohl být? Protože musí tam být zastoupeno 7 států, zatím jsou 3. Napadl mě určitě slovenský Smer. Na co čeká slovenský Smer? Proč se nepřidal hned od začátku?
1: Tam je to, já bych jednak řekl, že to je dobře, že prostě Orbán s Babišem se pustili do nové frakce. To myslím, že je důležité a Jakkoliv jsem vlastně v minulosti Babišovi vyčítal, že není schopen nějakých odvážnějších politických tahů, že spíš tak nějak jako obchoduje, lavíruje, tak tohle je poměrně odvážný tah a je to správný tah a to, jak to vysvětlil, je podle mě přesvědčivé, kde říkal, nemůžeme zradit svůj program tím, že budeme u liberálů. To má pravdu, udělal dobře. No, Smer je v mnohem těžší situaci ale, jo, protože Smer je přece jenom levicová strana. Jo. A to není ani Babiš, ani Orbán a už vůbec ne FPE z Rakouska. A právě ti partneři další, o nich se uvažuje. Občas se mluví o Le Penové, někdy se mluví o Salvínim z Itálie, někdy o Janšovi ze Slovenska. Žádný z nich z levici nemá nic moc společného. Takže pro Smer by to byla trochu složitá situace, protože on se přece jenom na rozdíl od všech ostatních definuje levicově. Nicméně stejně si myslím, že Smer dělá určitou chybu v tom, že se snaží navrátit do té socialistické frakce, protože on by tam neměl být ze stejných důvodů, jako Orbán, jako Babiš řekl, že nebude u liberálů. Prostě účast v socialistické frakci pro voliče Smeru je jasná zrada. To je přesně ta frakce, která je federalistická, která zastává všechno to, co volič Smeru nechce. To je jednoduché, ale Smer má ještě jinou možnost a to je prostě frakce konzervativně levicová, která také vzniká, nebo minimálně se o ní jedná. Zára Wagenknechtová, 5 hvězd z Itálie, naše hnutí stačilo. Jo? To zná, ty dávají dohromady tuhle frakci, kde by skutečně směr měl být. To, že se rozhodl pro ty socialisty, uvidíme, ještě to snad není definitivní, ale pokud by tam skutečně skončil, tak bych to považoval teda za zásadní chybu vedení Roberta Fica.
0: Takže je možné, že tady uvidíme vznik další frakce.
1: Já si myslím, že se to je proto určitý potenciál a pokud by vznikly takovéhle dvě nové frakce, to znamená ta, řekněme, frakce zatím středoevropská, to znamená Česko-Slovensko-Rakouská a pak ta konzervativně levicová, tak to si myslím, že by bylo skutečné obohacení Evropského parlamentu a znamenalo by to, že ty volby do Evropského parlamentu měly nějaký smysl. Pokud to totiž zase potáhne ten starý kartel těch tří velkých stran a přiberou do Holportu někoho, jako je Meloniová, která je schopná odhlasovat téměř cokoliv, co oni potřebujou, tak ty volby žádný smysl neměly.
0: Co byste doporučil hnutí, tedy koalici, motoristé sobě a přísaze, která je překvapení voleb a která se usiluje o frakci ECR, kde je ODS?
1: Oni mají asi dvě možnosti. Samozřejmě jedna možnost je ta ECR, kde je ODS. Druhá možnost by byla právě ta frakce, kterou zakládá Babiš s Orbánem. Jo, já jsem to pochopil tak, že oni tuhle možnost zvažují. A myslím si zase, že pro stranu je to taky na jejich určitém politickém vyhodnocení. Jo. Pro mě základní problém evropských reformistů, konzervativců a reformistů, kde je ODS, polský PiS, právě Meloniová. Dneska řekl bych, že Meloniová je hlavní postava. Hlavní problém této frakce a považuji její naprosto nekritický atlantismus. To znamená, v době války na Ukrajině, která začala jako angloamerický projekt, do níž se zatáhla, do níž jsme se nechali zatáhnout, podporovat politiku Spojených států je pro Evropu zničující.
0: Vy jste někde řekl, že problém spatřujete ve vazalství. V čem to vazalství? To je to, o čem mluvíte, ta válka na Ukrajině a to, že podporujeme kroky Spojených států amerických?
1: To, že jsme se nechali zatáhnout do války, za níž my neseme obrovské náklady. Spojené státy celkem minimální. A Spojeným státům celkem vyhovuje, že Rusko je někde zaměstnáno. Že prostě ho mohou oslabovat. Nicméně především na úkor Ukrajinců, které to zničí, ale i na úkor Evropy, kterou to stojí obrovské peníze. Takže Američany to vychází dost levně a já myslím, že tuhle hru musíme skončit. A bohužel ta frakce, která se jmenuje Evropští reformát, konzervativci a reformátoři, to je vlastně akce, která je nejvíce proamerická v celém Evropském parlamentu. Takže mě samozřejmě nepřekvapuje, že tam sedí Alexandr Vondra, ten tam patří to k jeho dlouhodobému profilu. Ale jestli chtějí jít motoristi a přísahat tímto směrem, tak by si to také měli jako rozvážit, jestli tohle skutečně jejich voliči od nich očekávali.
0: Tak trochu cítím, že vy byste jim doporučil tu novou frakci.
1: Podívejte, já nejsem úplně jejich volič, ale přišlo by mi, že oni mají v sobě takový trochu ten protestní étos. A protestní étos dneska se mi pojí s tím, že ty věci by měly být dělat v Evropě zásadně jinak. a možná i bez toho poručnictví Spojených států amerických. Ale pokud to motoristi a zpřísaha vidí jinak, tak je to jejich volba samozřejmě.
0: Pojďme ještě za oceán. Určitě jste aspoň částečně shlédnul debatu Joe Biden versus Donald Trump. Kdo je jejím vítězem? Má vůbec vítěze?
1: Tak má jasného poraženého, tím je Joe Biden. Tam je vlastně zajímavý, že mně to přijde až takové absurdní, že my už několik let jsme konfrontováni s různými snímky a zprávami, že Joe Biden v podstatě nemá, mentálně nemá na výkon jedné z nejzodpovědnějších funkcí v dnešní světové politice. A jako by se muselo čekat, až bude ta debata, aby to všichni viděli, že ten král je nahý. No a ta debata to ukázala. To znamená, ta liberální média, progresivistická média, která určují mainstream, americký mainstream, deníky jako New York Times, CNN, se najednou vrhla na Bidena jako supy a říkají, ten by měl odstoupit, ten přece nemůže vyhrát volby. Víte, tam je ale paradoxní, že jakoby je netrápilo, že tenhle člověk je dnes v Bílém domě a má v rukách formálně ta nejdůležitější rozhodnutí. To zná volby, to je, jim vadí, že nevyhraje volby, ale nevadí jim, že prostě sedí v Bílém domě. Ale to je, myslím, to nejdůležitější. Prostě ona ukázala mentální nekapacitu, mentální neschopnost Joea Bidena, ukázala Trumpa tak, jak ho asi známe, v podstatě tam nic moc překvapivého není.
0: Nepřišel vám umírněný trochu, že se přece jenom držel na úzdě?
1: Já myslím, že to byla určitá taktika. Protože on věděl, že prostě má před sebou skutečnou trosku. A ono prostě kopat do té trosky a šlapat po ní by mu nemuselo úplně pomoct. Takže on tím, že se tvářil státnicky, choval se státnicky, tak jako naopak ještě více vynikl. Kdežto kdyby šel do něj agresivně, tak by to mohlo vypadat tak dryáčnicky a toho nepotřebuje. On potřebuje vypadat jako státník. A vzhledem k tomu, že proti sobě neměl soupeře, tak on se nemusel pouštět do nějakých opravdu zvlášť agresivních manévrů. Já myslím, že to z tohohle hlediska to naladil dobře. I podle nějakých těch průzkumů se jeví jako úspěšnější debatér. Ale co je podstatnější, je podle mě to, že ta liberální média, která Bidena vytvořila, bez nich by on nikdy nemohl vyhrát volby, tak od něj dávají ruce pryč. To je prostě naprosto zásadní signál. A musím říct, že se i trochu divím Bidenovi, že do té debaty šel, protože pro mě to bylo všechno předvídatelné. Tam přece nebylo nic překvapivého. Když se podíváte, jak se prostě motal v Normandii, jak se motal v Itálii na G7, tak jako vás nepřekvapí, že v té debatě vyloženě neoslňoval.
0: Vy jste zmiňoval New York Times, ty napsali, že by měl vzdát tu kandidaturu a posloužit tak k své zemi. Myslíte, že k tomu nakonec dojde?
1: Já vám nevím. Já tohle je hrozně těžká otázka, protože skutečně to rozhodnutí je v jeho rukách.
0: A mělo by k tomu dojít?
1: To záleží, co chcete. já v téhle chvíli vidím, když bych si přál, aby byl Trump poražen a vítězství demokratů, tak by k tomu dojít mělo. Ale já si to nepřeju. Prostě já vidím, že tahle ta administrativa, kterou je Biden nominální hlava, která ovšem nic nerozhoduje, to rozhoduje ta administrativa. Takže ty síly, které stojí za Bidenem, jsou odpovědné za tu válku na Ukrajině. Jsou odpovědné za spoustu dalších špatných věcí ve světě. Takže z mého hlediska jako středoevropana bych byl rád, kdyby v Bílém domě došlo k výměně. Ta výměna podle mě už těžko může být k horšímu, ale může třeba nic nezměnit a nakonec to třeba může být ještě horší, ale aspoň je naděje, že se něco stane, ale pokračování toho, co tam je, si rozhodně nepřeju. Takže z mého hlediska středoevropského budu rád, když bude Biden kandidovat a když ho prostě potom Trump vykuchá v těch volbách. Jo? Takže z tohohle hlediska v pořádku, ale říkám si, samotného mě zaráží, že ty síly demokratů hlubokého státu nemají základní prostě instinkt sebezachování, jo? Že prostě tohohle nešťastníka nechají jít na ta jatka.
0: Tak a teď už s tím vlastně nic neudělají, pokud on sám tu kandidaturu nevzdá.
1: Oni mají problém, protože on samozřejmě díky té neustálé podpoře, kterou přes svou zjevnou neschopnost měl, tak vyhrál ty primárky, že jo, vyhrával primárky. A teď už akorát zbývá, aby ten demokratický konvent, který se má někdy v srpnu sejít, tak aby posvětil tu jeho kandidaturu. Takže, a všichni říkají, že by se musel rozhodnout sám. Jeho klan, Bidenův klan, ho podporuje v tom, aby kandidoval, ale to je zřejmý. Většinou, když máte právě nějaký klan, tak on bude podporovat hlavu klanu až do poslední chvíle, protože z toho mají prebendy. Jo. Takže samozřejmě tam jsou na ně nejrůznější kšefty navázaný, ten jeho syn je podařený dáreček. Že jo. Kdyby se tehdy před minulými volbami skutečně rozkryly aféry syna, tak by Joe Biden v Bílém domě nikdy nebyl. Jo, ale je tam víc tak takových vykuků. A ty samozřejmě chtějí, aby prostě starý Joe to táhl co nejdéle, aby oni si mohli co nejdýl využívat tady těch všech privilegií. Takže já chápu, že Bidenův klan přesvědčuje, že je tím nejlepším prezidentem, co kdy v Americe byl.
0: Přesto se začalo spekulovat o tom, kdo by ho případně mohl nahradit, pokud by vzdal tu kandidaturu. V minulosti se spekulovalo o Michelle Obamové, bývalé první dámě. Měla by větší šanci?
1: Já vám nevím, no, protože Michelle Obamová totiž nemá ten dar, co má Barack Obama. Ono je to jako s Billem Clintonem a s Hillary. Jo. Prostě ten Bill měl schopnost skutečně vytvořit si vztah s běžnými lidmi a měl obrovské charisma. Barack Obama úplně neměl takový ten prostě vztah s běžnými lidmi, ale měl fantastický charisma a byl brilantní rétor. Kdežto ta Michelle tohle nemá? Ta má to jméno Obama. Jo, bez pochyby je to velmi schopná, inteligentní žena, ale to v politice nestačí. Takže já si myslím, že ona zatím neprokázala schopnost jako kdekoliv kandidovat, cokoliv dělat. Jo. To ta Hillary, ta aspoň měla senátorský křeslo, ale na prezidenta to nestačil. Takže nedivím se tomu, když někde jsem slyšel, že to snad vyloučila. Jo. Takže to mě samozřejmě měla by na své straně určitou obrovskou devízu u demokratických voličů, a sice to, že je žena a že je černá, jo, což teda je obrovská devíza pro demokratické voliče. Ale ono to nakonec úplně nestačí, protože aby byl někdo prezident, tak musí trochu získat i část voličů z té druhé strany. A tyhle charakteristiky zas tak úplně neoslňují.
0: Mm-hmm. No ale když to porovnáte právě s tím Joe Bidenem a všechno, co jste o něm jakoby říkal, tak nemělo by to stačit?
1: Určitě by měla podle mě větší šanci než Joe Biden, jo. Ale zase, já vlastně nevím, jaká ona je v těch debatách, jak ona působí na lidi, jo. Ale vzhledem k tomu teda, co dneska představuje Joe Biden, já bych se možná troufl říct, že kdokoliv by možná byl, jako měl větší šanci, jo. Protože ta zjevná neschopnost člověka zastávat funkci už dnes, nemluvě o tom další 4 roky, je něco, co by asi očekával bych, že by to voliče jako asi mělo odradit.
0: Další debata, tuším, bude někdy v září. Tak bude to hřebíček do rakve pomyslný, nebo se něco změní? Vím, je to křišťálové koule.
1: Já vám nevím, já si nedokážu představit, že by Joe Biden mohl být úspěšný v debatě proti Donaldu Trumpovi, ať je jakákoliv. Jo, protože pravidla té debaty se přece jenom dohadují, nemůžou si to Bidenovci jenom namalovat. Jo. Oni jim samozřejmě teď udělali ústupek, že třeba v této debatě platilo takové nezvyklé pravidlo, že když jeden mluví, tak druhý mu nemůže skočit do řeči, má vypnutý mikrofon. Což v těch politických debatách se často dělá, že se skáče do řeči. A to byl jasný ústupek Bidenovi, protože on samozřejmě, když měl ty své těžce připravené, těžce postavené věty a najednou by mu to někdo přerušil, tak by se mohl úplně ztratit. Jo. On by mohl zapomenout, kde je, a začal by se zmateně rozlížet, jak se mu občas stává. Takže tohle právě mu předtímhle ochránili tím, že mu Trump nemohl skočit do řeči. Ale Trump si řekl, že tohle může snést, že prostě jeho to tak nepoškozuje, ale je jasné, že kdyby ta pravidla byla až příliš pro toho Bidena, tak by zase Trumpův s tím nesouhlasil a nedokážu si představit, že by Biden mohl být úspěšný v jakékoliv debatě s Donaldem Trumpem, přesně řečeno, ani v podstatě s žádným jiným americkým politikem.
0: Poslední otázka na vás, protože minule, když jste byl hostem XTV, tak jste řešil svůj případný návrat do Ústavu mezinárodních vztahů, odkud jste byl nezákonně propuštěn. Tak jak to vypadá s vaším návratem?
1: Tak já myslím, už tam došlo vývoji. Já jsem se setkal s novým ředitelem, to je někdo jiný než ten, který mě tehdy propustil. On mě seznámil s tou poměrně složitou situací v Ústavu mezinárodních vztahů, tak jsme se dohodli, že za v podstatě nějaké odstupné, které jsem považoval za adekvátní, že s tou institucí nakonec se rozloučím. Jo. Musím říct, že ona je skutečně v situaci, kdy ta moje přítomnost tam by asi k ničemu moc dobrému nevedla a já v podstatě, když se mnou jedná v Lídně, tak jsem schopen se víceméně dohodnout s lidmi.
0: A jste spokojen za tu dohodu?
1: Já jsem s tou dohodou spokojen.
0: Já jsem spokojená, že jste dnes přišel do XTV. Moc děkuju a budu se těšit na příště.
1: Díky, také se budu těšit.
0: Profesor Petr Drulák byl naším hostem.

A kudy chodím, ruce spínám, ach můj ty smutku, jak se to jenom mohlo stát. Já kudy chodím, ruce spínám, ach můj ty smutku, jak se to jenom mohlo stát. Nelze se tomu diviti v skutku, že teta už mě nechce znát. A dávno dobře známe zlo, že se tresce, stejně dnes jako před léty. Dávno to dobře známe zlo, že se tresce, stejně dnes jako před léty. Kdo ruku teď zláme, ať chce či nechce, prokletý bude od tety.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: No jo, ale tak jenom, nebo jestli není, helejte, já tady pro vás něco mám. Co byste řekl, že tohle to je?
2: No nějaký kopita ve vlaku.
1: Já to takhle ukážu divákům.
2: Nohy.
1: Tady jsou
2: boty, tak za
1: nohy,
2: pětku.
1: Boty, hnědý, typický polobotky českých politiků.
2: Ano, ano.
1: Vlakový kupátko, ne?
2: Ano, ano, přesně, no.
1: A komu byste řekl, že to patří?
2: Já nevím.
1: Já vám to řeknu. Poslanec TOP 09 Marek Ženíšek a
2: Vali.
1: Kam by se tak řekl, že míří v tom kupátku?
2: Do Bruselu.
1: Tam asi míří často, ale tentokrát udělal výjimku, obrátil směr.
2: Ne,
1: světlou stranu, že... ano, ano.
2: A Kačko.
1: A píše tady, 24 hodin na cestách tam, kam se nelítá. Je ale potřeba tam jezdit, vyjadřovat podporu a díky za to, že brání i nás a celou Evropu. A já jsem, jak na to koukám tady, když jsem sem jel na natáčení, my sedíme kousek od nádraží a šel jsem tady, já jsem tam na zadní koleji viděl jeden vagon,
2: pojedeme.
1: Takový odstavený a já jsem si říkal, to je on, do kterého chodí politici, tam se natoče, jakože jedou na Ukrajinu, pak zase... Víte co, výjdou ven, nechají se šoférem odvíjet do sněmovny nebo do Strakovky.
2: Z toho je nepodezírám.
1: A já si, hejte, myslím, nebo trošku taky se říkal, že by to mohlo být na brněnském nádraží, to připomíná tak kyjevský, ne? Jste nikdy nevystoupil na brněnském nádraží? V posledních 30 letech třeba?
2: V posledních 30 letech asi moc ne, ale kdybyste řekl v posledních 35 letech, tak mnohokrát.
1: Jo. No tam je to takový, no tak Brno, co byste čekal, ne? Teda pardon, vlastně vy jste nedotklo se vás.
2: Ne, mě tam je
1: dobře. Mě se líbilo, že to za prvý brněnský nádraž je jediný, který znám, že v zatáčce, dost ne. A druhá věc je, že tam vypadá to tam, jak třeba, já si říkal, že tak třeba 72. rok. A pak se to vystoupíte z vlaku, tak vystoupíte mezi bezdomovce.
2: No pozor, no, pane holče.
1: Je tam řádně nějaká bytová krize v Brně, velká.
2: Pozor, vystoupíte mezi ukrajinské Romy. Včera jsem viděl fotku v nějaký, myslím, že na novinky.cz, že tam je problém s ukrajinskými Romy, kteří ovšem mají maďarský pasy a oni se zabivakovali před tím nádražím a nechtějí
1: nikam... Pětitisícovku nebo co?
2: To nevím, to tam nebylo psáno, ale nabízeli jim nějaké ubytování a oni řekli, že ne. Takže s kočárkama a to. Takže dokonce ten článek na novinkách se jmenoval Ukrajinští Romové jsou pro všechny horkým bramborem, nebo tak nějak. Horký brambor, že nikdo jako nechce s tím mít nic společného. No ale jsem si říkal, vy máte velkou zahradu, ne?
1: Za stolik ne.
2: No tak pár metrů tam je pro ně, ne?
1: Na romský tábor asi jako málo.
2: No
1: počkejte, ale vy jste říkal, že máte velký byt,
2: dvě rodiny.
1: Vy jste říkal, že máte velký
2: byt. Nebo oni chtějí bivakovat venku někde. Já až příště, tentokrát jste vy na řadě.
1: A jste s ním asi nedomluvil.
2: A co byste domluvil? Nepotřebujete nic domluvat, jenom ukážete
1: a tady. A počkejte, a máte to spočítaný? Víte, kolik jich je a kolik na ně vyberu od vlády?
2: Na tyhle ty asi nic nevím.
1: Ne?
2: Ale měli, podívejte se na tu fotku na novinkách, měli tam asi 4 kočárky s dětma.
1: Jo.
2: No. A byli dohromady asi 20 normální jako lidi, no tak vždycky ráno vstanete, uvaříte plný hrnec polívky nebo něčeho, nasmažíte řízky, oni vám večer zahrajou na kytaru.
1: Byla by to taková i kulturní výměna, ne? Zajímavá?
2: Jo. Já nevidím sebe menší důvod, proč by k vám nemohli jít bivakovat.
1: Já teď ale žiju tím kupátkem vlakovým.
2: Ne, není to fake určitě.
1: No není, ale já říkám... Tamhle vidím vagón odstavený.
2: Pojďme.
1: Já si myslím, že ten Ženíšek ležel tam.
2: To by si nedovolil, pane holče.
1: No ale počkejte, co kdybychom udělali jednu vilzonku jako cesta do Kyjeva?
2: Jakože bychom někde seděli,
1: takhle drncali, co? 24 hodin bychom drncali? A pak bychom 24 hodin drncali zpátky.
2: Když já nevím, mě tady gesta tohoto typu přijde úplně zbytečný.
1: Ale no, tak byste si nemusel brát takovýhle hnědý polobotky, nechal byste si ty své, co máte?
2: Já mám Meltonky.
1: No, tak ty by, nebo byste si vzal třeba Crocsy, aby se to měl komfortnější. Jo.
2: A... No, já myslím, že do Kyjeva nepůjdem zkrátka.
1: Ne.
2: Tam jako...
1: No jo, tak škoda, mně se to hrozně zalíbilo. Taky jsem chtěl přiložit trošku ruku k dílu, víte?
2: Podívejte, jsou... No já tomu rozumím, protože vy chcete symbolicky podpořit.
1: Hlavně symbolicky.
2: A teď jsem četl v novinách, že na nějaké obci někde měli... Víte, no vy jste chlapec z města, vy nebudete vědět, co to je. Víte, co to je, když se staví máj? Majka.
1: No.
2: Tak někde ji stavili a dali jméno Volodymyr.
1: Pak ho zapálili, jo? Chcete říct?
2: Ne, Majka se to jsem přesně věděl, že vy se takhle spletete.
1: Jo?
2: Majka je to, co stojí o hodech na náměstí a nahoře je takový ty cingelátka. Mm-hmm. Vy si to pletete s čarodějnicí, že jo?
1: A Majka je?
2: S Moranou si to pletete.
1: Morana. To nevím, co je.
2: No Morana je to, co se zapaluje taková ta z té slámy a háže se do řeky. Morana.
1: Aha, tak vidíte. Vy mě vždycky poučíte.
2: Potřebujete to.
1: No. No a...
2: Zadarmo vás poučí. Ale tak říkám to celý proto, že když takhle na vsi, prostě tam jsou Stárkové, že takzvaní, a Chasa místní a to, a podpoří to a dají tomu Volodymyr, tak já, pane Holče, já vždycky jsem s tou úplně jako...

0: rozhovoru.
1: Podle mě se třeba baví o ženských.
0: Víte, čemu se říká small talk?
1: Jo, třeba o jídle.
0: No ne, nějak to začíná. A takovým nějakým, jak je u vás počasí, nebo...
1: No já si teď small talk s Putinem je třeba, tak kdy to vypnete, ne?
0: Já nevím. Ale... Neříkejte mi, že oni zazvoní, že vezme ten telefon a řekne, tak, já vás zdravím, kdy to skončí, kdy... Ne, tam musí být nějaká předehra. Oni určitě, jak se má paní, co, jako, jak je u vás, ne, nebo něco tam musí být, aby to vlastně vůbec, víte, založilo tu debatu.
1: Já vám rozumím, ale já to nevím a zajímalo by mě to taky. A jestli třeba tomu předchází nějaký small talk poradců, ne? Že nejdřív se zavolají oni.
0: No to se ptám já vás.
1: Zahřívají ty lídry, ne? Skutečný.
0: Zahřívají ty dráty.
1: No a pak dojde na ně.
0: No neříkejte mi, že se 2 hodiny baví nepřátelsky.
1: No to určitě ne.
0: Že ne?
1: Ne.
0: A pan Topolánek, včera na Českém rozhlase jsem ho poslouchal v autě, říkal, že to jsou kolaboranti.
1: Víte, mě se pan Topolánek...
0: Macron a rakouskej ten.
1: Pan
0: rakouskej.
1: Topolánek, internet je bestie, jak se říká. Ten vás dohoní dosmrtně. A jak říkáte pan Topolánek, když byl premiér a šéfovali jsme Evropské unii, no předsedali, jsme ji nešéfovali, šéfovali ve skutečnosti Francouzi a velký země, ale my jsme si hráli na to, že ji šéfujeme a on si hrál na předsedu Evropské unie, tak nás stihla ta plynná krize, že jo? Kvůli Ukrajině tehdy. Hmm. A Topolánek jezdil do Moskvy za Putinem. No a když se vrátil, tak dal taky takový rozhovor hezký, kde říkal, že se s Putinem strašně rozuměl, že je to racionální člověk. A jako dobrý. A já jsem si to teď našel, tak, protože on všem říkal, a teď říkal, já už tehdy jsem věděl, že je to zločinec a psychopat, tak jsem si tak jako to vygooglil a pobavil jsem se. A všim jste si, jak teď jako se... Topolánek jako oživil a oživuje, jak je teď všude. A já jsem si vzpomněl vlastně, posedla mě takový jako sentiment, víte, nostalgie po těch časech jeho, když byl premiérem a ještě v politice vysoký. On vlastně dokázal to, co nikdo. Vzpomeňte si na tu fotku toho jeho stopořeného penisu z Berlusconiho vily, kterou pak ten italský fotograf, který to vyfotil, tak ji nechal putovat po celém světě. A já jsem si říkal, tehdy mělo Česko ve světě zvuk za Topola, ne?
0: Stopořenýho penisu?
1: No, vy si to nepamatujete, ne. Tu kauzu? Topolánek se nechal pozvat k Berlusconimu do vily, že to bylo na Sardinii. A samozřejmě si tam nechali dovíst nějaký eskort a tak. A víte, co dělí Topolánka od Berlusconiho? Jak se tomu říká? Klás, jako třída. Berlusconiho nikdo nikdy nenafotil ani nenatočil s nějakýma s proměnutím kurvama. Natož ještě nahýho. Berlusconi v tu dobu byl...
0: Co se rozjel dneska, pane Vlčí, počkejte, to je nervák.
1: A Berlusconi byl celou dobu slušně oblečený v té svojí vile, zatímco náš český premiér na lehátku se stopořeným penisem obtěžoval nějaký italský prostitutky. A nechal se
0: a
1: u toho...
0: to víte určitě, já teda...
1: Ty jsi teda to zapomněl už?
0: To fakt nevím, tohle.
1: To byla přesně úžasná kauza. A bylo to ještě prokázaný, on měl na ruce takový ten pásek, který nosil takový ten plastový. A ten fotograf pak, protože to byl takový bizár, to se žádnému premiérovi, snad možná ani v Africe nepodařilo, tak z toho udělal putovní výstavu, která opravdu objela svět. A já si říkal, jak nás ten Topol proslavil po celém světě.
0: Tak na druhou stranu.
1: Že si říkal, že si všichni musí říkat, jak... Pak přišlo to heslo, ten slogan, že jo, Česko země příběhů, takže tohle to byl vlastně jako příběh český. A že si všichni museli říkat, to ty Češi, to musí je skvělý národ, jako takový svobodomyslnej, ne, volnomyšlenkářský, tam si koupíme letenku a pojedeme na dovolenou.
0: Podívejte, já bych tohle to nevyčítal.
1: Já z toho mám radost, já jsem to bral jako hrdost, jo.
0: Všiml jste si poslední. Po kauze Levinská, která jaksi prezidentu Clintonovi prováděla felaci zevního genitálu.
1: Ale,
0: ta Amerika to odpustila.
1: Ale,
0: oni si řekli, máme ještě svěžího prezidenta, který mu fungují
1: já
0: všechny.
1: Já vím, ale nebyla tam ta fotka, nebyl tam ten obrázek. A obrázek má hroznou sílu.
0: Je pravda, no.
1: A já prostě do dneška vidím toho 2metrovýho Topola s tím stopořeným penisem nad

0: tím lehátkem s tou prostitutkou. To bylo úžasný. Tak si říkám, že je dobře.
1: Musím pohled na to, bude na internetu.
0: No jasně, tak jsem rád, že se nám Topolánek takhle vrací. Možná by mohl ještě zkusit kandidovat na prezidenta podruhý. Poprvý dostal 4%.
1: Já si myslím, že to k tomu směřuje, protože jsem někde znovu teď všude je, že má tu Topol show někde na internetu tam, to je na, u vás na tom, ne?
0: Je uměné, uměné.
1: No, jak jste byl na,
0: já nevím,
1: na Infu. Ale že teď dokonce jezdí s tím po divadlech.
0: S tím Benisem, Stopořeným? Nebo?
1: Ale ne, tak ježišmarja.
0: Nebo se svýma rozumama?
1: Se svýma rozumama.
0: Jo, že vypráví o Dalíkovi, Rittigovi. No. Aha, tak to může být. To si koupím lístek asi.
1: No, to si najděte.
0: Tak to musí je zajímavý.
1: No, takže to jenom, prosím vás, co může dneska dělat taková Levinská?
0: Nemám ponětí.
1: Mě by zajímalo, jestli žije třeba.
0: Já vůbec nevím.
1: Přece musí mít někde, co musí být někde napsaný, musí mít nějaký ten Linkindet, nebo jak se to jmenuje.
0: Zkuste Google. A skončíme, zkuste Google. Proč ne?
1: Protože jestli se stále teda drží řemesla, nebo jestli dělá...
0: Je takhle. Já nevím.
1: Jo. No a podívejte se, prostě pan Clinton, legenda, prostě Levinská, nelevinská, jinými slovy, toto na lidi nefunguje. To lidi mají rádi. Nevadí.
0: Já si myslím, že ne, vy jste na to zapomněl, mě to překvapuje. Lidi to tehdy úplně rádi neměli.
1: Ne?
0: Já myslím, že lidi mají rádi jinou formu národní hrdosti. Ale premiéra v takovýhle...
1: Jako to, že někdo vyfotí někoho nahatýho, mě vůbec neuráží.
0: Ne nahatýho, ale vašeho premiéra, jak Stopořenej oblejzá nějakou italskou štětku.
1: Mně to je úplně jedno.
0: O vám jo, tak vy jste takovej...
1: No vás to uráží, vy jste občan tady jako mravokárce.
0: Já jsem hodně uražený, no. Já jsem hodně uražený.
1: Prosím vás, to... Vy jste uražený, že jste tam nebyl s nima.
0: Víte, co to... Ne, já vám říkám, víte, teď vážně.
1: Že vás nevzal do leta.
0: To je jasný, ale víte, co to ukazuje? Ten deficit osobnostní toho Topolánka a proč vlastně on to... Proč se nakonec musela zbavit předčasně jeho vlastní strana? Protože on neměl disciplínu. Tohle je otázka disciplíny. Já říkám vám, ani Berlusconiho se všema jeho skandálama nikdy ho takhle nenatočili ani nevyfotili.
1: Představte si třeba na Karláku, na každém stromě jeden voják bez disciplíny. Říkáš vy. Ale vy jste si mě teď dovedl někam, kam jste chtěli. Já jsem to až teď pochopil, já idiot. Vy chcete říct, že vlastně kdyby na místě Topolánka byla Schillerová,
0: tak je tam páv. Tak je ale tam... není tam prostě tohle.
1: No, tak mě víc rozčule páv než tohle.
0: Ne, kdyby tam byla Schillerová, tak tam prostě není ten takovýhle průser. No.
1: No počkejte, ještě nevíte, co vyleze, protože ona tam měla těch fotografů několik kolem sebe, ne? Dva nebo tři?
0: Dva snad.
1: No, tak uvidíme, ale...
0: No počkejte, ale páv. Lezou jiný věci, ne? Lezou nám jiný věci teď, ne? Z vlády nový.
1: Z vlády?
0: Ne, vždycky, to je, halíte, to je, jakmile jste ve vládě, to vždycky smrdí průserem hned od první minuty.
1: Jak to?
0: Jak se říká, moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. No tak, a vláda je absolutní moc téměř v demokracii. Tak jste tady nezachytil tak jako cestu do Ameriky, naší nový ministryně obrany?
1: Zachytil, ale přijde mi to něco jiného.
0: Tak musíme říct, ne? Teď jako pro diváky.
1: Kdo by to náhodou
0: ještě nevěděl, tak naše ministryně obrany Jana Černochová letěla do Ameriky na převezení ostatků našeho veterána československého, českého, že jo. A najala si na to režiséra Filipa Renče, který letěl, já nevím, na několik dnů do Ameriky s ní. Aby...
1: Co je to proti pávovi?
0: No počkejte, proti pávovi páv byl 2 miliony.
1: Já no bych, tak je Filip, teď, nebude žádná já,
0: Filip, Filip nebude nic lacinýho, ne?
1: Určitě.
0: Tak já bych teď rád viděl vyúčtování za Filipa Renče. To jste nakousli, ale Ministryně Černochová tvrdí, že to bylo, aby se filmově dokumentovalo převezení ostatků veterána z Ameriky do Česka. Já si myslím, že je to ta, že tam vlastně Filip Renč letěl natáčet páva pro Janu Černochovou.
1: Trošku to tím zavání, ale já si pořád myslím, že stejně jako Schillerová, tak stejně tak i paní Černochová, že jsou to prostě, jsou v nějaké pozici, že to prostě mají právo a 2 miliony není moc, no tak dali prostě nějakým klukům, co dělají fotky, jim dali za fotky 2 miliony, no a co?

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Přijde vám ten rychlý odchod, ta rychlá demise Pavla Blažka jako přirozený vývoj té situace, protože mnozí občané, a já to sleduji, a já diskutuji s občany, pane prezident, ne, že ne, diskutuji.
2: Vy jste občanem. Tak
1: já jsem taky občanem. Ano, ano. Tak mnozí občané si myslí, že by takový v uvozovkách mazaný politik, jako je pan Blažek, nikdy nepodal demisi, kdyby to bylo, promiňte, čisté. Tak se vás ptám, jako praktika, co si o tom myslíte?
2: No ne, tak určitě to je super podivná věc a zapletení se s podivným odsouzeným podnikatelem je prostě naprosto nepřijatelná věc pro člena vlády a nemohlo to být bez souhlasu ministra financí a bez souhlasu premiéra, takže je to samozřejmě vládní debakl, fatální vládní prohřešek. Jenom můžem diskutovat o tom, co z toho bylo naprostou naivitou a hloupostí, co z toho bylo pouhou nepozorností jiného než případného ministra, kterého by se to mělo týkat, a co z toho bylo promyšleným činem a záměrnou podivnou věcí. O tomhle, ak někdo spekuluje, já to prostě neumím. Že chodili za náma od počátku 90. let nejrůznější výkukové, většinou proživší léta na západě, mezi naší emigrací, často to byly a tak dále, a přicházeli se zásadními projekty, že mají návrh, jak získají 20 miliard přes hongkongský fondy, že tohle to a tak dále. Tak já, který jsem nebyl dobrodruhem Blažkova typu, jsem tyto lidi rovnou posílal, aby mě neotravovali ani minutu, že nic takového nechci ani slyšet. Že to tahle ta vláda udělala, dopustila, nevím, nemám pro to vysvětlení, krom prostě neuvěřitelné přesvědčení o své nedotknutelnosti, o své vyvolenosti, o své oprávněnosti tohle všechno dělat a nakonec se jim to vymstilo. Ale kdo ví, kdo, my víme, kam ty bitcoinové miliony či miliardy zmizely, na účtě koho zůstali, nebo na účet koho se za nějakou dobu někam potajmu přesunou, fakt nevím.

Bob Stupak. Bob Stupak 1942 až 2009 byl jedním z kontroverznějších podnikatelů v Las Vegas. Odvážný chlapík, jehož tak trochu podivné kasino Vegas World, se vyvinulo ve známou Stratosphere Tower se 115 patry, tedy v nejvyšší národní vyhlídku s divokými atrakcemi a otáčející se restaurací. Stupak se narodil v Pittsburghu, kde jeho otec Chester vedl ilegální hernu. Boba to doslova fascinovalo. Zatímco střední škola ho dost nudila, fascinoval ho způsob otcova podnikání, postaveného zejména na úplatcích pro policii. Bob Stupak začal brzy toužit po tom, že rozjede svůj vlastní podnik. Ještě jako teenager začal poskytovat krátkodobé půjčky a prodávat náramkové hodinky. V 50. letech začal toužit po tom stát se populárním zpěvákem. Zpívat uměl dobře a navíc se uměl dostatečně průbojně dostat k těm správným lidem. A tak se stalo, že podepsal smlouvu s United Artists. Změnil si jméno na Bobby Starr, zpíval v nočních klubech a naspíval vánoční koledu Jake the Flake. Později přičichl také k závodění na motorkách, ale čím dál více se zajímal o podnikání v gastronomii. Přesvědčil restaurace, že by mohl prodávat jejich kupóny na večeře. Ty prodával za $7 a sliboval úsporu $100. Nepřipomíná vám to naše slevové portály? Bob na tomto nápadu poměrně hodně zbohatl a zamířil do Vegas. Když začal Bob Stupak prodávat své kupony do restaurací v Las Vegas, psal se rok 1964. Nicméně poté, co tu v kasínech prohrál $12,000, se zase rychle vrátil do Pittsburghu. Tam se ale zranil při nehodě na motorce, dal na otcovu radu a odjel zkusit štěstí z kupóny až do daleké Austrálie. Tam rozjel úspěšný podnik, který bychom dnes nazvali jako teleshopping. Dvakrát se tu oženil a splodil 3 děti. V roce 1971 se Stupak vrátil do Vegas. Usadil se tu a brzy si vytvořil vlivné kontakty na podnikatele, právníky a politiky. Koupil tu svoji první restauraci poblíž Las Vegas Convention Center. Ta ale moc nevynášela, takže se Bob brzy začal rozlížet po lepším biznisu. A našel ho. V roce 1974 získal státní licenci a otevřel Million Dollar Historic Gambling Museum, malé kasíno s několika stolními hrami a 15 hracími automaty. Bob tu uplatnil zejména svůj talent marketingového odborníka. Zdi například nechal polepit neexistujícími 100-tisícovými bankovkami, na které lákal v reklamách. Hosty také lákal na jackpot ve svých automatech, který měl dosahovat až $250,000. Jednu ze stěn nechal polepit skutečnými bankovkami v hodnotě $60,000. Po 2 měsících ale kasino zachvátil požár, jehož příčina nebyla nikdy zjištěna. Pojišťovna škody odmítla zaplatit, a tak se Stupak musel přesunout do skromnějších prostor, které pojmenoval Vault. Aby nalákal hráče, nabízel hru Blackjack, kde díleři na půl hodiny denně otáčeli karty lícem nahoru. V roce 1975 mu pojišťovna přeci jen peníze vyplatila, a tak okamžitě prodal Vault a přestěhoval se do mnohem většího Glitter Gulch. Nechal nad ní připevnit obří neonovou kovbojku Vegas Vicky, ze které se stala doslova ikona. O 3 roky později kasino prodal za $2 miliony. V té době si poprvé začal pohrávat s myšlenkou, že otevře kasino s hotelem. Tak se zrodil Vegas World, na který si vzal 7milionový úvěr. Tehdy měl hotel 8 pater, k nímž nechal později přistavět dalších 12. Musel se velmi snažit, aby přilákal davy hráčů. Vegas World byl totiž zcela mimo strip, tedy mimo dosah turistů. Sliboval vysoké výhry, včetně nových automobilů, a dělal hráčům obrovské ústupky v pravidlech. Interiér byl i na poměry Las Vegas zcela bláznivý. Uvnitř byla obrovská kosmická loď s kosmonautem, okolo toho všeho byly nádrže s bublající vodou. V té době si Stupak vybudoval pověst skvělého hráče pokru. Vítězil dokonce ve světových sériích. V roce 1987 pak neúspěšně kandidoval do funkce starosty Las Vegas. V 80. letech Stupak v Austrálii zahlédl Sydney Tower, která ho inspirovala k dalšímu projektu. Napadlo ho nahradit Vegas World vysokou věží, Stratosphere Tower. Potřeboval ale peníze. Hodně peněz. Proto přišel s poněkud obskurním plánem, jak je získat. Nechal po telefonu nabízet zákazníkům prázdninové pobyty v ještě nedostavěném hotelu, samozřejmě s obrovskou marží.
Na tu si později zákazníci stěžovali. V roce 1991 za to Stupak dostal pokutu $250,000 a navíc se zjistilo, že nedokáže zcela přesvědčivě prokázat, kde získal další 3 miliony. Ale všechny tyto tlaky se mu podařilo ustát. Když měl dostatek peněz, začal věž konečně stavět. To bylo v roce 1992. Pak ale přišla rána. Stavbu o rok později zachvátil požár. Finanční potíže donutili Stupaka předat vedení firmy Lailu Bermanovi, pokrovému hráči a majiteli Grand Casinos. Ten Stupakovi v roce 1994 zaplatil za jeho podíl $51 milionů. Kasino s hotelem ve vysoké věži, kde kromě restaurací a barů je i oddávací místnost, horská dráha a šílená atrakce Big Shot na vyhlídce, se otevřelo v roce 1996. Podnik měl ohromný úspěch. Stály se tu na vše obrovské fronty, nicméně většina návštěvníků si spíše užívala možnosti rezortu a tak trochu zapomínali hrát, což Stratosphere uvedlo do finanční krize. Stratosphere překvapivě zkrachovalo. Akcie podniku spadly velmi nízko a v roce 1997 rezort koupil Carl Icahn, který se zaměřoval právě na převzetí krachujících podniků. A jak vlastně skončila kariéra Boba Stupaka? Ještě v roce 1999 se snažil získat povolení od radnice Las Vegas postavit hotel s 1200 pokoji ve tvaru Titaniku. Neuspěl. Nepodařilo se mu ani koupit potřebný pozemek na stripu. V pozdních letech byl často vídán u pokrového stolu hotelu Bellagio a v roce 2006 neúspěšně kandidoval za demokraty do funkce nevadského guvernéra. V roce 2009 zemřel na leukémii. Sam Boyd. Sam Boyd má za sebou ukázkový self-made příběh o splnění amerického snu. Z krupiéra se stal jedním z největších podnikatelů v Las Vegas. Narodil se 23. dubna roku 1910 ve městě Enid ve státě Oklahoma. Hráčskou kariéru začal brzy už ve svých 18 letech. Stejně jako jeho kolega Stupak začínal i on s bingem. V Boydově případě ale mělo provozování bingoheren poněkud zajímavé pozadí. Než aby riskoval dopadení policií, protože v té době byl gambling samozřejmě zakázaný, přestavěl poměrně velkou loď na jednu velkou hernu a zakotvil ji na Long Beach v Kalifornii. To se psal rok 1928. Později pokoušel prorazit na Havaji, ale nakonec se vrátil opět na vodu. Získal totiž licenci na bingo hernu v útrobách SS Rexe, obřího parníku, kterému se tehdy říkalo největší plovoucí kasino na světě. Kasínům na lodích odzvonilo se začátkem druhé světové války. Boyda to přivedlo do Vegas, kam se přistěhoval v roce 1941. Je obecně velmi dobře známo, že měl tehdy v kapse $30, nic víc. Velmi rychle ale našel uplatnění jako krupiér u rulety v Jackpot Clubu v centru Las Vegas. Vždy jsem se snažil ušetřit alespoň polovinu toho, co jsem vydělával. A to i v době, kdy jsem na bingoherně Long Beach vydělával $100 týdně, řekl Boyd během interview v roce 1982. A později pokaždé během těch 40 let, když jsem uzavíral nějaký obchod, jsem vždy vše dohodl tak, aby mi i z prodaného podílu zbylo nějaké procento zisku, dodal. Z Las Vegas se ale později přesunul do Kalifornie, kde na různých pozicích pracoval v Reno and Lake Tahoe. Do Vegas se vrátil až v roce 1952, kdy v něm poprvé investoval peníze, které ušetřil v Kalifornii. Vložil $10,000 do podniku Sahara Hotel a stal se tak jedním ze spolumajitelů. Později byl jmenován generálním ředitelem hotelu Mint, kde jako vůbec první v centru Las Vegas rozjel zábavní průmysl v opravdu velkém měřítku. A také byl v té době velkým průkopníkem, protože například jako úplně první ředitel kasína nechával zaměstnat i černochy a ženy jako krupiéry a nebránil lidem černé pleti se dostat i do managementu celého rezortu. Velký kredit si vybudoval také mezi obyvateli Havaje, na které zaměřil reklamní kampaně, a podařilo se mu poměrně brzy vybudovat jejich početnou komunitu přímo ve Vegas. První kasíno, které Boyd koupil celé, byť s přispěním rodinných příslušníků, bylo Wheel Casino v Hendersonu, které ihned nechal přejmenovat na Eldorado Casino. Později přijal nabídku stát se prezidentem Union Plaza a postavil zcela nový hotel Nevada na Main Street.
Další velký zlom přišel v roce 1975, kdy nechal Boyd postavit velkolepý Sam Boyd's California Hotel and Casino. Po jeho dokončení založil společnost Boyd Group, která je dnes jednou z největších firem v hráčském průmyslu. Firmě se hned zpočátku začalo velmi dařit. Brzy na svůj seznam nemovitostí přidala Sam's Town Hotel and Gambling Hall na Boulder Highway v roce 1979. Boyd také v roce 1983 nechal koupit další hotely ve Vegas, tentokrát Stardust a Fremont. Sam Boyd zemřel v roce 1993 ve věku 82 let. Jak těsně po smrti Boyda prozradil tiskový mluvčí jednoho z hotelů Magnátova impéria, roli hrálo hned několik nemocí najednou. Boydovo žezlo převzal jeho syn William S. Boyd, který vede společnost Boyd Group společně se sestrou Charlotte Crowley. Boydova manželka Mary zemřela v roce 1987. V Nevadě je po Boydovi pojmenován velký stadion s kapacitou 40 000 diváků. Howard Hughes. Howard Hughes se oproti ostatním lasvegaským legendám v mnoha ohledech vymyká. Z finančního hlediska se dá říct, že proti němu hrála i ta největší esa v hotelovém biznisu okresní přebor. Hughes byl ve své době jeden z nejbohatších lidí na planetě a své obchodní aktivity zdaleka nezaměřoval jen na Vegas. Svůj život spojil především s letectvím. Dnes se na něj vzpomíná jako na vynálezce, leteckého inženýra, investora, pilota, ale také jako na štědrého filantropa a filmového producenta. Jeho životní osudy poměrně čistě zmapoval slavný film Letec, natočený v roce 2004 s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Uznávaný Flying Magazine ho zařadil na 25. místo v žebříčku osobností, které nejvíce ovlivnily letecký průmysl. Bohužel neexistuje žebříček, který by podobným způsobem hodnotil působení finančníků v Las Vegas. Kdyby jej někdo sestavil, určitě by Howarda Hughese zařadil do top 10. Na leteckém průmyslu nejen vydělával peníze, ale jako prvotřídní pilot se podílel i na řadě světových rekordů. Podobně zasvěceně se věnoval i dalším aktivitám svých firem, elektronice, masmédiím, továrnám všeho druhu, realitám, ropě, zábavnímu průmyslu, těžebnímu průmyslu. Všechny tyto aktivity Hughes soustředoval pod hlavičku firmy Hughes Tool Company. Realitní aktivity Hughesovy firmy směřovaly především do Las Vegas, a to v době, kdy se město teprve rodilo. Hughes si tak mohl snadno dovolit skoupit velké množství pozemků přímo ve Vegas, ale i kolem něj. Nedá se ale říct, že by zrovna patřil mezi otce stavitele. Za jeho života totiž většina pozemků doslova ležela ladem. Přesto platil za jednoho z nejmocnějších mužů Las Vegas. Jak je to možné? Byl rok 1966 a na den díku vzdání do luxusního hotelu Desert Inn, na jeho místě dnes stojí resort Wynn, přijel vzácný host. Samozřejmě ve velkém stylu. Howard Hughes chtěl mít na pokoji klid a tak si zarezervoval celá dvě poslední patra monumentálního resortu. Nedělal to tak poprvé. Posledních 10 let svého života, tedy mezi roky 1966 a 1976, se svitou asistentů bydlel po hotelích v Beverly Hills, Bostonu, Nassau, Freeportu, Londýně a Acapulku. Především ale v Las Vegas. V hotelu Desert Inn se nakonec zdržel o 10 dní déle, než měl hotel zarezervovaný. Po pár dnech nechal ředitel hotelu Hughesovi vzkázat, že by bylo zapotřebí, aby si z apartmánu odvezl věci, protože na ubytování čekají další zájemci. Reakce Howarda Hughese? Jediným telefonátem celý Desert Inn za 13 milionů dolarů koupil. Tím byla odstartována série nákupů vyhlášených lasvegaských hotelů a dalších pozemků v celkové hodnotě okolo 300 milionů dolarů. A nakonec to byl právě Hughes, kdo městu výrazně dopomohl zbavit se nálepky divokého západu. Všechny operace Hughes řídil z proslulého 9. patra Desert Inn. Postupně mu na seznam hotelů přibyl Castaways, New Frontier, Landmark Hotel and Casino a Sands. A také například maličké Silver Slipper Casino, které bylo z obchodního hlediska naprosto bezvýznamné. Hughes měl k jeho převzetí přece jen důvod. Neony, kterými lákalo kolem jdoucí, totiž Hughese ustavičně v noci rušili ze spaní. Z Desert Inn bylo Slipper Casino, co by kamenem dohodil. Co ale ještě více přibližuje Hughesův podivný vztah k Vegas, je příhoda z hotelu Last Frontier.
Dodnes neznámého dne v roce 1954 tu Howard Hughes měl domluvenou schůzku. Když kolem něj procházel vyhlášený pianista Liberace, spletl si Hughes s osvětlovačem. Na místě mu udělil několik rychlých příkazů. Ví se dokonce, že jej poslal pro modré světlo hodící se ke skladbě Claire de Lune. Hughes se nenechal vyvést z míry, údajně napokyn reagoval pokorným přikývnutím a celý incident svědčí o tom, že Hughes chtěl být a byl nenápadným hráčem v pozadí. Ale o to silnějším. Tradují se ale i bláznivější historky, třeba ta o zmrzlině. Jednoho dne se Hughes zmínil, že mu velmi chutná banánová příchuť vyhlášené zmrzliny značky Baskin Robbins. Jeho asistenti ale zjistili, že jí firma zrovna přestává vyrábět. A nejmenší množství, jaké byla ochotná vyrobit na zakázku, bylo 750 litrů. Nedalo se nic dělat, situaci nebylo možné podcenit. Co se ale nestalo? Poté, co zásilka dorazila do hotelu, si Hughes svou chuť rozmyslel a zavelel přejít na příchuť čokoládovou. Říká se, že v hotelu Desert Inn se značné množství banánové zmrzliny v mrazáku nacházelo ještě několik dalších let. Představuji si, jak budou jednoho dne v Las Vegas dobře oblečení muži ve smokingu po boku se ženami v kožešinách a drahokamech vystupovat z drahých vozů. Našlo se později v jeho poznámkách. Kolovali zvěsti, že nechal nabídnout postupně oběma prezidentům Nixonovi i Johnsonovi úplatek $1 000 000 za to, aby přesunuli testování atomové bomby mimo Nevadu, což se mu ale nepodařilo. To celé se ale vlastně vůbec nemuselo odehrát a vinu by na tom mělo vlastně opět Las Vegas. Na jaře roku 1943 Hughes ve Vegas strávil měsíc života. Testoval tu tehdy velmi nadějný letoun Sikorsky S-43, se kterým trénoval přistání na jezeře Mead. Připravoval se tak na let s legendárním letounem H-4 Hercules. Počasí mu přálo a Hughes den před testovacím letem strávil vydařený večer ve Vegas. Už v té době byl vyhlášeným organizátorem velmi opulentních večírků. Na následující den ale Hughes do smrti nezapomněl. 17. května 1943 startoval z Kalifornie. Na sedadlech pro pasažéry seděli dva letečtí inspektoři a herečka Ava Gardner. Tu Hughes po cestě vysadil ve Vegas a s inspektory pokračoval dále k jezeru. Přistání se ale nepodařilo. Hughes havaroval, inspektoři Klein a Feld na místě zahynuli. Hughes přežil se šrámy na hlavě po nárazu do palubních přístrojů. Letoun Sikorsky přesto nebyl Hughesovi lhostejný. Za $100 000 jej nechal vyzvednout ze dna a za dalších 500 kompletně opravit. Hughesův život byl rozmařilý i na poměry Las Vegas. Umíral ale za velmi ponurých okolností. Oficiální verze zní, že zemřel 5. dubna 1976 v 13:27 na palubě letadla, a to na selhání ledvin. Na sklonku života byl v téměř katastrofálním zdravotním stavu a při své výšce 193 cm vážil 41 kg. Při své smrti byl tak zanedbaný, že pro jeho identifikaci musela policie použít jeho otisky prstů. Podle jedné z verzí odkázal Hughes svůj obrovský majetek mormonské církvi. Ručně psaná závěť však byla později soudem zpochybněna a prohlášena za neplatnou. Podle soudu zemřel Howard Hughes bez závěti a jeho $2.5 miliardy soud rozdělil až v roce 1983 mezi jeho 22 bratranců.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Martin Komárek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Martin Komárek je šéf komentátorem Deníku, internetová verze deník.cz, říkám to dobře?
2: Ano, určitě.
1: Takže na začátek bych vás poprosil také o komentáře k některým událostem. K některým jste se už vyjadřoval, například na televizi Prima, kde jste pravil amatérská komunikace vlády. Kde je problém, pane Komárku, v komunikaci naší vlády?
2: Já si myslím, že jsou dva problémy. Jeden je objektivní. A sice, že ta situace je skutečně zcela mimořádná, podobně mimořádná, jako byla situace za covidu, možná ještě spletitější. To, co vláda musí řešit, je bezprecedentní. Vláda na jednu stranu, protože je víceméně až na Piráty liberální, pravicová, nechce zvyšovat schodky rozpočtu, to jí bolí. Na druhou stranu to musí dělat, nechce dávat válečnou daň velkým firmám, ale musí to udělat. Takže ona je v neustálých rozporech a prostě třeba to ani neumí říct, co udělá zítra, protože to neví.
1: Co má říkat, když to špatně komunikuje?
2: Já ještě řeknu ten subjektivní. Já si myslím, že toto jsou skutečně politici většinou, kteří dlouho žijou v té sněmovně, až na výjimky, a vlastně tu schopnost mluvit normálně už do jisté míry ztratili.
1: Jo, takhle. A máte pocit, že by někdo komunikoval líp? Třeba Andrej Babiš?
2: Ne, já jsem to myslím i někde psal, že Andrej Babiš čelil taky mimořádné situaci, možná ještě většímu zlu covidu, a také to nedokázal, až na dva projevy, které četl a zcela jistě mu je někdo psal, byly docela dobré, ale ještě pamatujeme, že se opatření měnily ze dne na den, lidi nevěděli, co dělat, bouřili se, byli z toho nešťastní a výsledek byl tragický, protože naše země byla v počtu mrtvých na počet obyvatel jedna z nejhorších na světě. To bylo strašně smutné. Takže ani Andrej Babiš, který jinak je třeba v těch kampaních mnohem lepší komunikátor než Petr Fiala a další členové vlády, tak ve chvíli, kdy čelil něčemu mimořádnému, těžkému, tak taky nedovedl mluvit s lidem lidsky.
1: Pane Komárku, Putin v grafice v pytli na mrtvoli vyvěšený na budově ministerstva vnitra. Je to, protože vy už jste někde řekl, že to je nevhodné, nebo jste naznačil někde v médiích, ale je to sek takzvaný, je to chyba, je to fatální pochybení ministerstva vnitra a ministra samotného?
2: Tak já myslím, že to je ne nevhodné, ale i nevkusné a vůbec se to nehodí na budovu ministerstva v den státního svátku. Ale fatální pochybení to není. Je to někdo řekl, že pan Rakušan je infantilní, to já bych si nedovolil tvrdit, ale toto výraz jisté infantility je. Ale z hlediska výkonu ministerské funkce to fatální pochybení není, i když si to lidé budou asi dlouho pamatovat.
1: Máte proto jako zkušený chlap nějaké vysvětlení, proč toto člověk udělá, notabene člověk, který musí dobře vědět, že to může sebou nést jakési bezpečnostní riziko?
2: Takhle, mě z toho do jisté míry zůstává rozum stát. Jo, já si dovedu představit, že by někdo šířil takovouhle věc na internetu. Ani tam by se mi to nelíbilo. Jasně, pana Rakušana mohla vést nějaká do jisté míry ušlechtilá pohnutka, to je nenávist k ruské agresi, nenávist k Vladimíru Putinovi, který ji rozpoutal a který ji neustále vede, ale to naprosto chápu. Na druhou stranu ten způsob toho vyjádření je zcela nevhodný.
1: Najdete na tom něco pozitivního? Nějaký třeba okamžik, kdy se nálada obyvatelstva tím nějakým způsobem zvedne proti tomu Rusku, nebo já pořád hledám, proč to je, proč to bylo.
2: Já taky. Myslím si, že ani tohle tak nezafunguje. Já myslím si, že jak ukázal průzkum deníku, nebo průzkum, velká anketa deníku, kde odpovědělo 27 tisíc lidí, tak 80% z nich fandí Ukrajině. To je číslo, které mě překvapilo, protože na ulicích často jsou hlasitěji slyšet ti, co fandí Rusku. Tak já myslím, že naše pomoc Ukrajině je odpovídající nebo možná nadstandardní a nějakou expozicí podivnou na ministerské budově to s tím nemá nic společného.
1: My jsme v minulých dnech a týdnech sledovali sérii několika demonstrací v Praze, ale i v jiných místech v naší zemi. Prvně to bylo to Česko na prvním místě, potom odboráři s panem Středulou, poté Milion chvílek pro demokracii. O čem svědčí to, že začínají občané chodit do ulic houfně?
2: Já bych připomenul, že za vlády Andreje Babiše chodili ještě mnohem houfněji, aby vyjádřili protest přímo proti Andreji Babišovi a na transparentech ho posílali do vězení a možná někam ještě do horších míst. Tyto demonstrace podle mě mají dvě příčiny, teda ty demonstrace, řekněme, proruské ve velkých uvozovkách, svolávají lidé, kteří skutečně nesouhlasí s tím, zase v uvozovkách, oficiálním výkladem o válce na Ukrajině, hledají prostě jiná vysvětlení, než že silnější země přepadla slabší. A na druhou stranu řekl bych, že tam chodili a chodí do jisté míry lidé, kteří jsou v nejistotě, kteří nechápou vládní politiku, kteří se bojí, jestli přežijou zimu, doslova do písmene. No a na tu opačnou demonstraci těch chvílek přišli zase lidé, kteří chtěli dát jednoznačně najevo, že jsme na straně Ukrajiny.
1: Je možné, že to k něčemu povede?
2: Já si myslím, že ne. U nás jsou demonstrace až doposud velice pokojné, když to srovnáme například s Francií. Takže jistě, vláda k tomu nějakým způsobem asi přihlíží, ale na politiku by to nemělo mít žádný velký vliv, nechci se mýlit, ale ani ty velké demonstrace proti Babišovi na to neměly žádný vliv. A myslím, že je to tak správné, lidé mají právo vyjádřit svůj názor na demonstraci, na manifestaci, ale o tom, jak bude složena vláda, nerozhodují ani oni, nýbrž volby.
1: Kdybyste si, pane šéf komentátore, měl teď z pistolí u hlavy vsadit na to, kdo vyhraje prezidentskou volbu. Prostě byste musel na někoho vsadit. Na koho byste vsadil aktuálně?
2: Z pistolí u hlavy? Z pistolí u hlavy pana bývalého generála? Nebo koho?
1: Je to takové to přirovnání, jakože, abyste si musel vybrat.
2: Já bych asi realisticky vsadil právě na Petra Pavla, ale srdcem bych vsadil na Danuši Nerudovou, protože bych ji tam rád viděl.
1: Má šanci Andrej Babiš?
2: Andrej Babiš má vždycky šanci. Podle mě on šel do té volby po zralé úvaze, že tu šanci má, protože jinak by do ní nešel. A on má nejsilnější kampaně, nejvýraznější i v těch televizních debatách.

0: Česku, nýbrž na Slovensku.
1: Čím vás tak oslovila paní Nerudová?
0: Mě paní Nerudová oslovila v podstatě články, co píše do deníku, které mě připadají dobré, ale ten můj hlavní argument je trošku iracionální. Já souhlasím s Václavem Havlem, že na hrad by měla jednou dosednout žena. A 30 let, nebo už 33 let po revoluci, je nejvyšší čas, aby tam neseděli jenom samí starší muži.
1: Vy jste byl poslancem parlamentu České republiky, pane Komárku, pokud si dobře vzpomínám, také předsedou volebního výboru.
0: Přesně
1: poslanecké
0: tak.
1: Sněmovně. A vy jste možná jeden z těch, kteří dobře vědí, že pro výkon prezidentské funkce by člověk měl být možná především politikem. A to paní Nerudová není. Tak jak to vidíte?
0: Já si v tomto případě nejsem jist. Samozřejmě naši voliči dávají přednost dosud politikům a silným osobnostem. Ale při vší úctě k prezidentskému křeslu funkce prezidenta až na těžké politické krize je víceméně ceremoniální a sice vysoce ctěná, ale prezident nemá moc velké ústavní pravomoci, takže se domnívám, že dáma nebo muž odinut, vys na Slovensku se to, myslím, zatím osvědčuje, by bylo něco jiného, možná by to bylo míň konfrontační, protože ty silní politici v prezidentském křesle s tou vládou často bojovali se sněmovnou, což podle mě není úloha prezidenta.
1: Pojďme na úplnou novinku. Vy jste autorem několika knih a máte teď úplně novou s názvem Žid Berger. Já už vím, že to je kniha o vašem tatínkovi. Vaším tatínkem byl pan Walter Komárek. Za chvíli se k němu také dostaneme ještě. Toto držím v ruce román o části života Waltera Komárka. Je to tak?
0: Ano, a to je ta část, která byla podle mě nejdramatičtější. A to je jeho dětství, kdy se za pomoci svých adoptivních rodičů skrýval před koncentrákem a nejen za pomoci rodičů, ale i hodných hodonínských lidí, kteří často nastavovali krk jako advokát Dajč, který tam skutečně figuruje. Ale není to non-fiction, není to realistická věc, je to moje fikce, je to skutečně román a má i druhou linii. Já si domýšlím osudy mé biologické babičky a dědečka, čili tátových biologických rodičů, kteří oba dva spolu s celými rodinami, s celým příbuzenstvem zahynuli v Auschwitzu, či chcete-li starším názvem Osvětimi.
1: Vy říkáte román, kde jste si část věcí domyslel. Kolik je, řekněme procentuálně nebo odhadem, těch věcí, o kterých víte, máte potvrzené, protože jste určitě o tom s tatínkem mnohokrát mluvil. Je to třeba třetina?
0: Myslím, že chtěl jsem říct třetina a vy jste mě předešel.
1: Tak odhaduju, že by...
0: Je to přibližně třetina, je to, ale jak říkám, je to život toho nadaného inteligentního kluka, který žije normálně v Hodoníně a najednou se střetne s tím, že musí žít ve sklepě, kde po něm běhají myši, kde propadá úzkostem, bojí se plynu, bojí se oběšení a je to pro něj takřka nesnesitelné. Samozřejmě já neznám, jaké tam měl představy můj táta, ale trošku jsem si do toho promítnul sebe, jak bych asi myslel v téhle situaci a ty úzkostné myšlenky jsem se snažil popsat.
1: A ona, ta kniha vychází v těchto dnech?
0: Ano.
1: Když je před těmi Vánoci, to bychom mohli říct, že je to hezký vánoční dárek?
0: Děkuju za to. Já věřím, že pro čtenáře, kteří nechtějí jenom zábavné a úsměvné knihy,

0: i když já věřím, že tato přes ten vážný obsah zábavná je, že by to mohl být vánoční dárek, ale třeba už jenom, komu se nelíbí, nebo kdo nezná ten obsah, tak já myslím, že ta obálka, kterou navrhl můj přítel, známý výtvarník Jiří David a graficky vyčistil Zdeněk Polách, mě prostě překvapila, podle mě nádherná.
1: Zaujala mě na první pohled, to je důležité, takže už je v obchodech. Pane Komárku, my, co živě pamatujeme sametovou revoluci, a možná i ta generace po nás, víme, kdo byl váš tatínek Walter Komárek, co během té revoluce vlastně znamenal pro naší zemi. Co máte ze svého otce? V čem jste po tatínkovi?
0: No, můj psychoanalytik říká, že z něj mám komplex, jako by měl každý. Ale jinak já si myslím, že z něj mám něco, co by se řeklo, abych se nevytahoval, porozumění lidem jako takovou povahu, která je přátelská, která je nekonfrontační. Taky z něj mám i to, že on v tom parlamentu trpěl a já jsem tam trpěl taky, protože nesnášíme ty prázdné řeči. A předpokládám, že jsem do jisté míry podědil i ty tvůrčí schopnosti, bohužel ne ty vědecké.
1: My tento rozhovor natáčíme 7. listopadu roku 22 o 16:30 odpoledne. Vzpomněl byste si, co bylo v touto dobou u vás doma v roce 89? Pár dnů do revoluce?
0: No, přesně si nespomenu, ale vím, že táta už v té době dělal v podstatě přípravu v tom prognostickém ústavu, že oni se jakoby připravovali na to, nesnad, že se jim podaří tak rychle obsadit řadu míst ve vládě, ale připravovali se na přechod, velkou transformaci. Táta, jak je sociální demokrat, tak by si ji představoval asi méně drasticky, než jak ve skutečnosti proběhla, ale pracovali na tom. Táta byl taky v čilém styku, protože on měl kamarády v Rusku, kteří podporovali Gorbačova. Je potřeba připomenout, že v té době byl Sovětský svaz mnohokrát liberálnější, než byla tehdejší zatuchlá Jakešovská Československá republika. Takže on měl i informace o tom, možná i o tom, co se nějakým způsobem chystá, nebo co je tím Sovětským svazem povoleno.
1: Já jsem někdy četl, už je to pár let, že Walter Komárek byl jedním z těch, kteří mezi prvními pochopili těsně po tom 17. listopadu, nebo ještě možná 17. listopadu, že teď je ten okamžik a teď to padá. Protože vzpomeňte si, že různí lidé tomu začínali věřit až různě v čase. Až když se třeba začala plnit náměstí, na tento okamžik nebo přístup tatínka si vzpomenete?
0: Jo, jemu to bylo jasné okamžitě a přiznám se, že mě taky, nebo ne okamžitě, já jsem šel, myslím, že to bylo 17. a 20. listopadu v pondělí, jsem ještě pracoval na nějakém projektu časopisu s tehdejší jazzovou sekcí. A když jsme viděli, jak pod náma proudí ty demonstranti a lidé volají Češi, pojďte s náma, tak já jsem viděl, že to Václavské náměstí, plné Václavské náměstí se už nedá porazit. A táta ale byl mnohem zkušenější, on byl jako dlouho v politice, v 68. tak on věděl, že toto je taky jedinečná příležitost. Jo? I pro něj osobně se nějak předvést, něco dokázat, protože byl dlouho ostrakizován a upozaďován, jak se teďka říká. A taky to dokázal, že dokázal svým řečnickým uměním skutečně strhnout davy.
1: Co bylo u vás doma těsně po tom 17. listopadu, ten první měsíc, první dva, to musel být, jak se říká hezky český švůňk.
0: Obrovský. Já jsem byl taky tou revolucí zcela pohlcen od toho, že jsem pomáhal malovat a vymýšlet hesla studentům filozofické fakulty. Dělal jsem rozhovory s tehdejšími studentskými vůdci a do jisté míry jsem i pomohl tátovi, aby se dostal do toho občanského fóra, protože to bylo do jisté míry jako uzavřená pevnost v té době. A tehdy jsem ho jako obdivoval nejvíc ve svém životě, protože on skutečně byl vynikající tím, jak pochopil okamžik a tím, jak dokázal mluvit. A vím, že možná tehdy ho za prezidenta chtělo víc lidí než Václava Havla.
1: Mnohokrát jsem si říkal postupem let, kdyby teď žil Walter Komárek, co by třeba říkal té momentální situaci, kdy, já nevím jak vy, ale pozoruji u velké části občanů, že jsou velmi nespokojení, plus ty ceny všeho, plus omezení různá, občas slyšíme o cenzuře. Zajímalo by mě, co by
0: to,
1: řekl.
0: To jde o to, v kterém stádiu života. Protože on na stáří nestratil nic ze své inteligence a pronikavého rozumu, ale stal se spíše filozofem, který byl velmi smířlivý, odpouštěl chyby, toleroval jiné názory. Ale ještě, řekněme, Walter Komárek z roku 89 by byl jako velmi naštvaný, kritizoval by tu vládu, on by taky trpěl tím, že zmizela sociální demokracie a ona částečně zmizela, protože neměla ve svém čele osobnosti typu Waltera Komárka.
1: Já na závěr s radostí řeknu, pane Komárku, ještě jednou našim divákům, že kniha Žid Berger, její jste autorem a která pojednává o části života vašeho tatínka Waltera Komárka, se teď dostává na pulty a jsem velmi rád, že takovéto věci tady můžeme tak trošku udělat reklamu. A já mám rád tímto způsobem vytištěné knížky, tak přehledně, že se dobře čtou.
0: To je taky zásluha Zdeňka Polácha, udělal mi krásnou sazbu.
1: A já vám přeju, aby se i knížce dařilo a těším se na příště u nás v XTV. Děkuju za návštěvu a nashledanou.
0: Já moc krát děkuju za pozvání i za tu v dobrém slova smyslu reklamu.
1: Naším hostem byl Martin Komárek.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: A to nejlepší na závěr, aneb co bychom se bez Trumpa v Bílém domě nedozvěděli, a to je i financování některých českých médií. Tady v tom případě se ukázalo, že hlídací pes získal od ambasády Spojených států amerických významné peníze. Parlamentní listy se zeptaly na pana Neumanna z hlídacího psa. K tomu řekl, dotace z ambasády Spojených států amerických na nás nemají vliv, tvrdí novinář, 200 000 dolarů pro hlídacího psa. Oslovený expert řekl, ztráta prestiže, pád do žumpy tohoto investigativního webu. Jak to vidíš ty? Můžeme mluvit ještě o nezávislosti toho webu Hlídací pes?
4: Tak to není jenom tenhle web. Tím, jak se to zveřejnily ty informace, velmi záslužně se zveřejnily informace o všem, co tady bylo financováno ze Spojených států, tím, jak Donald Trump zrušil tu vládní agenturu, ale ono to proudí ještě jinými směry, to ono to přes ministerstva, různá zahraniční obrany a tak dále, ale tím, že se zveřejnily ty částky, tak jakoby se ukázalo trošku, kdo je kdo, nebo jakoby co za čím mohlo stát, a pak jsou ty jakoby motivace mnohem zřejmější, že jestliže sem skutečně proudí ročně kolem miliardy na nejrůznější projekty, které se tváří velmi, velmi nezávislé, velmi bohulibě, takové ty evropské hodnoty a Open Society Fund a Bakala Foundation a podobně. To jsou všechno jako bohulibé projekty, které jako šíří svobodu, demokracii a nevím co, ale všechno je to tedy silně dotováno Spojenými státy, což je sice hezké, že chtějí Spojené státy tady mít demokracii, ale oni to samozřejmě nedělají, protože by měli přebytek státního rozpočtu a nevěděli, co s penězi. Oni dobře vědí, proč to sem dávají, a proč to různě přes americkou ambasádu či přes jiné nějaké nadace sem proudí, protože to, co tady Rusové, Číňané, já nevím, kdo další, humpolácky dělají přes agenty a přes nějaké ovlivňování tímto směrem a přes nějaké hackery a dezinformace, tak Spojené státy dělají mnohem elegantněji tím, že tady jako prostě sem naženou obrovské peníze. A
3: páchají tady dobro.
4: Páchají dobro, ale oni tím samozřejmě prosazují nějaký svůj vliv, svoje zájmy, tady podporují projekty, které podporují Spojené státy a ovlivňují veřejné mínění. 4 z velkých agentů pro jakoby měření veřejného mínění jsou placeny z amerických peněz. Částečně, neříkám, že úplně, ale tak to je, pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. Jo, to je krásné. Jasný koloběh jako života a minimálně je dobře to vědět.
5: Okina Alfa za 5 minut 5 přišla si přesně jak výběrčí daní, jenže se spletla o 11 let a místo holky přišla vdaná padí. A já tě vezmu do kavárny Bajt.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Natáčelo se v Praze v Park Hotelu, kde jsem pracovala jako pokojská. V jedné scéně jsem Martě Vančurové, co by hlavní hrdince, domlouvala, aby se na chlapy vykašlala, že jsou všichni stejní a aby si svoje trápení s láskou nebrala moc k srdci. A při své řeči jsem neustále převlíkala postele. Když byla scéna natočená, zeptala jsem se kameramana a Jiřího Suchého, jestli už je to definitivně hotový. Ujistili mě, že ano, že tahle scéna je kompletní. No tak jsem šla do šatny odličit se a převléknout. Jenomže za chvíli za mnou přiběhl asistent režiséra s tím, že se musí záběr natočit ještě jednou, protože osvětlovač si není jistý, zda bylo dobré světlo. Tak jsem se vrátila, začala převlíkat postele, nadechla jsem se a s hrůzou zjistila, že vůbec neumím text. Nikdo tomu nemohl uvěřit, protože před několika minutami jsem ho chrlila jako báseň. Jenomže já jsem si ho cestou do šatny z hlavy vygumovala. Takže jsem se ho musela naučit znova. Ovšem jsou texty, a to především divadelní, které jsem si v mozkových závitech nechala. Ty odříkám, i kdyby mě vzbudili o půlnoci. Existuje sice jakási moje filmografie, ale bohužel není kompletní. Nezaznamenávala jsem si svoje role a dneska mě to mrzí. Ráda bych věděla, v kolika filmech, televizních hrách, scénkách, estrádách a dalších pořadech jsem účinkovala. Někdy jsem sama překvapená, když se vidím v něčem, na co jsem už dávno zapomněla. Například, nedávno jsem měla puštěnou televizi, jen tak po očku jsem zahlídla, že je to něco pamětnického a hraje v tom Josef Bejvl. Pak jsem ale uslyšela nějaký známý hlas a ke svému údivu jsem viděla na obrazovce sebe. Musela jsem se podívat do programu, co to vůbec je za pořad, a stejně mi to nic neřeklo. Vůbec jsem si na nic takového nevzpomněla. Lidská paměť je velice ošidná. Nelze se na ní stoprocentně spolehnout. Točila jsem spoustu různých kabaretů, silvestrovských pořadů a všelijakých estrád k různým výročím. Totéž bylo v rozhlase. Tam jsem toho udělala taky spoustu. Sama i ve dvojici s Jirkou. Sváťa Štefl mi nedávno připomněl seriál, který tehdy on jako pracovník hradecké redakce Československého rozhlasu připravoval v okolí kostela Kux. Na ten jsem si ale vzpomněla, protože to byla velice příjemná a zajímavá práce. Každý díl pořadu byl věnován jedné ze soch Matyáše Bernarda Brauna a konkrétní ctnosti či neřesti, kterou socha představovala. Pondělí 28. dubna 2003. Teď jsem měla sedět a přijímat do sebe po kapkách chemoterapii. Místo jedu jsem ale musela dostat krev. Nakapali do mě dva sáčky cizí krve, protože ta moje prý nestojí za nic. Transfúze cizí zdravé krve by měla tu moji probrat z letargie a dát jí novou kvalitu. Tak snad to vyjde. Transfúze je opravdu výborná metoda. Pomohla mi. Paní doktorka říkala, že se po ní všechno zlepšilo, krevní obraz je už zase dobrý, jaterní testy také. Mám ale ty zoufalé průjmy, proženou mě tak 10x denně. Nevadilo by mi to, kdyby šlo jen o průjmy bez vedlejších problémů. Už jsem celá bolavá, ani nemohu sedět. Ale musím to nějak přežít. Snad mi průjem dá už brzy pokoj. Řidič sanitky, který mě vezl do nemocnice, žasnul, když se mu vyprávěla, že mám za sebou cestu do Bratislavy. Chytal se za hlavu a říkal, že těch 400 kilometrů v jednom kuse je zápřah i pro zdravého člověka, natož pro mě. A to netušil, že jsem šla v Bratislavě z akce do akce. A to byly 2 dny plné aktivity. Rozhovory, natáčení v rádiu, v televizi, interview, autogramiády, křty. Jsem prostě kráva, na to jiný výraz není. Měla bych mít tolik rozumu a říct, že tohle dělat nemůžu a ne sebou nechat vláčet. Ale já vždycky všechno slíbím a když dám slovo, tak ho taky chci dodržet. Zapomenu na to, že jsem nemocná a že moje mantinely jsou jinde, než byly dřív. Úterý 29. dubna 2003. V krvi mám větší hodnoty markerů, než bych měla mít. To znamená, že ta potvora rakovina zase zkouší, co vydržím. Takže mi ani dneska nemohou dát chemoterapii, posílají mě do nemocnice na bory na CT, aby se mi prozkoumalo celé tělo, rozebrali se všechny moje tekutiny a tělesné orgány. Pořád musím myslet na tu mladinkou paní doktorku, která mi vynadala tak, jako bych byla malá neposlušná holka. Řekla mi, že se k sobě chovám velmi nezodpovědně. Že by mi snad mohlo stačit, že mě vraždí rakovina a nemusela bych jí tak vydatně pomáhat. A mám prý si uvědomit, že léčení taky něco stojí a já svojí neukázněností všechny do mě vložené investice vyhazuji oknem. Mlčela jsem jako zařezaná. Dobře jsem si uvědomovala, že má pravdu. Styděla jsem se před ní jako školačka před učitelkou. Ačkoliv věkem je to naopak, ona by klidně mohla být moje dcera. Vlastně, dokonce vnučka. Ale na věku nezáleží. Člověk je v podstatě stále stejný. Vždycky jsem byla trochu střeštěná, vždycky jsem milovala pohyb, potřebovala jsem, aby se kolem mě něco dělo. Chovám se tak i dneska, i když moc dobře vím, že bych měla ležet, hodně odpočívat. Ale jak mám odepřít někomu besedu, když mi řeknou, že se na mě těší několik desítek lidí? Já prostě neumím říct ne. Ale je pravděpodobně nejvyšší čas, abych se to naučila. No, snažím se být veselá, vtipkuji a spousta lidí si myslí, že asi tak moc nemocná nebudu. Jenomže to by mě museli vidět večer, když přijdu domů. Když jsem se vrátila z Bratislavy, sotva jsem se dovlekla od auta do postele. Padla jsem do ní jako zabitá a ani jsem neměla sílu se pohnout. Přitom jsem cítila, že mě něco ze spoda tlačí, ale nedokázala jsem pod sebe sama sáhnout. Až ráno jsem objevila velký šroub, kterým je normálně upevněná lampička nad postelí. Princezna na hrášku opravdu nejsem a už ani nebudu. Když někomu řeknu, že se těším do nemocnice, tak si myslí, že jsem blázen. Ale je to pravda. Teď na jaře je to tady božské. Trávník pod okny je posetý rozkvetlými pampeliškami. Nádherně růžově kvete sakura. Nejkrásnější ozdobou jsou ale sestřičky, to jsou bezvadné holky, miluji je. Bývala bych tu zůstala i na 1. máje, ale řekla jsem si, že tentokrát nutně musím dostat pusu pod rozkvetlou třešní. No, začínám být pověrčivá. Hrozně o tu pusu stojím, říkám si, že když ji dostanu, tak tady za rok ještě určitě budu. Tátu pod třešeň dovleču, i kdyby se bránil. Ale on se určitě bránit nebude. Má mě totiž pořád ještě rád. Až se uzdravím, založím klub žen. Moc bych si přála, aby zakládajícími členkami byly ženské, které v životě prožily své a vědí, zač je toho loket. Už mám pár jmen v hlavě a všechny postupně oslovím. Celkem by nás bylo 12, jako 12 měsíců v roce. I členky klubu by byly narozeny v jednotlivých měsících a ujímaly by se vlády podle toho, kdy mají narozeniny. A tak žena narozená v Kozorohu by vládla v lednu. Vodnářka by to vzala po ní, pak by se žezla chopila zrozenkyně v rybách a tak dále. Pokusím se to zařídit, aby náš klub měl i rozhlasovou podobu, aby vznikl kontaktní pořad, kde bychom si povídali o slzách, které svět nevidí. Dnešní svět se nějak rychle kamsi řítí.
2: Lidé pádí v jeho tempu a je potřeba se občas zastavit. Od srdce si popovídat a pohladit si vzájemně duši a pomoci si. Vždycky bychom rozebrali problém někoho, kdo se ocitl v těžké životní situaci a pomohli bychom mu. Připravili bychom se předem, každý pořad by měl konkrétní vyústění.
1: Aby to nebyly jenom řeči, ale opravdová pomoc. Těším se na to a myslím, že mi to vyjde. Hlavně potřebuji už být zdravá.
3: Dostala jsem hrneček, na jehož dně je magická spirála, která zachovává energii a dodává člověku sílu. Na krku mám vltavín, který čistí čakry. Funguje. Měla jsem pořád ledové ruce a od té doby, co ho mám, tak jsou ruce teplé.
1: Tyhle dárky jsem dostala od dobrých lidí, od Aleny a Rudolfa, dvou plzeňáků, kteří bydlí nedaleko onkologie a jednoho dne mě přišli navštívit. Přinesli mi svoje dárky a já jsem hned poznala, že jsem získala nové přátele. Je to zvláštní, ale když někoho vidím poprvé, okamžitě poznám, jak se bude náš další vztah vyvíjet. Je pravda, že se mi už také stalo, že jsem někdy překonala počáteční nepříznivý dojem s tím, že jsem se spletla a jde vlastně o skvělého člověka. Jenomže další vývoj událostí dal zapravdu prvnímu dojmu. Kde pak? Na ten se dát musí.
3: Středa 30. dubna 2003. Jsem zase doma. Potřebuji být v klidu, musím nabrat sil a teprve pak mohu jít na další chemoterapii. Stydím se, že jsem lékařům připravila takové komplikace a už to opravdu neudělám. Zařekla jsem se, že mě hodně dlouho nikdo nikam nedostane, že budu v klidu relaxovat v křesle nebo v posteli budu číst, maximálně vyřizovat poštu a nic víc. Pustila jsem si televizi a hned jsem měla adrenalin ve varu. Vážně stačí vyslechnout si jenom zprávy, takže i těm se budu pro jistotu vyhýbat. Budu se dívat jenom na pohádky, filmy o přírodě a cestování.
1: Bolí mě až tvé, když umírají nevinní tvorové. Proto se nemohu dívat na záběry z válek, na skázy, které způsobují živelné pohromy. Musí to být příšerné, když najednou nějaké tornádo nebo oheň nebo voda vezmou lidem střechu nad hlavou, životní jistoty a bohužel často také život. Byla jsem úplně bez sebe žalem, když jsem se v televizi dívala na záběry z bagdádské zoologické zahrady, kde zůstala ubohá hladová zvířata, jimž jejich ošetřovatelé neměli co dát k snědku. A už tam bylo jenom pár posledních zvířat, protože ta menší se postupně stala těm větším potravou. Svět je opravdu krutý a neustále se dějí věci, nad nimiž rozum zůstává stát. A to jsem si kdysi před lety říkala, že lidstvo zmoudří. Kde pak? Nezmoudří. Pořád si kluci všech věkových kategorií rádi hrají na vojáky, pořád je násilí prostředkem řešení sporů. Čtu si dopisy, které se mi tady zase pěkně nahromadily a ani ty mi klidu nepřidají. Hned v několika je prosba nebo žádost o finanční výpomoc. Někdo potřebuje pár stovek, jiný rovnou tisíce. Mám 100 chutí nechat si udělat kopii výměru svého důchodu a poslat jim to. Před chvílí jsem dočetla dopis paní, která si stěžuje, že má jenom 7 000 důchodu. Potřebovala by obnovit některé spotřebiče ve své domácnosti a nemá na to. Kdyby tušila, že jsme na tom stejně, že moje penze se od té její nějak neliší, no, možná si myslí, že si přijdu na peníze díky filmům a různým vystoupením, jenomže já už dlouho nefilmuji a nevystupuji. Už rok jsem nemocná a jsem odkázána také jenom na důchod. Když vydělám nějakou korunu navíc, jako byl třeba honorář za knížku, použili jsme to s tátou na nejnutnější opravy našeho domku ve Slatině. Na nic jiného nemáme. Nemohu si vyskakovat. Když potřebuji boty, tak si koupím ty nejlevnější. Mám
3: V Brně vytipovaný obchod se zlevněnými botami a když jedu kolem, vždycky si tam něco koupím.
2: Většinou jsou to boty za 200-300, jinak si lecos upletu, ušiju. Čas od času si koupím nějaké líčidlo, ale toho teď moc nepotřebuji. Jediný luxus, který si dopřeji, je parfém a nějaká voňavá pěna nebo olej doma.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Domníváte se, pane Vlášku, že může jít také o to, tu hodnotu třeba těch aktiv anebo toho samotného zlata vytlačit někam na okraj, aby to prostě už nikdo nebral vážně?
2: No, samozřejmě,
1: třeba i uměle snížit tu cenu?
2: Samozřejmě, když vytvoříte centrální digitální měnu kontrolovanou z jednoho místa, tak bez pochyby to naznačuje, nebo minimálně může vzniknout vážné podezření, že to je o tom získat větší kontrolu. Eliminovat ostatní vlastně platební jakoby prostředky, získat větší kontrolu a dohled nad chováním třeba lidí a nějakým způsobem možná se snažíte i pomocí toho řídit. To samozřejmě toto riziko tady velmi jako vzniká. Můžeme si použít jiný příklad. Já jsem zmínil tu naftu do vašeho auta, teď nechci predikovat, na co jezdíte, možná máte hezký elektromobil, to nevím, ale vypadá to, že spíš ne. Nicméně může to být něco jiného. V rámci Green Dealu třeba je potřeba snížit oxid uhličitý a ty krávy ho produkují hodně, takže vy třeba, já teď nevím, jestli nejste vegetarián, ale možná jste, ale třeba jste si koupil už moc hovězího ten měsíc, tak se to taky třeba nekoupíte. A nebo další varianta, máte nějaký špatný politický názor, chodíte na nějaké divné demonstrace, tak už ten lístek nekoupíte na ten vlak, abyste tam dojel, ku příkladu. A nebo, ještě jedna varianta mě napadá, podporujete nějaké nezávislé médium finančně, změní se režim, který už toto nebude tolerovat, ale ten záznam digitální u vás existuje a může to pro vás znamenat případně nějaké restrikce.
1: A nebo taky naopak.
2: A nebo taky naopak.
1: V budoucnu někdo zjistí, že podporoval někdo XTV a dostane medaily.
2: Já v to pevně doufám.
1: No tak zatím v to vidíme víc nevýhod než výhod.
2: Jednoznačně.
1: No a v čí prospěch to je? Kdo je tím velkým bratrem?
2: No v principu...
1: Jako chce to ta Ursula, nebo kdo?
2: No zdá se, je to nějaký globální trend. Protože to není jenom paní Ursula, ale je to, jak jsem zmiňoval, tady 114 zemí světa, které o tom uvažují velmi vážně. 60 zemí to testuje, takže zdá se, je to nějaký globální trend a pravděpodobně může být to nějaký zájem globálních bankéřů, bych si dovodil. Jo, protože není to zájem jedné země, jedné vlády, evidentně je to projekt globální, takže pravděpodobně zatím budou nějaké globální zájmy.
1: Já si pořád naivně myslím, že bankéř má staré pořekadlo, že keš je král, ne?
2: No, to bývávalo.
1: Pak už to není bankéř.
2: To bývávalo.
1: No, počkejte, jakože už to neplatí?
2: No, já když bych si vzal citát Amschela Rothschilda, tuším, někdy z začátku 20. století nebo dokonce 19. století konce, tak on říkal, dejte mi moc nad tím, vlastně, když to budu parafrázovat, vyrábět peníze a je mi jedno, kdo píše zákony. Říkal už tehdy, jo, před více než 100 lety. Kdybychom se podívali, co říkal Henry Ford, tak ten říkal, že kdyby lidé věděli, jak funguje finanční systém, tak druhý den ráno je revoluce. A kdybychom se podívali na takový můj oblíbený citát jednoho významného autora amerického, který celý život studoval FED, Federální rezervní systém, tak ten potom, co o tom napsal několik knih, prohlásil, že FED, že Federální rezervní systém není ani federální, nemá žádné rezervy, není to systém, je to spíš zločinecký syndikát.

0: mezičase se, pane poslanče, změnila situace, to mě asi dáte za pravdu, a do České republiky přišlo obrovské množství občanů Ukrajiny. Dokonce někteří lidé by si mohli myslet, a já to čtu na sociálních sítích, že je to téměř invaze. Protože kam se podíváte, tam narazíte na Ukrajince nebo Ukrajinku. Není to tak, že v rámci toho by ten pakt mohl fungovat jinak, že bychom mohli říct, tak dobře, my jsme tady dali domov, živobytí, sociální dávky, zabezpečení a bezpečí stovkám tisíc Ukrajinců, tak teď už jsem ty problémové v uvozovkách migranty neposílejte, my máme plno.
1: Ale tuhle dohodu nikdo s Evropskou unií neudělal.
0: Jak to?
1: Tuhle tu námitku a vlastně tenhle ten fakt z naší vládnoucí garnitury nikdo neudělal a neřekl. Jo, tudíž já jsem to řekl na začátku, netýká se to ukrajinských spoluobčanů, který sem přišli. Ty jsou z toho vyjmutý. To nejsou, to jsou, to totiž jsou migranti, kteří jsou z váleční zóny. Jo, my jsme je přijmuli, pomohli jsme jim, což je super, naši občané se zachovali skvěle, udělali jsme pro ně všechno, ale ty nejsou součástí toho migračního paktu, který je podepsal, podepsal Vít Rakušan.
0: Přesto, ten billboard, který tak obhajuje do poslední kapky krve Tomio Okamura, přijde vám to, pane Dlasku, jako přestřelené? Pověsil byste si to na plot vašeho domu?
1: Nepřijde mi to přestřelené, opravdu to vnímám jako apel.
0: Pověsil byste si to na plot vašeho domu?
1: Nepověsil, protože si na svůj plot nebudu věšit žádné plakáty, ale stojím za tím plakátem. Hraje vám Radio Xaver.

Kapitola 8. Brokeš není filcka. Brokeš rád jezdil na kole, byla to jeho záliba. Významná energetická firma mu platila slušnou podporu, aby se mohl účastnit různých závodů. Byl to takový průměrný patlal, který byl ochoten k čemukoliv, když uviděl korunu. Na kole jezdíval s Božou a dalšími kumpány, kteří neměli k zločinu daleko. Toho večera seděli Brokeš a pár kamarádů u piva a dohodli se, že na Kamilu podá trestní oznámení. Bude sranda. Tak hodnotil situaci, když pod diktátem Křivého a několika vodek psal oznámení na Kamilu. Vypadalo to, že je schopen ještě v hospodě vše vyrobit, ale byl tak spitý, že se dohodli, že mu to Křivý připraví a on si to druhý den vyzvedne a pošle na policii. Jak se dohodli, tak druhý den udělali. Pro úplnost je nutno dodat, že udání si jen tak nevymysleli nad sklenicí piva. Božo dostal pokyn, ať to zařídí, a přizval si na pomoc Křivého. Pokyn musel splnit, protože ho zaměstnávali. Proč někomu ležela Kamila tak v žaludku i s novou pracovnicí, bylo zjištěno celkem jednoduše. Kamila se chlubila, že s touto odbornou posilou si posvítí na majitele solárních elektráren a na jejich dozorčí rady. Tato výhruška byla pro ní smrtelná. I Lajkovi docházelo, že nová posila, ostřílená v právu, známá místní galérky, politických propletenců, lobistických struktur, praní špinavých peněz a absolutní znalostí who is who. Ano, tato dvojka byla smrtelná pro všechny zločince v bílých límečcích, vrahy v taláru. Dobře věděli, že Kamile není třeba hodně napovídat, aby se nedokázala jen z náznaků orientovat. Bylo to horší spojení, než si dokázali představit. Mafie měla před sebou nepřítele, o kterém se jí nikdy ani nesnilo. Bývalá prokurátorka, která je má přečtené jako maturant čítanku. Akorát tenkrát na ně nedosáhla. Tak ona teď bude dělat zaměřovače Kamile. A ta bude klidně střílet, hlava nehlava. Své kroky zahájili okamžitě, když prokurátorka na úřad nastoupila a Kamila se zajíkala štěstím, že teď to bude moci roztočit a také se svými úmysly stihla svěřit. Policie obdržela trestní oznámení, ze kterého nebyla moc chytrá. Kamila má zase průser. Zaměstnala v pozici místopředsedkyně bývalou prokurátorku. Je zodpovědná za právní sekci. Co je na tom divného, mudrovali policajti, kteří nepatřili do SRO policie, práce na zakázku všeho druhu. Lépe řečeno část policie, která

soudy. To je trefa do černého. Kamila kroutila hlavou a předala dopis k vyřízení příslušnému oddělení. Hoši od policie, nepatřící do zmiňované SRO, si oddechli, když obdrželi z úřadu stanovisko, které pro ně bylo dostačující proto, aby případ odložili. Se zlou se ale potázali a jejich šéf stejného názoru jako jeho podřízení dostal hrozně vynadáno, že konali špatně. Ani po druhém dopise z policie se nic nezměnilo a stateční policisté dál odolávali, že se případem nebudou zabývat, protože se nestal žádný trestní čin ani přestupek. To byl modrooký téměř v bezvědomí, jak na Božu řval. Viděl, že se akce nedaří a přitom to bylo tak dobře vymyšlené. Božo se bránil, že on za nic nemůže, udělal vše s křivým, jak se chtělo, a Brokeš vše podepsal, aby bylo vidět, že jako občan a zaměstnanec energetické firmy má zájem na spravedlnosti. Modrooký viděl, že tudy cesta nevede. Ještě ten večer se sešel s Talárem a s Fízlem. U skleničky vína jim vysvětlil, že ti hňupy policajti vše podělali a případ nechtějí řešit jako trestný čin. Fízl se bránil, že všichni nemohou být zapojeni do jejich SRO a nařídit těm, co to odložili, aby zase šetřili, to je takové na hraně. Měli jsme vymyslet něco jiného, já jsem vám hned říkal, že za takovou blbostí stíhat, to je na mezinárodní ostudu. Jak něco jiného? To už vymýšlejí ti to i kreténi v Brně víc než 2 roky a taky sakra nic. Hučel jako papiňák modrooký. Furt něco nejde a Kamila si sedí v úřadě jako královna a nám mizí miliardy pod rukama. Mizí nenávratně pryč. Talár se cítil trochu provinile, že je Kamila stále ještě na úřadě, a proto přišel s troškou do mlýna. Příští týden to zařídíme. Kámoš Křivého z Jinavy, spolehlivý prokurátor, dostane další úkol. A ty, obrátil se na Fízla, ty to předlož naší policii SRO práce všeho druhu. Jen patlalům, co to odložili, to musíš odebrat. A aby příště neměli možnost zase něco posrat, tak alespoň jednoho vyhoď a druhému dej kárňasa. Příště jim bude jasné, že tak závažné zločiny se neodkládají. Suverénní vystupování Talára trochu rozčarovaného modrookého uklidnilo, ale přesto vyžadoval přesné termíny, kdy si na Kamilu znovu zaklekne jejich zakuklená četa. Termíny oba vysypali z rukávu, protože si byli jisti, že to nyní budou dělat jen spolehliví a mafiánskému systému oddaní strážci spravedlnosti. Pochopitelně té jejich spravedlnosti. Případu se skutečně ujal kámoš Křivého, prokurátor toužící po povýšení. Neschopný blbec, ale ctižádostivý. Tato kombinace je horší než blecha v posteli. Prokurátor rozjel akci století. Naklusalo komando policie SRO a zahájili další stíhání Kamily za zvlášť závažný zločin. Modrooký s Lopatou tehdy rozhodli, že Talár nezvládá první soud dost rychle a je možné, že idiotský odvolací soud ji zprostí, protože shledá, že je to pitomost. Pak je nutné mít další v zásobě, ať ta kráva nevýjde ze cviku. Soudy se stanou jejím druhým domovem, dokud z toho nescvokne. Kamila znovu putovala od výslechu k výslechu, probíhala justiční honička, kterou si nedovede nikdo z občanů, kteří toto nezažili, představit. Kamarád Křivého, prokurátor, rozjel těch akcí proti Kamile několik. Ta za pomluvu Křivého byla obzvlášť pikantní. Kromě bezesných nocí, které vás slušného občana čekají, když jste předvoláni k výslechu, se vlastně nic neudálo. Případ byl snad odložen? Nepravdy, které se v podání Křivého objevily, to byla jen malá ukázka toho, jak to u nás funguje, co si všechno člen policie SRO může s prokurátorem dovolit. A když k tomu přidají Béďu, tak je o taškařici postaráno. Po zásahu komanda si Kamila nebrala servítky a podrobně médiím popsala, kdo je Brokeš a o co se jedná. Modrooký šílel. Další odkrytí jednoho článku. Nechápal, jak se mohla dozvědět pisatele udání. Asi se měl raději poslat anonym, jako vždy. Prostě tato vyzrazená spojitost se mu ale vůbec nelíbila. Brokeše vyhodili na hodinu

a firma se od něj distancovala. Prohlásili ho téměř za nějakého podivína, aktivistu bojujícího za spravedlnost, až téměř nesvéprávného debila. V tom posledním měli 100% pravdu. Když pak hodnotili, kolik mu za službu dají a jak se o něj postarají, nebyli opravdu skoupí. Postarali se velmi dobře. Nežil z almužny ani neodcházel o žebrácké holy. Úkol nakonec splnil na jedničku. Že to následně podělal nějaký naivní policajt, to nebyla jeho chyba. Kromě ostudy u sousedů, že je svině, se mu nakonec nic negativního nestalo. Dostával prachy a nechodil do práce. Mohl si rejdit na svém kole jako divý. Po krátkém ubohém upatlaném šetření dospěl policejní orgán SRO práce všeho druhu k závěru. Kamila byla znovu obviněna a následně kámošem Křivého obžalována ze zvláště závažného zločinu a kauza putovala k soudu. Talár věděl, že soudit bude jejich hoch, tak považoval úkol za předem splněný a nechal si vyplatit odměnu. Vlastně se v tomto případě nemůže hovořit o odměně. Talár jako celá řada členů tohoto spolku dostával odměnu pravidelně, paušálně. Jen ve výjimečných případech to byl bonus. Justiční likvidace Kamily trvala dlouho a Hlavoun zakázal bonus vyplácet, dokud nebude vše ukončeno. Nebyl spokojen s tím, že původní částka za její hlavu byla těmito lumeny už určitě utracena a Kamila za katrem nebyla. Proto zakázal další jakýkoliv bonus vyplatit, dokud se jí nezbaví. Doslov. Brokeš není filcka, protože to je malé zvířátko, které nikdo nemá rád. On je vlastně taková mega filcka. Společné mají jen jedno. Nikdo je nemá rád.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: No pane Volče, já mám takový jako vážný téma.
2: Jaký?
1: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
2: Jo.
1: Díval jsem se v noci na to, co Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
2: A ty jsi takový bezvědec, Xavere.
1: Já jsem bezvědec.
2: Že to sledujete tak?
1: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve. Mm-hmm. Ale jak se volí papež? On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
2: Jo.
1: Ty jsi kurie.
2: No.
1: No je parta celá. Nejno. A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
2: No jasně.
1: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
2: Zlatíčko, ne? Co?
1: Zlatíčko. Jo, vlášek?
2: Ne? No. Ten...
1: Já se musím zeptat, jestli vlášek teď nejede do Vatikánu.
2: Jasně.
1: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
2: No to si myslím. No
1: tak je proč? To významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu,
2: jo?
1: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
2: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
1: No jo, ale spíš takový symbolický.
2: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
1: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne, ne? My jsme takový...
2: A taky jsou tu. Všude takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
1: Bratr Marián, no. Jo?
2: No.
1: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
2: Bratr Grolich, bratři ze Želivy, jo. No, máte bratr k bratrovi.
1: Bratr, a je jich milion.
2: No.
1: Co bratr Čunek ještě?
2: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr. Hmm?
1: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
2: Nějaký morbidní tohle, ne?
1: Morbidní?
2: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
1: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že, a leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. Mm. A já se, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto
2: já, nemám... Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
1: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
2: A budete mít mauzoleum, ne?
1: No to budu, co? To už se buduje.